Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Život plyne dál.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, máme to další z našich folkových pohlazení, tedy pořad plný muziky a písniček, které jindy v jiném vysílání neuslyšíte. Prý pro menšinovost tohoto žánru, ale my o tom víme svoje. Protože se nám rozjela folková sezóna, tak samozřejmě dnes nebudou chybět pozvánky na některé festivaly, které nás teď v červnu nejbližší době čekají. A začneme náš pořad tradičním pohledem do kalendária folkových osobností. 15. června 1955 se narodil Ivo Viktorín, veliký hudební kouzelník, majitel nahrávacího studia V ve Zlíně, samozřejmě člen, a řeknu i duše AG Fleku, legendární zlínské kapely. Člověk, který je podepsán pod zvukem mnoha výjimečných alb a projektů na naší scéně, v našem žánru, nejen tam. Člověk, který stále má co říci a tvoří, například i teď se svým triem, vystupuje v komornější sestavě a stojí to za to. Vřele doporučuji. Veliký mistr, kterého osobně nesmírně obdivuji. Ivo Viktorín. Gratulujeme a tady máme něco z jeho tvorby.

Předpokládám, že není třeba představovat autorku a protagonistku této rozverné tramp country písně, i když to nebyla její normální poloha, běžná. Zuzana Navarová, samozřejmě. Písničku jsme si pustili hlavně proto, že si připomínáme narozeniny. Zuzana Navarová se narodila 18. června 1959. Moc nám na této scéně chybí, možná v souvislosti s tím nedávným jubilem jejího odchodu se trochu protrhl pytel se všemi těmi podstami, projekty Zuzaně Navarové, točí se alba. Mnozí muzikanti mladší generace zkouší zpívat písničky Zuzany Navarové, oprášit je. Je to dobře, i když samozřejmě ne vždycky se to setkává s pochopením, tak já jim moc fandím a myslím si, že Zuzana by jim taky fandila. Jde o to, že to ukazuje nadčasovost její tvorby a hlavně díky tomu nás pořád ještě jako neopouští úplně. A to je dobře, to je dobře.

Kytky stále ještě voní. Stařičká žalmanovka, ve které mám mnoho vzpomínek, mnoho emocí ukryto na všechny ty krásné festivaly, kam jsem jezdil jako kluk, které mi zalezly pod kůži a které způsobily asi to, že se

celý život věnuju folkové hudbě. Tu písničku jsem si pustil také proto, abych se trochu namotivoval. Příští víkend se totiž koná náš domácí vymazlený festival tradiční folkové chvojení ve Vysokém Chvojně u Holic v nádherném lesním arboretu, které pořádáme se skupinou Marien a hlavně vlastně agentura Supergram, náčelník toho festivalu Ivan Kurtev, který to celý vymyslel a který nás k tomu přizval. A já dělám dramaturgii a postupně tam všichni členové Marien nosí bedny, staví, vaří, trhají lístky, prodávají CDčka, prostě dělají všechno možné s partou báječných lidí říznutý tábornictvím. Je to hodně staromilský festival, ale přesně podle našeho gusta. Nejsem si zcela jistý, jestli jsou ještě nějaké lístky, možná se třeba na část programu pátečního dá ještě dostat. Jinak to bývá festival vlastně vyprodaný, protože ten areál není nafukovací. Dovolte mi, abych vás pozval. V pátek 19. června vlastně startuje folkové chvojení v 17 hodin úžasnou a mladou country kapelou, moderní country Lucien Hangover. Pokud neznáte, tak prosím vás, doplňte si vzdělání. Po nich zahrají ostravské Topinky, také velice pozoruhodná formace z Ostravy, hrající folk na pomezí šanzónu, bluegrassu, nové akustické hudby. Finále pátečního programu bude patřit ale legendám, známým osobnostem. Nejprve Slávek Janoušek se svou kapelou zahraje, zaspívá a utrousí aktuální moudra, protože toho on se nikdy nebojí. A pak od 20 hodin se bude slavit Žalmanovi 80. V minulém pořadu už jsme zmiňovali, že bohužel kvůli nemoci Romana Horkého jsou zrušeny všechny koncerty skupiny Kamelot. Držíme palce. Zkoušíme pro vás na pátek vymyslet ještě nějaké překvapení, ale Žalmanová 80. stojí na to tomu věnovat i větší prostor, takže to vypadá, že nám zahrají i v rozšířené sestavě, kterou měli speciálně pro program výročního koncertu v Lucerně. Tak, v sobotu 20. června pak startujeme v 11 hodin Hluboké nedorozumění. Pavlína Jíšová a její rodina, sestava Bohadlo, Nestor, portovní muziky Jirka Vondráček se svým novým triem. Na co se těším, tak určitě na jeho české obejváky, což je objev na poli bluegrassové hudby, a to nejen v našich zeměpisných šířkách, ale uspěli i v zahraničí teď. Oporou programu bývá devítka Manžele Brožovi, po nich něco nového z východu českého oblastního kola Porty, písničkářské duo Petra Žalmanova a Richard Rezek, a pak se moc těším třeba na melodický fukanec z Nového Města nad Metují, nebo Dou na boso z Vysočiny, trio Veselých ženštin, básník Jan Žambok se svými žambochy přijeli ze Vsetína, Samson se svou partou z Plzně, brněští cymbál klasici, Manželé Štruncovi samozřejmě se svým cymbálem, housličkami a pohlazením po duši. Finále sobotního programu folkového chvění bude patřit přátelskému klání dvou stejně starých kapel, Epidemie a Marien. Dvou stejně starých, stejně souznějících kapel, Epidemie a Marien. Moc se na to těšíme, na společné zpívání. Folkové chvění 19. a 20. června ve Vysokém Chvojení u Holic. Srdečně zveme.

ještě odstřihnou šňůru a zastaví prout. Je ti zima a ty se ztrácíš.

Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: na mě čeká. Osada spí a já se podívám pelu.
1: Kousavá deka, úžasné dílo, nádherná písnička z dílny Ivana Mládka, když tohle je původní verze z alba Mládek zpívá Svěráka a naopak, takže lze tušit, že pod ní není autorsky propsán jen Ivan Mládek, ale druhý genius naší kulturní scény, pan Zdeněk Svěrák. Prosím vás, úžasné spojení. Kousavá deka je fantastický, když to slyším, musím se tlemit, ať to slyším v jakékoliv verzi. Ale to byl asi účel, jsou to moc chytří a moc vtipní pánové. Kdybyste chtěli, prosím vás, Ivana Mládka a jeho band slyšet naživo, tak teď máte možnost, třeba 19. června zahrají na vítání léta na Slatiňanské plovárně od 20 hodin banjo band Ivana Mládka. Před nimi je od 18 hodin Rozálie Havelková s kapelou Plovárna Slatiňany 19. června.

Tanda Vobědaněk bohužel také patří k interpretům, které už nemáme možnost na festivalech slýchat naživo, nicméně možná se zaznamenali, že existuje Vobědaněk Tribute, v podstatě kapela hrající jeho písně velice dobře. To Alfik vede. Společné zpívání s nimi pak na festivalu nepochybně vytváří jako hezkou atmosféru, hezkou chvilku. Díky tomu jsem vlastně fanouškem těch revivalových kapel, pokud to má samozřejmě hlavu a patu a smysl a umí to zahrát. Vidím, že Vobědaněk Tribute se teď potkají třeba s Brontosaury Revival, což je také docela šikovná kapela, ale vedle nich samozřejmě fenomenální Jared, Jindra Kejak, Poslední šance Míry o šance, písničkář Monty, Goliben, David Kourek a Tereza Homolová, Rubina Vedlejší kolej a Flereti třeba akusticky. Prosím vás, to je velice zajímavý playlist krásného festivalu, který se jmenuje Hříšné folkové léto, koná se v Zámeckém parku v Oslavanech, a to 26. června až 27. června tohoto roku. Tedy vemte v potaz, koukněte na internet, najděte si Hříšné folkové léto, Oslavany, Zámecký park. A teď pořádající skupina, která si říká Hřích.

A také Robert Křesťan, jeho písnička, kterou napsal s Ivo Viktorínem, Kouzelnice, má posloužit jako pozvánka na akci, tentokrát na akci velmi významnou a dokonce akci jubilující. Je to festival, který patří k základním oporám toho našeho žánru. V podstatě ten žánr definoval sportovní hudba, je právě folková, country a tramská, převážně, i když se nebrání nějakým vlivům odinut, ale málo kdy se ujmou úplně zcela, publikum je specifické a to bude tou zelenou náturou. Porta slaví letos 60 let, je to neuvěřitelné. Lesní divadlo v Řevnicích proto bude letos nabité k prasknutí, a to nejen diváky, ale také účinkujícími, kteří budou vzpomínat. Je se zváno mnoho hostů, mnoho zajímavých kapel, které tam třeba už i dlouho nehrály, které třeba v minulosti uspěly. Už víme kde, tedy v Lesním divadle v Řevnicích. Musím říct, kdy? 26. června až 28. června. A teď se podíváme do programu, který je samozřejmě navíc prokládán soutěžícími letošního ročníku finalisty soutěže Porta, ale z těch jmen, které by vás mohly zlákat, je tady v podstatě celá plejáda současných hvězd tohoto žánru. Nezmaři, Robert Křesťan s druhou trávou i strapery, Pavlína Jíšová, Spiritual Quartet, kterému budou hostovat Zdeňka a Jiří Tichotovi, Honza Nedvěd s příbuznými, Přelet MS, Marie Tilšarová, Věra Martinová, Malina Brothers, Samson tam bude chybět, Madaleni s Petrem Bendem, Marko Čermák se Zelenáčem a přijede zazpomínat, Cupáci, Epidemie, Marien, Vojta Kyďák, Tomáško, také písničkáři, kteří prošli Portu a prorazili ve světě hudebního průmyslu, Xindl X, Tereza Balonová, také se přijedou zazpomínat na Portu. No tak nezbývá než zopakovat, že 60. narozeniny matičky Porty tohoto úžasného festivalu se budou slavit 26. až 28. června v Lesním divadle v Řevnicích.

0: Více pozvánek se do dnešního vydání pořadu Folková polazení opravdu nevejde. Mějte se, přátelé, opatrujte se, za týden se naslyšenou bude těšit Vítěz Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Vítejte u nás, je připraven i dnes host, se kterým se vždycky dobře povídá, a kdo ho dobře zná, tak si bude moci vysoutěžit opět jednu z našich knížek humoriádnické edice. Tak hezkou hodinu bez starostí, blbé nálady a s úsměvem přeje Patrik Rozehnal, dnes i Marušce Radkové, vítám.
3: Pěkný den všem.
2: A dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
3: Oh, děkuji.
2: To už víte, že asi kolem toho se otázka točit nebude, ale připravte se na to, že budeme chtít znát znalosti o Marušce Radkové.
0: Humoriáda.

0: Taky si to, Maruško, říkáš, že za všechno může čas?
1: No, je to pravda svým způsobem, jo.
0: Co a jakým časem až kam půjdeme v historii, když si budeš vybírat první ukázku? Koho vybereš?
1: Moc ráda bych slyšela pana Jiřího Suchého. Legendu, neuvěřitelnou legendu, jsem moc ráda, že jsem měla možnost ho poznat. Je to úžasný člověk.
0: Lexikon bytostí tu máme, nejrůznější.
2: Balada, která bude následovat, nese název Bludička a mně v ní byla svěřena nikoliv bezvýznamná role mocný lesů pán. Já touto cestou všem, kteří se zasadili o to, abych zmíněnou roli dostal. Zvláště pak ředitelství divadla Semafor, to nejsilněji děkuji. A doufám, že odvedu výkon opravdu jakostní. V neposlední pak řadě chci zdůraznit, že se vynasnažím, aby mě kolektiv divadla nesklamal. A aby i nadále, i když nejsem na podobných rolích závislý, myslím jako existenčně, protože shodou okolností slavím dnes určité triumfy na poli vědeckém. Jo? Mám na mysli ku příkladu svůj vědecko-populární spis Lexikon pro zamilované, který vyjde v nakladatelství Československý spisovatel, že? Dále pak vědecko-populární spis Lexikon bytostí nadpřirozených, který zatím nevyjde, že? Protože je pouze v rukopise. Teď se dívám, že rukopis mám shodou okolností u sebe. A tak si říkám, že by možná bylo dobré, kdybychom si v něm zalistovali, protože balada Bludička se nadpřirozenými bytostmi přímo hemží. Přečtěme si třeba, co jsou to takové jezinky. Jezinky, lesní ženky, obyvatelky vlhkých jeskyň, zanedbané, tady v závorce uveden lišej a j. Méně cenné a mravně pokleslé. Lákají do svých slují lesní adjunkty a jiné zaměstnanci. V nouzi se spokojují i s nezletilými. Tady je uveden Smolíček Pacholíček. Nebo je tady heslo Trpaslík, drobný tvor s plnovousem. Budí dojem, že jde o maketu starce 1:10. Na jednu sněhurku jich připadá 7. Mnohdy bývá nesprávně označován slovem Trpajzlík, což je ve skutečnosti malý noční podnik.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Kdy naposledy jsi, Maruško, byla ve fázi, že jsi takhle musela o takových bytostech mluvit, někomu říkat pohádku nebo číst nebo tak? A ty teď budeš mít asi možnost.
1: No, ano. Už je to teda chvilka, co jsem četla vnukům, těm je 15 a 13, tak ti už jsou trošku jako z obliga, ti většinou s mobilem.
0: Ano, ty jako už se dívají na jiné žínky teď.
1: No a teď se těším, protože na dohled mám vlastně 3 od synovce, 2letýho chlapečka a pak mám od vnuček 3 nedělního sebíka.
0: Hezky.
1: A 8měsíční Amálku. Tak si chvilku počkám, ano, a těm budu číst určitě. Nebo vyprávět.
0: Myslíš si, že to bude ještě ta generace, která si nechá číst a vyprávět, že jim náhodou někdo nepustí z nějakého tabletu nebo něco
1: animovaného?
0: Musím
1: říct, že jako u nás celkem v rodině se od těch tady těch různých elektronických, správně děkuji za to slovo, držíme dál, takže děti zatím tablet ne. Ty malé.
0: Co Večerníček z nostalgie? Někdy díváte se, ty se ho uváděla.
1: Večerníček, já jsem měla teď oslavu a s kamarády, se kterým jezdíme na lyže, na kola, a hlavní jako gratulant mi vetknul na hlavu papírovou večerníčkovskou čepici. Ostatní měli taky. Pustili hudbu k Večerníčku a zpívali a přáli mi. A to bylo tak dojemný, že jsem úplně měla slzy na krajíčku.
0: Říká Maruška Redková, náš dnešní host. Vybrala si lexikon bytostí Jiřího Suchého. Můžeme v tom výčtu těch bytostí ještě pokračovat, budete-li chtít? A nebo přijde s příhodou s Blokem Polívkou Miroslav Donutil? V další ukázce to nabízím proti já jako variantu B. Ačko Jiří Suchý, Bčko Miroslav Donutil. Už víte tedy obsazení toho dnešního prvního souboje a stačí už jen volat nebo psát. Volat na číslo 731 800 900, posílat SMSky s heslem Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Tak do toho!

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: S Marií Redkovou vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Teď se dostáváte ke slovu, ještě máte šanci do éteru promluvit a dát hlas buď Jiřímu Suchému nebo Miroslavu Donutilovi. 731 800 900, to je náš telefon sem do studia. A komu ho zvedáme? Dobrý den, přeju.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
6: Dobrý den.
4: Zdravíme na Slovensko.
5: Hlasujem za Ačko.
6: Děkujeme.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
6: I vám. My vám.
4: Ať se vydaří úsměv na rty samozřejmě. Kdo další je tu? Dobrý den.
7: Haló.
4: Ano, jste to vy.
7: Dobrý den, zdravím Dobrý vás oba, tady Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
6: Děkujeme.
4: Jiří Suchý, další bod, moc děkujeme za hlasování. V tuto chvíli se přesouváme za někým dalším, kdo pak tam je?
8: Dobré odpoledne, Patriku, Standa Zemník, vás zdraví, paní Redkovou.
6: Dobrý den.
8: Přeji taky všechno nejlepší, asi to bude k narozeninám.
6: Ano, už byli, ano, děkuju.
8: Ať se jí pořád daří.
6: Díky.
8: A chtěl bych taky Ačko.
4: Taky Ačko, taky Jiří Suchý.
8: Mějte se krásně.
4: Ano, i díky. Vy, tak kdo to ještě pomůže rozhodnout? Dobrý den.

0: své útlosti docelují hryzáním odtučňovací kůry. Nemají téměř pas, takže nemohou téměř vycestovat. Dále je zde heslo Ohnivý muž. Dle svědectví některých členek souboru, ohnivý muž se už dnes nevyskytuje. Kecaj. Naposledy se dostáváme až k heslu Bludička. Bludička je seskupení světelkujících bahenních plynů do tvaru děvčete. Zatímco v jiné formě unikají plyny pozornosti dřevorubců, v této atraktivnější naopak vzbuzují jejich zvědavost a chtíč. Dřevorubce tento úkaz překvapuje, neboť jejich manželky většinou nesvětelkují a tak ochotně zavředávají do bahna. Díky bludičkám dochází k přirozenému etickému výběru. Dřevorubec nepodlehající svodům je nám zachován, zatímco dřevorubec nemrava hyne. Tento výběr má však svou stinnou stránku. Zapříčinuje kritický nedostatek dřevorubců.
1: Humoriáda. Když jsme u těch bludiček, zabloudila ty si někdy, Maruško, někdy, ať už v lese, nebo na dovolené, ve městě někde, nebo jsi bloudící typ?
2: Moc ne, mám celkem vyvinutý orientační smysl.
1: Jakože zachráníš ty ostatní?
2: Tak jako vím, kterým směrem se dát a tak. Jo. Ale stalo se mi jednou na chalupě, kde to notoricky mám procourané, znám to tam, takže jsem se vydala a bylo to někdy o Vánocích nebo po Vánocích, bylo tak lehce nasněženo, jsem se vydala do vedlejší vesnice a pak jsem najednou vůbec nevěděla, kde jsem. A tak jsem si říkala, musím jít z kopce, to přijdu do vsi a slyšela jsem z dálky štěkat psy a to mě zachránilo, ale někdy ani člověk neví jak.
1: Tak. Jo, já jsem myslel, že kudy zpátky, to by pomohly ty stopy ve sněhu, by možná pomohly.
2: To už ono bylo takový šero, to už moc nebylo vidět. Jo.
1: No a dnes, když vyrazíš někam na dovolenou, bereš si mapu, nastuduješ si to dopředu, používáš navigaci v telefonu, tam se dá i tu pěší verzi dá třeba, nebo spoléháš
2: používám
1: na ten svůj nos.
2: Navigaci v telefonu, ale manžel musí mít šustivou mapu. Aha. Takže šustivou. On to, musí mít papírovou mapu, a aby to viděl z kraje až do konce.
1: Měřítko, aby si udělal.
2: Všechno to prostě, takže musí mít papírovou a já to jistím.
1: A jde se podle navigace manžela nebo tebe?
2: No, jednou se nám stalo, že manžel zabloudil a já ne.
1: No a my možná se teď tvého manžela trochu dotkneme, protože je tu soutěž.
2: Ano.
1: Jednu z našich knížek, už jich máme 5 v té edici humoriádnické, jsou to ty Klukoviny Uršily Klukové, pak to byly Kulišárny Josefa Dvořáka, přišly na řadu Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadí Konvalinkové a loni poslední. Prozatím tak to jsou Děkovačky Libuše Švormové. Hraje se o jednu snížek, vybírat si může ten, kdo správně odpoví za chvíli na telefonu, který je zatím zavřený, jak já říkám. 731 800 900, telefon, který uvolním za chvíli a ten, kdo se jako první dovolá, má šanci odpovídat na soutěžní otázku, kterou jsem trochu naznačil, ale ještě úplně neprozradil. Tak telefon už znáte, myslím si, že dost času na to, aby to číslo případně vyťukali i ti, co ho vůbec nikdy neslyšeli, tak uvolňuji telefonní linku a schválně, kdo byl ten první, nebo ta,
3: Halo?
1: Nevím. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den.
3: Tady je Vladimír.
1: Vladimír odkud?
3: Z Prahy.
2: Dobrý den, Vladimíre.
1: Tak, Vladimíre.
3: Dobrý den.
1: Takový, dokonce jsem slyšel, že byl i test, tady se pochlubila na tom Maruška Redková, že k souvislosti s jejími narozeninami vyšel a měla 10 bodů z 10.
2: Je to pravda.
1: Tak nevím, jestli tam byla tato otázka, ale já to na vás zkusím. Můžu klást otázku?
3: Ano.
1: Jakého povolání je manžel Marie Redkové? Za A lékař nebo za B pekař?
3: Já jsem lékař.
1: Myslíte si, že lékař, Maruško?
2: Je to tak.
1: Když pekařem mohl by být?
2: Nemohl.

0: ohřeje maximálně v mikrovlně.
1: Dobře, Vladimíre, no tak máte to právo si vybrat. Už jste přemýšlel, která knížka by vám udělala radost a měla by být výhrou?
2: No, tak pana Josefa Dvořáka.
1: Takže Kulišárny, dobře, udělá to Pepovi radost. Tak máte ji mít, vy nám ještě samozřejmě klasicky, jak říkáme, vždycky vydržte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, ať víme, kam knížku poslat. Máte už i jinou, nebo tohle bude první z edice?
2: Tohle snad bude první, tohle bude první určitě.
1: Aha, takže pak rychle budete dokupovat i další. Ještě jsou k dostání přes stránky humoriada.cz. Vladimíre, děkujeme a gratulujeme. Jsme rádi, že jste se dovolala, že jste vyhrál taky, že můžeme dát výhru. Mějte se.
2: Děkuju.
1: Další otázka samozřejmě zase zítra. V pátek vždycky ještě boj o digitální rádio. To dáme někomu z těch, kdo vyhráli v daném týdnu. Na to nezapomeňte.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vladimírovi ještě jednou velká gratulace a držím palce vám všem ostatním. V červnu probíhá ta soutěž. Až do konce června máte možnost vyhrávat jednu z pěti knížek. Teď má před sebou jiný seznam, ne knih, ale ukázek, ještě Maruška Rétková. Tak co vybereme teď?
2: Jsem moc ráda, že je v nabídce Marek Eben. Můj oblíbenec, vrstevník vlastně. Dobře jsem znal, vlastně ještě než se seznámili s ženou Markétou, tak jsem Markétu znala, jezdili jsme spolu tramvají. Kdysi dávno, jak já říkám, za starodávna. Tak jsem ráda, že Marek je v nabídce.
1: Dobře, tak si ho dopřejeme. On se asi možná teď dost soustředí třeba na ten filmový festival. Řekl bych, že to nebo už se připravuje. A my si dáme ukázku z roku 1999 z Šance, nazvanou Velký kulový.
3: Pořad Šance je sice pořadem zábavným, ale já si myslím, že i v takovém pořadu by mělo být místo pro trochu hlubší ponor. A tak jsme se rozhodli, že vám dnes umožníme zážitek, který nebude ani z oblasti divadelní, ani z oblasti hudební, bude se jednat o zážitek z oblasti výtvarného umění. Budete svědky takové malé vernisáže. Já bych vás ale rád předem upozornil, že objekt, který máte právě před sebou, a který bude zanedlouho odhalen, je, a to zdůrazňuji, pouhou zmenšenou maketou toho, jak bude celé dílo vypadat ve skutečnosti. Je to dílo, které je určeno především pro náměstí, pro velká veřejná prostranství a pro sídlištní prostory, které, a to je nutno si připustit, ještě velice často působí prázdně a neutěšeně. Schází nám tady něco, na co by váš zrak s radostí pohleděl. A právě to něco teď máte před sebou. Jak vidíte, jedná se tady o velký kulový. Je to výsledek dlouholeté spolupráce architektů, urbanistů a výtvarníků, který bude znamenat naprostý přelom v tom, jak bude vypadat tvář našich měst v budoucnosti. Tam, kde ještě dneska váš zrak bezcílně bloudí a hledá, čeho by se zachytil, už zítra najde velký kulový. Přitom, přátelé, se tady nejedná o nějaké studené abstraktní umění, ale naopak o něco lidského, teplého, co každý z nás důvěrně zná, co je mu blízké. Říká se, že za vším je třeba vidět člověka. A za čím jej spíš uvidíte, než právě za velkým kulovým. Přátelé, já si ovšem troufám tvrdit, že toto je pouhý počátek nové éry, že přijde doba, kdy tuto pozoruhodnou věc budou vlastnit i jednotlivci. Možná, že ze začátku půjde jenom o takový menší kulový, ale vzhledem ke stále rostoucí životní úrovni jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy budeme mít všichni velký kulový i doma.

0: A já bych vám k této perspektivě rád upřímně blahopřál. A nyní dovolte, abychom přikročili ke slavnostnímu odhalení. Poprosil bych váš potlesk.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: A velký kulový zmizel před očima diváků.
3: Umím si představit, jak velký kulový vypadalo. A zajímavý je, jak Markovi se změnil hlas trochu.
2: Ano.
3: Je, jako samozřejmě ten tembr tam člověk slyší, ale jako ten hlas je vyloženě...
2: No jo, tak pracuje.
3: Pár desítek let mladší.
2: Ano, ano. Když se slyšíš ty v nějakých záznamech z dřívější doby, je tam taky rozdíl? Vnímáš to?
3: Jo, vnímám. Vnímám. Jo. No, nedá se nic dělat. Člověk stárne po všech stránkách.
2: Ale tak říká si, že třeba hlas se tolik nemění. Nebo já si myslím, že ne tak rychle, jako vizáž.
3: Ano,
2: třeba.
3: To je pravda. Ale... Při pohledu na mě to říkáš.
2: To jsem si zastavil. Obecně jsem myslel.
3: Ano, samozřejmě obecně.
2: Pokud někdo není kuřák třeba, nebo někdo, ale taky jako jsou chlapi a byli muži a herci, kteří takhle v úvozovkách o svůj hlas pečovali, že prostě měli ten takový ten chlapácký hlas, tak někdy k tomu přispěly i ty cigarety nebo doutníčky.
3: To říkal tak, Miroslav Moravec.
2: Ano,
3: mnoho galonů whisky.
2: Ano, Jirka Bartoška taky.
3: Taky.
2: A podobně, ale tak tam se to třeba mění rychleji, ale myslím si, že ten hlas není zase takový, jako že by, no asi zpěváci by mohli vyprávět, když pak v pozdějším věku už některé pasáže třeba v těch výškách nevyspívají, nebo je to obtížné. Pouštíš ty si ty záznamy nějak svoje, nebo ne vůbec? Máš nějakou audioteku nebo videoteku?
3: Nemám.
2: Nemám.
3: Mám obálku takovou velkou, ve které mám staré fotky. A dneska zrovna mi dcera poslala fotku jednu moji starou, kterou jí do ordinace přinesla pacientka a
2: chtěla jí bylo.
3: Ne, ale jako v upomínku, že dělala doma organizaci a že našla tuhle tu fotku. A to teda, já jsem dceři psala, vidíš, jaký jsem byla hubeň. Ňour, jako ty.
2: A teď ty jsi pořád hubená.
3: No, ale byla jsem daleko hubenější.
2: Daleko ne.
3: Jo.
2: Maruška Redková je náš host.
3: Už to nevyžehlíš.
2: Že jo.
3: Ne.
2: Marek Eben je ve hře, vážení. Má Ačko. A proti zkusím někoho silného, co se týká men a ukázek. Tak Jiřinu Bohdalovou, Vladimíra Dvořáka, můžu?
3: No, skvěle.
2: Dobře, tak to je varianta B. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho, je to Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jedeme dál s druhým soubojem, ještě nekončíme, šanci vám dáme, můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900 v Humoriádě, koho byste rádi slyšeli. Jestli jednu historku s mobilem a s fotografováním od Marka Ebena, anebo scénku s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Takže ještě jednou 731 800 900 a zdraví vás Patrik Rozehnal a taky...
2: Marie Redková, dobrý den.
3: Dobrý odpoledne, tak jsem tam zase... Po druhý, pana Donutila jste mi nedali, nevyhrál.
2: No, ale...
3: Mirek ze Svitav.
1: A co vybíráte teď?
3: A teď bych dal zase Dvořáka s tou Bohdalovou, protože to Ačko, to je, když to čte, no, to mi to se mi moc nelíbí, no.
2: Dobře.
1: Je to proto na výběr, ať si vyberete. Tak kdo další, dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeji Stanislava, posluchačka vaše, vám Patriku a srdečně zdravím paní Redkovou,
2: která
4: vás strašně ráda.
2: Děkuji, a dobrý den.
4: Dobrý den, ráda vás poslouchám v nočním mikroforu.
2: Děkuji.
4: Přeji vám teda hodně zdraví, pohody a štěstí. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře,
4: naslyšenou,
1: děkujeme moc. Kdo se teď přidá?
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych si dal velký kulový.
2: Dobrý den.
1: To znamená, Marka Ebena, velké kulový skončil, ale chápu, hlas Ačko, zapisu a ještě někdo. Dobrý den.
6: Ano, dobrý den, zdravím pana Patrika i vašeho hosta, paní Redkovou.
2: Dobrý den.
6: Zdravím vás a prosila bych paní Bohdalovou.
1: Zapisuji bod a můžu už teď prozradit, že to vyhrála i s Vladimírem Dvořákem v tomhle druhém souboji. Bílá paní je to.
7: Přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel, profesor Švandrlík, vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem se stoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
8: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
7: No to by bylo dobře.
8: Já myslela, že jste z rozhlasu.
7: Ne, my jsme právě z televize.
8: Pozor, ukážu se, bacha, abyste se mi nebáli.
7: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi. já...
8: Tak co? Jak se ti líbím, živáčku?
7: No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
8: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
7: Jo, to jo, ano, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Ano. Naše diváky by zajímal váš původ. Ano. Zdali račte být bílá paní Rožmberská či Čachnická.
8: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
7: Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská. No. To je výborné.
1: Tady zastavujeme ukázku, zdali ji dokončíme, bude na vás, až vám nabídneme ještě ukázku proti, abyste mohli přemýšlet. Tam ten pojem vestavěné mikrofony. Mě napadlo, s jakými mikrofony ty jsi se, Maruško, setkala v televizi? Jaké byly tehdy na začátku? Jaké jste měli v té hlasatelně? Byla to nějaká konstrukce jeřáb, nebo jste měli něco na stole položený mikrofon?
2: Ne, na stole jsme měli mikrofony, ale nemůžu říct, že by ty mikrofony prodělaly nějaký dramatický vývoj.
1: No pak jste asi měli takzvané klopáky, ne?
2: Nebo něco? No, ale v hlasatelně ne. Ne. Tam byly mikrofony na štendrech, neboli na těch...
1: Na konstrukci.
2: Na takový, konstrukci, ano, tak. Ano. Správně, ale ty klopáky to jsme používali třeba při přímém přenosu nebo tak, ano. Když jsme se pohybovali.
1: Ale jinak
2: byly
1: tedy...
2: fix, ano, jo, na jo. Pevné.
1: Celou tu dobu.
2: Ano.
1: Přišlo pak i čtecí zařízení, všechno,
2: ano,
1: ale mikrofony pořád stejné.
2: Mnohem později,
1: ano.
2: Mikrofony stejné, takže na stejném místě ty jsem nevnímala, že by skutečně
1: a prošlo. A zaplej ti někdy mikrofon dřív než kameru? Že bys třeba byla slyšet a něco řekla, co jsi neměla?
2: Ne, to říct nemůžu. Jenom někdy se stalo, že prostě to světlo tam sice zhaslo, ale přišla jsem vedle do režie a tam byla pořád ta židle, ze které jsem vstala. Takže jako to se stávalo zvlášť, když se třeba zkoušela.
1: Ale byla jsi oblečená celá.
2: To jsem byla.
1: Nebylo vidět, jak se zvedáš a třeba...
2: No, nahoře blůza, dole otrhaný džíny, ano.
1: Vzpomíná Maruška Redková. Vy nám teď vyberte to pokračování. Tak dokončíme tuhle scénku, dopřejeme si ještě bílou paní Malostranskou nebo jakoukoliv jinou, anebo nám Zdeněk Izer sehraje scénku s Tinou Pletánkovou Autobusák na záchytce. To je varianta B. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 na SMS-kovém 90 011 04, a samozřejmě humor mezera A nebo B, tedy posílejte, co by textovkaři. A pozor, to poslední ukázka, pak už budeme jenom připomínat, že soutěžíme v červnu a nezapomeňte poslouchat i v pátek, tak ale teď máte šanci ještě si vybrat tu poslední ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A rovnou vítáme dalšího hlasujícího, stále v Humoriádě. Vybíráme poslední ukázku buď s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem, nebo se Zdeňkem Izerem a Tinou Pletánkovou. Kdo tam je teď? Dobrý
2: Takže
1: den.
2: Takže tady pejska a hadrovej panák na hraní pro svého psa.
1: A co vybíráte? Ačko nebo Bčko? Co
2: zdravím
1: jste?
2: Paní Marušku a Patrika a vybírám, kdo pak to je tam?
1: Bohdalová, Dvořák nebo Izera Pletánková?
2: No, tak si dáme, budeme pokračovat.
1: Dobře, děkuji. Tak jo, zapsáno. Dobrý den dalšímu.
3: Ano, dobrý den, pozdravuju všechny a prosila bych pana Izera, děkuju.
4: Děkuji.
1: Děkujeme za ten hlas pro něj, předáváme slovo dalšímu, kdo volá, hlasuje.
5: Z Prahy 8, zdravím vás, Patriku, i paní Marušku.
4: Dobrý den.
5: Jak jste se tam bavili o té technice, podívejte se na kotvu přívozu, že paní Redková?
4: Ano. Ano, je to
5: malinko
4: tak.
5: Malinko je to tam uhezčený, ale jinak takhle to v tom blázinci my, protože já tam ještě taky v pořád dělám v televizi, fungujem.
1: Dobře. A co vybíráte?
5: Pondělí, sobota a tím pádem ozvučená bílá paní.
1: Dobře, děkuji. Je to tak, bude, je tady.
6: Slečna.
7: A bílá slečna, malostranská.
6: Já jsem se ještě nevdala.
7: Nevdala, ano. No tak za 611 jste taky nemala
6: čas. Oni mi tedy kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
7: Ano.
6: Ano, nějakýho Krištofa ze Špíny. Ano, ale on to byl rytíř bez hlavy.
7: Ale, ano.
6: Pak jsem dělala taky známost s jedním upírem. A taky nám to neklapalo.
7: Ne.
6: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
7: No jo, no tak jistě.
6: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertovky.
7: No, tak. Co?
6: Ten mi ale chudák utonul.
7: Ale vodník, to je divný.
6: No, on neutonul ve vodě.
7: Jo, tak.
6: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman.
7: Sexy.
6: No, no, no. Tomu nekapala voda ze šosu, jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu, jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
7: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych řekl. Já bych měl další dotaz.
6: Prosím.
7: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
6: Ne, já se ti přiznám, hochu, já už nestraším.
7: Ale?
6: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
7: Ale co pak to?
6: No, no tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
7: Jo.
6: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý ano. Objíždky, nečekaný díry, že...
7: Ano, já bych se zeptal...
6: Telefonní budky ano, bez
7: já,
6: oken, přeplněný
7: já bych se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
6: Jednoho z Prahy jedna. Šel zřejmě ze schůze.
7: Jak jste to poznala?
6: Byla z ní cítit minerál.
7: A
6: já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a zkuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
7: Jo.
6: No.
7: A co on na to?
6: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá.
7: Jo.
6: Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
7: No jistě.
6: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No.
8: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
6: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
7: No, jo,
6: no, no. Ale hochu, no. To lešení je tam furt.
7: Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko
6: no,
7: líp.
6: A co takhle u vás v televizi? Ale tam asi od ucha nestojíte.
7: Ale jo, jo, to jo, ale televizní diváci vám nějak nemají... Duchy v lásce.
6: Aha.
7: Televizní diváci jsou ano. Na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my se My si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
6: Vlastní? Ano.
7: Říkáme mu Silvestr.
6: Neznám.
7: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak my odborně říkáme, vypršel.
6: Není za nic.
7: Ale je za nic, je za nic.
6: Přijď zase, ale no, nejsem.
7: Ne.
6: Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
7: Ale?
6: Na té strojírenské výstavě, víš?
7: Ano.
6: Tak čau.
7: Čau.
1: Humoriáda. I my se loučíme, Patrik Rozena, Maruška Radková, děkuju.
4: Já děkuju a všechno dobré přeju.
1: Mějte se krásně.
6: Se.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Primátor Karviné rozhodnutí etické komise odmítá a kritizuje průběh disciplinárního řízení. Obec Štěrlicko postupně rekonstruuje autobusové zastávky. VZP v loňském roce zaplatila přes 1 000 000 000 Kč za léčbu alkoholiků. Dnes bude oblačnost s přeháňkami, teploty do 23 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Primátor Karviné Jan Wolf odmítá verdikt etické fotbalové komise v korupční kauze kolem ovlivňování ligových zápasů. Tvrdí, že se ničeho nezákonného nedopustil a oznámil, že se proti rozhodnutí bude bránit. Etická komise kvůli manipulaci 3 utkání vyloučila karvinský klub z první ligy a uložila mu pokutu 10 milionů korun. Rozhodnutí ale zatím není pravomocné.
2: Jan Wolf poskytl pouze písemné prohlášení a v něm kritizuje průběh disciplinárního řízení. Tvrdí, že tam jsou procesní nedostatky. Etická komise mu zakázala na 12 let působení ve fotbale a uložila 3 000 000 pokutu. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Štěrlicko postupně opravuje autobusové zastávky v obci. Radnice plánuje úplně zbourat přístřešek u křížení ulic Karvinská a Chatová nedaleko přehrady a postavit tam novou čekárnu. Jde o jednu ze zastávek, kde vystupují lidé, kteří v létě přijíždějí k nádrži kvůli sportu i zábavě.
3: Kromě čekárny bude přístřešek přizpůsobený i pro cyklisty. Obec už dříve opravila zastávku v místní části Hradiště a v Horním Štěrlicku. Nová čekárna u přehrady by měla vzniknout ještě letos. Z Štěrlicka Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Za léčbu závislostí zaplatila loni Všeobecná zdravotní pojišťovna rekordní 1 650 000 000 Kč. Z toho více než 1 000 000 000 šla jen na léčbu alkoholismu. Podle VZP alkohol dál mezi návykovými látky převládá. Kvůli poruchám způsobeným alkoholem se loni léčilo taky zhruba 1200 dětí. Za posledních 10 let se jejich počet skoro zdvojnásobil. Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti nějakou z návykových látek užívá skoro 3/4 Čechů. Nejčastěji jde o kouření cigaret, pití alkoholu a zneužívání léků. Zvýšené počty vydaných cestovních pasů eviduje každoročně před letními prázdninami ministerstvo vnitra. O nový doklad lidé můžou požádat ve 3 různých lhůtách. Zhotovení pasu do 30 dnů vyjde na 600 korun. Nejdražší varianta do 24 hodin stojí 6 tisíc. Městské úřady i ministerstvo vnitra na letní sezónu podle vedoucího tiskového odboru Adama Rezlera bývají dobře připraveny.
4: Ministerstvo vnitra ve spolupráci se svým dodavatelem na výrobu cestovních pasů, kterým je Státní tiskárna cenin, zvládají a vždy zvládaly výrobu tak, aby byla dodržena lhůta pro vydání dokladu, která je stanovena zákonem. V letní sezóně jsou nastaveny i několika směrné provozy.
0: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně oblačno, místy se vyskytnou přehánky, odpoledne se objeví i bouřky. Později večer budou přehánky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz na dálnicích a silnicích v kraji je v tuto chvíli bez vážnějších komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kdo chce poslouchat pěkné písničky a chce vědět, co aktuálního se děje na severní Moravě a ve Slezsku, poslouchá Český rozhlas Ostrava i pravidelné Dobré ráno program, kterým vás dnes mezi 5. a 9. provedou Lucka Kociánová a Petr Soukup. Vše dobré přejeme.

0: Česká atletka Lourdes Gloria Manuel opět ukázala, že má momentálně 100 zemských atletů ke světové špičce nejblíže. 12 dní po osobním rekordu na diamantové lize opět posunula svůj osobní rekord na 400. Tentokrát je v Ostravě na mítinku Zlatá tretra. Více nejen o tomto výkonu v reportáži krátce před 17:30. Teď pro vás máme kalendárium, čili souhrn historických událostí, které se nějakým způsobem týkají dnešního data 17. června.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Středa 17. června. Svátek má ušlechtilý vlk Adolf a tady je Petr Jungmann. Dobrý den. Doktorát filozofie byl na Karlo Ferdinandově univerzitě, dnešní univerzitě Karlově v Praze, udělen první ženě před 125 lety. V roce 1901 byla tou první Marie Zdenka Baborová. Jedno z velkých setkání české, slovenské a federální politické reprezentace o státoprávním uspořádání Československa se odehrálo před 35 lety v roce 1991 na zámku v Kroměříži.
3: Jak podotkl Pavel Rychetský, v demokracii není ani možné, aby se všichni shodli.
2: 22 stran a hnutí se tam sešlo, aby jednali, jestli země bude zemí spolkovou, federativní nebo konfederativní.
3: Například Václav Klaus si před chvílí postěžoval, že to jde všechno hrozně pomalu.
2: Další milník v maratonu jednání jen vyostřil už tak napjaté vztahy mezi českou a slovenskou stranou.
4: Pán prezident, kam nás vedete?
2: Tak to reagoval Václav Havel.
5: Mně záleží na našich národech, kam se chtějí ubírat. Já jsem poslední, kdo by komukoliv upíral základní svobody a práva, které má.
2: Ještě před 5 lety stála a fungovala v obci Hlubině na Příbramsku poslední telefonní budka u nás. 17. června 2021 se slavnostní demontáží uzavřela éra veřejných telefonních automatů u nás, která odstartovala o 110 let dřív. Mobilní telefony pro ně byly příliš velkou konkurencí. Z budky v Hlubini se bez tak už 2 roky nevolalo. 2 roky. Ani jeden hovor. 1,80 má dneska jeden z nejlepších cyklistů všech dob. Legendární Belgičan kanibal Eddy Merckx. 46 má starší z tenisových sester Williamsových Venus a já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Ráno máme na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačné, co se teplot týče, tak na horách na Lysehoře v Beskydech v tuto chvíli teplota 9 stupňů Celsia a v centru Ostravy teď naměříte 15 stupňů. Prognóza na dnešek hovoří o tom, že bude převážně oblačno, místy se mohou vyskytnout přehánky, odpoledne případně i bouřky, později večer by pak srážky měly ustávat. Nejvyšší teploty od 20 do 23 stupňů, na horách naměříte okolo 17.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Petr Muk, přesný čas 5 hodin 23 minut. 20-letá česká atletka Lourdes Gloria Manuel opět vylepšila svůj osobní rekord a potvrdila skvělou vzestupnou formu. Na mítingu Zlatá tretra v Ostravě vyhrála 400 časem 49,74. O 3 setiny tak posunula 12 dní starý osobní rekord z Diamantové ligy v Římě.
1: Já jsem opravdu spokojená. Je to vlastně první vítězství na Zlatý tretře. Je to skvělý čas, i když jsem vlastně tímhle závodem tolik necítila ani na ten čas, ale chtěla jsem se pak pokusit prostě o to vítězství a to se nakonec povedlo.
2: Vysvětlovala po závodě moc spokojená Lourdes Gloria Manuel. Loni v Ostravě nemohla startovat a své soupeřky kvůli zranění sledovala jen z tribuny. Před rokem inovovaný tartán v Ostravě si běžci pochvalují.
1: Samozřejmě ta dráha tady je vždycky rychlá a o to líp se běželo na novém povrchu a já jsem prostě za tohle se vsadil, ty fanoušci jsou tady skvělí a ta atmosféra je neuvěřitelná.
2: Pokračovala v pozitivech Lourdes Gloria Manuel, která první 2 roky svého života prožila v Ostravě a formu z posledních 2 týdnů si chce schovat na nejdůležitější závod této sezóny.
1: Samozřejmě ty časy jsou nádherný, ale myslím si, že hlavní úkol bude to nějakým způsobem vydržet a vygradovat na mistrovství Evropy.
2: Každopádně první těžkou křišťálovou trofej z Ostravy si do Nizozemska, kde žije a trénuje, nepoveze.
1: Bohužel si myslím, že už na to nemám kila do kufru, ale tady přenechám rodičů, aby si ji mohli vystavit doma.
2: A tak trofej si do tábora povezou rodiče. Lourdes Gloria Manuel je aktuálně 1¾ sekundy za českým rekordem Jarmily Kratochvílové a více než 2 sekundy za světovým maximem Němky Marity Kochové. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Řekl, že ho budou zajímat témata jako výdaje na obranu, nová koncepce a modernizace české armády nebo poučení z krizí z nedávné doby, jako byl blackout nebo povodně. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava za 62 milionů korun zmodernizuje 2560 metrů vodovodního přivaděče pro Bohumín. Hotovo by mělo být do konce roku, uvedl to mluvčí vodárenské společnosti Marek Síbrt. V době letních dovolených podle policejních statistik každoročně přibývá vloupání asi o 20% oproti zbytku roku. Ve stejném období stoupá i počet pojistných podvodů. Nejčastěji klienti předstírají, že došlo k vloupání a hlásí škodu značné hodnoty. Druhým nejčastějším podvodem je pak například, když se klienti snaží pojistit už vykradenou nemovitost. Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo se zvýšil na 837. Vyplývá to z vládních dat, podle kterých v souvislosti s ebolou zemřelo 196 obyvatel. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí dnes varovalo, že současná epidemie v Kongu by se mohla stát nejhorším ohniskem krvácivé horečky v historii. A to pokud se nepodaří rychle odstranit závažné nedostatky v reakci na nákazu. Opavské fotbalisty povede Svatopluk Habanec. Jiného účastníka druhé ligy Prostějov převzal Bohuslav Pilný. Oba nové trenéry představilo vedení soutěže na svých sociálních sítích. Habanec se do Slezska přesunul po konci v Ústí nad Labem a co by nástupce Jana Navrátila podepsal smlouvu na 2 roky. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude převážně oblačno, místy přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes vystoupají na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 68 na 8. kilometru ve směru na státní hranice je porouchané auto. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dnes je středa, znamená to, že čas mezi 11. a 12. hodinou věnujeme pořadu host Českého rozhlasu Ostrava. Dnes bude u mikrofonu Barbora Kolibíková. Jako velmi mladá se dostala k zahraničním filmovým produkcím jako umělecká maskérka. Točila se světovými tvůrci a k maskérskému řemeslu ji inspiroval vlastní otec. To vše bude zajímat Kateřinu Huberovou 10 minut po 11. hodině a budeme rádi, když budete u toho a budete poslouchat. Teď Sting, kapela The Police a hned poté informace o počasí. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: V klasickém čase telefonát ostravský meteorologům Tomáš Ostrožlík na telefonu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme mluvit nejprve tedy o aktuální situaci.
2: V regionu je oblačno až zataženo, na jihu v oblasti Beskydce ojediněle vyskytují ještě přehánky, ale od severozápadu už jich ubývá a slábnou. Teploty jsou teď kolem 15 stupňů, na horách kolem 12 a vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Je před námi středa 17. červnový den, jak bude?
2: Tak očekáváme převážně oblačno, to znamená, že sem tam se objeví i slunce, pak se zase zatáhne. Teď z rána a časně dopoledne by se přehánky vyskytovat neměly, ale již během toho časného dopoledne se opět bude tvořit kupovitá oblačnost a zejména v těch odpoledních hodinách se místy opět vyskytnou další přehánky. Odpoledne také nelze ojediněle vyloučit i bouřku. Později večer až kolem té 20. hodiny budou přehánky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dnes odpoledne 20 až 23, na horách kolem 17 a vítr mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu, k večeru zeslábne.
1: Tolik dnešek, jaké počasí přijde pak následně v noci a co přijde zítra?
2: V noci čekáme oblačné počasí, přechodně ale může být oblačnosti méně, polojasno i skoro jasno. Přehánky z počátku noci kolem té 22. hodiny ještě se ojediněle mohou vyskytnout, ale budou rychle ustávat. Teploty zítra ráno 14 až 10 stupňů, vítr slabý jihozápadní. Zítra polojasno, během dne kupovitá oblačnost, pravděpodobně již bez srážek. Teploty maximální zítra 23 až 26, na horách kolem 20 a vítr slabý proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí nabídl Tomáš Ostrožlík. My za to děkujeme a přejeme pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Pořad Alex a host má své místo v našem odpoledním vysílání pár minut po 13. hodině. Dnes bude u mikrofonu herec Ivan Vyskočil. Budeme poslouchat i to, jak oslavil své nedávné 80. narozeniny. Co si přál?
1: Já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a byl, my jsme měli jako i krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? Já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic? Já vlastně nic nepotřebuju. A já byl takový krásný. Já říkal, no a to auto je krásný, ale je to drahý a to. Já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju. Čili radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři. Dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se ze mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl.
0: Připomenu, že celý rozhovor s Ivanem Vyskočilem si můžete poslechnout po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: těch 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Postup vlády při změně financování médií veřejné služby není podle prezidenta Petra Pavla šťastný. Na postevnách staví sochaři pískové sochy. Výškař Štefela skočil v Ostravě 227 cm a byl druhý. Dnes bude oblačno, místy přehánky a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, přeje Lucie Kociánová. Prezident Petr Pavel nevidí důvod pro změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu, řekl to během návštěvy Vysočiny. Dosavadní systém rozhlasových a televizních poplatků podle Pavla funguje. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění nebo analýzu, proč by bylo potřeba převést financování obou médií pod stát.
2: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit a vyplatili všichni za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni, protože to, když to půjde ze státního rozpočtu, tak se to týká všech, těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média.
0: Pavel taky kritizoval přesun agend lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstva. Jde podle něj o mezirezortní problematiku, která potřebuje koordinaci. Maximální cena benzínu dnes klesne na 41 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň než v úterý. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak klesne o 57 haléřů. Oproti vysokým cenám bude opatření pohonných hmot platit zatím do konce června. Na postevnách v Beskydech vyrůstají několik metrů vysoké pískové sochy. Návštěvníci tam můžou až do neděle vidět tvorbu děl přímo na místě. Na přípravě soch pracují 4 sochaři za pomocí 5 asistentů, říká zástupkyně pořadatelů Dita Korčák.
3: Letos jsme trošičku pozměnili koncept stavby soch, nejenže jsme pozměnili místo, sochy se nachází před hotelem Tanečnica, ale sochaři také nepracují tentokrát společně, ale jsou rozděleni do takových 2 bloků. Začal se pracovat už v minulém týdnu v neděli a budou pracovat po celý víkend. Hotovo by mělo být v neděli.
0: Letošní téma upozorní na ohrožený svět ptáků. Sport. Český výškař Jan Štefela skončil na atletickém mítingu Zlatá tretra Ostrava 227 cm a skončil na druhém místě kvůli horší bilanci pokusů za Mexičanem Portiem. A že na domácím mítingu poprvé nevyhrál, ho hodně mrzelo, i když závod si celkově pochvaloval.
4: Byl dobrý, opravdu jsem si to užil. Co se týče atmosféry, tak si myslím, že se bude mít co překonávat na dalších závodech. Tohle je hodně jako nasazená laťka na vysoko, takže závod to byl superový, ale jako troufám si říct, že možná nikdy mě nebolelo takhle prohrát než jako dneska. No. Tu trofej jsem fakt chtěl, ještě ji nemám, takže zase budu muset rok čekat. No.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně oblačno, místy se vyskytnou přehánky, odpoledne se objeví i bouřky. Později večer pak budou přehánky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů a na horách naměříme okolo 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě je uzavřena část ulice Sokolská třída a Hlučínská pod železničním mostem v obou směrech. Uzavírka potrvá až do příštího roku. Objížďka je značena pro všechna vozidla mimo veřejné dopravy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Lucka Kociánová a Petr Soukup přejeme všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava pěknou středu s datem 17. června. Protože máme pár minut po 6. budeme gratulovat těm, co mají svátek. Dnes je v kalendáři napsáno jméno Adolf, což je jméno, které má německý původ a dá se vyložit jako ušlechtilý vlk. Nositelům tohoto jména přejeme jak jinak než pěkný sváteční den. Posíláme písničku od Olympiku.

0: Zpíval nám Michael Jackson, přesný čas 6 hodin 12 minut. Opus Magnum neboli Velká věc, to je název rozsáhlého případu, na kterém pracovali kriminalisté z Moravskoslezského kraje. Podle nich odhaluje systém fiktivních školení financovaných z evropských dotací. My známe detaily této kauzy a vše vysvětlíme krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat židli. Cvičit budeme v leže na zádech. Židli položíme za hlavu. Pokrčíme kolena a lokty. Ruce vzpažíme za hlavu a uchopíme židli. S výdechem přetáhneme židli přes hlavu a zároveň zvedáme a přitahujeme kolena směrem k židli. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Mrkneme, jak to aktuálně vypadá na severní Moravě a ve Slezsku s počasím. Většinou je všude oblačno. Co se teplot týče, tak například v Českém Těšíně v tuto chvíli 15 stupňů Celsia, o něco více západněji na Bruntálsku na Slezské Hartě teď teplota 16 stupňů. Prognóza na dnešek hovoří o tom, že ten ráz počasí zůstane převážně stejný, bude hodně oblačnosti, místy se mohou vyskytovat přehánky, odpoledne výjimečně může dorazit i bouřka. Později večer by ty přehánky měly ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Teploty je příjemné, v nížinách až 23 stupňů Celsia, na horách naměříte okolo 17 stupňů.
2: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
3: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Má chata, můj hrad.
1: Muziku teď střídáme za aktuální informace z regionu. Výhodný biznis si podle policie udělala skupina firem z kurzu digitálních kompetencí. Kriminalisté z Moravskoslezského kraje rozkryli celostátní podvod s evropskými dotacemi na neuskutečněná školení. Obviněno je 18 lidí a 15 firem, ti měli vykazovat fiktivní kurzy a neoprávněně získat více než 10 milionů korun.
2: Rozsáhlý spis má vznešené krycí jméno z latiny Opus Magnus. Dá se to volně přeložit jako velké dílo nebo dokonce životní dílo. A pro tým kriminalistů z Moravskoslezského kraje to skutečně velké dílo je. Na kauze pracovali celý rok, potvrzuje policejní mluvčí Soňa Štětínská.
3: Měli v dotačních materiálech uvádět nepravdivé informace o realizaci vzdělávacích aktivit formou školení, konkrétně v oblasti informačních technologií. V mnoha případech měli vykazovat fiktivní školení, která se ale ve skutečnosti nikdy neuskutečnila, anebo byl vykazován vyšší počet proškolených zaměstnanců, než kterých se ve skutečnosti zúčastnil.
2: Obvinění využívali evropský program s názvem Národní plán obnovy. Papírově dělali potřebná školení na digitální kompetence, jenže když kriminalisté začali vše prověřovat, ukázalo se, že šlo jen o fiktivní kurzy a vše bylo takzvaně na oko.
4: Ti zaměstnanci vůbec s těmito digitechnologiemi v rámci své činnosti nepřicházeli do styku, byli například proškolování řidiči dálkové dopravy v oblasti digikompetencí, což samozřejmě vyvolává pochybnosti, proč by v tomto měli být školeni. V některých případech mělo být školeno tolik zaměstnanců, že by to v zásadě znamenalo zastavení chodu celé té společnosti. Veřejné prostředky vynakládané na toto aktivity nejsou podle mého názoru zcela účelně vynakládány.
2: Vysvětluje evropský žalobce Vít Koupil, který případ dozoruje.
4: Že zprostředkovatelé navštivovali subjekty, které buď znali nebo nově je oslovovali s nabídkou těchto školení a na základě jejich zájmu potom byly připravovány žádosti o dotace. Vlastně ta dotace byla rozdělena ze dvou částí, kdy byla dána dotace na hodiny za učení jednotlivých těch zaměstnanců a dále náhrada mzdy.
2: Kriminalisté při razii provedli více než 30 domovních prohlídek po celé republice a zajistili peníze na bankovních účtech i nemovitost v Praze. Obvinění jsou stíháni na svobodě. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Leo to uslyšíte od Lucky Kociánové.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Senát se začne zabývat zpřísněním úřední změny pohlaví. Skupina senátorů, zejména z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o tranzicích rozhodovaly i soudy. Dnes to posuzuje sexuolog. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Návrh novely občanského zákoníku dnes v Senátu míří do prvního ze dvou čtení. Náměstí Míru v Třinci je uzavřené pro osobní dopravu. Vznikne tam provizorní autobusové stanoviště. Provoz autobusů se plně přesune o půlnoci zpátky na sobotu. Podle mluvčího magistrátu Stanislava Češlara samotná rekonstrukce stávajícího autobusového stanoviště začne 22. června. Zhruba 70% Čechů si myslí, že lidé můžou v Česku svobodně vyjadřovat své názory na veřejnosti. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Víc než polovina respondentů považuje debatu v Česku za svobodnou, ale myslí si, že by zároveň měla mít své hranice. Lidé z Českého Těšína se mohou objednávat na forenzní značení kol. Tamní strážníci budou hromadně značit jízdní kola syntetickou DNA 21. června. Zájemci si musí místo telefonicky rezervovat na čísle uvedené na stránkách městské policie. V Opavě začíná třetí ročník preventivní akce nazvané Bezpečně u vody. Je zaměřená na rizika při reakci. Pořadateli jsou záchranáři a hasiči na břehu Stříbrného jezera. Dopoledne patří školám, odpoledne dalším zájemcům, kteří se chtějí zkoušet záchranu osob a první pomoci. K vidění budou dnes a zítra také ukázky techniky a vybavení hasičů, policistů a zdravotníků. No a jaké nás dnes čeká počasí? Bude převážně oblačno, místy přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes vystoupají na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě Vítkovicích se v křižovatce ulic Halasova a Kutuzovova srazil autobus a osobní auto. Na místě zasahují složky IZS, počítejte tam se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: I dnes dopoledne můžete s námi s Českým rozhlasem Ostrava trochu více poznávat region. Hovořím teď o magazínu Křížem krajem. Na jaká místa nás dnes zavede, to uslyšíte už za pár minut po písních Petra Kotfelda a Michala Tučného. Pěkné ráno.

0: Přesný čas 6 hodin 40 minut. Lužní lesy v našem kraji byste nejčastěji našli v Poodří, ale my vás dnes po 9. hodině pozveme na Jablunkovsko, konkrétně do hrádku k řece Olši, do lokality nazvané Girov. K procházce po naučné stezce představující zdejší přírodní bohatství nás vezmou starosta hrádku Robert Borsky a redaktorka Romana Kubicová v magazínu Křížem krajem. A ten svou úvodní znělkou odstartuje 10 minut po 9. hodině. Tak poslouchejte. Teď pro vás mám kapelu Depeche Mode a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Krásné ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: V klasickém čase telefonát ostravským meteorologům. Tomáš Ostrožlík na telefonu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme mluvit nejprve tedy o aktuální situaci.
2: V regionu je oblačno a zataženo, na jihu v oblasti Beskydce ojedinělé vyskytují ještě přehánky, ale od severozápadu už jich ubývá a slábnou. Teploty jsou teď kolem 15 stupňů, na horách kolem 12 a vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Je před námi středa 17. červnový den, jak bude?
2: Tak očekáváme převážně oblačno, to znamená, že sem tam se objeví i slunce, pak se zase zatáhne. Teď z rána a časně dopoledne by se přehánky vyskytovat neměly, ale již během toho časného dopoledne se opět bude tvořit kupovitá oblačnost a zejména v těch odpoledních hodinách se místy opět vyskytnou další přehánky. Odpoledne také nelze ojediněle vyloučit i bouřku. Později večer až kolem té 20. hodiny budou přehánky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dnes odpoledne 20 až 23, na horách kolem 17 a vítr mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu, k večeru zeslábne.
1: Tolik dnešek, jaké počasí přijde pak následně v noci a co přijde zítra?
2: V noci čekáme oblačné počasí, přechodně ale může být oblačnosti méně, polojasno i skoro jasno. Přehánky z počátku noci kolem té 22. hodiny ještě se ojediněle mohou vyskytnout, ale budou rychle ustávat. Teploty zítra ráno 14 až 10 stupňů, vítr slabý jihozápadní. Zítra polojasno, během dne kupovitá oblačnost, pravděpodobně již beze srážek. Teploty maximální zítra 23 až 26, na horách kolem 20 a vítr slabý proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí nabídl Tomáš Ostrožlík. My za to děkujeme a přejeme pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Naším středečním hostem bude ostravská rodačka Barbora Kolibíková. Už ve velmi mladém věku se dostala k zahraničním filmovým produkcím jako umělecká maskérka, se kterými světovými tvůrci spolupracovala a čím inspiroval její otec. To napoví rozhovor Kateřiny Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tolik skupina Krištof, přesný čas 6 hodin 50 minut. Má pro vás tři pozvánky, jak vyplnit dnes volný čas. V zámeckém klubu v Hlučíně se dnes koná bleší trh od 9 do 17 hodin. Přinést tam můžete věci, které už nepotřebujete a které třeba mohou udělat radost někomu jinému. Nicméně oděvy a obuv jsou výjimkou. Ty tam vůbec nenoste. V opavském Slezském divadle vystoupí Jiří Rajniš, představí svůj písňový program plný liriky, vášně i hluboké introspekce. Na klavír ho doprovodí Julia Grejtáková. Začátek koncertu je v 19 hodin. A ve Smetanových sadech v Krnově se dnes koná Počteníčkový park. Připravila ho tamní knihovna spolu se střední pedagogickou školou. Do programu se zapojí desítky studentů, číst se bude kniha o statečném Tobiášovi a pro děti budou připraveny i hravá stanoviště nebo dobrodružné úkoly. Počteníčko začíná už v 9 hodin dopoledne.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Uzavřený podjezd pod železnicí v Ostravě přívozu komplikuje dopravu. Změny rozpočtových pravidel dnes míří do Senátu. Horní komorou zřejmě novela neprojde. Vítkovická sprinterka Maňasová zaběhla na mítingu Zlatá tretra na stovce čas 11.40. Dnes bude oblačno, místy přehánky a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Oprava železničního mostu uzavřela podjezd v Ostravě přívozu. Auta ve směru od Petřkovic po ulici Hlučínské neprojedou. Stavba potrvá do podzimu příštího roku. Tramvaje mají výluku a podjezdem projedou pouze náhradní autobusy a záchranné složky. Podle náměstka primátora Břetislava Rigra z hnutí Ostravak je teď nejlepší nechat auto na záchytném parkovišti Černý potok a dál jet autobusem.
4: Byli bychom strašně rádi, aby řidiči využili to záchytné parkoviště. Dneska ono je prázdnoto. Čili kdo potřebuje do centra, bude to nejjednodušší. Samozřejmě ten, kdo musí jet autem, no tak bude muset přes Slezskou Ostravu, anebo druhá možnost využít vlastně slovenskou a přijet od Mariánsko-Horské. Čili ty varianty jsou dvě.
2: Senátoři projednají změny rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Výjimka teď platí pro část výdajů na obranu a pro peníze na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Opoziční strany už při projednávání ve sněmovně novelu kritizovaly a v Senátu, kde mají většinu, tak návrh zřejmě nenarazí. Pokračuje předseda ústavně právního výboru Tomáš Golaň z klubu ODS a TOP 09.
5: Došlo k systému, kde se některá čísla, některé investice nebudou vůbec hlídat. A co to znamená? Že když to nehlídám, tak to můžu utratit někde jinde. A dostanu do ekonomiky obrovské množství peněz, nastartuju inflaci, budou se držet vysoké úrokové sazby.
2: Výbory doporučily schválit Goláňův pozměňovací návrh, který má umožnit vyvést jen část peněz na infrastrukturu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale tvrdí, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. V době letních dovolených podle policejních statistik každoročně přibývá vloupání asi o 20% oproti zbytku roku. Ve stejném období stoupá i počet pojistných podvodů. Nejčastěji klienti předstírají, že došlo k vloupání a hlásí škodu značné hodnoty. Druhým nejčastějším podvodem je pak například případ, kdy se klienti snaží pojistit už vykradenou nemovitost. Sport. Vítkovická sprinterka Karolína Maňasová skončila na stovce žen na mítingu Zlatá tretra na šestém místě časem 11.40. Přitom po nedávném českém rekordu 11.01 sněla o pokoření bajné 11-sekundové hranice, ale tentokrát jí vůbec nevyšly závěrečné metry.
6: Já jsem se do těch 60 metrů cítila i dobře, ale potom jak kdyby mi došla pára, tak jak jsem v těch předchozích rozhovorech před tretrou říkala, že třeba těch 11 sekund padne buď to dneska, nebo někdy jindy, tak to bude asi teda někdy jindy. Pár, jako mrzí mě to, před domácím publikem chtěla se podat daleko lepší výkon.
3: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně oblačno, místy se vyskytnou přehánky, odpoledne se objeví i bouřky. Později večer pak budou přehánky ustávat a ustávat bude i oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Bruntálu dávejte pozor v ulici Dukelská. Na silnici je rozlitý olej a může to klouzat. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Další půl hodina v ranním programu Českého rozhlasu Ostrava nás zavede do Frýdku Místku, ale také ještě předtím nabídneme pár nápadů, které pro vás připravuje Artur Kubica. Dnes se zaměří na okrasnou zahradu právě v měsíci červnu, který teď prožíváme. Připomenu, že o dnešní vysílání se až do 9. hodiny dopolední budou starat Lucka Kociánová a Petr Soukup. Hezký den i poslech.

0: třetí galaxie zamíříme už za 10 minut do Frýdku Místku. Věkový průměr přes 50 let a 8 chybějících strážníků. To jsou problémy, které řeší tamní městská policie. Mladé strážníky se nabírat nedaří. Mají pomoci stáže pro studenty Bezpečnostní akademie. My o tom budeme podrobněji mluvit v reportáži, kterou nabídneme krátce před 7:30.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Patří mezi nejoblíbenější části zahrady právě na začátku léta, kdy vás kromě práce potěší květy, které jsou charakteristické pro toto období. Co to je? Je to okrasná červnová zahrada. A to je dobré zkracovat výhonky na přísně tvarovaných živých plotech a okrasně střižených dřevinách. Zrovna jsem se podíval z okna a teď mi došlo, že je dobré pravidelně sekat trávu a zalévat a také přihnojovat společně s balkónovými rostlinami. Balkónové rostliny zaštipujeme a odstraňujeme jim odkvetlé květenství. Tím podporujete bohaté kvetení a rozvětvení rostlin a odstraňujte také odkvetlé dvouletky. V červnu seřízneme lupy, odkvetlé kopretiny pro další kvetení. Přihnojujeme samozřejmě růže a vyvazujeme je k oporám. Dají se stříhat odkvetlé rododendrony. A pokud jste to nestihli v květnu, tak ještě stále je vhodný čas na vertikutaci trávníku a dají se vysazovat okrasné dřeviny a trvalky s kořenovým balem. To je důležité. Navíc je vhodná doba pro zaštipování výhonků borovic pro kompaktní růst. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Odpoledne může výjimečně přijít i bouřka. Ty srážky by pak měly postupně ustávat až k večeru, kdy bude ubývat i oblačnosti. Teploty ale příjemné, v nížinách do 23 stupňů, na horách pak naměříte okolo 17.
1: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Příští rozhlasové lékárně se budeme věnovat našemu zraku. Pozvání do pořadu přijal doktor Petr Kudělka z Beskydského očního centra nemocnice Frýdek Místek. A spolu s ním se zaměříme na to, proč a jak se provádějí operace sklivce a sítnice. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Míříme do Frýdku Místku, tam totiž chybí strážníci. Obměňovat bezpečnostní sbor se nedaří ani posledních 10 let. Podobné je to i v jiných městech. Nové posily chce proto Frýdek Místek získat mezi studenty. Připravuje proto stáže v rámci odborných praxí.
1: 20 napřímo.
2: Kontrola KDVP, pořádku.
1: Ano, rozumím, KDVP.
3: Strážník Karel Matušek přijímá na dispečingu hlášení kolegů z terénu.
1: U městské policie jsem celkem 32 let, z toho jsem byl 24 roku v Ostravě a 8 roku jsem tady ve Frýdku Místku. Jsem ve středních letech, je mi 58 let.
3: Právě vysoký věkový průměr se stává podle ředitele městské policie Tomáše Zapletala stále větším problémem.
4: No nerad to říkám, ale věkový průměr strážnického týmu městské policie Frýdek Místek je 50 let.
3: Doplňovat stavy mladými strážníky se ale dlouhodobě nedaří. Momentálně ve sboru chybí 8 lidí.
4: Do jisté míry bych viděl třeba to jako nějaký generační rozdíl, protože současná mladá generace jednak teda nemá zájem o tady tuto profesi. Za druhé nejsou v podstatě ani fyzicky a psychicky tak připraveni, jak to bylo v minulosti. No.
5: Takže jako neprojdou vlastně tím sítem.
4: Dá se to tak říct, ano.
3: Na druhou stranu ve sboru přibývá žen.
4: Což je na jednu stranu dobře, ale potřebovali bychom do toho výkonu služby i muže.
3: Město chce nové kádry získat například mezi studenty Bezpečnostní akademie Ostrava, a to pomocí stáží v rámci odborné praxe. I to má ale svá úskalí, jak pokračuje náměstek primátora pro bezpečnost Lukáš Kmec z hnutí ANO.
6: Do operativy určitě nemůže nastoupit takový student, rovněž nemůže jet třeba v vozidle s výstražným a zvukovým zařízením.
3: Jak mi říká ředitel Bezpečnostní akademie Ctirad Skopal, podle zkušeností například z Ostravy podobná praxe funguje.
7: Máme své absolventy v městské policii, hlavně tady v Ostravě, ale i v některých okolních městech. A myslím si, že přínosné to rozhodně je i pro nás žáky, protože to uplatnění je pro ně zajímavé a určitě jsou schopni zúročit to, co se i u nás na škole naučí.
3: Se stážemi chce Frýdecko-Místecká městská policie začít na začátku příštího roku. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 pečuje o druhé, teď ale potřebuje pomoci sama. Alena Mihulová jako obětavá zdravotní sestra ve filmu Domácí péče. ČT2. Proč mladé ženy vyrážejí dobýt osmitisícovky navzdory nebezpečí i nepochopení svého okolí. Premiérový dokument Ticho nad osmitisíci. A ČT Art. Chvilkové selhání mu zničilo život i slibnou kariéru. Příběh básníka Antonína Sovy v premiérovém dokumentu o milkování, lásce a zradě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Zhruba 70% Čechů si myslí, že lidé můžou v Česku svobodně vyjadřovat své názory na veřejnosti. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Víc než polovina respondentů považuje debatu v Česku za svobodnou, ale myslí si, že by zároveň měla mít své hranice. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. Kriminalisté z Moravskoslezského kraje obvinili 18 lidí kvůli podvodům s evropskými dotacemi na fiktivní školení. Skupina papírově vykazovala semináře, které ve skutečnosti vůbec nebyly. Policisté na případu pracovali zhruba rok společně s evropským žalobcem a stíhají i 15 právnických osob. Kriminalisté při razii provedli víc než 30 domovních prohlídek po celé republice a zajistili peníze na bankovních účtech i nemovitost v Praze. Škoda přesahuje 10 milionů korun. Karviná rozšíří svůj vozový park městské hromadné dopravy o další elektrobus. Jeho pořízení vyjde téměř na 13 milionů. Většina nákladů pokryje evropská dotace. Nové vozidlo má podle mluvčí radnice Moniky Dankové přispět k modernizaci a postupnému snižování emisí ve městě. Krnov příští rok chystá nainstalovat více než 100 nových sirén a hlásičů. Při povodni v roce 2024 město zjistilo, že současný výstražný systém není dostatečný v okrajových čtvrtích. Nové hlásiče budou mít například baterii pro případ výpadku proudu. Výstrahy pak bude Krnov hlásit z nové centrály v budově městského úřadu. Dnes je Světový den boje proti rozšiřování pouští a suchu. Letos se soustředí především na pastviny a pastevce. Trvalou degeneraci půdy způsobují podle Organizace spojených národů mimo jiné klimatické změny a neudržitelné hospodářství. Na ekosystémech ohrožených extrémním suchem jsou podle ní závislé asi 2 miliardy lidí. No a jaké nás dnes čeká počasí? Bude převážně oblačno, místy přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes vystoupají na 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Opavě hoří v ulici Edvarda Beneše skútr. Na místě jsou hasiči, počítejte tam se zdržením.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: my Český rozhlas Ostrava zase máme rádi sport a proto se mu právě teď v 7 hodin a 39 minut budeme věnovat. 20letá česká atletka Lourdes Gloria Manuel opět vylepšila svůj osobní rekord a potvrdila skvělou vzestupnou formu. Na mítinku Zlatá tretra v Ostravě vyhrála 400 časem 49,74 setin. O 3 setiny tak posunula 12 dní starý osobní rekord z Diamantové ligy v Římě.
1: Já jsem opravdu spokojená, je to vlastně první vítězství na Zlatý tretře, je to skvělý čas, i když jsem vlastně tímhle závodem tolik necítila ani na ten čas, ale chtěla jsem se pak pokusit prostě o to vítězství a to se nakonec povedlo.
2: Vysvětlovala po závodě moc spokojená Lourdes Gloria Manuel. Loni v Ostravě nemohla startovat a své soupeřky kvůli zranění sledovala jen z tribuny. Před rokem inovovaný tartan v Ostravě si běžci pochvalují.
1: Samozřejmě ta dráha tady je vždycky rychlá a o to líp se běželo na novém povrchu a já jsem prostě za tohle se vsadila. Ty fanoušci jsou tady skvělí a ta atmosféra je neuvěřitelná.
2: Pokračovala v pozitivech Lourdes Gloria Manuel, která první dva roky svého života prožila v Ostravě a formu z posledních 2 týdnů si chce schovat na nejdůležitější závod této sezóny.
1: Samozřejmě ty časy jsou nádherný, ale myslím si, že hlavní úkol bude to nějakým způsobem vydržet a vygradovat na mistrovství Evropy.
2: Každopádně první těžkou křišťálovou trofej z Ostravy si do Nizozemska, kde žije a trénuje, nepoveze.
1: Bohužel si myslím, že už na to nemám kila do kufru, ale tady přenechám rodičů, aby si ji mohli vystavit doma.
2: A tak trofej si do tábora povezou rodiče. Lourdes Gloria Manuel je aktuálně 1,75 sekundy za českým rekordem Jarmily Kratochvílové a více než 2 sekundy za světovým maximem Němky Marity Kochové. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Zástupkyně ostravských meteorologů Eva Richtáriková je teď na telefonní lince vedoucí do studia Českého rozhlasu Ostrava. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o aktuálním počasí v regionu.
2: Tak nyní máme oblačno nebo polojasno, srážky už z našeho regionu odputovaly dále na východ a máme teploty mezi 18 až 15 stupni Celsia, v těch nejvyšších polohách na horách je kolem 9 stupňů a fouká pouze slabý nebo místy mírný jeho západní vítr rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď na celý den?
2: Očekáváme stále oblačno nebo přechodně polojasno. Místy se během dne opět začnou vyskytovat přehánky, možná už i v dopoledních hodinách. Odpoledne se může přidat i výjimečně bouřka a až později večer budou přehánky ustávat a také oblačnost bude výrazněji ubývat. Teploty ty budou mezi 20 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni a vítr povane postupně mírný severozápadní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a až večer bude slábnout.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat pak následně v noci a co zítra?
2: Očekáváme přechodně polojasno, ale jinak stále s většinou oblačnost, teploty mezi 14 až 10 stupni Celsia, v noci povane slabý jihozápadní až západní vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu, no a během zítřejšího dne polojasno, během dne přechodně oblačno, už by měl být den beze srážek, maximálně v jeseníkách se ojediněle může ukázat přehánka, teploty budou mezi 23 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 18 až 22 a vítr povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Ještě poprosím o tlak a velkost vzduchu, jak to vypadá?
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1017 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje kolem 70 až 80%.
1: Informace o počasí nabídla Eva Richtáriková. Děkujeme za to a hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Naším dnešním hostem bude herec Ivan Vyskočil.
4: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
6: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: To byly Činasky 7 hodin a 50 minut. Pojďme k pozvánkám s datem 17. června. Mobilní odběrový tým dorazí na Kopřivnickou radnici. Darovat krev tam můžete od 7. až do 11:30 dopoledne. Zdravotníci budou na dobrovolné dárce čekat v 10. patře této budovy. V komunitním centru Stará škola ve Štramberku dnes budou zájemci stříhat, lepit a malovat. Vytvářet budou letní medúzy. Začátek celé akce je o 16:30 odpoledne. Odstartovat léto ve swingovém rytmu dnes mohou lidé v opavském centru Kupé. K tanci i k poslechu bude hrát duo AV Blues and Swing, a to od 18 hodin. A na ostravské Černé louce vystoupí Humorova, ostravská stand-up comedy skupina. Jde o akci v rámci léta v centru, začíná se v 7 večer.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Jednání Bezpečnostní rady státu se zúčastní prezident Pavel. Nedostatek strážníků chce Frýdek Místek řešit strážemi pro studenty. Lourdes Gloria Manuel si na Zlaté tretře opět vylepšila osobní rekord. Dnes bude oblačno, místy přehánky a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Řekl, že ho budou zajímat témata jako výdaje na obranu, nová koncepce a modernizace české armády nebo poučení z krizí z nedávné doby, jako byl blackout nebo povodně.
2: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět. A samozřejmě bych tomu taky možná rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí.
0: Bezpečnostní rada státu by se dnes mohla zabývat například i možným zpřísněním režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. Frýdek Místek řeší dlouhodobý nedostatek strážníků. Mladé posily se nedaří doplňovat posledních asi 10 let. Věkový průměr ve Frýdecko-Místeckém týmu strážníků je v současnosti okolo 50 let.
3: 20 na příjmu.
4: Kontrola KDVV.
5: Strážník Karel Matušek přijímá na dispečingu hlášení kolegů z terénu.
3: Jsem ve středních letech, je mi 58 let.
5: Město chce nové kádry získat například mezi studenty Bezpečnostní akademie Ostrava, a to pomocí stáží v rámci odborné praxe. I to má ale svá úskalí, jak pokračuje náměstek primátora pro bezpečnost Lukáš Kmec z Hnutí ANO.
6: Do operativy určitě nemůže nastoupit takový student, rovněž nemůže jet třeba v vozidle s výstražným a zvukovým zařízením.
5: Se stážemi chce Frýdecko-Místecká městská policie začít na začátku příštího roku. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
0: Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. Sedm vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. Skupina G7 se zároveň zavázala k další energetické podpoře Ukrajiny, aby napadená země zvládla příští zimu. Sport. Po necelých dvou týdnech si česká atletka Lourdes Gloria Manuel opět vylepšila osobní rekord běhu na 400 metrů. Na mítingu Zlatá tretra v Ostravě vyhrála v čase 49 sekund a 74 setin sekundy a zlepšila si tak čas z Říma o 3 setiny. A poprvé v kariéře získala křišťálovou trofej.
7: Já jsem opravdu spokojená, je to vlastně první vítězství na Zlatý tretře, je to skvělý čas, i když jsem vlastně tímhle závodem tolik necítila ani na ten čas, ale chtěla jsem se pak pokusit prostě o to vítězství a to se nakonec povedlo.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně oblačno, místy se vyskytnou přehánky, odpoledne se objeví i bouřky. Později večer pak budou přehánky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 se zdržíte na exitu 54 směrem na D1. Je tam porouchané auto a brání hladkému průjezdu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Ještě zhruba 55 minut bude trvat dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Starají se o něj Lucka Kociánová a Petr Soukup. Přejeme vše dobré a ať se vám hezky poslouchá. Nejbližší půl hodina přinese informace týkající se především řidičů, kteří používají důležité silnice v kraji. My se zaměříme na to, co se na nich v nejbližších týdnech připravuje. Ale ještě předtím tady bude Martin Písařík. Připravuje pro nás rubriku Co v učebnicích nebylo. A dnes budeme mít velmi zajímavé téma. Martin Písařík nám totiž poví, proč nám celý život roste nos. Už za pár minut.

0: Na silnicích se pořád něco děje. My se za pár minut zaměříme na ty důležité silnice v Moravskoslezském regionu a povíme, co se na nich v té nejbližší době bude dít. Teď ale Martin Písařík a jeho pravidelná ranní rubrika.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Na severu Moravy a ve Slezsku je v tuto chvíli polojasno, místy oblačno, relativně teplo, ve Frýdku místku naměříte 18,5 stupně Celsia. Když se podíváme například na Frenštát pod Radoštěm, tam je teď teplota na 17 stupních. Co říká předpověď? Meteorologové od dnešku tvrdí, že bude převážně oblačno, místy se mohou vyskytovat přehánky, odpoledne výjimečně může dorazit i bouřka. Později k večeru by srážky měly ustávat a bude také ubývat mraků. Teploty se dnes v nížinách budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, na horách pak naměříte okolo 17.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Poslouchali jsme skupinu Mandraže, je 8 hodin 21 minut a Český rozhlas Ostrava teď nabídne informace o důležitých silnicích v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době připravuje, to poví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici 1/11 mezi Rýmařovem a Brundálem dokončujeme opravu mostu. V obci Malá Štáhle jsme po demolici postavili úplně novou mostní konstrukci dlouhou skoro 32 metrů a do poloviny června na ní převedeme obousměrnou dopravu. Práce vyšly na 25,8 milionů korun.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Co je nového, to uslyšíte od Lucky Kociánové.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace. Potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíc neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na Jižní Moravě. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava za 62 milionů korun zmodernizuje 2560 metrů vodovodního přivaděče pro Bohumín. Hotovo by mělo být do konce roku, uvedl to mluvčí vodárenské společnosti Marek Siebert. V době letních dovolených podle policejních statistik každoročně přibývá vloupání asi o 20% oproti zbytku roku. Ve stejném období stoupá i počet pojistných podvodů. Nejčastěji klienti předstírají, že došlo k vloupání a hlásí škodu značné hodnoty. Druhým nejčastějším podvodem je pak případ, kdy se klienti snaží pojistit už vykradenou nemovitost. Oprava železničního mostu uzavřela podjezd v Ostravě přívozu. Auta ve směru od Petřkovic po ulici Hlučínské neprojedou. Stavba potrvá do podzimu příštího roku. Tramvaje mají výluku a podjezdem projedou pouze náhradní autobusy a záchranné složky. Ode dneška až do konce srpna mohou lidé v Ostravě navštívit výstavu o ženách, které žily v sovětských gulazích. Má název Nitky vzpomínek a k vidění bude v budově radnice Moravské Ostravy a Přívozu. Součástí dnešní vernisáže v 17 hodin je také komentovaná prohlídka vedená nositelem Borisem Bielenkinkem ze sdružení Memorial, který je nositelem Nobelovy ceny míru. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky. Teploty dnes vystoupají na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Bruntálu je v ulici Dukelská na silnici vylitý olej, projíždějte místem opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Na jesenické svahy se vrací invazní hlupina mnoholistá. Chráněná krajina oblast Jeseníky proto vyzývá turisty i místní, aby ochráncům přírody pomohli s rostlinou bojovat. Jak? Řekneme podrobněji za pár minut.

0: Český rozhlas Ostrava a skupina Elán. Ochránci přírody v Hrubém Jeseníku vyzývají lidi, aby pomohli s bojem proti lupině mnoholisté. Invazivní rostlina totiž opět zaplavuje tamní kopce a doslova mění své okolí. Více už nám po telefonu poví botanik Martin Dýma z Agentury ochrany a přírody České republiky. Vítám ho ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak lidé mohou tu rostlinu poznat?
1: Tak jedná se o 50 až 150 cm vysokou rostlinu s bohatým hroznem většinou modrofialových květů. Na špičce je to ještě často světle díky nerozitým poupatům a má to dlanité listy z 12 až 15 úkrojky.
0: Mm-hmm. Čím je pro jesenické svahy ta lupina mnoholistá tak nebezpečná?
1: Tak jde o invazní bobovitou rostlinu, která se velmi rychle šíří kolem cest a na loukách, na pastvinách. A tam, kde se dostane, tak to místo zaroste velmi rychle, také změní půdní podmínky, protože díky symbiotickým bakteriím je schopná to místo obohatit o dusičnany, což je nebezpečné zvláště na místech, kde jsou louky chudé na živiny. A tím vytlačuje ty původní druhy, zvláště ty, co jsou vázané na tyhle méně uživná stanoviště.
0: Vy tedy vyzýváte lidi, aby vám pomohli s bojem proti lupině mnoholisté. Co by lidé měli dělat při její likvidaci?
1: Tak při likvidaci je potřeba dbát zvláště na to, aby se předešlo tomu, aby po likvidaci ještě stihla vyplodit semena. Takže je potřeba ji likvidovat zejména nejpozději v době, kdy teprve nasazuje do květu, lépe ještě před kvetením. A jsou vlastně tři základní možnosti, jak ji omezit nebo zničit, to je sečení, vykopání anebo ničení herbicidem. A v případě použití herbicidu je potřeba dbát na to, aby se tím nepoškodilo něco dalšího. A vždy je potřeba ji také bezpečně zlikvidovat. A v případě, že už nasazuje do květu, tak vlastně nejlepší metoda ničení nebo zlikvidování té biomasy je spálení, pokud je to možné.
0: My jsme teď hovořili o boji proti invazivní lupině mnoholisté a to s botanikem Martinem Dýmou z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Děkujeme za informace a přejeme příjemný den.
1: Také naslouchám.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Určitě dnes nezmrzneme, ale takový deštník se může hodit. Pojďme se podívat, jak to aktuálně v regionu vypadá. Začneme teď v Novém Jičíně. Tam je v tuto chvíli polojasno. Teploměr ukazuje 18 stupňů Celsia. O něco více je pak v Opavě. Tam už teď namíříte 20,5 stupně Celsia. Meteorologové od dnešku tvrdí, že máme čekat hodně oblačný den. Místy s přeháňkami. Odpoledne dokonce může výjimečně přijít i bouřka. Ty srážky by měly ustávat pak k večeru. Bude také ubývat oblačnosti. Teploty je veskrze příjemné, v nížinách maximálně okolo 23 stupňů, na hřebené hor pak naměříte okolo 17.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Do playlistu Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava teď zasáhla i Věra Špinarová. Je 8 hodin, 52 minut pomalu, ale jistě končí dnešní vydání našeho pravidelného ranního programu. Rád bych vás pozval k poslechu pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava. Dnes po 11. hodině bude u mikrofonu Barbora Kolíbíková. Jako velmi mladá se dostala k zahraničním filmovým produkcím jako umělecká maskérka. Točila se světovými tvůrci a k maskérskému řemeslu ji inspiroval vlastní otec. Jak to už poví nejen vám, ale také Kateřině Huberové, 10 minut po 11. hodině. Už za chvíli začne Dobré dopoledne, tím vás provede kolega Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se s přáním všeho dobrého loučí Petr Soukup.
1: Zasmějte se s námi! Obrovský slon s maličkým mravenečkem kráčí pouští, jdou dlouho, dlouho a najednou slon vyčerpáním padne na zem a praví: Můj milý mravenečku, příteli, asi tady umřu žízní. A ten mravenec se tak lišácky zaculí a povídá: Neboj se, slone, kamaráde, máš obrovské štěstí, mám totiž v mém batůšku na zádech ještě jednu plnou bandasku vodičky. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Šéf Českého rozhlasu René Zavoral považuje debatu okolo financování veřejnoprávních médií za součást politického boje. Obec Těrlicko postupně rekonstruuje autobusové zastávky. Na pustevnách staví sochaři pískové sochy. Dnes bude oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral je připravený dál jednat o vládním návrhu zákona o médiích veřejné služby. Řekl to v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Zavoral zároveň upozornil na rychlost, s jakou vláda zákon připravila. Evropské země, které přecházely na jiný systém financování, podle něj vedly o změně systému dlouholetou debatu. Zavoral proto dění okolo financování Českého rozhlasu a České televize považuje za součást politického boje.
2: A já to vnímám vlastně jako takovou mstu médiím veřejné služby. Rozumím tomu, že tehdejší opozice, dnešní vládní koalice, nesouhlasila s tím, řekněme, navýšení poplatku, které tehdy prosadila Fialova vláda. Rozumím tomu politicky, odborně, ale nerozumím už tomu, proč vlastně musí být, řekněme, v tom souboji politickém těmi obětními beránky média veřejné služby.
0: Pokud vládní návrh projde Českému rozhlasu, by se v příštím roce snížil rozpočet oproti letošku o 400 milionů korun. České televizi by příjmy klesly asi o miliardu. Těrlicko postupně opravuje autobusové zastávky v obci. Radnice plánuje úplně zbourat přístřešek u křížení ulic Karvinská a Chatová nedaleko přehrady a postavit tam novou čekárnu. Jde o jednu ze zastávek, kde vystupují lidi, kteří v létě přijíždějí k nádrži kvůli sportu i zábavě.
3: Kromě čekárny bude přístřešek přizpůsobený i pro cyklisty. Obec už dříve opravila zastávku v místní části Hradiště a v Horním Těrlicku. Nová čekárna u přehrady by měla vzniknout ještě letos. Z Těrlicka Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Masarykova základní škola v Návsí na Jablunkovsku má novou kotelnu. Původní plynové kotle vytápěly budovu 30 let. Nová kondenzační jednotka je úspornější, bezpečnější a efektivně využívá odpadní teplo. V místnosti také přibyla nádoba se zásobníkem na teplou vodu. Na pustevnách v Beskydech vyrůstají několik metrů vysoké pískové sochy. Návštěvníci tam můžou až do neděle vidět tvorbu děl přímo na místě. Na přípravě soch pracují 4 sochaři za pomoci 5 asistentů, říká zástupkyně pořadatelů Rita Korčák.
4: Letos jsme trošičku pozměnili koncept stavby soch, nejenže jsme pozměnili místo, sochy se nachází před hotelem Tanečnica, ale sochaři také nepracují tentokrát společně, ale jsou rozděleni do takových dvou bloků. Začal se pracovat už v minulém týdnu v neděli a budou pracovat po celý víkend. Hotovo by mělo být v neděli.
0: Letošní téma upozorní na ohrožený svět ptáků.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně oblačno. Místy se vyskytnou přehánky, odpoledne se objeví i bouřky. Později večer budou přehánky ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů a na horách naměříme okolo 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě je uzavřena ulice Zákrejsova a Podmolova kvůli rekonstrukci železničního mostu, tak s tím počítejte. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Všechno, co jste potřebovali vědět, jste se dozvěděli od Lucie Kociánové ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Jsou 4:15 po 9. hodině. Péťu Soukupa u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík a začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je středa 17. června a i dnes po 9. hodině vás vezmeme na výlet. Vezme vás tam naše redaktorka Romana Kubicová. Kam to bude, tak to vám prozradím hned po písničce. Teďka k dobrému dopoledni Miroš Birka a Denis. Tak si to hezky užijte.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Dnešní výlet v magazínu Křížem krajem nás zavede do unikátního lužního lesa v Hrádku na Jablunkovsku. Projdeme se naučnou stezkou Girov a řeč bude hlavně o přírodě, zvířatech a rostlinách. Začínáme za malou chvíli.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: A je nejvyšší čas vyrazit na výlet po severní Moravě a po Slezsku. Je středa 17. června. Lužní lesy v našem kraji byste nejčastěji našli v Poodří, ale my vás dnes vezmeme na Jablunkovsko, konkrétně do Hrádku k řece Olši, do lokality nazvané Girov. K procházce po naučné stezce představující zdejší přírodní bohatství nás teď zvou starosta Hrádku Robert Borsky a redaktorka Romana Kubicová.
2: Kráčíme po naučné stezce, takovým lužním lesem, jmenuje se přímo naučná stezka Girov, tak odkud kam zavede poutníky?
3: Je to takový malý krátký okruh přímo tím lužním lesem u Olzy. Jsou tady různé lavičky na různých místech k odpočinku a takové interaktivní prvky, jako je to pekseso tam.
2: A nebo tady si můžete počíst, kdo tady žije?
3: Jo, tady jsou ukázky. No, je tady taková krásná kapradina, jmenuje se Perovník Pštrosí.
2: Tam ta, co se rozvíjí, ano.
3: A to se tu v takové obrovské koberce. Obrovské koberce se to tady pěkně rozroste. Každým rokem je to nádhera. A jedinou úpravu, kterou tady děláme, je, že tady mytíme invazivní rostlinu křídlatku. Protože kdybychom toto nedělali, tak už to tady je porostlé všechno křídlatku. Takže my jsme hodně let se staráme o to, aby tady křídlatka nerostla. To je jakoby nadlidské úsilí, ale za ty roky se nám to podařilo tady z té lokality úplně vymytit. Sám se dívám, jestli tu náhodou zase někde nevyrostla.
2: Ano, pro vás je to vlastně taková inspekční cesta. No a vy jste říkal, že se dostaneme k Olze a ta už je tady v tom kanionu, že?
3: Ano, toto je ještě před kanionem, tady ten kanion začíná, ale tady je ta Olza taková krásná. Tady zase chodí naše parta ponořičů, to je taky spolek hradecký neformální, lidi, kteří se chodí každou neděli tady koupat.
2: A vy taky?
3: Já se chodím občas koupat, vlezu do té řeky, ale moje manželka chodí každou neděli a asi taky, dejme tomu 5, 7, 8 lidí přijde a vždycky celou zimu se tady smočí.
2: Je to dostatečně hluboko?
3: Pokrk.
2: Nám dneska fouká, to možná bude trošičku dunět v mikrofonu, ale vyzkoušíme to.
3: Ty stromy, jak se rozkladají, prostě nikdo s tím nic nedělá.
2: To je ráj pro brouky, nemusíte stavět broukoviště.
3: Nemusíme broukoviště stavět, jo.
2: No nicméně lužní lesy vznikaly tak, že se pravidelně vlastně vylila voda, namokřila to, ale to už dneska, i když nevím, ten kanion tady není regulovaný, ona je tak zakrutovitá, ta Olza.
3: Ne, vylevá se tak často, ne každý rok, ale ukážu vám značku, tam přímo u té boudy, když tady byla poslední povodeň, to je tak 3 roky tomu, nebo 4, tak vám ukážu značku, po kolik byla voda. Jo, to je přímo tak, dejme tomu prvních 15 čísel té boudy bylo zatopených.
2: Příroda si vzala své, co chtěla. Tak a jsme tady. No Olza je vůbec půvabná tady v Hrádku. My jsme dávno tomu točili kanion Belka, kde byly takové velké plotny kamenné nějaké. A tady to zase vypadá úplně jinak, že jo?
3: Belko je právě místo za kanionem. Tam ten kanion končí v Belku a tady začíná. Takže celý Hrádek je takový zvláštní, že ta řeka není regulovaná a vytváří tady přírodní koryto a samozřejmě máme tady krásnou přírodu kolem toho, hodně zajímavých ptáků, vzácných ptáků, takže...
2: Někde je to ten ledňáček, co sežral 8 ryb.
3: Tam na břehu, tam vidíte, v pudy, tam má hnízdo.
2: Takže vy už to máte vypozorované?
3: Jo, tady. K tomu mokřadu nemá daleko lítat, jo.
1: Říká nezávislý starosta Hrádku Robert Borský, sám nadšený pozorovatel a znalec ptáků. Mokřad, který zmiňoval, je také součástí naučné stezky Girov a stojí u něj ptačí pozorovatelna. My se ale po písničce vrátíme ještě k řece Olze, nebo Olši, chcete-li, a probereme její další obyvatele.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Speciální soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte magazín Křížem krajem, ve kterém se teďka vrátíme zpátky do Hrádku. Nejen vzácný ledňáček si oblíbil zákruty řeky Olše v Hrádku na Jablunkovsku, ale jak prozradil při procházce naučnou stezkou Girov i hradecký starosta Robert Borsky, redaktorce Romaně Kubicové, lidé zde mohou vidět také třeba bobra.
3: Na té lavici sedava, občas něco prokousne a jaký strom se svalí. Ale že by něco dělal drastického, to ne.
4: Nestaví vám hrady, neničí přehrady.
3: Ne. Možná, že už to ani není, ale letos nic nového nevzniklo, takže možná, že se někde přesunul, ale je už tady takovou běžnou součástí, každý o něm ví.
4: A v řece je živo?
3: Jo, tak jako samozřejmě, protože tady jsou různí predatoři, takže to rybáři nemají rádi. Je tady volavka, popelává, ta si taky zgustne. Je tady vidra, běžně je pozorujeme. Jsou tady morčáci, je taková bílá kachna, která se živí rybami. A další, že ještě, ten ledňáček, který bere ty malé rybky, takže těch predatorů tady je hodně a je tady relativně málo ukrytů pro ty ryby. A to je ten problém, že je málo ukrytů, málo takových různých větví, které jsou jakoby přímo v té řece nějak převracené, tak povodí Odry to tady docela čistí. Takže oni to každý rokem tady vysazují nějaké ryby. No a pak něco odloví a zase nemají nic tady. No.
4: Ale zvířata se tu mají dobře. Udělám si hezkou fotku zase. Lavičky tady jsou, takže další místo poklidu a odpočinku tady se nabízí. Tak, od Olzy jsme se přesunuli zpátky tady na tu vaši výletní plochu s hřištěm a ptačí pozorovatelnou a vtipnými přístřešky a jsme vlastně asi u takového nejzábavnějšího prvku té naučné stezky, což je to Pexeso vlastně. Takže vidím, že je taky tematicky laděno podle toho, co tady roste a zpívá. Je to tak?
3: Z jedné strany je vždycky obrázek, to třeba rostliny nebo živočicha nějakého, a z druhé strany je popis.
4: Vy jste říkal, že ta stezka není dlouhá. Kdybychom ji chtěli projít celou, tak kolik si tak asi zajdem?
3: Za půl hoďky. Vidíte, tam má třeba jezevce lesního, z druhé strany jeho stopa. Vidra, stopa vidry.
4: Liška.
3: Jo.
4: Kudy se nastupuje na tu stezku?
3: Tady, jak stojíme.
4: Takže to výletní místo Girov?
3: Ano, tam jdeme, tak dokola.

0: tím lesem a přijdeme z druhé strany. My jsme teďka tu, jak jsme šli k té řece, jak jsme tu stezku křižovali.
1: My jsme si to zkrátili.
0: Jo, my jsme šli napříč, jakoby uprostředkem té stezky.
1: Příroda není smetiště, naučná tabule, která nás varuje, abychom tady nic nevyhazovali.
0: No a tady máme na zdí ty naše budky, tabulky, všechno, co jsme tu viděli, co tu někdo objevil.
1: Co tady roste.
0: Co tady roste, žije, houby, bezobratlí živočichové, obratlovci, mechy, normální rostliny, klasické. Ale samozřejmě není to všechno, protože tady se dá najít ještě spoustu dalších organismů, hlavně hmyzu. A to je ještě pořád před náma etapa. Vidíte, že tady máme volná místa.
1: A těch je dost ještě.
0: Těch ještě dost a já myslím, že takovou hmyzu tady ještě najdeme dalších 500 druhů. Jako.
1: No začíná to jezevcem, pokračuje ploníkem stenčeným přes máchelku srstnatou, mandelinku třezalkovou, tu tady moc nechcem asi.
0: To je tady přes 500 a každý, kdo přijde a zaujme ho něco, tak si může přiložit mobil ke QR kódu a dozví se o tom víc.
1: Dodává starosta Hrádku Robert Borsky. Z naučné stezky Girov Romana Kubicová, Český rozhlas.
2: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: A zatímco dnes jsme se v rozhlasovém Křížem krajem toulali po těšínském Slezsku po zemi gorolů, zítra už vás vezmeme do Poodří. Petra Štrimplová totiž natáčela na zámku v Nové Horce u Studénky. Prohlídky zámeckého interiéru a také malebného parku zpestří nově aktuální výstava pozoruhodných dřevěných soch. Tak tedy zítra magazín Křížem krajem z Nové Horky po 9. hodině.
2: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Polovina června, sezóna grilování a grilování Češi opravdu milují. Připravte si papír a tušku, protože Jarka Vykoupilová vám dneska v Babských Hradách dá několik tipů, jak správně marinovat maso určené na gril. Babské Hrady začínají hned po písničce.

0: České rady.
1: Marinování masa na grill zajistí výraznější chuť a zachování šťavnatosti. Základ kvalitní marinády je tuk. Tím bývá nejčastěji rostlinný olej, který pomáhá rozpouštět aromatické látky z koření a přenášet je do masa. Důležité je i koření. Paprika, pepř, kmín, tymián, oregano, rozmarín či chili. Záleží na vašich preferencích. Chuť skvěle zvýrazní česnek, cibule, hořčice nebo sojová omáčka. Pro kuřecí maso se výborně hodí kombinace citronu, medu a bylinek. Vepřové maso získá zajímavou chuť díky česneku, hořčici a paprice. Hovězí často potřebuje pouze jednoduchou marinádu s olejem, pepřem a rozmarínem. Doba marinování závisí na druhu masa. Kuřecímu stačí několik hodin, zatímco hovězí a vepřové může odpočívat v marinádě přes celou noc. Maso je vhodné před grilováním vyndat z lednice alespoň půl hodinky předem, aby se následně rovnoměrně propeklo.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: 9 hodin 41 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a já tady ve studiu mám u sebe velmi vzácné hosty. Přišli nás totiž navštívit děti z mateřské školy Severní v Hlučíně, tak my jsme moc rádi a ahoj děti. Tak to je krásný pozdrav přímo do Hlučína a všude tam, kde posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za malou chvíli se spojíme s Třince, protože jak vypadá práce záchranářů, hasičů nebo policistů z bezprostřední blízkosti, tak to ví náš regionální stopař Petra Pivková. Za malou chvíli naše vysílání bude z města ocelářů.

0: Tak tohle je Bruno Mars a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je přesně 9:45. Sirény, zásahová technika, policejní psy i ukázka dopravní nehody. Parkoviště před Verk arénou v Třinci se dnes proměnilo v přehlídku práce záchranářů, hasičů, policistů i dalších složek integrovaného záchranného systému. Návštěvníci si tam mohou vyzkoušet první pomoc, prohlédnout si moderní techniku a letos poprvé také armádní vybavení, včetně tanku Leopard 2. A u Verk arény je i naše redaktorka Petra Pivková.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Petro, dobré dopoledne. Tak jak to tam v Třincu teďka vypadá? Povídej.
2: Krásné dopoledne. No je tady opravdu už teď dopoledne. Spoustu lidí, dětí, dospělých, seniorů, prostě všichni, kdo se přišli podívat. Ta akce je opravdu, jak jsme se tady bavili s paní primátorkou, monstrózní. Opravdu velká. A těch věcí, které tady mohou lidi vyzkoušet a na které se mohou podívat, je neskutečně mnoho. No a jak už jsem říkala, tak já jsem tady s primátorkou Třince za osobnosti pro Třinec, s paní Věrou Palkovskou. Dobrý den, paní primátorko. Co ta lidi dnes tady před Verk arénou čeká?
3: Krásné, dobré dopoledne. Já jsem plná napětí, aby všechno klaplo, protože ta příprava dnešního dne s integrovaným záchranným systémem běžela hodně dlouho. Navíc jsme spojili síly s Českou hutnickou společností a souběžně vlastně ve Verk aréně běží Invent Arena, což je výstava technických inovací. Takže, co nás čeká? My možná stojí za to říct, že letos je to po 25., když jsme začínali poprvé s dnem s integrovaným záchranným systémem, tak myšlenka byla jasná. Ukázat součinnost složek integrovaného záchranného systému a na druhé straně i pobavit. Takže to bylo před kulturním domem Trisia pro rodiny s dětmi v sobotu dopoledne. No a postupem času to se zvětšujeme a stále je to, a letos je to opravdu, jak říkáte, monstrozní, protože jsme ještě k tomu přidali vojáky, lépe řečeno den z hrdiny, takže jsou tady hasičský záchranný sbor, záchranná služba, policie České republiky, městská policie, celní správa, vojáci a každý ukazuje to, co umí, takže některé ukázky jsou i společné, a což z logiky věci v případě záchranné služby zasahuje okamžitě, ale navíc ukazují tady vlastně ty jejich vymoženosti technické, které se za těch 25 let neuvěřitelně změnily. Takže tady uvidí naše žáci, studenti, to, co všechno vlastně mají jednotlivé složky k dispozici, když potřebují jít k zásahu. Opravdu myslím, že to stojí za to, že tady dojde i k pobavení, no a určitě půjdou všichni i do Verk arény, kde zase uvidí technické vymoženosti. Takže dneska je to den s velkým D, ale až bude večer, já si oddechnu, protože je to velice náročná akce, ale je famózní.
2: Tak já přeju, ať to dneska všechno klapne, ať máte z toho večer dobrý pocit a ať se všem líbí. Děkujeme moc.
3: Krásný dobrý den.
2: No, jak jste slyšeli, dneska vás čeká opravdu spoustu věcí, pokud se vydáte sem před Verk arénu v Třinci a užijete si den z hrdiny a den z IZS.
0: No a na den s integrovaným záchranným systémem v Třinci na Frýdecko-Místecku nás vzala redaktorka Petra Pivková. Petro, díky moc a hezký den.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za 3,5 minuty bude 10 hodin. Za 3,5 minuty vám nabídneme další aktuální zprávy. Oprava železničního mostu uzavřela podjezd v Ostravě přívoze. Legendární myší dírou na Hlučínské se už nedá projet a potrvá to až do podzimu příštího roku. Podrobnosti v našich zprávách v 10.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Senát se začne zabývat zpřísněním úřední změny pohlaví. Uzavřený podjezd pod železnicí v Ostravě Přívozu komplikuje dopravu. U Opavského jezera startuje další ročník akce Bezpečně u vody. Dnes bude oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro úřední změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby se k posouzení sexuologa přidal ještě soud a psychoterapie. Zdůvodňuje to ochranu jiných lidí. Předseda klubu SEN 21 a Pirátů Václav Láska novelu považuje za zbytečnou.
3: Ten návrh není o ničem jiném, než o tom znepřístupnit, zkomplikovat lidem tranzici. Jediné, co mě napadá, že se snažíme jít po vzoru zemí jako Maďarsko nebo některé další, které vlastně povolování tranzice soudem vzali jako předstupeň k úplnému zakázání.
2: Návrh novely občanského zákoníku dnes v Senátu míří do prvního ze dvou čtení. Oprava železničního mostu uzavřela podjezd v Ostravě Přívozu. Auta ve směru od Petřkovic po ulici Hlučínské neprojedou. Stavba potrvá do podzimu příštího roku. Tramvaje mají výluku a podjezdem projedou pouze náhradní autobusy a záchranné složky. Podle náměstka primátora Břetislava Rigera z Hnutí Ostravák je teď nejlepší nechat auto na záchytném parkovišti Černý potok a dál jet autobusem.
4: Byli bychom strašně rádi, aby řidiči využili to záchytné parkoviště. Dneska ono je prázdno. Čili kdo potřebuje do centra, bude to nejjednodušší. Samozřejmě ten, kdo musí jet autem, no tak bude muset přes Slezskou Ostravu, anebo druhá možnost využít vlastně slovenskou a přijet od Mariánsko-Horské. Čili ty varianty jsou dvě.
2: Karviná rozšíří svůj vozový park městské hromadné dopravy o další elektrobus. Jeho pořízení vyjde téměř na 13 milionů korun. Většinu nákladů pokryje evropská dotace. Nové vozidlo má podle mluvčí radnice Moniky Dankové přispět k modernizaci a postupnému snižování emisí ve městě.
5: Městská hromadná doprava v Karviné v současnosti využívá 17 vozidel, 3 z nich jsou elektrobusy, 8 autobusů je poháněno stlačeným zemním plynem a zbývající vozy využívají dieselový pohon.
2: V Opavě začíná třetí ročník preventivní akce nazvané Bezpečně u vody. Je zaměřená na rizika při reakci. Pořadateli jsou záchranáři a hasiči na břehu Stříbrného jezera. Dopoledne patří školám, odpoledne dalším zájemcům, kteří si chtějí zkoušet záchranu osob a první pomoc. K vidění budou dnes a zítra také ukázky techniky a vybavení hasičů, policistů a zdravotníků.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně oblačno. Místy se vyskytnou přehánky, odpoledne se objeví i bouřky. Později večer pak budou přehánky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů a na horách naměříme okolo 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě se v křižovatce ulic Plzeňská a Horní srazila dvě osobní auta. Levý jízdní pruh je tam neprůjezdný, počítejte na místě s možným zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tak přesně takové byly zprávy s Lucí Kociánovou. Jsou 4 minuty po 10. hodině a posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jako tradičně i dnes mám pro vás připravenou jednu záludnou otázku moravskoslezského rozhlasového kvízu. A tak chcete-li vyhrát krásnou audioknihu a taky třeba rozhlasové dárečky, tak neváhejte a zavolejte. Rozhlasový kvíz tady bude hned poté, co zaspívá Věra Martinová a taky kapela Lucie. No a já můžu napovědět, že dnešní otázka nebude těžká. Konec konců to není žádná, přece všechny jsou jednoduché, ale zavede nás na hranici Moravskoslezského a Zlínského kraje. Zavede nás do kopečků, které oddělují etnografický region Valašsko od Lašska. Tak schválně, kdo si troufne, ten taky vyhraje. Tak uvidíme. Moravskoslezský rozhlasový kvíz tady bude za malou chvíli. Hezké dopoledne vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, u telefonu Jaromír z Ostravy.
1: A výborně, Jaromíre. Tak dobrá, jdeme na otázku. Jste připraven?
2: No tak co mi zbývá?
1: Dobré, Beskydy znáte?
2: Tak vím, kde jsou.
1: Víte, kde jsou? No tak schválně, tak uvidíme, jak nakolik tohle bude vítězný nebo ne. Jdeme na to, tak dobře poslouchejte. Veřovické vrchy. Veřovické vrchy jsou součástí chráněné krajinné oblasti Beskydy. Rozkládají se mezi Frenštátem na severovýchodě a Valašským meziříčím na jihozápadě. Na procházku do vrchů se pohodlně dostanete z Veřovic, Mořkova, Zašové, Krhové a dalších míst v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Jejich hlavní hřeben je tvořen vrchy Huštín, Hodorf, Krátká a Dlouhá. Víte, jak se jmenuje nejvyšší vrchol Veřovických vrchů?
2: Maria.
1: Tak jdeme na to. Za A je to Kamenárka, za B je to Velký Javorník, anebo za C Trojačka.
2: Teď uvažuji, že by to mohl být i ten sakra, ten Velký Javorník. Potom jsem kdysi byl.
1: A uvažujete naprosto správně. Opravdu je to Velký Javorník, který se
2: tam skončitám se šel nahoru na tu rozhledu, že jsem tam zapomněl tyčky. Tak jsem se pro ně vrátil a zůstali tam.
1: Tak super. Tak Velký Javorník vám přinesl štěstí i v tyčkách, i v dnešní výhře. Vyhráváte audioknihu a dárečky z rozhlasu. Blahopřeju a zůstaňte ještě prosím chvíli na telefonu.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Tak Moravskoslezský rozhlasový kvíz nás dneska zavedl do Veřovických vrchů a já vás za chvíli zavedu na další různá místa v našem kraji, protože následovat budou rozhlasové pozvánky a kulturní tipy, takže dneska to bude třeba do Opavy, do Štramberku, na Ostravskou Černou Louku a nebo do Slezského divadla. Začínáme za chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, tohle legendární letní hit Heleny Vondráčkové. A my míříme na ty pozvánky. První pozvánka nás zavede do komunitního centra Stará škola ve Štramberku. Tam totiž dnes budou zájemci stříhat, lepit a malovat. Na workshopu se tam budou vytvářet letní medúzy a vy se k ním můžete přidat. Do Staré školy ve Štramberku stačí přijít na 16.30. Odstartovat léto ve swingovém rytmu dnes mohou lidé v opavském centru Kupé. V tanci a poslechu tam bude hrát duo AV Blues and Swing, a to od 18 hodin. Kupéčko v Opavě, Rytmus swingu. No a pozvánka i na ostravskou Černou louku. U pavilonu vystoupí Humor Ova, ostravská stand-up komedy skupina. Jde o akci v rámci léta v centru a začátek je u pavilonu v 19 hodin. Tolik pozvánka na Černou louku do centra Ostravy a zamíříme ještě do Bílé metropole. V Opavském Slezském divadle vystoupí Jiří Rajneš. Představí svůj písňový program plný lyriky, vášně i hluboké introspekce. Na klavír ho doprovází Julia Grejtáková. Začátek ve Slezském divadle v Opavě v 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Tohle byl Cat Stevens a Wild Words. A za malou chvíli zamíříme do Krnova, protože v některých částech Krnova nejde při krizových situacích rozumět, co hlásí tamní městský rozhlas. To se má ale v příštím roce změnit. Krnov chce postavit nový výstražný systém. Podrobnosti za chvíli.

0: 10 hodin 35 minut ladíte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Přes 100 moderních hlásičů má pomáhat lidem v Krnově při krizových situacích. Informace budou předávat nejspíše od příštího roku a získávat je budou i z čidel na řekách v okolí města. Radnice vychází ze zkušenosti z povodní z roku 2024. Do některých okrajových částí Krnova totiž nebylo téměř možné dostat informace.
1: To nic není jako tak. Tak jinak říkám, buď přijedou měšťáci nebo hasiči a chcete jít s tadyma, nechcete jít s tadyma, to je všechno. No.
2: Tak to se Stanislav při povodních v roce 2024 dozvídal informace. Bydlí v místní části Chomíš a výstražný systém tady víceméně chybí. Do terénu jsem vyrazil s Robinem Barešem z Krnovské radnice. Takže to je ten poslední dům, kde je vlastně nějaká siréna a tam dál už nic?
3: Tam dál už nic není. To oslovení zejména tou audio zprávou, tak o těch okrajových částech nejde rozumět a vůbec neví, co se děje, což by měl změnit ten nový systém, který počítá s tím, že to bude už pomocí místních rozhlasů, které budou rozšířeny po celé té lokalitě a lidi tím pádem budou vědět, co se děje.
2: A jednotlivé hlásiče budou samostatné.
3: Není to navázané tak, že když padne jeden, že se zruší všechny ostatní dál, takže je to tak samostatně, to bude tím, že vlastně každý bude vysílat ten signál.
2: Nový výstražný systém zároveň neodstaví ani výpadek elektřiny. Každý nový hlásič totiž bude mít baterii, která je schopná mu dodávat energii po 3 dny. Systém bude Krnov řídit přímo z městského úřadu. V budově radnice totiž vznikne centrála, odkud se bude vysílat, ale pracovníci tam budou zároveň sledovat i aktuální situaci, jak říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Klíčovou novinkou je, že vedení města může nově aktivovat varovné sirény a mluvené slovo zcela samostatně, aniž by muselo žádat o zásah hasičský záchranný sbor.
2: V současnosti jsou na území města 2 druhy sirén. Polovina zařízení patří Krnovu, polovina hasičskému záchrannému sboru. V příštím roce se mají oba výstražné systémy ve městě sjednotit. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Naším středečním hostem bude ostravská rodačka Barbora Kolibíková. Už ve velmi mladém věku se dostala k zahraničním filmovým produkcím jako umělecká maskérka, se kterými světovými tvůrci spolupracovala a čími inspiroval její otec. To napoví rozhovor Kateřiny Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

A za malou chvíli v našem vysílání už pro vás bude připraven tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš. Tedy dobré rady všeho druhu. Náš rozhlasový kutil a zahradník Artur Kubica se tentokrát zaměří například na okrasnou zahradu v červnu. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a teď budete poslouchat i Anuka.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Patří mezi nejoblíbenější části zahrady právě na začátku léta, kdy vás kromě práce potěší květy, které jsou charakteristické pro toto období. Co to je? Je to okrasná červnová zahrada. A to je dobré zkracovat výhonky na přísně tvarovaných živých plotech a okrasně střižených dřevinách. Zrovna jsem se podíval z okna a teď mi došlo, že je dobré pravidelně sekat trávu a zalévat a také přihnojovat společně s balkónovými rostlinami. Balkónové rostliny zaštipujeme a odstraňujeme jim odkvetlé květenství. Tím podporujete bohaté kvetení a rozvětvení rostlin a odstraňujte také odkvetlé dvouletky. V červnu seřízneme lupy, odkvetlé kopretiny pro další kvetení. Přihnojujeme samozřejmě růže a vyvazujeme je k oporám. Dají se stříhat odkvetlé rododendrony. A pokud jste to nestihli v květnu, tak ještě stále je vhodný čas na vertikutaci trávníku a dají se vysazovat okrasné dřeviny a trvalky s kořenovým balem. To je důležité. Navíc je vhodná doba pro zaštipování výhonků borovic pro kompaktní růst. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Karel Gott. V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava je 10 hodin a 55 minut. Už za 5 minut do studia přijde i Lucie Kociánová a budou připraveny další rozhlasové zprávy. Teďka máme aktuální info o nehodách. Bacha si dejte v Ostravě jihu, pozor na křižovatce Plzeňská Horní. Přímo naproti radnice městského obvodu Ostrava jich se srazily a dvě auta jedou na místo policajti. No a docela zajímavé je, že jenom o 200 metrů dál směrem na velký kruhový objezd v Ostravě Hrabůvce na rozcestí ulice Horní a doktora Martinka je další nehoda, tentokrát u křižovatky z ulici Provaznická. Trochu se nám to taky štosuje na Rudné v Ostravě Kunčicích, tam pořád probíhají vlastně rekonstrukce mostů přes řeku Ostravici, takže opravdu počítejte s tím, že mezi Místeckou a Frýdeckou, mezi Vítkovicemi a Kunčicemi na Rudné se psi počkáte, je to tam ucpané, štosuje se to tam a jde to hodně blbě oběd. A štosuje se to taky v Dětmarovicích, tam je zúžení na silnici 67, přímo v centru obce z obou směrů, takže na to dávejte pozor a jezděte opatrně. Jinak to vypadá docela průjezdně, jinak se asi po Moravskoslezském kraji dá docela dobře projíždět.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: A Frýdek místech řeší dlouhodobý nedostatek strážníků. Mladé posily se tam nedaří doplňovat posledních asi 10 let. A takto Frýdecko-Místečtí chtějí vyřešit i stážemi pro studenty. Podrobnosti ve zprávách v 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Zhruba 7 z 10 Čechů si myslí, že se můžou lidé na veřejnosti vyjadřovat svobodně. Nedostatek strážníků chce Frýdek Místek řešit stážemi pro studenty. V Horním Bečvě na Vsetínsku dokončili dělníci altán a venkovní učebnu v atriu školy. Dnes bude oblačno, místy déšť a teploty až 23 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Necelé tři čtvrtiny lidí si myslí, že je v Česku možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Vyplývá to ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující. Měla by ale podle nich mít určité hranice, popisuje vedoucí centra Matouš Pilnáček.
2: Zároveň ale neplatí, že by veřejnost chtěla úplně bezbřehou svobodu projevu. Spíš vidíme postoj svoboda slova ano, ale v určitých mezích. Největší skupina lidí si myslí, že svoboda projevu u nás funguje, ale zároveň podporuje určité hranice.
0: Zhruba pětina lidí v Česku pak podle průzkumu považuje svobodu slova za podstatně omezenou. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. Prováděla ho agentura Median. Podrobné výsledky jsou na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Frýdek Místek řeší dlouhodobý nedostatek strážníků. Mladé posily se nedaří doplňovat posledních asi 10 let. Věkový průměr ve frýdecko-místeckém týmu strážníků je v současnosti okolo 50 let.
3: 20 na příjmu.
4: Kontrola KDVP.
5: Strážník Karel Matušek přijímá na dispečingu hlášení kolegů z terénu.
3: Jsem ve středních letech, je mi 58 let.
5: Město chce nové kádry získat například mezi studenty Bezpečnostní akademie Ostrava, a to pomocí stáží v rámci odborné praxe. I to má ale svá úskalí, jak pokračuje náměstek primátora pro bezpečnost Lukáš Kmec z hnutí ANO.
6: Do operativy určitě nemůže nastoupit takový student, rovněž nemůže jet třeba v vozidle s výstražným a zvukovým zařízením.
5: Se stážemi chce Frýdecko Místecká městská policie začít na začátku příštího roku. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
0: V době letních dovolených podle policejních statistik každoročně přibývá vloupání asi o 20% oproti zbytku roku. Ve stejném období stoupá i počet pojistných podvodů. Nejčastěji klienti předstírají, že došlo k vloupání a hlásí škodu značné hodnoty. Druhým nejčastějším podvodem je pak případ, kdy se klienti snaží pojistit už vykradenou nemovitost. Na nádvoří školy v Horní Bečvě na Vsetínsku vznikl nový altán a environmentální učebna. Nové prostory budou podle nezávislého starosty Rudolfa Benáta využívat nejen školáci při výuce, ale také obec při kulturních a společenských akcích. Veřejnosti se poprvé otevřou během předpouťové slavnosti na konci června.
7: Environmentální učebna bude sloužit k výuce venku, která je velice populární, a zároveň počítáme i s tím, že ta hlavní environmentální učebna, ten objekt, bude sloužit jako pódium pro různé prezentace kultury a dětských aktivit.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně oblačno, místy se vyskytnou přehánky. Odpoledne se objeví i bouřky. Později večer budou přehánky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů. Na horách naměříme okolo 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Čtyři a půl minuty po 11. hodině, tohle byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Lucie se teď v 11 s mikrofonem Ostravského rozhlasu rozloučila, bude se na vás těšit zase zítra a za malou chvíli tady v právě poledne už další zprávy bude mít Lenka Blažejová. Je středa, to znamená, že na našem programu teď bude další rozhovor Kateřiny Huberové. Kdo bude tím rozhlasovým hostem, tak to vám prozradím za malou chvíli. Vladimír Šmelík vám přeje krásné poledne na Moravu i do Slezska.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A už za malou chvíli v našem dopoledním vysílání Ostravského rozhlasu přivítáme uměleckou maskérku Barboru Kolibíkovou. Jako velmi mladá se dostala k zahraničním filmovým produkcím a byla ve štábu se světovými tvůrci. Na detaily se jí bude ptát Kateřina Huberová.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přívětivé dopoledne ze studia Českého rozhlasu Ostrava vás zdraví Kateřina Huberová. A jsem moc zvědavá, kam se vypravíme v dnešním povídání s hostem, který má vlastně hrozně zajímavý příběh. A myslím si, že se pohybuje dost ve světě iluzí, ale potom taky krásy, estetiky. Musí k tomu něco umět. Já vám ji představím. Barbora Kulibíková. Dobrý den.
2: Dobrý den, krásný den přeji.
1: Když mám říct, čím jste, tak co vlastně mám říct? Protože já bych řekla klidně, umělecká filmová maskérka, v současnosti ale jste vlastně jako v kosmetických službách, takže co jste?
2: Je to takový seznam vlastně, řekla bych filmová maskérka, jako maskérka, ale jsem si zabrousila i do divadla, do České televize, dlouhodobu jsem teda byla u filmu, protože ono to jde ruku v ruce, kosmetika a make-up, to jsem vlastně pochopila u filmu, že když máme dobrou pleť, když se o ní staráme, tak se nám potom i dobře líčí. Já jsem hodně pracovala u cizineckých produkcí, takže mohli investovat mnohem více do nás, takže posílali ty herečky fakt jako jednou měsíčně na kosmetiku, takže jsme se tam učili, jak o tu pleť starat, takže tam ty základy přišly a potom jsem se rozhodla, že bych chtěla být i kosmetička, taky dělám permanentní make-up, takže tetuju. To je zatím vše.
1: To je celkem dost, ale já bych se zastavila u té etapy toho filmu, protože to mi zní jako takový americký sen nebo trošku pohádkový příběh, protože vy jste vážně točila jako s velkými světovými produkcemi. Furt vám ještě není hodně roku, jo? Takže tohle se stane jak?
2: Asi to bylo tím, jako úplně první krok byl, když jsem končila gymnázium v Ostravě, tak už jsem tak trošku začala make-up. Můj teďka je fotograf. Když mi bylo 14, tak se rozhodl, že si udělá fotostudio u nás doma a řekl, hele, nechci zkusit jako dělat make-up pro mé modelky. Vždycky jsem to měla v ruce, bavila mě fashion, uměla jsem malovat. Zkusila jsem, zamilovala jsem se do toho. A když jsem končila střední školu, tak jsem tak moc nevěděla, kam na výšku. V Česku moc takové ty umělecké věci nejdou. A bylo to před Brexitem a bylo jednoduché se dostat do Anglie. Takže pár mých spolužáků právě šlo také studovat a říkali, koukni se, šel by make-up. A našel jsem si, že můžu přímo být bakalář make-up and hair design pro film a divadlo. Přihlásila jsem se a v 18 jsem odjela.
1: To je taky fajn. Tady pořád to ještě chápu. Tam jste dostudovala.
2: Tam jsem dostudovala 3 roky, byla jsem bakalář a vlastně stal se covid, když jsem končila školu. Takže jsem moc nevěděla, co se sebou, nechtěla jsem úplně zůstat v Anglii, protože nebylo co dělat, tak jsem si řekla, dobře, pojedu na chvilku domů, uvidím rodinu. Odjela jsem domů a týden na to jsem měla štěstíčko, že můj kamarád, který dělá prostetický make-up u filmu, mi volá a říká, hele, teďka byl zastavený projekt pro Amazon Prime a oni se vrací a hledají jednu mladou Češku, trainee, celý tým, zbytek bude z Londýna. Pošli mi prostě životopis, uvidíme, co řeknou. Takže říkám, životopis nemám, dodělala jsem školu, ale pošlu všechno ze školy a uvidíme. No a já si myslím, že jim právě sedlo, oni většinou mají problém, že někdy, když tady jedou točit, tak ti Češi moc neumí anglicky, jasně. Takže je strašně těžká komunikace v týmu. Takže v momentě, jak viděli, že mám výšku přímo z Anglie, tak věděli, že ta komunikace bude a že budu nastavena asi jejím stylem. Takže druhý den mi volali, že za týden nastupuju.
1: Co jste říkala, že ten váš kamarád dělá prostetický
2: make-up.
1: Co to je?
2: Což je vlastně takové ty jizvy, příšery, monstra, což už právě se jako, oni to dělají ve workshopu, musí to první jako nějaké ty formy, jo. Potom to vyrobí a pak se to v ten den lepí doslova lepidly na obličeji těch herců.
1: No a myslím si, že tohle to jsou takové ty momenty, kdy najednou osud vám přihraje něco a když je člověk lehce připraven, tak najednou v tom je.
2: Jo, já si doteď si pamatuju svůj první den na place, bylo to na Barrandově. Ten seriál se jmenuje The Wheel of Time, je to fantasy seriál podle knížek inspirovaný. A já jsem přišla a prostě byl fakt jako uměle vytvořený svět. Byl to obrovská místnost a spíš jako stadion. Byly tam prostě skály a blesky a já jsem tam vešla a nevěřila jsem jako svým očím v ten moment. Měla jsem fakt štěstí, že ten projekt byl obrovský a i všichni mi říkali, to úplně není jako klasika, to jako je nás tady hodně, je to velké. I oni byli v šoku, že tohle byl jako můj první hned po škole. Ale byla to obrovská škola a fakt jako nás třeba na place bylo 100 až 200 lidí najednou.
1: Já bych se vyděsila možná, jako v tomhle věku, myslím.
2: Ne, já vůbec. Já si myslím, že totiž ta třeba to, že jsem šla studovat do ciziny a v 18 jsem neznala žádného člověka a byla jsem na nový na zemi, ani ne s dobrou úplně angličtinou, tak mě to tak proškolilo a připravilo mě to tady na ty věci, že já jsem taková, já jsem prostě yes man. Řeknu ano a jdeme do toho a nějak se to prostě vyřeší, kdyby náhodou.
1: Já jsem tušila, že asi nahlédneme do hodně zajímavého příběhu, tak nakukujeme. Mm-hmm. Já jenom připomenu, že ta dáma, která vypráví, je Barbora Kolibíková, host Českého rozhlasu Ostrava.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si povídám s Barborou Kolibíkovou, dámou, která by dokázala na našem obličeji vykouzlit asi všechno možné, protože má zkušenosti s maskerstvím, jsem chtěla říct, s make-upem ve filmu, v zahraničních produkcích. Takže když jste skočila do toho velkého zahraničního seriálu, tam jste se vlastně začala to řemeslo učit, pochopila, když jsem správně. K čemu všemu tam člověk vlastně přičichne?
1: Úplně všechno. Úplně všechno. Měla jsem štěstí, že to byla fantazie a byl velký budget. Ono to je, že vlastně je make-up designérka, to je hlavní, to je naše šéfka, ta vlastně designuje, jak ty make-upy budou vypadat a my potom to tvoříme. Ano. Ta nám to dá jako předlohu. Takže my jsme různé jako a i tu prostetiku jsme dělali, i když na to pak byl ještě vedlejší tým, fakt na ty velké monstra a tak dále, ale ty menší různé jizvy na obličeji nebo nějaké malé zranění.
0: Jak se to dělá?
1: To jsme dělali taky. Jsou různé druhy. Musí se udělat nějaká vlastně forma, která se pak vylije a potom ten produkt, který se jmenuje Bondo, se ty formičky tím vyplňují a to potom lepím ráno na toho herce, nebo když teda dělám ten make-up. Je to hodně takové, ten člověk musí vědět třeba, co dělá za ránu nebo co dělá za jizvu. Musí se hodně udělat research. U těch jizev třeba je pravda, že hodně pracujeme s opravdu fotky jakože od lékařů, že opravdové rány a tak dále a podle toho to potom tvoříme.
0: Vrábíte. Asi nevím, na co se ptát dřív, protože myslím si, že těch fíglů a fint je asi neuvěřitelné množství, ale možná tohle je teda jako váš debit, to, o čem si povídáme. Ale to vás teda etablovalo k tomu, že jste se v tom světě najednou chytla. Takže co jiného dalšího velkého, případně koho jiného velkého jste v tom křesle měla?
1: Ten Wheel of Time, tam jsem strávila strašně moc času. To bylo vlastně tím, že to je seriál, takže já jsem 2,5 sezóny jsem s nima natočila, takže 2,5 roku až 3 roky cca jsem strávila jenom tam. A tam jsem vlastně rostla i, že jsem se učila více, pak už mi přidávali jakože herce a různé věci, že my vlastně musíme umět jak make-up, tak vlasy a paruky.
0: Ano.
1: Takže tvoříme všecko vždycky na tom jednom herci. Často mezi sezónami je pauza, takže jsem třeba stihla mezi těmito sezónami natočit film The Crow, Vrána, s Billem Skarsgårdem. Je to takový švédský herec, vlastně celá jeho rodina je u filmu, všichni bratři. Tak to se mě přímo jeho masker zavolal, že jako asistentka přímo pro něj, protože jeho ten herec jako kdyby měl mít 70 umělých tetování.
0: Aha.
1: Takže my jsme každé ráno na něho lepili, v uvozovkách ho tetovali, večer to z něj zase sundávali. A to bylo 3,5 měsíce třeba. Film se točí většinou tak ty 3 měsíce.
0: Vám ta pracovní doba začíná asi o dost dříve, než potom všem ostatním asi, že jo?
1: Jo, maskéři jsou jedni z těch, co mají fakt jako dlouhé hodiny. Na tom seriálu třeba jsem, myslím, nešla jsem po 14 hodin denně, takže musíme dorazit, nalíčit, potom jdeme na plac vlastně s tím naším hercem, kde my máme monitorky, takže vidíme, co vidí kamera, takže vždycky třeba, jestli nějaký vlas nám spadne nebo něco se pohne, musíme kontrolovat, kde lepíme vlastně paruku, tak jestli náhodou se trošku neodlepí a mezi těmi tejky my můžeme vcházet a můžeme upravovat cokoliv. Nebo třeba, když se dělá, když je nějaký krvavý den, tomu říkáme.
0: To mě
1: že třeba děje se nějaký boj, tak ten den já budu vědět vlastně, že točíme scénu, že můj herec třeba dostane pěstí do obliče a bude mu
0: tec krev.
1: Takže já budu mít sebou připravenou všechnu krev. Oni to mají taky předpřipravené, kdy ta kamera ho zabere před a po. Potom mi řeknou, tak teďka už je střih a teďka prosím vejdi ty a zakrvácej nám ho tak, jak by vypadal po té pěsti.
0: A teď mi řekněte, hele, z čeho ta krev je?
1: Přímo se kupuje filmová krev. Je speciální, když jde do pusy, tak máme přímo jako do pusy.

0: tak ta je taková trošku po peppermintu, chutná to jak ústní voda. Myslím si, že někdy v některých je, co jsem slyšela, teda javorový sirup a je to takové lepivé a nasládlé. Jako určitě to není příjemné to mít na sobě. To mě baví hodně.
1: Takové. Takové ty situace, kdy já nevím, je přestřelka třeba a teď takové to tečení krve z pusy, které se spustí z ničeho nic.
0: Tak to zase máme pilulky, které kapsle, vlastně jako, ano. Takže my to naplníme tou krví, schová si to za zuby, ten moment, až kdy má začít krvácet, tak si to rozkousne a začne krvácet. Nebo třeba z nějaké rány, třeba dejme tomu, že bude postřelený a až pak začne stříkat ta krev.
1: Ano.
0: Takže my vlastně mu uděláme tu jizvu a do té mu schováme takovou trubičku, která pak bude pod kostýmem až někde mimo tu kameru, ten záběr, kde jsme my potom tam dřepíme, pumpujeme. Takže my čekáme, až bude ten moment a pak začneme pumpovat krev.
1: Je něco, co toho maskéra jako disciplína baví víc a baví míň?
0: Jo, já jsem teda tady přesně na tu krev a špínu a přitom mi dělá krev strašně špatně. Jakože já nedokážu třeba ani třísku z prstu si vytáhnout. Tak když pumpu, tak je to úplně v pořádku.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, trošičku koukáme pod ruce zajímavému řemeslu. A sice filmovým maskérkám, tedy té jedné, která je mým dnešním hostem, to je Barbora Kulibíková. Kolik roků vy jste strávila tady s touhletou prací? Intenzivně.
1: Tak nějak asi 4-5 let.
0: To je dost.
1: Takového. Mm-hmm. Když člověk dělá 14 hodin denně, tak jako jsem si tam docela nazbírala toho času, no.
0: Kromě toho jste potom teda působila i v České televizi, což je ale zase úplně jiný svět asi a pro vás možná i jiný typ práce, nebo byl to zase film?
1: Ne, já vlastně externě pracuji v České televizi tady v Ostravě a dělám jakože zpravodajství nebo Dobré ráno a takové klasiky.
0: Čili normální make-up.
1: Dělám je pěkné.
0: No a to je to, co jste chtěla dělat na tom Gimplu, dělat ty hezké obličeje. A není to nuda?
1: Ne, je to jiné, je to fajn. Já jsem si to totiž nastavila, že chci dělat tak nějak všecko. Já jsem si teďka teda nově otevřela svůj salon kosmetický v Ostravě, ale určila jsem si, že furt budu trošku dělat toho make-upu, furt budu trošku jako u filmu, takže třeba u filmu ti vlastně, s kterýma už jsem točila ty roky, když jsem tam žila, tak oni pořád fakt jako dělají, podepisují ty smlouvy, dělají ty dlouhé produkce a já chodím na výpomoce. Což je takové, co zase funguje jinak, že buď ten člověk má možnost, že podepíše třeba tu 6měsíční smlouvu a je tam celou dobu natáčení. A nebo se chodí na výpomoce, což když jsou třeba velké dny, tak oni potřebují více maskérů, protože mají třeba velký kompars. Takže takhle teďka já zabrousím vždycky do toho filmového světa, že se vrátím na pár dní a pak pojedu zpátky domů a už tady dělám to svoje.
0: Zajímá mě, když člověk takhle zblízka kouká lidem na obličej, tak asi vidí spoustu věcí. A asi se o tom obličeji spoustu věcí dozví taky. Jak se projevuje postižení vaší profesí?
1: Přijdu a hned se podívám, jak jste nalíčená,
0: no,
1: jak
0: super,
1: jste učesená.
0: Ještě, že jsem zhasla. My tu máme tmu celou.
1: Ale koukala jsem, že oči dneska hezky nalíčené máte. Už jsem koukala.
0: To už jsem chtěla dostěhovat.
1: Je to tak, takže koukám na všechny. To samé film. Už jsem se jako odnaučila trošku, ale ty začátky, jak jsem fakt jako furt byla na place, pak jsem šla do kina, tak jsem furt, a kde bylo světlo, tam je kamera, paruky třeba, tak ty jako, ty vždycky se dívám, jestli je dobrá nebo špatná.
0: Jak se pozná dobrá špatná paruka?
1: Špatná paruka, tam jde hodně ten předek vlastně, jo? Jak je správně ty vlasy, jestli jdou různými směry a tak dále. Někdy ta špatná je, že to všecko je jedním směrem a je tam moc taková ostrá linie. Vlastně to baby hair, ty malé vlásky, tam potřebujeme mít. A potom často i tady vlastně
0: pěšinka.
1: Ta linie, pěšinka přesně, tak podle toho jde vidět. Podle pěšinky to jde často poznat.
0: Je to vlastně taková práce s krásnem, nebo vytváření iluze asi. I když se bavíme o tom zpravodajství, prostě děláte ty lidi hezčí. Nebo v rámci nutnosti, protože tam ta televize má zase spoustu takových záludností, světla a tak dále. Ty můžou taky jako pomoct, výrazně nebo výrazně nepomoct asi, že jo?
1: Je to tak, ten make-up je fakt jiný, že vždycky musím myslet na to, kam líčím toho člověka. Jinak bude vypadat, když líčím do studia na zprávy, jinak bude, když ho líčím právě na plac před kameru a nebo do divadla. Vlastně všechny typy toho líčení jsou úplně jiné. A musím přemýšlet přesně, jaké bude světlo. Právě v té televizi víme, že to je ostré světlo. Vám tam jako hodně, hodně pudruju, hodně zmatňuju, ať jako nám nesvítí v těch kamerách. Za to, když právě potom u filmu vezmou tu ještě teďka ta HD kamera, fakt jako vidí všechno.
0: To je strašný, fakt.
1: Takže tam zase musím přemýšlet, jak moc do detailu to půjde, takže si musím hodně dávat pozor na ty detaily, já chci to spíš přirozeně. A zase divadlo, myslím na to, že ten divák je vlastně daleko, takže potřebuje to jako docela silné. Že zde, jako když se zblízka podíváte, tak to není tak hezké, že to spíš právě chcete, ať z dálky to je výrazné, ten make-up.
0: Chová se ta pleť třeba jinak, když má fakt za sebou nějaký zákrok?
1: Chová. Hlavně vlastně botox a výplně, tak poznám, jak ten produkt mi vlastně sedí na té pokožce.
0: Je to sedí,
1: sedí
0: dobře?
1: Sedí to hůř.
0: Jo.
1: Takže mi to moc nepomůže. A i hodně, i vlastně skincare, jak já se používá, tak to dělá taky hodně. Mám třeba radši, když někdo mi sedne, ať je to kdekoliv, fakt jako s čistou pletí.
0: Nemá nic.
1: Nemá nic. Ani jako krém maximálně, ale já si ráda potom, já tam tu skincare dám sama, takže a vím, jak mi to bude reagovat s těmi produkty, co potom budu vrstvit vlastně.
0: Jak to má člověk se vztahem sám ke svému obličeji? Pod tíhou tady toho všeho.
1: Já osobně třeba moc vlastně make-upu úplně nenosím, že jako málo kdy, teď jako nalíčená jsem, ale většinou, když mě potkáte takhle jako na ulici, tak nemám make-up. Mám ráda, když ta pleť dýchá. Ale zase zároveň, když jdu někam, tak se moc ráda nalíčím.
0: Jasně.
1: A pohraju se s tím.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Barbora Kulibíková, to je host Českého rozhlasu Ostrava. Její dílo občas můžete vidět třeba na filmovém plátně nebo televizní obrazovce, protože jejíma rukama procházejí herci, ze kterých vyrábí buď úplně jiné bytosti, anebo prostě hezčího člověka. Je něco, na co byste si ještě ráda sáhla, ale ještě jste to nepotkala, myslím jako disciplína, co se ještě vlastně dá zažít tady v tomhle oboru?
1: My si často vždycky říkáme, jaký film bys chtěl točit. No. Já bych strašně chtěla točit vojenský film. Zase ale zbou toho krev a špína.
0: No, jasně. Přání vyslovené může být někde slyšené.
1: Kdyby náhodou. Nebo třeba, co bylo super, co bych si klidně zase znovu vyzkoušela, protože já jsem teda začala na fantasy seriálu, takže všechno to bylo vymyšlené, nereálné. A potom, když jsem dostala pracovní nabídku v Londýně, tak jsem točila film o Kate Moss. A vlastně jsme točili jedno její období života a to zase bylo zajímavé, protože jsme museli dělat něco, co už bylo. Takže jsme měli herečku a museli jsme, aby fakt vypadala stejně. Yeah. Měli jsme tam jeho asistenta, který fakt jako přinášel její oblečení, že to bylo prostě vytáhli od Kate Moss. Dokonce i Kate Moss se přišla podívat, jak to vypadá. Právě z toho byla strašně jako unešená. Asi musí být jako zvláštní sedět a dívat se na monitor na něco,
0: na
1: co
0: sebe?
1: Vypadá úplně stejně, přesně. A to bylo super, to mě strašně bavilo, když jsme fakt jako měli fotky reálných lidí a museli jsme tvořit něco, aby vypadali úplně stejně.
0: To je vlastně malování portrétu na obličej, tak trošku, že jo? Takže kdybych já chtěla být Michael Jackson, tak byste ho za mě udělala?
1: Jako, asi by se povedlo nějak.
0: No, já mám trošku jiný nos.
1: Musela bych hodně stínovat.
0: Ano, já vím. Je něco jako taková příjemná výzva, myslím na těch obličejích. Já nevím, když je třeba hodně dokonalá krásná žena, symetrická, tak je to prostě jako fajn práce? Nebo je zajímavější výzva, když vám teda fakt přijde někdo, kdo má třeba nějaké klidně nedostatky na té tváři?
1: Tenhle víkend jsem vlastně líčila svatbu a líčila jsem maminku nevěsty, podle mě 70+, odhaduju. A právě se sedla, líčila se mi a ona říká, no to už se stejně blbě líčí ty vrázky, co? A já říkám, ne, to je právě naopak, že mě fakt jako baví líčit každý obličej, strašně si to užívám. Nemyslím si, že s věkem bychom se měli přestat líčit, protože často slyším právě ženy, že jako už mám vrázky, už to jde vidět, to vůbec jako nevadí, že to prostě je přirozené. Že to samé já třeba měla jsem strašný problém s akné, takže mám zase jizvičky na obličeji. Ze začátku jsem s tím měla problém, protože jako jízva, přesně jako vrázka je nějaký hrbolek nebo něco, takže to úplně nejde zakrýt, to prostě jdeme tím make-upem přes a pak jsem tak jako s tím začala pracovat, že to vlastně je úplně v pohodě a klidně make-up můžu dát přesto. Myslím si, že lidi zapomínají, dělá to podle mě hodně sociální sítě, že všichni si dávají filtr a vidíte lidi s filtrem a jak jako vypadají úžasně a tak to prostě není. Vlastně když jsem se vrátila, tak hodně právě mých kamarád a tetiček tak kolem, tak se mě vždycky ptalo na různé jako detaily, co a jak, tak mi řekli, hele, začni dělat prostě kurzy, my bychom chtěli fakt jako chodit na make-up kurz a vyzkoušet, tak nikdy jsem to neplánovala, řekla jsem dobře, tak udělám a teď fakt jako každý měsíc dělám kurzy pro ženy, holky 40-50+, většinou to jsou kamarádky, takže je to takové, že pokecají.
0: Babinec.
1: Je to babinec, já je vlastně naučím přesně, jak jako jít postup, jak správně vrstvit ty produkty, které štětce používat. Až teď jsem pochopila, že strašně moc žen to vlastně neví.
0: Já si myslím, že to taky nevím. A ještě další věc, já vlastně nevím ani, co si mám koupit, co mám používat.
1: U některých věcí by se mělo investovat, nebo je lepší, když se zainvestuje, ale některé věci bohatě stačí z drogerky. Já si myslím, že jsem trošku jako vyhořela u toho filmu. Po pár letech jsem upřímně si řekla, že asi to úplně nebude můj životní styl navždy. Asi začalo docházet, že chci děti, chci rodinu a chci jako tam fakt být pro ty děti, až budou.
0: Takže teď je to o tom, že děláte ty ženy krásné, pečujete o ně, což je taky super.
1: Je, to zase jsem zjistila vlastně, že mě to baví u filmu, já jsem takový, jako jsem empat. My vlastně po tom dlouhém natáčecím dnu jsme měli připravené horké ručníčky z levandulí pro herce. Strašně jako krásně reagovali, což se nedivím 10 hodin před tou kamerou ve stresu, takže vždycky to byla taková pro ně odměna a oni vždycky byli strašně nadšení. Tak jsem přišla k tomu, že mě baví pečovat. že chci prostě pod těma rukama cítit, že jim je dobře, a tak to vlastně mám nastavené teďka i v salonu.
0: Co vám popřát nejlíp?
1: Asi ten vlak, do kterého jsem naskočila, tak ať mi jede dál a ať ženy jsou spokojené, doufám, že teda jsou moje klientky, tak jak to cítím já, tak ať oni to cítí taky. To si myslím, to je teďka pro mě takové důležité.
0: Dobře, tak šťastnou jízdu vám přeju.
1: Tak děkuji.
0: S Barborou Kolibíkovou jsem strávila dnešní čas a moc mě těšilo, děkuju vám.
1: Těšilo mě, děkuju.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne, Českého rozhlasu Ostrava pomalu a jistě míří do svého finále. Tohle byl dnešní host Českého rozhlasu Ostrava. Další interview z tohoto povídavého cyklu vám nabídneme v našem vysílání zase v pátek po 11. hodině. Teď už za malou chvíli do studia přijde i Lenka Blažejová a nabídne vám aktuální zprávy. No a po 12. hodině už se můžete těšit na svou oblíbenou hudební poštu, tedy na jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Celá tahle ta hodinka je věnována vám, vašim přáním, vašim vzkazům a především hudbě, kterou máte rádi. Na hudební poštu se spolu s vámi budu těšit Vladimír Šmehlík, zdravím vás od mikrofonu, teď si dáme ještě pár hezkých písniček a taky třeba upoutávky na naše rozhlasové pořady. Určitě vám můžu slíbit třeba Richarda Millera.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Ivan Vyskočil.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Polední zprávy s Lenkou Blažejovou za okamžik.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Šéf Českého rozhlasu René Zavoral považuje debatu okolo financování veřejnoprávních médií za součást politického boje. Českotěšínští strážníci nabízí lidem označení jízdních kol syntetickou DNA. V Ostravě dnes začíná výstava, která přiblíží osudy žen z gulagů. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. Dobré poledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral je připravený dál jednat o vládním návrhu zákona o médiích veřejné služby. Zároveň upozornil na rychlost, s jakou vláda zákon připravila. Evropské země, které přecházely na jiný systém financování, podle něj vedly o změně systému dlouholetou debatu. Zavoral proto dění okolo financování Českého rozhlasu a České televize považuje za součást politického boje.
5: A já to vnímám vlastně jako takovou mstu médiím veřejné služby. Rozumím tomu, že tehdejší opozice, dnešní vládní koalice, nesouhlasila s tím, řekněme, navýšením poplatku, které tehdy prosadila Fialova vláda. Rozumím tomu politicky, odborně, ale nerozumím už tomu, proč vlastně musí být, řekněme, v tom souboji politickém těmi obětními beránky média veřejné služby.
4: Pokud vládní návrh projde, Českému rozhlasu by se v příštím roce snížil rozpočet oproti letošnímu roku o 400 milionů korun. České televizi by příjmy klesly o zhruba miliardu. Lidé z Českého Těšína se mohou objednávat na forenzní značení kol. Tamní strážníci budou hromadně značit jízdní kola syntetickou DNA 21. června. Zájemci si musí místo telefonicky rezervovat na čísle uvedeném na stránkách městské policie.
6: Kolo pro forenzní značení musí být čisté. Lidé pak předkládají svůj občanský průkaz a doklad o koupi nebo získání kola. Syntetická DNA nezabraňuje krádeži, výrazně ale zvyšuje pravděpodobnost identifikace a navrácení kola majiteli. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Dnes je Světový den boje proti rozšiřování pouští a proti suchu. Letos se soustředí především na pastviny. Trvalou degradaci půdy způsobují podle Organizace spojených národů mimo jiné klimatické změny a neudržitelné hospodářství. Na ekosystémech ohrožených extrémním suchem jsou podle ní závislé asi 2 miliardy lidí. Ode dneška až do konce srpna mohou lidé v Ostravě navštívit výstavu o ženách, které žily v sovětských gulazích. Má název Nitky vzpomínek a k vidění bude v budově radnice Moravské Ostravy a Přívozu. Součástí dnešní vernisáže v 17 hodin je taky komentovaná prohlídka, vedená Borisem Bjelkinem ze sdružení Memorial, které je nositelem Nobelovy ceny míru, dodává za organizátory Magdalena Hajková.
7: Výstava vlastně vypráví o osudech těchto žen, jednak tedy textovou formou, prostřednictvím portrétních fotografií, ale zejména potom formou fotografií různých osobních artefaktů a ručně vyráběných předmětů, které ženy přímo v táborech Gulagu vyráběly.
3: Počasí.
4: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně polojasno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Zítra přes den polojasno, během dne přechodně oblačno, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na horách do 22 a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V ulici Plzeňské v Ostravě Hrabůvce se srazila dvě osobní auta, provoz je tam částečně omezený, dejte na to pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak tohle byla Lenka Blažejová, zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Jsou 4 minuty po poledni a je nejvyšší čas, abychom odstartovali dnešní hudební poštu. Je středa 17. června a víte, kdo má dneska svátek? Myslím, že to bude jedno z nejméně používaných mužských jmen v našem kalendáři. Lenko Blažejová, víš, kdo má dneska svátek?
4: Ano, vím, já jsem se dívala, Vláďo, takže je to Adina a Adolf.
2: Ano, takže Adinám i Adolfům blahopřejeme. Znáš nějakého Adolfa?
4: Neznám, raději neznám.
2: Panebože, kdo by dal svému dítěti jméno Adolf?
4: Ale Adina je pěkné.
2: Třeba jo, Adina je super, tak uvidíme, kolik bude gratulací těmto jménům. Hudební pošta začíná za malou chvíli. Vladimír Šmehlík a Lenka Blažejová vám přejí krásné poledne na vlnách Ostravského rozhlasu.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A právě teď začíná jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Za prvním přáním a za první písničkou se vydáme pod malebný svatý Ignác z Loyoly, jeden z nejkrásněji postavených kostelů na geniálním místě, přímo v klínu Lysé hory. Takže míříme do Malenovic, čeká nás tam paní Dáša. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače a pracovníky Radia Ostrava. Dnes 17. června má narozeniny 55 let paní Martina Zahrádková z Malenovic u Frýdku Místku. Martino, zapomeň na roky. Důležité je, že pořád vypadáš skvěle. Ať život ti přinese spoustu zdraví, lásky, štěstí, malých radostí a velkých důvodů k úsměvu. To vše ti přejí k narozeninám manžel Jirka, dcera Tereska s rodinou, Dáša a Dagmar s rodinou. Děkuji.
1: A my taky přejeme všechno dobré a zdravíme do Malenovic.

0: Je 12:15, ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Do našeho vysílání se přihlásila má milá paní Anička Zahatí. Aničko, tak ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre. Já vám děkuju za krásné přivítání a taky zdravím vašeho rozhlasu a pěkné písničky, co všichni hodné zemské posílají. Posílám písničku vám do radia paní Hrasec, které se se mnou vypráví vám a všechny, co tam učinkují. Písničku taky posílám panu Radkovi do celé děle, už se dlouho neozvá a tak mu přeju hodně zdraví, štěstí a lásky. A taky doma je dneska svátek narozeniny, mení a něco hezkého právě. A vám děkuju a hezký den mám přeju.
0: Aničko, rádo se stalo, doufám, že vám ten oběd brzy dovezou. Zítra se na vás budu zase těšit, doufám, že mi zavoláte. No a ta písnička je super, protože tohle je nejoblíbenější písnička Lenky Blažejové. Ta úplně teď pukne štěstím a vsadím se, že roztančí celý newsroom. Mějte se krásně a zítra naslyšenou.
1: My taky naslyšenou a děkuju.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, míříme rovnou za další písničkou. Tentokrát do Bohuslavic, od tama nám volá paní Erika. Dobrý den, přeju.
3: Dobrý den, pane redaktore, zdravím vás i posluchače Rádia Ostrava a přeji krásný den. Zítra oslaví své kulaté narozeniny naše sousedka paní Kristýnka Tomičková z Bohuslavic. Milá Kristinko, posíláme ti plnou náruč kytiček a ještě více krásných přání.

0: rádi. Děkuji a přeji ti to sousedka Erika. Děkuji a nashledanou.
1: Rádo se stalo, paní Eriko, a hezký den do Bohuslavic přejeme.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A za další písničkou se teď vypravíme na Slezskou stranu Dvojměstí. Ve Frýdku nás čeká paní Alenka. Hezký dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den, pane Vladimírku, ještě jednou vás zdravím a všechny pracovníky rozhlasu a všechny, kdo to poslouchají. Chtěla bych popřát vnukovi 19. se dožívá 12 let. Marečku, všechno nejlepší, hodně zdravíčka, ať ti to kope, ať dáváš góly a ať jsi takový statečný, jak jsi doteďka byl. To ti přeje babička s dědou, teta Mirka, teta Jana, maminka Jana a tatínek Luka a bráška Kuba. Za všechny z rodiny ti to posílá babička. A teď bych chtěla ještě, zítra se dožívá pravnučka Klárka z Fulnek.

0: Lenku, Ročku, Klarinko, hodně zdravíčka, štěstíčka, a také bych chtěla popřát paní Aničce, ať je tak skvělá, ať má dobrého asistenta a ať je tak skvělá a veselá. A vždycky ji ráda poslouchám. Paní Aničko, držte se. Nashledanou a děkuji za vyřízení.
1: A já děkuji za zavolání, paní Alena, mějte se moc krásně.
0: A i vy se mějte dobře.
1: Naslyšenou. Nashledanou.

Tvým klukem už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi kradel,

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Tohle to byl Pavel Dobeš a připravený je i Michal Penk. Míříme za dalším přáním, za dalším vzkazem, tentokrát do Ostravy Zábřehu. Čeká nás tam na telefonní lince paní Boženka. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den přeju všem. Já bych vás poprosila o písničku od Penka, kterou jsem vybrala. A pro všechny trošičku smutnější lidi, kterým nemá kdo zahrát. No a vám taky do rádia. Moc děkujem.
0: Tak jo, tak my moc děkujeme, paní Boženko. A dost bylo smutku, jdem si něco říct o těch bláznech. Mějte se hezky.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A z Ostravy se v Hudební poště teďka vypravíme nad soutok obou Bečev. Ve Valmezu nás totiž čeká paní Hedvika. Hezký dobrý den do Valašského Meziříčí.
2: Taky přeji hezký dobrý den a prosím vás, přála bych si pro svou sestřičku Věrku Němcovou k jejím krásným narozeninám, aby jsme jí popřáli jako hlavně hodně zdravíčka, protože chodí o berlích, je pomozkové obrně a tak bych jí přála jako hlavně hodně zdraví, štěstíčka a krásné manželství a má velice hodného syna. Jo, tak to všechno bych jako popřála té svoje sestřičce a děkuji vám moc, že jsem se dovolala.
1: Rádo se stalo. Mějte se moc krásně a sestře blahopřejeme. Hezký den do vám.
2: Ano, děkuji vám hezky. Naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A před malou chvílí jsme v hudební poště byli ve Valašském Meziříčí a teď se vrátíme zpátky do Ostravy Zábřehu. Volá nám odtama paní Milada. Paní Milado, dobrý den přeju.
3: Dobrý den, pane Vladimíre. Já tady tu písničku, kterou jsem vybrala, bych chtěla poslat paní Bedřišce, která volala o tu písničku minulý týden, ale nevím, odkud je. Říkala, že ji má ráda, jak i já. Tak bych ji chtěla popřát jenom radost z té písničky. A ještě vás prosím, poslala bych přání k paní Květě z Výškovic k narozeninám. Přeji hodně zdraví, radost vnoučat, pohodu a splnění všech přání. A já si myslím, že to je asi všechno. Děkuji vám mnohokrát za vyhledání a hezký den vám
2: přeji. Rádo se stalo.
3: I našim posluchačům.
2: Mějte se hezky a pozdravte v Zábřehu, naslyšenou.
3: Děkuji vám, nashledanou.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Úžasná a skvělá Bára Poláková uzavírá hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava s datem 17. června. V jednu hodinu vám nabídneme aktuální zprávy a hned po nich pořad Alex a host. Teď si dáme ještě Krištofy, takže si hezky zaspíváme a tak si to užijte, tohle je Atentáda Krištof.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Veřejnoprávní média vyhlásila na pondělí jednodenní stávku. Vedení rozhlasu jejich rozhodnutí respektuje. Podrobnosti ve zprávách v jednu hodinu. Pro tuto chvíli se od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava loučí Vladimír Šmehlík. Mějte krásný den na Moravě i ve Slezsku.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Veřejnoprávní média vyhlásila na pondělí jednodenní stávku. Vedení rozhlasu jejich rozhodnutí respektuje. U Opavského Stříbrného jezera začal další ročník akce Bezpečně u vody. Cestující v Karviné bude vozit nový elektrobus. Zítra bude v našem kraji polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás teď vítá Lenka Blažejová. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral respektuje právo zaměstnanců Českého rozhlasu stávkovat. Řekl to v reakci na vyhlášení výstražné stávky iniciativou Veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky České televize a Českého rozhlasu. Stávka bude v pondělí 22. června. Podle Zavorala vedení zajistí, aby Český rozhlas v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné povinnosti vůči posluchačům. Podle iniciativy se ke stávce v rozhlase zatím přihlásilo přes 1000 pracovníků v televizi, další stovky. Senátoři projednají změny rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Výjimka teď platí pro část výdajů na obranu a pro peníze na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Opoziční strany novelu kritizovaly a v Senátu, kde mají většinu, návrh zřejmě narazí. Říká předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláň z klubu ODS a TOP 09.
3: Došlo k systému, kde se některá čísla, některé investice nebudou vůbec hlídat. A co to znamená? Že když to nehlídám, tak to můžu utratit někde jinde. A dostanu do ekonomiky obrovské množství peněz, nastartu inflaci, budou se držet vysoké úrokové sazby.
2: Výbory doporučili schválit Goláňův pozměňovací návrh, který má umožnit vyvést jen část peněz na infrastrukturu. Ministryně financí České republiky Alena Schillerová z hnutí ANO, ale tvrdí, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. V Opavě začíná třetí ročník preventivní akce nazvané Bezpečně u vody. Je zaměřená na rizika při rekreaci. Pořadateli jsou záchranáři a hasiči na břehu Stříbrného jezera. Dopoledne patřilo školám, odpoledne dalším zájemcům, kteří si chtějí zkoušet záchranu lidí a první pomoc. K vidění budou dnes a zítra také ukázky techniky a vybavení hasičů, policistů a zdravotníků. Karviná rozšíří vozový park městské hromadné dopravy o další elektrobus. Jeho pořízení vyjde téměř na 13 milionů a většinu nákladů pokryje evropská dotace. Nové vozidlo má podle mluvčí radnice Moniky Dankové přispět k modernizaci a snižování emisí ve městě.
4: Městská hromadná doprava v Karviné v současnosti využívá 17 vozidel, 3 z nich jsou elektrobusy, 8 autobusů je poháněno stlačeným zemním plynem a zbývající vozy využívají dieselový pohon.
1: Počasí.
2: Bude v kraji oblačno, přechodně i polojasno, teploty 14 až 10 stupňů, zítra přes den polojasno, během dne oblačno, nejvyšší teploty do 26 stupňů, na horách 18 až 22 a vítr bude slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D1 u Vražného na Novojičínsku ve směru na Ostravu dejte pozor na omezený provoz. Je tam uzavřený pravý pruh dálnice, probíhá tam údržba a tvoří se tam kolona.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Na kontě má desítky filmových rolí, charismatický herec a ctitel žen nedávno oslavil 80 a je stále na scéně. Teď ho můžete vidět třeba jako sultána v muzikálovém zpracování pohádky Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Ivan Vyskočil, vítám tě.
6: Dobrý den, Já jsem rád a děkuju za pozvání a samozřejmě vítám posluchače. Že?
1: Alex a host.

0: Točit začal už jako teenager v 16 a od té doby má za sebou dlouhou řadu filmů nebo televizních inscenací. Nedávno oslavil rovnou 80. Herec Ivan Vyskočil je naším hostem. Ještě jednou vítej a snad nevadí, když ještě já ti popřeju hlavně pevné zdraví a optimismus a neútuchající zájem o ženy, Ivane.
1: Naopak, od tebe mě to velice těší.
0: Ty jsi narozen 21. května.
1: Ano.
0: Jsi ještě blíženec? Takhle, jsi už blíženec?
1: Já jsem přesně na rozhraní, kdy se bík mění na blížence. Takže já říkám, někdy jsem bík, no a někdy spíš blíženec.
0: Ale jak to, nebo co to znamená v praxi?
1: Nebyly zatím na tohle žádné reklamace.
0: No dobře, jsi skoupí na slovo trochu. K tvým kulatinám, které si nedávno oslavil, jak jsi je vlastně slavil a co ti udělalo radost?
1: Tak já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a my jsme měli jako krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? A já jsem říkal, já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic? Já vlastně nic nepotřebuju. A já byl takový krásný. A říkám, no a to auto je krásný, ale je to drahý a to. Já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju. Čili radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři. Dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se ze mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl, ale teďko, kdybych najednou něco udělal, tak bych si připadal trapně, jako že to chci ještě jednou všechno, tak myslím, že jsem to tak skromně a strašně příjemně prožil.
0: Tak to je asi hlavní, že pro tebe to bylo příjemné. Oni ty hromadné oslavy kolikrát bývají takové, že si je ten oslavenec příliš neužije.
1: No, faktem je, že se mi tam telefon netrhnul a pak už jsem si říkal, že už mi to proboha pokoj, už já to už nebudu pořád brát. A tak konečně, Alex, co je na té 80 tak úžasný, no? Jako to možná Květulka Fialová stále říkala, jak to stáří je nádherný. Není. Jako zaplať pán Bůh, všechno mě slouží, jako v pořádku, ale musím říct, že když mě něco upadne, tak se proto nevohýbám. Počkám, až upadne něco druhého, aby to sama jedno a nedělal zbytečný pohyby.
0: Aby to stálo za to. Dobře, a vzpomeneš si ještě třeba na oslavy svých narozenin během studií na DAMU? Byly bujaré? Rád si slavil?
1: Já jsem nikdy moc neslavil, já si vzpomínám jenom na oslavy, jako když jsem měl narozeniny jako dítě, tak jsem se na to hrozně těšil a vždycky přišel kamarád mojí maminky a přines mi konvalinky. A já si na tu vůni si pamatuju a já jsem od té doby už nikdy konvalinky jako neviděl prodávat. A ta vůně mě fascinovala vždycky.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je herec a dabér Ivan Vyskočil. Ještě možná zůstaňme u tvého dětství, protože ty jsi se sám do něho vrátil. Vyrůstal jsi na Žižkově se svojí sestrou. Je tam něco, ty už teďka žiješ někde za Prahou, ale když občas na Žižkov zavítáš, něco, co ti vyloženě připomíná to dětství, že ukážeš prstem a řekneš, tak tady jsme to a to.
1: Tak samozřejmě poznám ten barák, kde jsem bydlel. Byl jsem tam s bráchou a sestrou.
0: A pamětní desku na něm nemáš?
1: Ne, nedali tam zatím, je to zvláštní teda, jako, no to bude až po mý smrti a to už si to neužiju. Možná teda, ale je to, ten Žižkov je jiný, bože, to je to tak jiný. Když já si na to vzpomenu, v podstatě, ať si říká, kdo chce, co chce, ale my jsme měli šťastný dětství. Jenom tím, když si vzpomenu, jak ráno se ze všech těch baráků v té ulici se vyhrnuli děti a šli jsme opravdu jak průvod s těma taškama na zádech jsme šli, pak se jedna část oddělila do Cimburkový a druhá šla do těch kopců přes Štítnýho na Havličák, kde jsem teda chodil do školy já a vždycky, dneska, když si na to vzpomenu, oni nejsou děti. Děti nejsou. Děti je málo. Nás bylo opravdu jako smetí, to byla smečka, co jsme tam šli. Dneska možná, když jsou nějaký děti, tak je ty rodiče vozej, že?
0: Tak jsou v autech, jo. Ano.
1: A to se divím, protože v té Řehořové ulici tam stálo jedno auto. Dneska se tam nedá zaparkovat, no. Takže to je všechno jiný, to je všechno jinak. Jenom jak jsme chodili na Žižkovský vrch špinavý, tam si hrát fotbal. Prostě to, já na Žižkoperk, že jsme chodili to.
0: Takže když dnes přijedeš a zavítáš, projíždíš Žižkovem, tak co cítíš? Cítíš třeba i smutek, jako že je to pryč, je to celé jiné, nebo?
1: Já necítím smutek, ale cítím určitou sounáležitost. Jakože prostě já se furt cítím teda jako Žižkovák a s lidma ze Žižkova si většinou rozumím.
0: To je nějaká speciální sorta?
1: Řekl bych, že ano. Řekl bych, že jo. Třeba fascinuje mě, na Žižkovské radnici je úžasný obraz Bitva na Vítkově. Přes celou stěnu obrovský obraz. Tak tuhle jsem požádal jednu svoji kamarádku, aby mě tam vzala, abych se na to mohl zase podívat. A ona je taky se Žižková a tak jako opravdu s tím Žižkovem si rozumíme.
0: Ale nyní, jak už jsem říkala, bydlíš za Prahou.
1: Ano.
0: V přírodě, v klidu, v zelení. Co tě k tomu vedlo?
1: No jednak mě k tomu vedlo, že prostě ta Praha už je hektická. Strašně hektická. A potom mě k tomu vedlo to, že já vím, že mluvím proti svým kolegům, jo. Vždycky se pamatuju, jak Jiří Kodec říkal, dneska je to hrozné, nemám ani na kavárnu. No a já jsem po té kavárně ani hospodě nikdy příliš netoužil. Mě fascinuje, že otevřu dveře, já jsem na louce, jo, a nemusím běhat po schodech, že mám psa a že prostě pes se mnou tam chodí, že jo, a ty sousedi jsou příjemný, i když jako dopoledne tam jdu, tak jsem tam sám úplně jako. Ale vyhovuje mi to, já jsem v podstatě asi venkovský člověk, no.
0: Ivan Vyskočil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Ivan Vyskočil. Ty jsi v 16 letech ustál před kamerou, což tedy bylo dříve, než si nastoupil na Damu, ale když jsi se před kameru postavil poprvé, už tehdy si cítil, toto je ono, tím se chci živit jednou.
1: Já bych to řekl takhle, moje maminka vždycky říkala, protože jsem dělal, parodoval jsem své pány učitele a ona řekla, maminka, ty jednou skončíš u komedianta. No a maminka má vždycky pravdu, že jo? Takže jsem u nich skončil, ale nebyl to úplně jako můj sen dětský, že jo? Dětský sny jsou jiný, jsem chtěl být popelář a strojvůdce a potápěč hlavně, ale to se mně povedlo. A já z toho mám takový pocit ještě, samozřejmě, že jsem tam byl a ty režiséři se mě díky, to bylo to moje štěstí, že si mě tak jako předávali, ale já bych řekl, že jsem asi nehrál. Já jsem se tam jen tak fotografoval před tou kamerou a neměl jsem ten pocit, teprve když to vlastně pro mě začalo být jakoby závažný, že to teda pro mě bylo herectví, tak to bylo o něco později. To bylo, až když jsem dělal ty filmy s Hinkem Bočanem a s panem Rážou a to prostě teprve jako pro mě najednou jako začalo být, že teda tam o něco jde a že tam musím něco předvést. A tuhle jsem se díval na četnický humoresky Tondu Moskalika, já jsem měl hrozně rád a on vždycky mě tedy nějakou roli dal a dával mě roli dobrý a tam mi dal roli dvojčat a já jsem hrál sám se sebou a sledoval jsem to a bylo to velice zajímavý.
0: Jak se to dělá, jak se to hraje, když jsou dvojčata, když, jak říkáš, hraj sám se sebou?
1: No, to by se musela zeptat kameramana, protože ten obraz se půlí, jo? A jednou hraješ na jedné straně a po druhé na druhé straně. Ale mluvíte na sebe a musím říct, že jako... Měl jsem teda pocit, že se to povedlo a že ani já jsem tam nepropadl roštem a že jsme si spolu hráli dobře.
0: Ale takže pro tebe to je jako, když hraješ jednu postavu, ale máš dva scénáře, nebo dva scénáře, tak.
1: No, hraješ jednu postavu, přestože jsme jako dvojčata, ale každý musí být trošku jiný.
0: Jo tak, takže vlastně ano, teď hraješ toho druhého, to dvojče, takže pozor, trošku se, a teď si to musíš pamatovat, který je který.
1: Ano, ano, a ten jeden byl takový jaksi razantnější a ten druhý byl takový podajnej, jo, taky je tam, taky moje ve scénáři bylo, no když mě brácha řekne něco udělej, tak já to udělám a já se neptám proč, jo, bylo to opravdu, to bylo hezký.
0: A pletlo se ti to i?
1: Ne, to se mě rozhodně nepletlo, ale já mám velice mladou partnerku, ona je o 42 let mý a když si Honza Čenský položil otázku, a díváte se na ty Ivanovy filmy a ona řekla,

0: Já nemám tyhle ty historické filmy ráda. Čímž se mě trošičku dotkla, ale tentokrát se skutečně dívala. A říkala, jak jste to dělali? A líbilo se jí to, tak to mě zvlášť potěšilo.
1: A líbil se si i ty v mladém provedení? Nebo říkala, tak takhle ne, to bych... To by mě nebralo.
0: Je to smutný, ale líbil. Říká, je, jak ty jsi byl hubenej a vlasatej a tak dále. No,
1: měla se narodit dřív.
0: No jistě, samozřejmě, to je její vina.
1: Ano.
0: Mohla to chytnout dřív.
1: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a s námi ve studiu je Ivan Vyskočil. Některé jeho seriálové role jsou dnes už téměř kultovní. Jirka, Sikita, Velké sedlo. Nesměj se, z pera Jaroslava Dítla. Máme tu létajícího Čestmíra, učitel, soudruh učitel Janda. Těch záhad a hlavolám mu samozřejmě Mladý muž a bílá velryba. Vyber si, který film chceš, ale vzpomeň na nějakou roli, která třeba pro tebe byla důležitá, která tě bavila, na kterou rád vzpomínáš.
1: No tak o těch dvojčatech jsem mluvil, ale já mám, a to mám opravdu rád, já mám strašně rád film Poslední propadne peklu. To dělal pan Ráža, je to historický, to je opravdu historický film, protože to je, jak si zobrazuje rok 1911 a pan Ráža byl velmi poctivý režisér a on řekl, tak tohle ne, to neodpovídá prostě tomu 17. století, to ne. A bylo to zajímavý, protože tam jsem hrál takovýho muzikanta, který chce a nechce, protože se na něj nalepí taková malá holka vlastně, kterou hrála Míša Kudláčková a on se jí chce zbavit a ona ho prostě pronásleduje, protože on údajně má nějakou zázračnou lahvičku, která přináší bohatství a tak. A bylo to velmi zajímavý a zajímavý ještě na tom bylo to, že ona si prvních týden natáčení si jí zlomili nohu. Padl na ní kaskadér a ona byla tak křehká, že jen rukou takhle, jak jako ta ruka mu jako mrtvýmu padla, tak jí zlomil nohu. No ale nemohlo se přestát, takže já jsem jí celou dobu nosil. A když jsme měli záběr v polodetailu, tak nikdo neví, že ona jakoby vedle mě šla. Ale já jsem byl ještě silnej. Ona měla vzadu takový kšandičky a za ty kšandičky jsem jí já vedle sebe nes. No. A já nevím, kolik jí mohlo tehdy být, mezi 12, 13 a možná i 14, ale ona vypadala zvlášť jako teda dítě malý. A pak jsem zjistil, že říká ve škole, víte, kdo mě nosí na záchod? Pan Vyskočil. Tak jsem řekl, tak to ne.
0: Tak to tam ne. Až ne.
1: To já bych mohl mít ještě oplejtačky nějaký.
0: No tehdy možná ještě ne, ne.
1: No já myslím, že trestný by to bylo od jak živa.
0: Tak a když porovnáš režiséry, se kterými jsi pracoval, zmiňovala jsi Antonína Moskalika, pana Rážu, tak s kým se ti dobře pracovalo?
1: Já musím říct, že vlastně já mám takový asi takovou tu první signální soustavu a když mi je někdo sympatický, tak to většinou je vzájemný. A když je mi někdo nesympatický, tak on si mě neobsadí. Protože já neumím moc jako
0: Se přetvařovat.
1: V tomhle to neumím, no. Ale ježiš, kolik filmů jsem udělal s Hinkem Počanem, že? S panem Rážou jsem točil několikrát. S Tondou ve všech těch povídkách, jo, jsem vždycky něco hrál.
0: A byl jsi někdy vzpůrným hercem, jako že jsi třeba chtěl něco udělat po svém, proti přání režiséra, nebo to nešlo?
1: To jsem spíš byl na divadle, občas vzpůrnej. To se mi nechtělo, ale já jsem měl taky štěstí, že se mi povedlo tady v poslední době režírovat něco, dokonce jsem si jednu hru napsal a musím říct, že mě jako herci měli rádi, protože já jsem asi, nejsem krutý režisér, já jsem byl hodný, ale je to hrozná práce. To je hrozná práce, protože člověk musí furt tam sedět a oni vždycky si udělali scénu a odběhli a já tam musel sedět a koukat a chyběla mě to povídání a no, takže
0: zkušenost z obou stran,
1: ano,
0: tak.
1: Ano, na film bych se nepustil, do filmu ne. To je,
0: nikdy neříkej nikdy.
1: Ne, to je profese, to se musí umět.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal Ivan Vyskočil, herec, který se ale uplatnil také co by moderátor. Ještě si vzpomeneš na 90. léta a Risk, následně Riskuj?
1: No ano, na to si samozřejmě vzpomínám. To bylo velmi dobrý, to byl velmi dobrý materiální přínos do naší rodiny.
0: Ano.
1: A ještě teda se tam člověk dozvěděl spoustu věcí, protože tam byly samozřejmě otázky takový, že je, ale pamatuju se, jak jsem jednou mluvil, tam byla taková mladá soutěžící, velmi pěkná, takže jsem tak jako s ní ještě potom chtěl pohovořit a mě udivilo, že ona neznala malíře, a já jsem říkal, teď přece Vermeer van Delft, to patří k nějakému všeobecnému vzdělání, a ona mě řekla, jo, a co vy víte o počítačích? Já, máte pravdu, nic. Asi každej umí něco jiného.
0: Musel jsi nějak speciálně připravovat, nebo ta soutěž motivovala tě, nebo donutila tě nějaké informace si vyhledat, vzdělávat se, otevřít encyklopedie, já nevím.
1: No tak spíš jako někdy jsem jako nějaký informace scháněl, abych, když jsem tam něco říkal, tak abych nevypadal jako úplný pitomec, ale jinak to tam bylo všechno napsané. Hmm. To bylo...
0: A procházel jsi nějakým konkurzem, nebo jak jsi do té soutěže, co by moderátor
1: dostal? Tehdy to tak nějak ani nebylo, prostě mě oslovili a já jsem říkal, jo, rád to.
0: A byl jsi nepolíben, co by moderátor, nebo no, jsi jako, měl nějaké zkušenosti?
1: Jako televizní, no nepolíbený, panna jsem byl.
0: Byl jsi panic. No tak to, si to ujasněme.
1: To už ne.
0: Myslím televizní moderování.
1: Tak to ano.
0: Jak probíhaly přípravy tvoje, ty začátky? Přeci jenom asi si nepřišel hned na plac a nezačal si točit.
1: V podstatě jsme udělali dvě zkoušky nějaký, jako ještě než to začalo na ostro a oni řekli, že jo, no pak už jsem to dělal, no. Pak zase řekli, že ne, tak po nějakým čase dělal jsem to poměrně dlouho, pak mě zase někdo nahradil, pak chvilku to dělal taky Petr Svoboda, pak to zase dělal Rosák, že jo.
0: Pomohlo ti ta účast té soutěži nebo ten moderátorský post třeba k hereckým rolím?
1: To ne.
0: Vůbec?
1: Ne, to ne. To určitě ne. To je úplně vlastně jiná profese.
0: Hmm. A nebo ti to třeba paradoxně naopak ublížilo?
1: Ne, to taky
0: ani
1: ne.
0: Ani to nemyslíš?
1: Ne. Hmm. Jako... Takový to, že na kolegu, když udělal reklamu na ten vizír, tak na ně volali vizíre, tak to se mně nestalo, že by na mě volali Risku, ale to je úplně jiná profese, zrovna tak jako jiná profese filmový herectví a divadelní herectví, že to jsou věci rozdílné.
0: Tak a čím to, že jsi stroufnul napsat a režírovat hru? Co tě k tomu přivedlo? Bylo třeba něco, co ti chybělo na divadelních prknech, tak si řekl, tak udělám si to
1: ne,
0: sám.
1: Ne. Já jsem si udělal z toho takovou legraci, protože když jsem měl za ženu Turkyni, tak jsem, to bylo velice bouřlivý manželství, a tak jsem na to napsal takovou parafrázi, jako středověkou, jo, prostě, i když samozřejmě tam byly nové věci, oni si tam dávali inzeráty a tak, ale prostě jako, že si rytíř přiveze tuhle houbatou ženskou a chce se jí zbavit. A do toho prostě sluha takový držkatej a napsal jsem to, samozřejmě jsem to odložil a asi po 5 letech, to už jsem byl dávno s Anife rozvedený, jsem to dal přečíst jednomu kolegovi a on povídal, to je legrace, prostě to musíš dopsat. No tak jsem to dopsal, s třesoucím se hlasem jsem to předložil svým kolegům, o kterých, protože já jsem to vždycky tak psal, že jsem jako někoho v tom viděl, jo. A oni se u toho strašně smáli a řekli, jo, do toho jdeme, no, tak jsme to udělali. A musím říct, že mě to hrozně těšilo, protože se tam lidi se bavili, smáli se, no a to člověka potěší, když udělá lidem radost. Já v tom nehrál.
0: A Anife?
1: Ne, to už ne.
0: Neobsadil vlastně, jsi
1: ono, no, já bych jí byl tehdy obsadil, ale my už jsme byli věkově, jsme už byli mimo, jo? Já bych teda se sám do toho nehrnul, protože já nejsem Bondarčuk, abych hrál a režíroval, to, na to já nemám. Takže já jsem to jenom viděl, dal jsem to jako režíroval, dal jsem to dohromady a tu roli, která by byla bývala pro mě, tak to hrál Ernesto Čekan, ale dělal to vynikajícně, vynikajícně. A mně se na tom taky strašně líbilo, já mám rád, že ty kluci to vzali jako do svých rukou, často improvizovali a oni to vlastně to bylo lepší, než jsem to napsal.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Naším dnešním hostem je herec Ivan Vyskočil, který pokračuje ve své herecké dráze, teď tedy muzikálem Lotrando a Zubejda, který uvádí divadlo Broadway v Praze. Ty tam hraješ sultána, režíruje Jiří Strach, který sám původně hrál v té pohádce, co by mladík. Jak se ti hraje sultán? Musel jsi třeba přibrat kvůli té roli?
1: Ne, já už jsem přibral. Já bych potřeboval spíš ubrat, ale to je takový docela roztomilý, že člověk taky přijde tak jednou za měsíc zase mezi kolegy a že teda vleze na to jeviště, ale já se ti přiznám, já už nechci hrát. Mě to, tuhle, já jsem dokud ještě žil Honza Kačer, tak my jsme se spolu stýkali, hodně jsem za ním jezdil a já říkám, Honzo, já ti musím říct takovou kacířskou myšlenku. Mně už to divadlo nebaví. A ten Honza, ta šajba českého divadla, řekl, mně už leta. A opravdu něco se zlomilo a já už jako rád nechci, ale tohle je takový roztomilý, taková ta pohádečka. A dostanu ty turecký kalhoty prostě.
0: Ano, ano. A i ty boty?
1: To,
0: ne.
1: Samozřejmě. No, ty s těma špičkama nahoru a tak. Takže je to takový milý, no, je to opravdu milý. Já tam nespívám, zpívají tam všichni okolo a tak jako rád to dělám.
0: Slyšíš potlesk, spokojené diváky?
1: Diváci jsou spokojení, ale pak ještě dohrávám vlastně Tři mušketýry na Broadwayi a to se hraje snad 20 let. Hmm. 20 let. A pořád jako je to vyprodaný, když se to nasadí, tak je to vyprodaný. A my tam hrajeme takový ty Shakespeare to říkal, to byly ty hrobníci.
2: Jo.
1: Jak najednou se to odlehčí nějakýma řečma, tak my to tak jako vedeme ty řeči tam. Faktem je, že nám hodně lidí tleskají, protože všichni, že je to vážný a zpívá se a tak. A my tam říkáme blbosti, no, tak je to vděčný. Ale jako tuhle mě volala jedna kamarádka, říkala, pojď s náma, výborný. A jsem říkal, nezlob se, Dano, už ne. Já už nechci, už ne.
0: Ty jsi zmínil jméno Jana Kačera, byl to právě Jan Kačer, který stál, řekněme, u zrodu nebo na počátku tvé kariéry?
1: Ne.
0: Kdy jste se potkali?
1: No, my jsme se potkali v Činoherním klubu, ale vlastně já bych řekl, že u zrodu stál Pavel Landovský.
0: Mm-hmm.
1: Pavel Landák, s kterým jsme točili film Každý mladý muž a ten mě... To byl takový můj guru, no. Ten mě hodně zasvětil do divadelního umění a taky do... On byl hodně na ženský a velmi jsme si rozuměli.
0: Vy jste si tom rozuměli, nebo on ti třeba předal nějaké své zkušenosti, tak, nebo nebylo potřeba vzájemně?
1: Ne, bylo potřeba, já jsem byl ještě takový mladěch a on už měl všechno za sebou a všechno uměl a všechno mi vyradil a prostě no, jako i...
0: Takže v profesním i v osobním životě jste si zkrátka sedli.
1: Ano, jsme si sedli a já musím říct, že jsem byl hrozně rád, že jednou na jednom zájezdě mě přišel pán, který tam vždycky stojí a chce podpisy a on měl takový papír od pytlík, jako od pytlík od toho a říkal, já vám mám něco předat od pana Landovského. A on mě, Pavel vždycky říkal, jak ze Švejka, Pepek Vyskoč, jo. Vždycky Pepku. A na tom papíru bylo napsáno, Pepku, ještě mě navštiv, už zatahuju. Tak jsem za ním jel a myslím, že to byla poslední návštěva, kdy jsme se viděli.
0: Hmm.
1: Ale byl jsem rád, že jsem tam za ním byl. A on byl taky rád.
0: Hmm. Tak já se musím dnes, ale jenom pro dnešek, rozloučit s tebou a budu se někdy opět těšit v Alex a host. Ivan Vyskočil.
1: Já se taky s tebou loučím, doufám, že to nebude, až přijde 90.
0: Určitě ne. Ještě tam je 85.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Moravskoslezská policie odhalila síť nelegálních heren v 8 krajích. Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu půjdou v pondělí 22. června do výstražné stávky. O prázdninách počet vloupání do bytů v Česku roste o zhruba 20%. Zítra bude v regionu polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Moravskoslezští kriminalisté odhalili skupinu, která po Česku organizovala nelegální herny. V 8 krajích provozovali v době zadržení 200 automatů. Policisté obvinili 15 lidí z Moravskoslezského kraje a hlavnímu organizátorovi hrozí až 12-leté vězení, říká vedoucí krajské hospodářské kriminálky Ondřej Vaněk.
2: Bavíme se o řádově vyšších desítkách až stovkách těchto provozoven a částky, které se v nich zajišťovaly v průběhu realizace, byly individuální. Některých to byly tisíce, některých desítky tisíc korun.
0: Do jednodenní výstražné stávky v České televizi a Českém rozhlase se v pondělí 22. června zapojí stovky zaměstnanců obou veřejnoprávních médií. Chtějí dát najevo nesouhlas se záměrem vládní koalice změnit jejich financování. Stávka se projeví ve vysílání s výjimkou dětských stanic Radio Junior a Déčko. Zpravodajství a publicistika zůstanou v České televizi i Českém rozhlase zachovány v plném rozsahu. Stávka neporuší zákon, kodexy ani závazky veřejné služby, uvedli zástupci obou médií. Celkový počet vloupání do bytů, rodinných domů i chat v Česku od roku 2022 klesá. Každý rok jich stovky ubývají hlavně kvůli výrazně lepšímu zabezpečení objektů. Léto a zejména období letních dovolených je ale velmi rizikové, říká Jan Zigáček z policejního prezidia.
3: V rámci těch dovolených za ten 7. a 8. měsíc z toho kalendářního roku ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytů.
0: Podle České asociace pojišťoven roste výše škod způsobených vloupáním, protože stoupá hodnota nemovitostí a jejich vybavení. 7 z 10 českých domácností nemá byt anebo dům pojištěný na dostatečně vysokou částku. Moderní postupy při operacích koleních a ramenních kloubů si mohli tento týden otestovat lékaři nemocnice v Šumperku ve speciálním kamionu. Je vybavený laboratoří se dvěma operačními sály. Pokračuje primář ortopedie Jan Debre.
4: Cílem tohoto všeho je na lidských tkáních se to naučit opravovat nebo řešit ty operační postupy v bezpečném prostředí, bez žádných časových nebo jiných rizik, aby opravdu ti lékaři, sestřičky a ten personál se mohl vytrénovat na nečisto, když to řeknu, a pak na sále už by to měli být v rámci pohybové paměti zažitý.
1: Počasí.
0: Bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně i polojasno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Zítra přes den bude polojasno, během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 22. A vítr bude jen slabý, proměnlivý, do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Gudrichova v Opavě je velmi vážná nehoda. Řidič osobního auta tam srazil chodce. Probíhají záchranné práce, provoz je omezený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme krásné středeční odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Za okamžik se dozvíme zajímavosti o dnešním dni integrovaného záchranného systému. Probíhá u přehrady Olešná, pro školy i veřejnost akci organizuje Frýdecko-Místecký magistrát a my se detaily dozvíme už za malý okamžik. Ale také půjdeme, nechci říct do zahrádky, ale třeba ke květináčům, protože se dozvíme několik tipů, jak pěstovat kaktusy. Své zkušenosti se s námi podělí zkušený pěstitel Jaromír Chvastek z Chlebovic. No a také zmíníme situaci, která pro většinu dětí znamená vlastně čas radosti, to jsou prázdniny. Ovšem pro stovky dětí ze sociálně znevýhodněných rodin mohou prázdniny znamenat izolaci nebo nudu v rozpáleném městě. No a těmto dětem pomáhá sbírka Diakonie a o té bude také řeč ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Přidáme ještě písničky, které nestárnou a přání krásného odpoledne od Pavla Janošce.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a přidáme zábavu i poučení, protože Frýdecko-Místecká radnice spolu se záchranáři, policisty a hasiči na zítřek připravila u přehrady Olešná Den integrovaného záchranného systému. Ve vysílání máme u telefonu náměstka primátora Lukáše Kmece z Hnutí ANO. Přejeme hezké odpoledne.
1: Přeji hezký den vám i posluchačům.
0: Pane náměstku, co lidé uvidí a co si budou moci vyzkoušet?
1: Ten, kdo zítra přijde na Den integrovaného záchranného systému v blízkosti autokempu na Olešné, se může těšit na opravdu nabitý program, složený z dynamických ukázek, zásahové činnosti, prezentace techniky a velkého množství stanovišť, kde budou pro ty nejmenší připraveny různé soutěže. Představí se zde velké portfolio složek integrovaného záchranného systému, jako například policie, zdravotnická záchranná služba, hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní, vodní záchranáři, Český červený kříž a různé další organizace, středisko volného času, klíč, BESIP a podobně. Součástí celého programu budou také ukázky policejní kinologie, zásahu na vodní ploše, záchrany osob zavarovaných vozidel nebo zadržení pachatele. To znamená, dospělí i děti si tak budou moci prohlédnout zásahovou techniku zblízka a vyzkoušet si část vybavení, výstroje jednotlivých složek a budou se moci zapojit do různých tematických workshopů, které budou plnit na různých stanovištích.
0: A jsou nějaké novinky v programu?
1: Ano, oproti loňskému roku bude letošní program bohatší. Návštěvníci uvidí více dynamických ukázek, zásahů i techniky. Pro letošní rok je určitě zajímavé, že jsme propojili tuto akci s Dnem policie Moravskoslezského kraje, díky čemuž se představí širší spektrum policejních útvarů a návštěvníci se tak mohou těšit na ještě atraktivnější ukázky složek integrovaného záchranného systému. A co mohu prozradit, tak letos třeba například dorazí i speciální zvolněná stříkačka s názvem Titan, která disponuje balistickou ochranou posádky a mnoho další zajímavé techniky napříč celým portfoliem integrovaného záchranného systému.
0: No a akce se dopoledne soustředí hlavně na školy. Tak jaký je záměr toho načasování?
1: Tak my tu dopolední část nazýváme jako edukativní část programu, je již tradičně zaměřená právě na děti a na školy, protože právě prevence a vzdělávání mladé generace patří mezi hlavní cíle celé této akce. Blíží se nám letní prázdniny, kdy děti tráví více času venku nebo u vody, na kole, na cestách a myslím si, že je důležité připomenout jim zásady bezpečného chování a postupy v různých krizových situacích. Chceme, aby si tak děti zábavnou a interaktivní formou osvojili základy první pomoci, věděli, jak přivolat pomoc, jak se chovat při mimořádných událostech, jak předcházet rizikovým situacím. A myslím si, že to přímé setkání se záchranáři, hasiči, policisty jim navíc pomáhá budovat respekt k jejich práci a ukazuje tak dětem, že se na tyto složky mohou v případě potřeby kdykoliv obrátit.
0: Adrenalin je zábavou, slibuje zítřejší den integrovaného záchranného systému přehrady Olešná. Pro školy i veřejnost akci organizuje Frýdecko-Místecký magistrát a nás všechny pozval náměstek primátora z Hnutí ANO Lukáš Kmec. Děkujeme a přejeme, ať se akce vydaří. Naslyšenou.
1: Přeji vám i posluchačům krásný den a těším se na vás. Naschledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: příští rozhlasové lékárně se budeme věnovat našemu zraku. Pozvání do pořadu přijal doktor Petr Kudělka z Beskydského očního centra nemocnice Frýdek Místek. A spolu s ním se zaměříme na to, proč a jak se provádějí operace sklivce a sítnice. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. O čem se mluví?
2: Fotbalová aféra otřásá Karvinou. Etická komise FAČRu vyloučila městský fotbalový klub kvůli ovlivnění 3 utkání z první ligy. A potrestán byl i karvinský primátor a představitel MFK Jan Wolf. Je Karviná jen pomyslnou špičkou ledovce, nebo má posloužit jako odstrašující případ? Nepříjemnou kauzu ze slezského klubu proberu se sportovním redaktorem a komentátorem Českého rozhlasu Lukášem Kaletou. Ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
1: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme pěstovat kaktusy. Klíčem k jejich úspěšnému pěstování je co největší pravděpodobnost napodobení jejich přirozeného prostředí. Prozradil to redaktorce Romaně Kubicové na otázku, kterých chyb se lidé nejčastěji dopouštějí, zkušený pěstitel Jaromír Chvastek.
1: V našich podmínkách přijde-li podzim, zalít naposled někdy v září a nechat tyto rostliny v chladnější místnosti, nebo kdo má skleník, tak sníží teplotu na nějakých 10-8 stupňů, to úplně stačí, a ani kapku vody. A jakmile začne přibývat dne na jaře, ty kaktusy se sami probudí, je to vidět na tom temení a tehdy chtějí vodu. Čili potřebujeme nejdřív teplo, pak světlo a naposled vodu.
2: A s tou vodou teda šetřím, jak jsem slyšela, že od podzimu do jara vlastně vůbec nezalívám, musím to mít v chladnější místnosti, tak to už vidím dvě chyby, které dělám. A kolik té vody vlastně v té aktivní fázi, když je jim teplo?
1: V té aktivní fázi si to vezme, co potřebuje, to znamená, tam dáváme docela dost té vody, jo. Ale je třeba pamatovat na to, že není možné držet ten kaktus trvalé ve vlhku. To znamená, on musí vyschnout, ten substrát. Používáme propustné minerální substráty, aby ta voda nadbytečná odtekla, protože v těch teplejších dnech by se kořeny zapařily, uhnily a tak dále. Ještě jsem zapomněl říct, že právě to období klidu, takzvaná stagnace přes zimu, vlastně evokuje vývoj květu. Čili aby kaktus kvetl, potřebuje tady to období klidu.
2: Jak je to s přesazováním? Jak často by se to mělo dělat a potřebuje třeba jako větší prostor pro kořeny?
1: Není to potřeba, zase když vycházíme z přírody, tak kolikrát najdeme rostliny v spárách skal, kde prakticky nemají šanci se dostat někam dál. Ale určitě v našich podmínkách, aby ten kaktus vypadal dobře, tak občas je třeba ho přesadit. Hlavně kvůli toho, že se nám začnou na sebe lepit. Takže pak je situace, kdy přesadíme metr čtvereční a máme z toho 2 metry čtvereční.

0: skutečně.
1: Když já si třeba na nějaké takové podobné výstavě koupím takový drobný kaktusek v malém květináčku, tak jak dlouho ho tam můžu nechat, než mu budu věnovat jako péči přesazovací?
0: Většinou doporučuje nechat to v tom substrátu, který je, a dokud roste, dokud má dobré podmínky tím pádem, tak bych ho v tom nechal. Není třeba jako každoročně přesazovat to, v žádném případě. Máme ve sbírkách rostliny, které nejsou 20 let třeba přesazené a žijou. Občas přihnojíme a je to tak.
1: Když se dívám na ten substrát, ono je to takové štěrková míchanina, a dokonce jsem dostala radu, že úplně stačí zajít si k řece, nazbírat si ten drobný štěrk a do toho ten kaktus zasadit. Tak může to být takový jihoamerický kaktus třeba do slezského štěrku přesazen?
0: Určitě ano, každý kaktusář podle svých podmínek a zkušeností má svoje recepty na ty substráty. Někdo přidává i rašelinové substráty, což se doporučuje částečně, dejme tomu 15-20% rašeliny. A pokud bychom zvolili absolutně minerální, čili štěrkový substrát, tak musíme pamatovat na to, že občas nějaké to hnojivo k tomu musíme přidat. Ale umíme pěstovat i hydroponicky kaktusy, takže není to náročná rostlina na to, abychom vymýšleli něco speciálního.
1: Tvrdí nám Jaromír Chvastek, kaktusář z Chlebovic. Spasková Romana Kubicová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Co nás čeká za chvíli? Zmíníme sbírku Diakonie s krabicí od bot za lepší prázdniny. Je otevřena do konce června a pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněných rodin o prázdninách. No a po 15. hodině se také dostaneme k rozhovoru s ostravským historikem, kronikářem, průvodcem komentovaných vycházek Petrem Lexou Přendíkem, který je také průvodcem i učitelem kurzu Univerzity třetího věku a sám sebe si umí představit na Univerzitě třetího věku jako posluchač. Tak i tento rozhovor nás čeká. No a po 16. hodině začne pravidelná humoriáda. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herečka Martina Hudečková. Spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem ostatně jako obvykle nabídnou scénku a vy rozhodnete, kterou z těch nabízených byste rádi slyšeli. Poslouchejte dál Český rozhlas Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinecko.

0: Hudba Země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tři minuty zbývají do 3:45. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Připravujeme také zprávy na 15. hodinu. Mimo jiné v nich uslyšíme i to, že Krnov postaví nový výstražní systém a také, že českotěšínští strážníci nabízejí lidem označení jízdních kol syntetickou DNA. Informací bude mnohem více. Přejeme hezký odpolední poslech.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, jsou 2:45. No a pojďme k prázdninám, protože dopřát radost dětem ze sociálně znevýhodněných rodin o prázdninách, třeba tím, že vyrazí na letní tábor, tak takový cíl má letní sbírka Diakonie Českobratrské církve evangelické. Sbírka se jmenuje S krabicí od bod za lepší prázdniny. Sbírka je otevřená do konce června. No a více o této iniciativě a pomoci dětem řekne mluvčí Diakonie Dalibor Hála, se kterým jsme v telefonickém spojení. Hezké odpoledne přejeme.
1: Krásné odpoledne.
0: Tuto sbírku organizujete po páté, tak jak vnímáte potřebu této sbírky? Je hodně rodin, pro které nejsou letní tábory dostupné?
1: V České republice je zhruba 200 tisíc dětí ohrožených chudobou, respektive 200 tisíc dětí v rodinách ohrožených chudobou, a v našich sociálních službách, které v Diakonii Českobratrské církve evangelické po celé republice zajišťujeme pro takovéto rodiny, tak je celá řada dětí, které právě ty prázdniny prožívají jinak, než jak je zná většinová společnost nebo většina dětí, které právě jezdí na ty tábory. A my se snažíme tady tím naším projektem jim zprostředkovat ty prázdniny plné táborů, různých volnočasových aktivit, ale třeba u některých, kteří si o to požádají, tak jim můžeme zprostředkovat i nějaké doučování, což sice není úplně populární letní aktivita, ale pakliže že to potřebují, tak i na takovéhle aktivity doučovací ty prostředky z té sbírky jdou.
0: Peníze ze sbírky S krabicí od bod za lepší prázdniny pomohou dětem z 10 lokalit v Česku, včetně Ostravy. Tak zmiňte některé z těch lokalit pro příklad.
1: Tak jsou to sociální, jak jsem řekl, zejména děti ze sociálních služeb, se kterými pracujeme, různé nízkoprahové kluby nebo terénní služby, a ku příkladu v Mostě, v Litvínově, ve Friedlandu, v Jablonci nad Nisou, na Ostravsku, na Jižní Moravě, takže opravdu jsou to děti rozprostřené po celé republice.
0: Teď ještě kolik peněz byste potřebovali vybrat? Myslíte, že se to podaří?
1: Tak cílem té naší sbírky je vybrat přes 2 miliony korun, konkrétně 2 miliony 200 tisíc korun, a myslíme si, že se nám to podaří, držíme si palce, v tuhle chvíli už máme přes 1 600 000 vybráno a věříme, že naši dárci budou tak štědří, že do toho konce června, do 30. června, kdy sbírka končí, tak se nám to povede vyzbírat a my potom vlastně hned z těch nazbíraných prostředků začneme zajišťovat obratem ty volnočasové aktivity pro děti.
0: Dopřát radost dětem ze sociálně znevýhodněných rodin o prázdninách, třeba tím, že vyrazí na letní tábor, tak tento cíl má letní sbírka Diakonie Českobratrské církve evangelické S krabicí od bod za lepší prázdniny. Hovořili jsme o tom s mluvčím Diakonie Dalibodem Hálou. Přejeme, ať se vše vydaří. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkujeme.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat. Krnov postaví nový výstražný systém. Základní škola v Návsí má novou kotelnu. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Někteří zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat. Do protestu se zapojí stovky zaměstnanců. Chtějí tak dát najevo nesouhlas s vládním plánem na zrušení koncesionářských poplatků. Pondělní stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Výjimkou budou dětské stanice anebo zpravodajství. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala mají zaměstnanci na stávku právo.
5: Vedení Českého rozhlasu respektuje právo zaměstnanců vyjádřit samozřejmě svůj postoj k otázce, která se bezprostředně dotýká budoucnosti veřejné služby. Naší povinností jako vedení Českého rozhlasu je zároveň ale zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům.
4: Zrušení koncesionářských poplatků vláda schválila v pondělí. Argumentuje tím, že rozhlas a televize hospodaří neefektivně. Vláda zároveň počítá s tím, že budou ze státního rozpočtu dostávat méně peněz než teď. Ředitelé rozhlasu a televize už řekli, že v takovém případě budou propouštět. Krnov příští rok chystá instalovat více než 100 nových sirén a hlásičů. Při povodni v roce 2024 město zjistilo, že současný výstražný systém není dostatečný v okrajových částech. Nové hlásiče budou mít například baterii pro případ výpadku proudu. Výstrahy pak bude Krnov hlásit z nové centrály přímo v budově městského úřadu, říká Robin Bareš z Krnovské radnice.
6: To oslovení zejména tou audio zprávou, tak o těch okrajových částech nejde rozumět a vůbec neví, co se děje, což by měl změnit ten nový systém, který počítá s tím, že to bude už pomocí místních rozhlasů, které budou rozšířeny po celé té lokalitě a lidi tím pádem budou vědět, co se děje.
4: Lidé z Českého Těšína se mohou objednávat na forenzní značení kol. Tamní strážníci budou hromadně značit jízdní kola syntetickou DNA 21. června. Zájemci si musí místo telefonicky rezervovat na čísle uvedeném na stránkách městské policie.
7: Kolo pro forenzní značení musí být čisté. Lidé pak předkládají svůj občanský průkaz a doklad o koupi nebo získání kola. Syntetická DNA nezabraňuje krádeži, výrazně ale zvyšuje pravděpodobnost identifikace a navrácení kola majiteli. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Masarykova základní škola v Návsí na Jablunkovsku má novou kotelnu. Původní plynové kotle vytápěly budovu 30 let. Nová kondenzační jednotka je úspornější, bezpečnější a efektivně využívá odpadní teplo. V místnosti také přibyla nádoba se zásobníkem na teplou vodu.
0: Počasí.
4: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně i polojasno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Zítra přes den bude polojasno, během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 22 a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: ulici Těšínské v Havířově pozor, srazilo osobní auto cyklistů, probíhají tam záchranné práce a provoz je zatím omezený.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Přejeme klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 15. hodině. Za okamžik přineseme aktuální informaci o tom, že 3 roky krajští policisté spolu s celníky sledovali organizované skupiny, které po celé zemi provozovaly síť nelegálních heren. Podezřelí si přišli na miliony. Detaily k případu za chvíli přidáme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. No a také se setkáme s Petrem Lexou Přentíkem, historikem a také přednášejícím na univerzitě třetího věku a budeme hovořit nejen o seniorských studiích. A bude toho obvykle jako více. Třeba i písničky, které nestárnou, například od skupiny Olympic nebo Valdemara Matušky. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: 15:13, posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď jdeme k aktuální informaci, protože moravskoslezská policie společně s celní správou rozkryla organizovanou skupinu, která několik let provozovala po celé České republice síť nelegálních hracích automatů. Kriminalisté a celníci dnes zveřejnili detaily případu. Více ví naše reportérka Silvie Mikulcová. Vítej živě ve studiu.
1: Dobré odpoledne. Tak jde o jeden z největších případů nelegálního hazardu v historii moravskoslezské policie, alespoň to dnes říkali její náčelníci. Organizovaná skupina několik let, jak už si zmínil, provozovala po celé České republice, já to upřesním, konkrétně v 8 krajích síť nelegálních hracích automatů. Celkem měli přes 200 zařízení rozmístěných ve stovce barů a heren. No a další stovky automatů pak měla skupina připravené ve skladech. Od roku 2022 do začení si podle policistů přišli na přibližně 10 milionů korun. A co je zajímavé, tak policie a celní správa na případu pracovala dohromady 3 roky, a to pod krycím názvem Blackjack. Policisté, abych to shrnula, obvinili 15 lidí. Hlavní organizátor celé skupiny může dostat až 12-letý trest.
0: A Silvo, jak skupina fungovala?
1: Podle policistů šlo o dobře fungující organizovanou skupinu. Členové měli jasně rozdělené role, vlastní technický servis i propracovaný systém výběru peněz. Provoz automatů skrývala za firmy a využívala i takzvané bílé koně. Část výnosů pak podle vyšetřovatelů putovalo do zahraničí a to vyšetřování samo osoby bylo složité, trvalo totiž několik let a jednou z největších komplikací pro vyšetřování byl sám hlavní organizátor skupiny. Policisté ho hledali i mimo Česko. Na pomoc kvůli podezření, že část zisku míří do zahraničí, povolali i kolegy ze zahraničí, konkrétně z Chorvatska, protože tam si skupina pořídila za takto získané peníze nemovitost. No a kromě toho organizátora, hlavního teda nebo šéfa skupiny, zadrželi policisté dalších 14 lidí, a to ve věku od 25 do 63 let. Zadrželi je v loni, mezi nimi i dvě ženy. Hlavu skupiny hlavního organizátora dopadly až letos v květnu, a to na základě mezinárodního zatykače. Já ještě upřesním, že všichni podezřelí pocházejí z Moravskoslezského kraje. Celkem se podařilo kriminalistům zajistit majetek v hodnotě 8 milionů korun. No a co se týče nelegálního hazardu, tak policisté společně s celníky se shodují, že to je stále velký problém, i když na něj není příliš vidět. Celníci teď zintenzivnili kontroly a jenom v Ostravě od začátku roku našli 28 nelegálních zařízení.
0: 3 roky krajští policisté spolu s celníky sledovali organizovanou skupinu, která po celé zemi provozovala síť nelegálních heren a podezřelí si přišli na miliony. Detaily k případu jsme probrali s reportérkou Silví Mikulcovou. Silvo, děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Petr Lexa Přendík je ostravský historik, kronikář a průvodce komentovaných vycházek, které zastřešuje hlavička projektu Ostravských pěšin. Kromě toho všeho působí také jako učitel na univerzitě třetího věku. A právě toto téma učitelství zaujalo redaktorku Petru Štymplovou, která Petra Lexu Přendíka pozvala k mikrofonu.
1: No možná na začátek teda otázka, jak to všechno začalo? Byl nějaký podnět zvenčí, anebo ten plán se vám rodil v hlavě zapojit se prostě do univerzity třetího věku, co by ten, který učí?
2: No já si myslím, že to přišlo zvenčí, protože kulturní zařízení Ostrava Jih provozuje už několik let univerzitu třetího věku a myslím si, že právě hnedka v těch začátcích mě jedna z pracovnic kulturního zařízení oslovila, zdali bych nechtěl vést nějaké kurzy. A tak jsem řekl, no tak jako může to být zajímavé, protože zase do těchto seniorských kurzů, kam se mohou hlásit lidé 55+, tak se vám přihlásí lidi většinou intelektuální, většinou tam jdou, že jo, protože mají vlastní zájem, takže se s nima dobře pracuje, mají taky nějakou životní zkušenost, moudrost a taky někdy se stane, že je to obohacující i pro mě, protože zase, že jo, větší skupina, víc hlav, víc ví, takže se dozvím i já něco nového.
1: Vaším vlastně oborem je historie, takže předpokládám, že tou historií se na těch hodinách zabýváte, ale protože určitě se hodně těch studentů rekrutuje i z řad pěšinářů, protože jste zakladatelem a vlastně průvodcem ostravských pěšin, tak vy se určitě často dostanete i k těm terénním věcem. Není to jenom jakoby suchá historie prezentovaná v učebně?
2: Já se snažím každý půl rok přinést nějaké nové téma, takže na začátku jsem točil nejprve teda rodokmeny. Pátrali jsme v historii a učili jsme se, jak začít dělat rodokmen, jaké jsou dneska možnosti. Snažil jsem se těm studentům předat to, že vlastně už nemusíme chodit do archivu, že z pohodlí doma s kafíčkem v ruce můžeme pátrat 400 let nazpátek o svých kořenech. No a když už mě to přestalo bavit, protože se to několikrát opakovalo, tak jsem si říkal, zkusíme něco trošku náročnějšího. Začali jsme architektura Ostravy. Nazval jsem to 8 století architektury Ostravy a snažil jsem se těm studentům zase ukázat, že od času gotiky až po postmodernu máme i v té Ostravě co nabídnout. Vzpomínám si i na různé takové humornější zážitky. Třeba když jsme dělali prohlídku kostela svatého Ducha v Zábřehu, tak jsem je vzal na věž.
1: Ano.
2: A zapomněl jsem, že úplně nahoře je žebřík. A přes ten žebřík musíte tak jako poskočit bokem nahoře, přes jakýsi poklop, abyste se dostali na vyhlídkovou plošinu.
1: Připomeňme, že studentům je 55+.
2: Spíš i víc.
1: Spíš starší ročníky.
2: Tak to bylo zajímavé, teď jsem babičky, že musel za ten zadeček takhle jako tahat nahoru, ale měli z toho zážitek, byli spokojení. Často jim dělali

0: Mám i takové humorné zkoušky, kde pozvu k sobě na dvůr, kde jim dělám takovou improvizovanou kavárnu, test a máme takové jako historické kulisy kolem sebe. Tak to byla architektura, potom jsem dělal Zelená Ostrava.
1: Ano.
0: Tak to bylo docela povedené, protože zase navštěvovali jsme přírodní rezervace, přírodní památky, parky, hřbitovy.
1: A zastuším místa, kam běžně se asi nevypraví, protože ani netuší, že
0: přesně tak.
1: Je tam třeba nějaká zajímavá záležitost.
0: Nebo takže navštívili jsme třeba Rezavku, Polanský les, nějaké městské parky, Komenského sady, tu a tam nějaký hřbitov. A zase cílem bylo ukázat, že teda Ostrava je třetím nejzelenějším krajským městem. No a musím taky jako ještě říct jednu zásadní věc. Většina těch studentů a studentek se mě překlápí v těch kurzech. Takže když přijde nové téma, tak vím, že tam budu mít třeba 30-40 lidí, z čehož 90% bylo na předchozím kurzu a nějaký nový student se tam přichomítne. Takže letos před pár dny jsme dokončili další kurz a jmenovalo se to Dějiny na okraji Ostravy.
1: Ano.
0: A opět to bylo zaměřeno na terénní vycházky. Chodili jsme po západní hranici Ostravy, jako je třeba Plesná, Martinov, Polanka nad Odrou a došli jsme až do jižního sektoru, takže zakončili jsme to Hrabovou. A od září bych chtěl udělat Dějiny na okraji Ostravy dvojku a tentokrát budeme chodit po východní hranici města, takže tentokrát se budeme bavit o oblasti Slezsko-Ostravských, Kunčice, Kunčičky, Antošovice, Petřkovice, Landek. Tak myslím si, že zase teda ta naplněnost bude asi velká a je to docela příjemné, protože většinou to máme ve čtvrtek po obědě, takže člověk to tak jako spojí, že to je trošku rekreace, trošku poznání, trošku zábava.
1: Trávící vycházka.
0: Přesně tak. A myslím
1: na vytrávení, tak to myslím.
0: Že i ti studenti už se za ta léta mezi sebou znají, takže ono to je takové jako přátelské a když se něco nepovede, začne pršet nebo se objeví nějaká nečekaná překážka, nebo něco zklame, tak se tomu zasmějeme a jdeme dál.
2: Říká ostravský historik, průvodce a učitel kurzů Univerzity 3. věku Petr Lexa Přendík. Povídání s ním si poslechneme i v druhé části reportáže hned po písničce od Dalibora Jandy a uslyšíte třeba o tom, jak vypadá takové testování.

0: Plno má ve svých kurzech v rámci Univerzity třetího věku Petr Alexa Přendík, ostravský historik a průvodce komentovaných vycházek. Často své lekce směřuje právě do terénu a nabízí studentům seniorského věku zajímavá témata. A jak zjistila redaktorka Petra Štrimplová, neméně atraktivní bývá i testování a prověřování získaných znalostí.
1: Kdo třeba ještě se neúčastnil nikdy takového projektu nebo Univerzity třetího věku, ať ví, jaké jsou nároky na ty studenty. Třeba je nějaký, já nevím, výstup, který vy od nich zase čekáte?
2: Ano, tak třeba poslední kurz jsme ukončili tak, že jsem objednal celou kavárnu, zaplnili jsme ji úplně kompletně a byl test. Aha. Takže vždycky je takový dvoustránkový test, kde mají většinou něco spojovat, něco doplňovat a pak to zkontrolujeme. Samozřejmě, že když začali psát test, tak já jsem si šel objednat kávu, zákusek, podíval jsem se ven.
1: Písmenka v kavárně zní ale lákavě.
2: Jo, takže oni si to prodiskutovali mezi sebou a ku podivu skoro všichni měli plný počet.
1: Takže závěrem je, že dostanou teda nějaký certifikát nebo diplom, že absolvovali.
2: Ano, ti, co to dělají jakoby v rámci U3V, tak mají i nějaký index, takže tam jim napíšu splnil a když to mají, oni si to mohou koupit i jako kurz bez univerzity třetího věku, tak prostě mají splněno a mají dobrý pocit, že něco udělali.
1: Je to tak, že se třeba i někde v jiných jakoby kurzech v rámci té univerzity píše nějaká práce nebo něco takového?
2: To je vždycky na tom lektorovi, jak si to udělá, ale jsme na univerzitě, takže závěrečná zkouška musí být a testová forma je nejrychlejší. Takže.
1: Tak. No jaké jsou teda reakce? Vy říkáte, že se vám vlastně studenti takhle přelévají a že máte plno i vzhledem k atraktivitě těch témat, ale ty odezvy z řad veřejnosti. Slyší na to seniori dneska? Je to jakoby vítaná výplň toho volného času?
2: Takže když se podíváte, tak ty kurzy, jich je strašná spousta. Já jsem sám nevěřil, že ono to fakt funguje jako univerzita, že tam máte spoustu oborů a někdo chodí malovat na olejomalbu, někdo se věnuje józe, někdo cvičení, někdo sebeobraně, někdo judu, někdo vyšívání, patchworku, já nevím čemu všemu. Takže myslím si, že to má odezvu a hlavně seniori dneska, to už nejsou ti seniori, kteří většinou jako si představujeme z našeho mládí, že pletli ponožky v křesle a uvařili oběd a šli na procházku. Dneska chcou aktivně žít, jsou aktivně poznávat, že jo, a i lidé ve věku 70 let mají dneska spoustu energie a touhu něco poznávat, takže já si myslím,
1: že... Sedí u počítačů, googlí,
2: ano.
1: Studují.
2: Já myslím, že univerzita třetího věku je taková vhodná forma, jak ještě třeba poznat někoho i nového, zažít něco nového, objevit nová témata, nová místa.
1: Takže zaskočili vás něčím někdy? Nebo zaskakují vás často otázkami? Poznámkami.
2: Někdy mají nějakou otázku, někdy mě i upozorní na to, že řeknu něco špatně, že člověk někdy je zamyšlený, takže řeknete, třeba vítejte v Bělském lese a jste v Hulváckém lese, to se stát může. Ale že by mě úplně nějak zaskočili, to se asi říct nedá. A já už i ty lidi občas znám, tak jedné studence jsem letos řekl, že mě překvapilo, že se s ní něco stalo. Takže ona vždycky byla hlučná, všude jí bylo plno, a letos byla taková tichá, tak se tomu smála.
1: No a umíte si vy představit za hodně dekád, že budete studentem univerzity třetího věku?
2: Ne, já budu pořád ještě v zaměstnání.
1: Budete přednášet pro stejně staré parťáky,
2: pro mladší
1: univerzitu třetího věku. No, klidně se to tak může stát, takový scénář je z vaší činorodostí dost dobře možný. Nebudem říkat, za kolik dekád by se tak stalo, ale možná, že budou už úplně jiné možnosti zase.
2: No jasně, nemůžeme pohlížet na budoucnost naší optikou. Třeba to bude všecko založeno úplně na jiné bázi.
1: Tak pokud máte chuť a ještě jste univerzitu třetího věku v jakékoliv podobě, v jakémkoliv kurzu neskusili, tak možná jsme vám rozšířili trochu obzory. Historik Petr Alexa Přendík, kronikář ostravského obvodu Ostrava-Jih a mimo jiné taky lektor univerzity třetího věku z Ostravy. Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: čem se mluví.
1: Fotbalová aféra otřásá Karvinou. Etická komise FAČRu vyloučila městský fotbalový klub kvůli ovlivnění 3 utkání z první ligy. A potrestán byl i karvinský primátor a představitel MFK Jan Wolf. Je Karviná jen pomyslnou špičkou ledovce, nebo má posloužit jako odstrašující případ? Nepříjemnou kauzu ze slezského klubu proberu se sportovním redaktorem a komentátorem Českého rozhlasu Lukášem Kaletou. Ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Zájem o práci u městské policie chce Frýdek Místek posílit stážemi pro studenty. Na Pustevnách se chystá festival Soch z písku. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by Češi mohli legálně koupit až od 21 let, ne od 18, jako teď. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Součástí plánovaných změn je i zákaz prodeje přes internet a nebo zavedení spotřební daně. Zvýšit by se mělo taky DPH. Vyšší zdanění by mohlo podle ministerstva financí přinést do státního rozpočtu asi 1 miliardu a 200 milionů korun ročně. Městská policie ve Frýdku Místku připravuje stáže pro studenty Bezpečnostně právní akademie. Město si od toho slibuje posílení počtu strážníků. Jak vysvětluje ředitel Tomáš Zapletal, městská policie ve Frýdku Místku se dlouhodobě potýká s vysokým věkovým průměrem zaměstnanců a s menším zájmem mladých lidí o práci strážníků.
2: Ten trend toho úbytku zájmu už opravdu vnímáme takových nějakých 10-15 let, kdy zkrátka v rámci výběrových řízení není ten dostatečný počet adekvátní těch uchazečů. Věkový průměr strážnického týmu městské policie Frýdek Místek je 50 let.
0: V Jeseníku pokračuje postupná revitalizace sídliště pod Chlumem. Práce se budou týkat mimo jiné ulic Halasova a Bezručova. Obnova sídliště je rozdělená do 5 etap. Celkové náklady dosáhnou přibližně 150 milionů korun. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
3: Úpravy se postupně dotknou komunikací, chodníků, parkování, veřejného osvětlení, obnovy zeleně i dalších prvků veřejného prostoru, mobiliáře. Součástí projektu je také řešení hospodaření s dešťovou vodou pomocí propustných povrchů a nové uspořádání stanovišť pro odpadové hospodářství.
0: Na Pustevnách v Beskydech připravují sochaři další ročník festivalu pískových soch. Před hotelem Tanečnica umělci aktuálně dokončují několik metrů vysoké plastiky ohrožených ptačích druhů, které mají návštěvníkům připomenout důležitost ochrany přírody.
4: Podle organizátorky Dity Korčák dali sochaři nejprve písek do speciálního bednění, následně ho zhutnili a poté ho postupně opracovávají do finálních tvarů. Dovezli jsme letos okolo 90 tun písku a naši sochaři zpracují 9 soch. Výsledkem jsou několik metrů vysoké pískové sochy. Jaké konkrétní plastiky ptáků sochaři vytvoří, přibližuje sochař Marian Maršálek.
5: Bude tu ara, sovy, orel, strom s ptáky, kde bude tetřev a tak, papuchálek a chocholouš.
4: Hotové sochy si můžou lidé prohlédnout od neděle. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude oblačno, přechodně polojasno, teploty 14 až 10 stupňů, přes den polojasno, během dne přechodně oblačno a nejvyšší teploty do 26 stupňů, na horách od 18 do 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: A ještě aktuálně z dopravy v ulici Udílen v Ostravě Martinově se srazila dvě osobní auta a částečně zasahují do kolejiště tramvají. Provoz je zatím částečně omezený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Skoro povinně si můžete naordinovat Humoriádu každý všední den po 16. hodině. O víkendu to nahradíte hvězdnými návraty a pokaždé se setkáte s někým, kdo umí vzpomínat, umí komentovat a vybírat i dobré interprety. Dnes si tuhle roli bere na sebe Martina Hudečková. Ahoj Martino.
7: Ahoj, dobrý den.
6: Jsi nervózní.
7: Ale no tak trošku jo, přece jenom veřejně mluvit není jen tak úplně tak.
6: Budeme spíš veřejně vzpomínat.
7: Tak to jo, vzpomínat to já už můžu.
6: A taky budeme soutěžit o knížky z Humoriády.
1: Humoriáda.
8: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. co teď? Možná jsme spolu naposled, sladká.

0: My jsme to slíbili, že si budeme vyprávět. Tady Michal Hruza bude ti vyprávět. Tak teď chci slyšet rozhodnutí nad první ukázkou. Martina Hudečková vybírá ze seznamu o Moriádě.
1: Tak jestli si mohu vybrat, tak já bych šla po Miloši Kopeckém, panu Lasicovi a panu Satinském.
0: Dobře, jejich ukázka z pořadu Za dveřmi, tak si dáme kousek, posluchači pak rozhodnou.
2: No dobré, prostředí a nemocnice, ale tam se větě zpráva, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však děvčata a...
3: S vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
2: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližší, však plavárny.
3: Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu. Županu. V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normální, že jo. Župan.
4: A keď si vás nevšimnu?
3: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
4: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytiahol zapače si na breh a jste hrdina.
3: Celá plovárna je vaše. Ano. To samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže.
2: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
3: No, zpěváce, že musíte... Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně oblečený vypadá.
4: Samý šperk.
3: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu, prosím.
4: Co je to?
3: Tak to ne, asi... to není ono, ne. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
2: Obsah se ztrácí.
3: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
2: Nepodstatné,
3: tak se řekněme. Chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
2: Nohy samozřejmě u mužů, však?
3: Ano, no u žen hlavu. Já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje.
2: Ano. To znamená, že jak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný.
3: No, já rád vidím
2: škaredý. No, ano, tak to jako postavou skôr invalid však. Tak...
3: Proč se koukáte na mě přitom?
2: Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah té písně.
3: Velice správně. Řekněte mi, ale prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat?
4: No, přece my!
5: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ústřední dvojice toho pořadu, tedy Milan Lasica a Julius Satinský, tak s někým z nich potkala ses, Martino? Viděla jsi se?
1: Potkala jsem se s panem Lasicou, když jsme s Jurajem byli na filmovém festivalu v Trenčanských Teplicích a tam pan Lasica tomu šéfoval, tomu festivalu, a měl vždycky jako v pracovní náplni večírek, vlastně večeři s hlavním hostem, a to byl tehdy Juraj. Aha. Byl hlavní host. A takže jsem se octla na takový večeři s panem Lasicou, paní Bašáriovou, Juraj a já. A ze začátku to bylo, ano, pane režisére, ne, paní Bašáriová, děkuji, paní Hudečková. A takové jako, inu, jako na festivalu, takové strunější, takové královské. No a potom byla jedna sedmička velmi dobrého vína, druhá sedmička, pánové pak přešli, myslím, na nějaký panáčky. A končilo to strašně veselým večírkem, kdy jsme se všichni hyňali, opravdu hyhněli jak malé děti a s paní Vašáriovou jsme si vyprávěli o sestrách.
0: Ano.
1: Ona tedy mluvila o Milce, že jo, já o svý, o Lince, o svý sestře a vyprávěli jsme si, jo, a to bylo tehdy u babičky a dědečka, když jí spadla panenka do senkrůvny, no a Milka a senkrůvna to je taky. A teď prostě začínalo to upjatě, ano, pane režisére, ne, ano, pane režisére. A končilo to takovým rozhyhňaným, veselým večírkem, ale protože to jsou noblesní lidi, tak to bylo stále na úrovni.
0: Ano, ano, takže čas a vínko pomohlo takhle ano, zbořit ano, některé ty společenské bariéry a zafungovalo to. A to jste byli jenom sami takhle večeře, nebo jako ještě
1: to jsme byli
0: další? Jenom...
1: Ne, ne, ne, to právě bylo takhle ve čtyřech.
0: Jo.
1: A proto to, ten začátek je takový jako...
0: Takže salonek nějaký?
1: Tak, ano, salonek, prostě high life. Bylo to všechno velmi high life, ale končilo to těma veselýma historkama o těch dědečkách a babičkách na vsi a jo, co z toho vyplývalo. A
0: nějaké společenské fópa neproběhlo, že
1: ne,
0: se někdo pokecal?
1: Ne, ne, to jsme byli velmi všichni distingovaní.
0: Jo, jo.
1: Já jsem se teda klepala jak ratlík, protože já jako jsem schopná, moje práce s příborem je slavná.
0: Jo.
1: To já dokážu katapultovat o kyselé okurky nožem a tak, takže jako já jsem se přesně bála, já jsem skutečně, ač mi to málo kdo uvěří, jenom dňobala, protože jsem si říkala, aby prostě neskončil nějaký knedlík nebo něco u pana Lasici na klíně, že jo.
0: Martina Hudečková je naším hostem. Vybrala na úvod Milana Lasicu, Julia Satinského a taky Miloše Kopeckého. Můžeme pokračovat s Lasicou a Satinským, když to zkrátím, anebo vám můžu nabídnout anekdoty z kabaretu pro pamětníky. Vy si je teď vyberte na telefonním čísle 731 800 900 nebo hlasujte SMS-kou, pak je ale posílejte na jiné číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B nám stačí, ať víme, do které kolonky to padá. Tak to je náš pořad.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: První dnešní souboj vyhlásili jsme už před písničkou, pokračujeme dál, takže Milan Nasica, Julius Satinský, varianta A, varianta B jsou anekdoty. Komu dáváte hlas? Ptáme se s Martinou Hudečkovou, vás co voláte? Tady tu telefon.
4: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa z Hladovic a ptal bych si anekdoty, Bčko, díky.
3: Vláďo, my děkujeme vám za volání do Humoriády na číslo 731 800 900. Kdo tam je?
5: Dobrý den, tady je Martin ze Přehozdí. Zdravím vás i vašeho milýho hosta.
6: Děkuju.
5: A dal bych si Bčko.
3: Anekdoty, opět další bod. Děkujeme za to. Kdo další?
7: Miroza z Karviny, dobrý den pro oba a volím anekdoty.
3: Taky volíte anekdoty. Děkujeme za zavolání.
6: Děkujem.
3: Tak přepojeme samozřejmě na dalšího, kdo využil našeho spojení. Kdo pak to je? Vítejte u nás.
8: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím paní Martinu a Patrika Rozehnala.
6: Děkujem.
8: A dáme si anekdoty.
3: Dobře, tak jo, rozhodnuto. Budou to. Na začátku to vypadalo spíš na pokračování, ale nakonec jste udělali změnu, vybrali jste anekdoty, ty zvítězili a my je tedy pouštíme.
9: Tady v tom paneláku máte takový krásný skříně ve zdi.
10: Jaký skříně? To jsou přece pokoje.
11: Obžalovaný, chcete ještě něco dodat?
10: Ani ne. Mně už těch 5 let stačí.
12: Člověče, mý dceři je zítra 15 let, tak no. Si myslím, že si s ní asi budu muset promluvit o těch choulostivých věcech.
13: Kamaráde, to budeš koukat, co se dovíš zajímavých věcí.
14: Pojďte sem, Přesničková.
15: Ano, prosím.
14: Jako ředitel vám musím říct, že tohle to není továrna, to je blázinec.
15: Kde pak blázinec? Tam je aspoň ředitel normální.
9: Nerada mluvím, Žán. Poknuli takto hlavou, znamená to, že přijdete. Rozumíte?
16: Ano, úplně. Taky nerad mluvím. Zakroutím-li takto hlavou, tak to znamená, že nepřijdu.
12: Poslední nechodili my jsme spolu do obecné školy?
11: Se mnou žádnej plešatej do obecné školy nechodil.
12: Studentko Kájo, musím se vám přiznat, že je mi 8 studentů milejších než vy.
9: Mě taky, soudruhu profesore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Kabaret pro pamětníky a tedy série anekdot. Možná ještě přijdou další, až vám nabídnu další ukázku, budete přemýšlet. Tak vypráví se ještě anekdoty mezi herci, když jedu na zájezd? Nebo
17: zcela jistě, ale můj život je tak pohnutý, že já dávám přednost historkám ze životu.
3: Ty jsou taky vtipné.
17: Ty jsou velmi vtipné.
3: To tak jako přichází samo za tebou, nebo spíš jako to nasáváš od ostatních, že si necháš vyprávět, co si jim stalo?
17: Ale ono je to takový inspirativní, že jo? Protože to je takzvaný to štengrování, že někdo řekne, no představte si, co mně se stalo. No to nic není, to já teda moje, a víte, moje sestra mi řekla, no ale to nic není, protože moje sestra mi řekla. A to potom jako, a ty historky ze života já mám tak nějak radši.
3: Jo, to mi připomínalo toho Menšíka, který tady byl, slyšet, ten taky tímhletím stylem trošku vyprávěl.
17: Ano.
3: Potkala ses s Menšíkem nebo ne?
17: Potkala jsem se s panem Menšíkem a pan Menšík byl shodou okolností tatínkem mé spolužačky Martiny Menšíkové a když jsem jí přenechávala o maturitě svoje taháky na maturitu.
3: A to se jako dědí takhle? Jako,
17: to se dědí.
3: Nebo to si vyžádala?
17: Já měla velmi žádané taháky, protože já jsem to napsala maličkýma písmenkama a byly naprosto geniální. Kolovali po celé konzervatoři a s mýma tahákama maturovalo normálně několik jako ročníků. A
3: myslíš, Martina, že tam ještě jsou?
17: Myslím, že ne, to už nepřežili. Ale Martina byla jedna z těch, která právě jako ty taháky ode mě dostala a pan Menšík mi následně napsal, jen ať se to naučí sama.
3: Takže to bylo takovéhle setkání vlastně soukromé, nikoli herecké.
17: Ne, herecké ne. Bohužel jsem s panem Menšíkem.
3: S Martinou se vídáš?
17: S Martinou se nevídám a to je mi taky líto, protože ta je taky strašně vtipná. To má po tatínkovi.
3: Jo, poděděla to. Vážení, čím budeme pokračovat? Další várku anekdot.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme s humoriádou a ještě s druhým soubojem. Ve hře jsou anekdoty a nebo povídka, část povídky v podání Jiřího Krampola. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 a naslouchá vám Patrik Rozehnal a Martina Hudečková. Kdo je tam na telefonu ukryt v téhleté chvíli? Dovolal se.
2: Haló.
1: Ano, jste to vy. Povídejte.
2: No, haló.
1: Musíte si vypnout rádio, protože vás to mate, slyšíte ozvěnu, tak když se nám rozhodne kdokoliv zavolat, prosím zapomeňte na rádio a mluvte jenom s telefonem. Tak povídejte, Ačko nebo Bčko?
2: Já jsem neslyšela pořádně to, co tam je to A to nebo B.
1: Ačko jsou anekdoty, no. Bčko Jiří Krampol.
2: Tak Jiří Krampol, Bčko.
1: Dobře, zapisuju a děkuju zároveň. Kdo další? Kdo pak tam je? Jde nám to stěží teď nějak.
3: Se to zadrhlo.
1: Prosím, nejenom, že si stěžte rádio, ale taky poslouchejte telefon. Tak do třetice, snad to vyjde.
2: No, vyjde. Dobrý den. Dobrý tady posluchačka Eva a já bych chtěla pana Krampola.
1: Dobrá, dáváme mu bod od vás.
2: Já vím, mějte se hezky.
1: Vy taky, hezký poslech zbytku humoriády a dalších pořadů. Telefon opět obsazen.
4: Haló.
1: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den.

0: Eduard. A chtěl bych pana Krampola.
1: Taky byste chtěl Krampola. Dobře, tak zase Krampola nebo anekdoty. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Roman Prostějov a přál bych si pana Krampola.
1: Tak výborně. Tak jo, děkujeme, zdravíme do Prostějova. Mějte se pěkně a s někým to ještě uzavřeme v téhle té chvíli. Kdo se dovolal, vítejte u nás.
3: Haló, tady je ta Strážnice.
1: Ano, a?
3: Nechci bych prosila.
1: Tak jo, na plné čáře v podstatě Jirka Krampol, takže část tedy povídky, jak jsem řekl, z Šimka a Grossmana, jak jsme se věnovali umění.
4: Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout, přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec Praha a šlápl jsem na to. Hu, zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Hu. Přední řady se hnali ke vchodu, zatímco zadní byli už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strci svou ebenovku někam, volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný par. V tom mě režisér srazil zákrně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či... Humoriáda.
1: Než se rozhodnete psát rozhořčené dopisy a k tomu malovat fousaté obličeje, jak říkával náš chemikář, tak jde to na mou hlavu, že jsem vám pustil Miloslava Šimka, protože máme dvě varianty, ještě i s Jirkou Krampolem a mně se podařilo vytáhnout Šimka, snad nám to nebudete brát takhle za zlé a snad to vememe Krampola, ještě nabídneme a můžeme si o něm aspoň popovídat.
5: Ano, o Jirkovi Krampolovi já velmi ráda mluvím, protože se mi povedlo, že jsem byla třikrát jeho hostem v pořadu Nikdo není dokonalý a třikrát jsem zvítězila.
1: Třikrát mozek?
5: Třikrát skleněný mozek, tehdy ano. Ještě, takže já mám doma tři skleněné mozky. A, no tak aspoň něco, že jo, když tu a tam člověk o svém vlastním uvažuje, tak já mám ale tři skleněné.
1: Jak je těžký?
5: No, ono tu zas toho skla není tolik.
1: Je to dutý nebo plný?
5: Je to dutý.
1: Je to dutý, aha.
5: Je to dutý mozek, je to dutý ano, mozek. Takže mám celkem čtyři duté mozky, tři skleněné, jeden vlastní, ale je to takové dekorativní.
1: Jo.
5: Ano, jo. Já jsem to postavila vedle Jurajova českého lva a vypadal tam mozek velmi důstojně.
1: Mm-hmm. Tři mozky, jeden lev?
5: Jeden nebo... lev.
1: Lev hlídá mozky.
5: No, ano.
1: A práší
5: ano.
1: Se na to.
5: Práší se na to samozřejmě jako na jo. Všechny ceny, jo. Který kdy, kde
1: jakou
5: člověk
1: taktiku
5: dostane.
1: Jsi zvolila, když jsi takhle třikrát vyhrála?
5: Taktiku absolutní skepse, protože tam, že hádáte, kolik lidí z deseti to ví.
1: Ano.
5: No a teď vždycky ti lidé kolem mě, ty kolegové hádali, říkali, no tak tohle je tak lehká otázka, to bude vědět nejméně 8 nebo 7 Čechů. A já řekla 2. Zvítězila jsem. Další otázka. No to bude vědět nejméně 5 nebo 6, já žádnej. Zase jsem zvítězila. Prostě jsem šla cestou největší skepse. Ano. Toto neví nikdo. a měla jsem pravdu.
1: Teď už chápu, proč ty mozky skleněné jsou duté. Vážení, tak nabízím teď skutečně Jiřího Krampola.
5: No tak schválně.
1: A proti co, kdybychom dali proti Sandru Pogodovou?
5: Dáme.
1: Dobře, tak dáme, to je varianta Sandru. Druhá, Bčko. Tak Krampol nebo Pogodová, Ačko nebo Bčko, humor, mezera, příslušné písmenko na číslo 90 01 04. Posílejte jako SMSku, anebo volejte přímo do studia 731 800 900. Jdeme na to, je to na vás.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal, Martina Hudečková na telefonu v této chvíli s námi. Kdo si vybírá a hlasuje v Humoriádě?
2: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás tam oba a prosila bych Krampola, děkuju.
1: My taky děkujeme za to hlasování. Dobrý den dalšímu.
3: Tady zase to strašidýlko ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano.
3: Zdravím paní Martinu a Patrika.
4: Děkuju.
1: Snad se nebudeme bát.
3: Co bylo jako druhá možnost?
1: Sandra Pogodová.
3: No tak si dáme Krampoula.
1: Dobře, ano, tak jenom to shrnu. Jiří Krampoul, Sandra Pogodová. Z těchto dvou ukázek si vybíráte, hlasujete pro některou z nich. Kdo teď třeba?
5: Dobrý den, tady je Marie Sujezda-Lizovic. Já vás všechny zdravím.
4: Děkuji.
5: A zdravím paní... Zdravím Karinko Flerovouzky z Bílu.
4: No to je starý hřích.
5: Ale krásný, já se to dívám pořád, každý den při obědě je to nádherné. Ale chtěla bych, když máme hlasovat, tak bych chtěla pana Krampola. A moc vás tam všechny pozdravuju, krásné léto.
4: Děkujeme vám,
1: vyvede.
4: Taky.
1: Děkujeme moc za to přání. Ještě se někdo přidá? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady opět Martin ze Převozdí.
1: A?
6: Dal bych si pana Krampola.
1: Dobře, tak jo, tak já si držím palce. Snad je to teď
4: Tak schválně.
7: Tak Jirko, všichni vědí, že ty pořád nikdo není dokonalý, děláš už
8: září, to bylo 10 let.
7: To je neuvěřitelný. Těch hlášek, jak lidi odpovídají, perly.
8: Za těch 10 let. Já jsem myslel, že když přijedem do nějakého jiného města třeba, že to bude jinak. To je všude stejný. Ty kraviny, co ty lidi říkají, to vůbec si ani ve snu nikdo z vás nedovede představit, to tam nemůžem dát prostě. To je takový torzo, co tam je, jo. Já jsem to dřív dělal, jezdili jsme a teďka už asi 3 roky nebo 4 roky dokonce to nedělám, se neptám na té ulici, protože mě nikdo nic neřekl už. My jsme přijeli do nějakého malého městečka, tam si hráli děti, důchodci krmili ptáky, já přišel do parku, to bylo jak když přijelo gestapo a všichni zdrhli. A nikdo nic neřekl prostě, jo. Tak to museli změnit, tak tam museli nasadit nějakou holku. A to jsou kraviny, které, kdybych to nezažil na vlastní kůži, tak bych myslel, že se točí spíš science fiction a ne zábavný pořad. Já vám řeknu takový perly, jo, tak třeba... Jak se jmenoval slovenský zbojník Jánošík křestním jménem? Tak bylo Zdeněk, Evžen, asi 8 lidí říkalo Laďa, to se mi hrozně líbilo, že se Jánošík jmenoval Laďa a nějaká baba povídá, že by René. Potom, to jsme točili v Praze u Vinohradské tržnice, my jsme to nemohli natočit, protože jsme se smáli jako debilové. Ten kameraman, ten se takhle klepal s tou kamerou, já jsem se smál jako vůl. Ten režisér taky, to nešlo vydržet. Takovej prapodivný chlap a já povídám, prosím vás, vy chcete, já bych rád odpovídal. Já jsem říkal, no prosím, tak kdybyste byl tak laskav, mohl byste nám říct, co má ve znaku Česká republika?
9: Co má ve znaku co?
8: Já pám, co má ve znaku Česká republika?
9: Zvířátka různá.
8: Jak různá zvířátka?
9: Například antilopa nebo brablenec.
8: A otázka druhá, kdo zradil Ježíše Krista?
9: Koho pak to?
8: Já pám, Ježíše Krista kdo zradil? V Bibli se o tom hodně píše. Četl jste Bibli?
9: Ano, ano, mám Bibli doma.
8: Tak když máte Bibli doma, tak byste mohl vědět, kdo zradil Ježíše Krista.
9: Agent 007.
1: Humoriáda. Takové nějaké otázky tam byly, Martino, to si taky takhle pamatuješ? Nebo?
4: Ano, ano, ano, já vím, že tam bylo jako otázka, kdo tvoří svatou rodinu. Mm-hmm. A to byl teda nesmírně, to byl velký úkot, co všechno, kdo všechno tvoří svatou rodinu, tak to bylo velmi vtipný.
1: Domlouvali jste se dopředu s Jirkou, o čem budete mluvit v těch vstupech mezi tím, než se bude hlasovat a typovat?
4: Velmi rámcově, protože Jirka Krampol má tyhle věci hodně v rukou a hodně tím vládne dobře a rychle a umí přešaltovat a zapojit své historky do toho, takže vás nikdy v režii nenechá.
1: Nikdy, prostě ne. Zachránil to nějakým
4: zachránil
1: vtipem?
4: Zachránil to vždycky.
1: Nebo tak.
4: Kromě jednoho případu, kdy jsem svůj vtipný vstup založila na tom, že jsem měla takovou strašnou historku z finančního úřadu, no a ta historka šla úplně do ticha. Nezasmál se vůbec nikdo. No a pak jsem pochopila, že první 4 řady si koupil finanční úřad toho města, kde jsme to točili.
1: Jo, tak to se nepovedlo. To jsou tak jako Holanďani.
4: To se někdy stane, ano.
1: Taková varianta. Vážení, na ty natáčení právě toho Nikdo není dokonalý vzpomínal Jirka Krampol i v té knižce, tedy Vylomeniny Jiřího Krampola, je tam tomu věnována jedna celá kapitola, kdy tedy vzpomíná, co všechno, kromě toho, co jste třeba teď slyšeli, zažil, co se provádělo a jací byli hosté a jaké otázky a odpovědi zazněly. Tak pokud ji nemáte, můžete si ji pořídit přes stránky humoriada.cz a nebo ji můžete dnes třeba taky vyhrát. Ale ve hře jsou i jiné knížky, jako jsou Kulešárny, tedy Uršuly Klukové, tedy Kulešárny Josefa Dvořáka, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Pětice knížek z edice Humoriáda a soutěž právě teď, ta červnová, bude na telefonu 731 800 900, zatím je zavřený, aby startovací podmínky byly pro všechny stejné. Tak otevírám telefon a první, ten nejrychlejší, kdo se dovolá, tak má šanci odpovídat. Kdo je na telefonu? Vítáme vás v Humoriádě.
10: Eduarde,
1: já vás zdravím a vy asi tušíte, že otázka se bude týkat hosta. Dnes je to Martina Hudečková. Můžu se ptát?
10: No můžete.
1: Když budu vidět, odpovím, že jo. Koho namluvila v dabingu Martina Hudečková, s kým je spojována? Se Sophie Loren nebo s Bridget Jonesovou?
10: No. Přemýšlím.
1: Co myslíte?
10: Sophie
1: Loren, myslíte? Zůstáváte u toho? Mm-hmm. Jo? Martino?
10: Zůstávám.
1: Martino?
4: Ježiš, to by mi tak lichotilo takovou krásnou babu namluvit, ale bohužel.
1: Ajajaj, to mě mrzí. Tak snad příště bude možné vybírat některou knížek. Ale držím palce a jsem rád, že jste volal, že jsme vás slyšeli a zase se těším u dalšího třeba hlasování. Mějte se pěkně, ať se daří.
10: Taky.
4: Naschle.
1: Tak číslo, řekněme 3 pro tento týden vyřazujeme z toho osudí na pátek, protože dobře víte, že ze všech výherců toho týdne pak ještě v pátek losujeme někoho, komu pošleme digitální rádio. To samozřejmě je stále ve hře. Další kole ještě zítra a pozítří a vůbec do konce června prostě takto jedeme v Humoriádě. Tak na to nezapomeňte a tužte znalosti o našich humoriádnících. Teď si pustíme další písničku a pak budeme s Martinou Hudečkovou vybírat další ukázku.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Tak mrzí mě, že jsme Eduardovi nepředali knížku, neměl šanci si vybrat.
3: Škoda.
2: Měli bychom možná ale prozradit, že ta Sophia Loren nebyla úplně tak od věci, že k tomu mohlo i dojít, že to mohla dabovat.
3: Dojít k tomu mohlo, ale já jsem si netroufala, protože jsem do toho rybníčka kolegyň, jako je Růženka Merunková, paní Hlaváčová a Valerie Zavadská, které dabují, pravidelně ano. Dabovávali Sophia Loren. Já jsem se bála, že nebudu umět takový ty italský kadence, takový to do toho. A to, že nebudu dostatečně dryháčnická.
2: Ale nabídka byla.
3: Nabídka byla, ale
2: bála se.
3: Nějak to, prostě jsem se bála, neprošlo
2: radši
3: to.
2: Radši ta angličtina. Dobře. Co vybereš teď jako poslední ukázku, Martina?
3: Vybrala bych pana Řehoře a Jaroslava Kepku.
2: Abiturientský večírek, dobře.
4: No, rádi, pšenička, ten váš pšenička, ano. Lotr a rváč, ovšem sportovně nadaný, pozor. Ano. No, přírodopis ho vůbec nezajímá, ale myslím, že se chtěl dát na box.
5: Velice správně jste si to zapamatoval, pane profesore, boxoval celý jeden rok, potom mu vyrazili přední zuby, natrhli levé obočí a pravé ucho, takže toho nechal. No a teď je vynikající botanik a přednáší na univerzitě.
4: Pšenička?
5: Ano.
4: Podívejte. Přednáší na univerzitě, pšenička. No, člověk se nepřestává divit. Pšenička, no tak. A Jelínek, to byl zvláštní chlapec. Na maturitním plese nejedl párky a na školních výletech odmítal řízky, přísný vegetarián.
5: Ano, vzpomínám ano. Si, a teď ano. Vede městská jatka.
4: Podívejte, to je zajímavé. Víte, já jsem byl vždycky přesvědčen, že dokážu odhadnout budoucnost každého mladého člověka podle jeho schopnosti a nátury. Ano. Podívejte, to je zajímavé. Mohu vám něco nabídnout?
5: No, děkuji, profesor.
4: Já se teďka skoro bojím zeptat se vás, co děláte vy, milí příteli Koukole. Pokud si vzpomínám, tak jste se chtěl stát kriminalistou.
5: Máte pravdu, pane profesore, to jsem opravdu chtěl, ale nakonec jsem se stal archivářem.
4: No, to tak. Taky jsem to pochopil, že jo. A prosím vás, kdy bude ta naše slavnost?
5: Tak bude příští sobotu.
4: Příští sobotu.
5: V restauránu u Modrého Bažanta.
4: Ale proč zrovna tam, to jste si nevybrali dobré místo. Jestli bych vám chtěl doporučit něco, tak jedině restaurace u Zelené Šišky. Je to blízko a mohu vám zaručit, že strava i obsluha budou prvotřídní.
5: No tak nám je to celkem jedno, pane profesore, ale dovolte otázku, proč zrovna u Zelené Šišky?
4: Jaksi nejsou lidi a já tam jako důchodce dělám výčepního.
2: Poslední dnešní ukázka, děkujeme za pomoc, omlouvám se ještě za krampula, ano, to na to se bude jednou vzpomínat. A Martině Hudečkové děkuji za návštěvu, těším se na tu další, zase u nás v Humoriádě.
3: Já se těším taky, všechny zdravím a nashledanou, krásné léto přeju.
2: Ano, užijte si ten čas i s Českým rozhlasem, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a pokud je nevyhrajete, pokud se to podaří, jako dnes třeba Eduardovi, můžete si je v klidu objednat i přes naše stránky toho pořadu humoriada.cz, knížky vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Posíláme ještě písničky, které půjdou před zprávama a vy poslouchejte dál.

0: Radio Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Vláda chce zpřísnit pravidla pro prodej kratomu. Elektrobus za 13 milionů posílí karvinskou městskou dopravu. Oprava železničního mostu uzavřela podjezd v Ostravě Přívoze. A zítra bude v regionu polojasno, místy oblačno a teploty do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Kratom v Česku by mohl být dražší a taky hůř dostupný, navrhuje to vláda. Chce zabránit jeho ilegálnímu šíření. Podle návrhu by si tuto psychomodulační látku mohli koupit lidé od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Kratom by taky mohl zdražit. Vláda u něj chce zavést spotřební daň a zvýšit DPH, řekla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
4: Nové schéma zdanění by podle našich odhadů mělo postupně při plném náběhu do státního rozpočtu je na spotřební daní přinést asi 800 milionů korun a na DPH zhruba 400 milionů korun, takže celkově asi 1,2 miliardy.
3: Karviná pořídí do městské hromadné dopravy nový elektrobus za 13 milionů korun. Moderní vůz nabídne cestujícím vyšší komfort díky klimatizaci, Wi-Fi připojení i možnostem nabíjení mobilních zařízení přes USB porty. Je vybaven také bezpečnostními asistenty pro sledování okolí a rozpoznávání dopravních značek. Upřesní to ředitel osobní dopravy Transdev Slezsko Jakub Vivial.
5: Autobus máme nakonfigurován a zhruba v prvním kvartále roku 2027 by měl být do městského provozu v Karviné dodán s kapacitou baterie přesahující 440 kWh, to znamená, že v podstatě denní dojezd bude garantován víc než 300 km, což je opravdu skvělé pro provoz v městském provozu.
3: Oprava železničního mostu uzavřela podjezd v Ostravě Přívoze. Auta ve směru od Petřkovic po ulici Hlučínské neprojedou. Stavba potrvá do podzimu příštího roku. Tramvaje mají výluku a podjezdem projedou pouze náhradní autobusy a vozidla záchranářů. Chorvatská policie zadržela prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil u Splitu s plachetnicí. Na té plula osmičlenná česká posádka. Čtyři její členové nehodu nepřežili. Další informace má naše spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková.
6: 33-letý člen posádky katamaránu je v rukou policie a po jeho výslechu by státní zastupitelství Splitsko-dalmatské župy mělo rozhodnout, zda muže pošle do vyšetřovací vazby. První důstojník je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení dopravy, a to z nedbalosti, jak doplňuje s odvoláním na neoficiální informace veřejnoprávní stanice HRT. Chorvatský zákon tento čin trestá odnětím svobody na 3 až 15 let.
1: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně polojasno, teploty 14 až 10 stupňů. Zítra přes den bude polojasno, během dne přechodně oblačno. A nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 22 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V ulici Hlavní třída ve Frýdku Místku v křižovatce s ulicí Třebíského se srazila dvě osobní auta. Jsou tam zranění, probíhají záchranné a vyprošťovací práce a provoz je tam omezený. A další aktuální nehoda je teď v ulici Proskovická v Ostravě. I tam se jedná o srážku dvou osobních aut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: A připravený je pravidelný zpravodajský přehled. Po 17. hodině uslyšíte o tom, že 3 roky krajští policisté společně s celníky sledovali organizovanou skupinu, která po celé zemi provozovala síť nelegálních heren. Věkový průměr přes 50 let a 8 chybějících strážníků. Problémy, které řeší městská policie ve Frýdku Místku. I k tomuto tématu se dostaneme. Dále se dozvíme o tom, že v některých částech Krnova není možné při krizových situacích rozumět tomu, co hlásí tamní městský rozhlas. To se má ale příští rok změnit. Jak? Také prozradíme. No a na jesenické svahy se vrací invazivní lupina mnoholistá. Chráněná krajinná oblast Jeseníky vyzývá turisty a místní obyvatele, aby ochráncům přírody pomohli s rostlinou bojovat. Podrobnosti také za chvíli přidáme v rámci zpravodajského přehledu Den v kraji. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Krajští kriminalisté odhalili skupinu, která po celém Česku organizovala nelegální herny. V 8 krajích provozovali v době zadržení 200 nelegálních automatů. Policisté obvinili 15 lidí, všichni jsou z našeho kraje. Hlavnímu organizátorovi hrozí až 12-leté vězení. K případu máme podrobnosti a další informace připojíme v průběhu této zpravodajské hodiny v další reportáži. Krnov příští rok instaluje více než 100 nových sirén a hlásičů. Při povodni v roce 2024 město zjistilo, že současný výstražný systém není v okrajových částech dostatečný. Nové hlásiče budou mít baterii pro případ výpadku proudu. Výstrahy pak bude Krnov hlásit z nové centrály v budově městského úřadu. I toto téma více probereme v detailech. Karviná rozšíří vozový park městské hromadné dopravy o další elektrobus. Jeho pořízení vyjde téměř na 13 milionů korun, většinu nákladů pokryje evropská dotace. Nové vozidlo přispěje k modernizaci a postupnému snižování emisí ve městě. V Opavě začal dnes třetí ročník preventivní akce nazvané Bezpečně u vody. Je zaměřená na rizika při rekreaci. U Stříbrného jezera si dnes lidé a taky zítra můžou vyzkoušet záchranu lidí a první pomoc. K vidění budou také ukázky techniky a vybavení hasičů, policistů a zdravotníků. Ode dneška až do konce srpna mohou lidé v Ostravě navštívit výstavu o ženách, které žily v sovětských gulazích. Má název Nitky vzpomínek a k vidění bude v budově radnice Moravské Ostravy a Přívozu. Slavnostní vernisáž právě teď začíná. Expozici připravilo sdružení Memorial, nositel Nobelovy ceny míru.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, zpravodajský přehled Den v kraji. Moravskoslezská policie spolu s celní správou rozkryla organizovanou skupinu, která několik let provozovala po celé České republice síť nelegálních hracích automatů. Kriminalisté a celníci dnes zveřejnili detaily případu. No a na podrobnosti jsem se už dříve v našem odpoledním vysílání ptala reportérky Silvie Mikulcové.
1: Tak jde o jeden z největších případů nelegálního hazardu v historii Moravskoslezské policie, alespoň to dnes říkali její náčelníci. Organizovaná skupina několik let provozovala po celé České republice, já to upřesním, konkrétně v 8 krajích síť nelegálních hracích automatů. Celkem měli přes 200 zařízení rozmístěných ve stovce barů a heren. No a další stovky automatů pak měla skupina připravené ve skladech. Od roku 2022 do začení si podle policistů přišli na přibližně 10 milionů korun a co je zajímavé, tak policie a celní správa na případu pracovala dohromady 3 roky a to pod krycím názvem Blackjack. Policisté, abych to shrnula, obvinili 15 lidí. Hlavní organizátor celé skupiny může dostat až 12-letý trest.
0: A Silvo, jak skupina fungovala?
1: Podle policistů šlo o dobře fungující organizovanou skupinu. Členové měli jasně rozdělené role, vlastní technický servis i propracovaný systém výběru peněz. Provoz automatů skrývala za firmy a využívala i takzvané bílé koně. Část výnosů pak podle vyšetřovatelů putovalo do zahraničí a to vyšetřování samo o sobě bylo složité, trvalo totiž několik let a jednou z největších komplikací pro vyšetřování byl sám hlavní organizátor skupiny. Policisté ho hledali i mimo Česko. Na pomoc kvůli podezření, že část zisku míří do zahraničí, povolali i kolegy ze zahraničí, konkrétně z Chorvatska, protože tam si skupina pořídila za takto získané peníze nemovitost. No a kromě toho organizátora, hlavního teda nebo šéfa skupiny, zadrželi policisté dalších 14 lidí a to ve věku od 25 do 63 let. Zadrželi je v loni, mezi nimi i dvě ženy. Hlavu skupiny hlavního organizátora dopadly až letos v květnu a to na základě mezinárodního zatykače. Já ještě upřesním, že všichni podezřelí pocházejí z Moravskoslezského kraje. Celkem se podařilo kriminalistům zajistit majetek v hodnotě 8 milionů korun. No a co se týče nelegálního hazardu, tak policisté společně s celníky se shodují, že to je stále velký problém, i když na něj není příliš vidět. Celníci teď zintenzivnili kontroly a jenom v Ostravě od začátku roku našli 28 nelegálních zařízení.
0: Detaily k případu organizované skupiny, která po celé zemi provozovala síť nelegálních heren a kterou odhalili moravskosleští policisté spolu s celníky, pro nás měla reportérka Silvie Mikulcová.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte zpravodajský přehled Den v kraji. Ve Frýdku místku chybí strážníci, jak už jsme dnes vás informovali v našem vysílání. Obměňovat bezpečnostní sbor se nedaří asi posledních 10 let. Podobné je to i v jiných městech. Nové posily chce proto Frýdek Místek získat mezi studenty. Připravuje stáže v rámci odborné praxe.
1: 20 na příjmu.
2: Kontrola KDVP, pořádku.
1: Ano, rozumím, KDVP.
3: Strážník Karel Matušek přijímá na dispečingu hlášení kolegů z terénu.
1: U městské policie jsem celkem 32 let, z toho jsem byl 24 roku v Ostravě a 8 roku jsem tady ve Frýdku Místku. Jsem ve středních letech, je mi 58 let.
3: Právě vysoký věkový průměr se stává podle ředitele městské policie Tomáše Zapletala stále větším problémem.
4: No nerad to říkám, ale věkový průměr strážnického týmu městské policie Frýdek Místek je 50 let.
3: Doplňovat stavy mladými strážníky se ale dlouhodobě nedaří. Momentálně ve sboru chybí 8 lidí.
4: Do jisté míry bych viděl třeba to jako nějaký generační rozdíl, protože současná mladá generace jednak teda nemá zájem o tady tuto profesi. Za druhé nejsou v podstatě ani fyzicky a psychicky tak připraveni, jak to bylo v minulosti. No.
5: Takže jako neprojdou vlastně tím sítem.
4: Dá se to tak říct, ano.
3: Na druhou stranu ve sboru přibývá žen.
4: Což je na jednu stranu dobře, ale potřebovali bychom do toho výkonu služby i muže.
3: Město chce nové kádry získat například mezi studenty Bezpečnostní akademie Ostrava, a to pomocí stáží v rámci odborné praxe. I to má ale svá úskalí, jak pokračuje náměstek primátora pro bezpečnost Lukáš Kmec z hnutí ANO.
6: Do operativy určitě nemůže nastoupit takový student, rovněž nemůže jet třeba v vozidle s výstražným a zvukovým zařízením.
3: Jak mi říká ředitel Bezpečnostní akademie Ctirad Skopal, podle zkušeností například z Ostravy podobná praxe funguje.
7: Máme své absolventy v městské policii, hlavně tady v Ostravě, ale i v některých okolních městech. A myslím si, že přínosné to rozhodně je i pro nás žáky, protože to uplatnění je pro ně zajímavé a určitě jsou schopni zúročit to, co se i u nás na škole naučí.
3: Se stážemi chce Frýdecko-Místecká městská policie začít na začátku příštího roku. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, pravidelný den v kraji. Přes 100 moderních hlásičů má pomáhat lidem v Krnově při krizových situacích. Informace budou předávat nejspíše od příštího roku a získávat je budou i z čidel na řekách v okolí města. Radnice vychází ze zkušeností z povodně v roce 2024. Do některých okrajových částí Krnova totiž nebylo téměř možné dostat informace.
1: To nic není jako tak jinak říkám, buď přijedou měšťáci nebo hasiči a chcete jít s tadyma, nechcete jít s tadyma, to je všechno. No.
2: Tak to se Stanislav při povodních v roce 2024 dozvídal informace. Bydlí v místní části Chomíš a výstražný systém tady víceméně chybí. Do terénu jsem vyrazil s Robinem Barešem z Krnovské radnice. Takže to je ten poslední dům, kde je vlastně nějaká siréna a tam dál už nic?
3: Tam dál už nic není. To oslovení zejména tou audio zprávou, tak na těch okrajových částech nejde rozumět a vůbec neví, co se děje, což by měl změnit ten nový systém, který počítá s tím, že to bude už pomocí místních rozhlasů, které budou rozšířeny po celé té lokalitě a lidi tím pádem budou vědět, co se děje.
2: A jednotlivé hlásiče budou samostatné.
3: Není to navázané tak, že když padne jeden, že se zruší všechny ostatní dál, takže je to tak samostatně, to bude tím, že vlastně každý bude vysílat ten signál.
2: Nový výstražný systém zároveň neodstaví ani výpadek elektřiny. Každý nový hlásič totiž bude mít baterii, která je schopná mu dodávat energii po 3 dny. Systém bude Krnov řídit přímo z městského úřadu. V budově radnice totiž vznikne centrála, odkud se bude vysílat, ale pracovníci tam budou zároveň sledovat i aktuální situaci, jak říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Klíčovou novinkou je, že vedení města může nově aktivovat varovné sirény a mluvené slovo zcela samostatně, aniž by muselo žádat o zásah hasičský záchranný sbor.
2: V současnosti jsou na území města 2 druhy sirén. Polovina zařízení patří Krnovu, polovina hasičskému záchrannému sboru. V příštím roce se mají oba výstražné systémy ve městě sjednotit. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Český rozhlas Ostrava, pravidelný zpravodajský den v kraji. Ochránci přírody v Hrubém Jeseníku vyzývají lidi, aby pomohli s bojem proti lupině mnoholisté. Jde o invazivní rostlinu, která opět zaplavuje tamní kopce a doslova mění své okolí. Už dříve se v našem dnešním vysílání ptal moderátor Petr Soukup botanika Martina Dýmy z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, jak lidé lupinu poznají.
1: Tak jedná se o 50 až 150 cm vysokou rostlinu s bohatým hroznem většinou modrofialových květů. Na špičce je to ještě často světle díky nerozvitým poupatům a má to dlanité listy z 12 až 15 úkrojky.
2: Čím je pro jesenické svahy ta lupina mnoholistá tak nebezpečná?
1: Tak jde o invazní bobovitou rostlinu, která se velmi rychle šíří kolem cest a na loukách, na pastvinách. A tam, kde se dostane, tak to místo zaroste velmi rychle, také změní půdní podmínky, protože díky symbiotickým bakteriím je schopná to místo obohatit o dusičnany, což je nebezpečné zvláště na místech, kde jsou louky chudé na živiny. A tím vytlačuje ty původní druhy, zvláště ty, co jsou vázané na tyhle méně uživná stanoviště.
2: Vy tedy vyzýváte lidi, aby vám pomohli s bojem proti lupině mnoholisté. Co by lidé měli dělat při její likvidaci?
1: Tak při likvidaci je potřeba dbát zvláště na to, aby se předešlo tomu, aby po likvidaci ještě stihla vyplodit semena. Takže je potřeba ji likvidovat zejména nejpozději v době, kdy teprve nasazuje do květu, lépe ještě před květením. A jsou vlastně tři základní možnosti, jak ji omezit nebo zničit, to je sečení, vykopání a nebo ničení herbicidem. A v případě použití herbicidu je potřeba dbát na to, aby se tím nepoškodilo něco dalšího. A vždy je potřeba ji také bezpečně zlikvidovat. V případě, že už nasazuje do květu, tak vlastně nejlepší metoda ničení nebo zlikvidování té biomasy je spálení, pokud je to možné.
0: O invazivní lupině mnoholisté hovořil v našem vysílání botanik Martin Dýma z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: O čem se mluví?
2: Fotbalová aféra otřásá Karvinou. Etická komise FAČRu vyloučila městský fotbalový klub kvůli ovlivnění 3 utkání z první ligy. A potrestán byl i karvinský primátor a představitel MFK Jan Wolf. Je Karviná jen pomyslnou špičkou ledovce, nebo má posloužit jako odstrašující případ? Nepříjemnou kauzu ze slezského klubu proberu se sportovním redaktorem a komentátorem Českého rozhlasu Lukášem Kaletou. Ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte zpravodajský přehled Den v kraji a v jeho rámci nabízíme také pravidelné informace o počasí. Ve spojení už jsme s meteoroložkou Evou Richtarikovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Evo, jak to s počasím právě teď vlastně vypadá?
1: Tak nyní už máme většinou polojasnou oblohu, přes den nás potrápily i přehánky, a to i intenzivnější, případně nějaká bouřka, ale v současné chvíli je na našem území téměř bez deště a teploty během nevystoupaly až k 25 stupňům Celsia, na horách se pohybovaly kolem 14 až 17 stupňů Celsia, no a fouká slabý vítr západních směrů rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: A jak se počasí bude vyvíjet dále a co nás hlavně čeká v noci a zítra?
1: Ještě v teď večer se může jedině objevit přehánka, ale během noci už by mělo být bez deště. Nicméně oblačnost nějaká zůstane, očekáváme přechodně polojasno a případně oblačnou oblohu. Teploty klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia. Vítr už v noci povane slabý západních směrů do 4 metrů za sekundu. A během zítřejšího dne potom očekáváme v ranních hodinách ještě ojediněle možnost tvorby mlhy. A ten zítřek bude vypadat podobně jako dnes, bude polojasno, přechodně i oblačno. Jen těch přeháněk by mělo být méně, v jeseníkách se ojediněle mohou objevit přehánky, ale nemělo už bych jich být tolik. Večer pak bude oblačnost ubývat, no a teploty budou během zítřka nejčastěji mezi 23 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 18 až 22 stupni a vítr povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu.
0: Ještě poprosíme o výhled na další dva dny, tedy na pátek a sobotu.
1: Bude se dále oteplovat, to znamená oblačnost v pátek ještě očekáváme i zvětšenou, zejména přechodně během dne, a může se opět objevit přehánka nebo bouřka, ale teploty už budou opět o něco vyšší než ty předcházející dny, v maximech mezi 26 až 30 stupni Celsia. V sobotu přes den bude slunečno, ale zejména v později odpoledne a večer se můžou objevit přehánky, případně i bouřky. Teploty budou v noci vysoké mezi 18 až 14 stupni Celsia a během dne mezi 29 až 33 stupni Celsia. Vítr pak povane většinou slabý do 4 metrů za sekundu.
0: Takže trochu přitopíme, pokud to zhrneme ve stručnosti v předpovědi počasí, kterou pro vysílání Českého rozhlasu Ostrava připravila v tuto chvíli Eva Richtariková. Děkujeme za informace, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a o čem vás v našem vysílání budeme informovat zítra v rámci Dne v kraji. Město Ostrava chystá demolici haly Tatran. Je to už druhá sportovní hala, která půjde k zemi v centru Ostravy pro rozšíření silničního tahu. To má po desítkách let plánování vyřešit zácpy a umožnit chodcům i cyklistům pohodlný přístup do středu města. Další informace se budou týkat kauzy Traviče, který nastražil jedovaté nápoje pro své kolegy. Jeden z kolegů zemřel, druhý má vážné následky. Kriminalisté to vše odhalili náhodou, když Traviče zatkli za rozsáhlé požáry lesů na Bruntásku. Případ začne projednávat zítra olomoucký soud. No a ve vysílání se také zaměříme na Pustevny do Beskyd, kde chystají festival pískových soch. Před hotelem Tanečnice dokončují sochaři několik metrů vysoké sochy ptáků. No a v Havířově pak pro změnu připomeneme 60 let od založení rugbyového klubu a v rubrice Poklady z muzejního depozitáře představíme Madonu Orlovskou.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 pečuje o druhé, teď ale potřebuje pomoci sama. Alena Mihulová jako obětavá zdravotní sestra ve filmu Domácí péče. ČT2. Proč mladé ženy vyrážejí dobít osmitisícovky navzdory nebezpečí i nepochopení svého okolí. Premiérový dokument Ticho nad osmitisíci. A ČT Art. Chvilkové selhání mu zničilo život i slibnou kariéru. Příběh básníka Antonína Sovy v premiérovém dokumentu o milkování, lásce a zradě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Policie prosí o pomoc při pátrání po 83-letém seniorovi z Ostravy. Nevrátil se domů z procházky a nemá u sebe léky. Unikátní operaci nádoru mozku provedli lékaři Ostravské fakultní nemocnice. Maximální cena pohonných hmot zítra klesne o desítky haléřů. A zítra bude v regionu polojasno, místy oblačno, teploty do 26 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás znovu vítá a hezký podvečer přeje Lenka Blažejová. Celkem 15 osob čelí obvinění z nelegálního provozování hazardu. Nelegální automaty odhalila policie společně s celníky ve stovkách provozoven po celé České republice. Na případu pracovali moravskosleští kriminalisté 3 roky pod krycím názvem Blackjack. Hlavní organizátor může strávit ve vězení až 12 let. Upřesní to ředitel krajské policie Martin Lichý.
4: Posoudili jsme tuto skupinu jako organizovanou skupinu, takže byly dány jednotlivé roli těch pachatelů. Co konal, kdo konal a tak dále. Hrozí jim za to vždycky vyšší sazba.
3: Policisté pátrají po 83-letém Arnoštu Stečkovi z Ostravy Poruby. Senior včera odešel na procházku a už se nevrátil. Jeho telefon je nedostupný a nemá u sebe léky, které potřebuje brát několikrát denně. Bez nich může být v ohrožení života. V době odchodu z domu měl muž na sobě tmavě modré džínové kalhoty, tmavou zimní bundu, riflovou kšiltovku se třpitkami a černé kožené boty. Pohřešovaný je vysoký zhruba 180 cm, střední postavy. Má šedé krátké vlasy, modré oči a je oholený. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Lékaři Ostravské fakultní nemocnice provedli hned u 2 pacientek úspěšnou laserovou termoablaci nádoru mozku. Jde o unikátní metodu. Podle mluvčí nemocnice Petry Petlachové takto operovali jako první v zemi. Metoda je vhodná pro velmi úzkou skupinu pacientů, kteří nemohou podstoupit standardní zákrok kvůli zdravotnímu stavu nebo umístění nádoru.
5: K provedení této metody je nutná souhra neurochirurga, anesteziologa a radiologa. Na operačním sále zavedou lékaři pacientovi otvorem v řádu několika milimetrů v celkové anestezii do nádorového ložiska laser. Poté na magnetické rezonanci probíhá ničení nádorových buněk teplem v laserovém vlákně.
3: Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 38 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 80 haléřů na 37 korun a 55 haléřů. Klesne taky maximální cena, za kterou budou moct čerpací stanice prodávat benzín. A to o 42 haléře na 40 korun a 84 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce.
2: Počasí.
3: Noci bude oblačno, přechodně polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů, zítra přes den čekáme polojasno, během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 22.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Olomoucké ulici v Opavě zpomalte, policie tam právě teď vyšetřuje vážnou nehodu se zraněním cyklisty a provoz je omezený.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přejeme hezký podvečer s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 18. hodině. Čeká nás ostravská rozhlasová rodinka, ve které budeme vyřizovat vaše vzkazy. Vašim blízkým přidáme i písničku. Máte se opět na co těšit. No a také pro vás máme pravidelný pořad Hudba země. A v druhé části ohlédnutí za koncertem písňové studánky Leoše Janáčka z festivalu Muzika Pura roku 2016. Zaspívá světoznámá operní zpěvačka a rodačka z Orlové Martina Janková. No a později se přidají i Ludmila Vašková a Klára Vašková. Na klavír doprovází Ivo Kahánek a na klarinet Jiří Pivovarčík. Přidají se také cymbalista Jan Rokita a jeho ansámbl Flair. To vše už za malý okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Hezký a hlavně nerušený poslech přeje Pavel Janošec.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Máme připravený vzkaz, který dorazil do redakce Českého rozhlasu Ostrava z kroužku krojovaných horníků Barbora, a to pro jeho členku paní Danuši Kubáňovou, která právě dnes, 17. června, slaví 68. narozeniny. A je tady připraveno i veršované přání. Leď sluníčko zlatým světlem, s láskou pohlaď zemi teplem. Pohlaď toho, kdo dnes slaví, a popřej mu hodně zdraví. Pošimrej ho za nás na líčko, ať dnes září jako sluníčko. Že je o rok starší, komu pak to vadí, vždyť ho máme stále rádi. Za všechny členy kroužku přeje vše nejlepší výbor z kroužku krojovaných horníků Barbora. A my posíláme písničky od Karla Gotta.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A do Ostravské rozhlasové rodinky můžete i zatelefonovat na číslo 596 11 22 66 a vybrat písničku, kterou byste rádi poslali někomu blízkému nebo známému k svátku, k narozeninám, k výročí. Zkrátka je to jen a jen na vás. Kdo je právě teď u telefonu, přejeme hezký podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane Pavle, tady je Hana z Místku.
1: Tak Hanko, kterou písničku
2: vybereme?
1: A chtěla
2: bych píseň Překrásné Valašsko.
1: Tak už ji chystáme a protože jsme přímo ve vysílání, řekněte prosím, komu písničku pošlete.
2: Děkuji. Dobrý podvečer, pane Pavle. Srdečně zdravím vás a všechny posluchače rozhlasové rodinky. Dnešní písnička je pro radost a pohodu vám a především paní Zdeničce Lapišové, paní Věrušce do Frýdku, paní Ilonce do Kujav, paní Jarmilce do Havířova, paní Aničce a panu Petrovi do Ostravy, paní Jarmile do Třince, Marušce do Koryčanských Pasek, Janě do Hlučina, klientkám domova seniorů do Friedlandu a panu Zdeňkovi do Karviné. Všem přeji hodně zdraví, štěstí a pohody. Písnička je taky pro všechny posluchače. Děkuji za pěkné písničky těm, kteří mě je nechávají hrát. Pane Pavle, děkuji vám za vyhledání písničky a přeji vám krásný zbytek dne.
1: Také paní Hanko, i hezký poslech písničky, kterou jste vybrala. Mějte se krásně. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.

Když projíždím zálesím, cítím už dech toho kraje. Nádherné předjaří, když sníh v lesích taje a pramínek z pasek napoví, chuťas, kdo domov nesná.

valašských lesů kolébka, dřevěný koník v koutě leží. Vracíš se domů s podzimem, když do vlasů sníh už sněží a Radhošť náruč do kořán teď věrnost

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Na postavské rozhlasové rodince máte příležitost telefonovat na číslo 596 11 22 66 a vybrat písničku pro někoho blízkého, koho chcete pozdravit, udělat mu radost i tím, že mu vzkážete prostřednictvím rozhlasového vysílání, že na něj myslíte a že mu třeba vzkazujete příjemný podvečer i s písničkou, kterou vyberete. My bychom rádi popřáli k svátku, k narozeninám, k výročí, jak je libo. Kdo pak je právě teď telefonu, přejeme hezký podvečer, tady je Český rozhlas Ostrava.
2: Dobrý podvečer, tady Maruška z Koryčáce, Maruško, z Rožnova.
1: Kterou
2: už konečně jsem se to zdovolala, to není možné.
1: To je možné, jenom řekněte, kterou písničku byste chtěla vybrat?
2: Vrané koně moje, prosím vás.
1: Už to hledám a povídejte, jsme ve vysílání, komu písničku pošleme?
2: Už můžu?
1: Už můžete.
2: Dobrý podvečer. Tady Maruška z Rožnova z Koryčanských pasek. Já bych chtěla popřát ke včerejšímu svátku všem hrbinkům hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Elišce s pejskem Argoškem a Argoškovi přeju hodně štěstí a zdraví, božího požehnání. Hamce z Výsku děkuju za přání. Věrce z Výsku děkuji za přání, hodně zdraví a štěstí. A všem lidem, kterým nemá kdo zahrát.
1: Rádi pošleme písničku Koně moje, koně vrané. Mějte se hezky, Maruško, pozdravujeme na Koryčanské paseky.
2: Ano.
1: A krásný podvečer.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.

země. O lidové písni s Janem Rokytou. Vážení posluchači, vítám vás převelice. Ve víru středečního podvečera přilétá na vlnách Českého rozhlasu Ostrava pravidelná hudba země. Pořad o lidové písni v různých podobách má regionální a zároveň i evropský punc, čehož dokladem bude i druhá část záznamu koncertu písňové studánky Leoše Janáčka, jehož stěžejní uměleckou osobností je zpěvačka Martina Janková. Rodačka z Odlové je nejen příkladem úspěšného uměleckého vykročení do Evropy a do světa, nýbrž i stělesněním lásky a pokory k lidové písni a k jejímu uměleckému zpracování. Vážení a milí, pojďme společně poslouchat druhou část koncertu z roku 2016, který naše rozhlasové mikrofony natočily v rámci festivalu Muzika Pura. Moravskou lidovou poezii v písních Leoše Janáčka zpívá Martina Janková, na klavír doprovází Ivo Kahánek, více či méně stylizovanými verzemi současnosti přizvukují zpěvačky Ludmila Vašková a Klára Blašková, klarinetista Jiří Pivovarčík a členové ansámblu Flair. Ať vás tóny koncertu, který rozhlasové mikrofony zaznamenaly před 10 lety, potěší na duši. Přeji vám ten nejlepší poslech.

prvním dílu moravské lidové poezie v písních Leoše Janáčka jsme se z moravského Slovácka přenesli až do Velkých Karlovic a společně s Krahulečkem si povzdechli, že mu mladé zahubili a samičku polapili. Teskný obrázek z valašské přírody byl overturou pořadu, který dnešním večerem pěje desetiletou nahrávku moravské lidové poezie v písních Leoše Janáčka. Světová osobnost skladatele a sběratele lidových písní je zároveň i nejvýznamnějším světovým ambasadorem moravské lidové písně vůbec. V úctě k nadčasovému dílu mistra Janáčka jsou dnes hlavními protagonisty hudby země i operní zpěvačka Martina Janková a klavírista Ivo Kahánek, jímž tu a tam přizvukují významní zástupci moravské folklorní scény. Je to i případ další svity písní, kterou začneme se zpěvačkou Klárou Blaškovou a cymbalistou Petrem Zetkem na Valašsku. Postupně se přidají i Martina Janková s Ivošem Kahánkem, zpěvačka Ludmila Vašková a ansámbl Flair, a to už se podíváme i na moravské Slovácko. Tu zase naskok k lašské Kopřivnici či k slováckému Hradišti a nakonec až do Vnorov u Strážnice, ale v temperamentních balkánských rytmech. Takto zní druhá část moravské lidové poezie v písních na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.

Dozněla píseň o lásce a s jejími závěrečnými tóny spějeme i ke konci pořadu. V dnešní hudební společnosti je to pro mě velká radost i čest. Mohu se tedy rozloučit spolu se skvělými ambasadory české hudební kultury Martinou Jankovou a Ivem Kahánkem, ale i s vynikajícími reprezentanty moravské lidové písně Ludmilou Vaškovou, Klárou Blaškovou a Petrem Zetkem a konec konců i se svým nadžánrovým souborem Ensemble Flair. A teď to nejpodstatnější, všichni dnešní zpěváci a muzikanti společně vzdali hold hudebnímu velikánovi z největších a rodákovi z Hukwald Leoši Janáčkovi. Bez mistra skladatelského i sběratelského pera by nejen nezazněl dnešní pořad, ale troufnu si i říci, že by bez Janáčka neměla moravská lidová píseň ve světě takový ohlas a renomé. A to nás může jen a jen těšit. Za všechny interprety se s vámi loučí a vše dobré vám přejí mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu váš průvodce slovem i autor hudby Země Jan Rokita.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Penzijní společnosti varují před změnami ve spoření, které chystá česká vláda. Úsek dálnice D49 z Holešova do Fryštáku zprovoznilo ředitelství silnic a dálnic. Fotbalisté Plzně i Hradce Králové znají jména soupeřů pro předkola evropských soutěží. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 29, na východě republiky kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Penzijní společnosti kritizují nový návrh na změny v penzijním spoření. Hrozí podle nich například omezení nabírání nových klientů, upozorňuje na to Asociace penzijních společností.
3: Ministerstvo představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Pro penzijní společnosti by změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. Snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady, třeba na schánění nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
4: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
3: Ministerstvo financí bude připomínky řešit, říká mluvčí rezortu Filip Běhal.
5: Dneska končí meziresortní připomínkové řízení. Pokud tím směrem budou směřovat nějaké připomínky, a to asi budou, tak my se těmi připomínkami určitě budeme zabývat.
3: Následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Řidiči od dneška mohou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Zahájení provozu ředitelství silnic a dálnic původně plánovalo na sobotu. Důvody dnešního otevření tohoto úseku upřesní mluvčí ředitelství Jan Rídl.
6: K dnešnímu dni jsme získali všechna potřebná povolení, dokumenty a usnesení, takže jsme nečekali ani minutu a otevřeli jsme plnému provozu celou dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17,25 km této dálnice.
2: Moderní postupy při operacích koleních i ramenních kloubů si mohli tento týden otestovat lékaři nemocnice v Šumperku ve speciálním kamionu. Vybavený je laboratoří se dvěma operačními sály. Upřesní primář ortopedie Jan Debre.
7: Cílem tohoto všeho je na lidských tkáních se to naučit opravovat nebo řešit ty operační postupy v bezpečném prostředí, bez žádných časových nebo jiných rizik, aby opravdu ti lékaři, sestřičky a ten personál se mohl vytrénovat na nečisto, když to řeknu, a pak na sále už by to měli být v rámci pohybové paměti zažitý. Sport.
2: Fotbalisté plzeňské Viktorie se ve druhém předkole Evropské ligy střetnou s norským Tromsø. Dvojí zápas zahájí 24. července na hřišti severského týmu. Hradec Králové bude hrát ve druhém předkole konferenční ligy ve stejném termínu s klubem NK Varaždín. Utkání zahájí v Chorvatsku.
1: Počasí.
2: Nadále se bude oteplovat, zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně i jinde oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou na hlavním tahu 9 z Mělníka do České Lípy. V zatáčkách mezi Medonosy a Dubou za Bukovcem havaroval motorkář. Počítejte s omezením a se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Na kontě má desítky filmových rolí, charismatický herec a ctitel žen nedávno oslavil 80 a je stále na scéně. Teď ho můžete vidět třeba jako sultána v muzikálovém zpracování pohádky Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Ivan Vyskočil, vítám tě.
9: Dobrý den, já jsem rád a děkuju za pozvání a samozřejmě vítám posluchače. Že?
1: Alex a host.

0: Točit začal už jako teenager v 16 a od té doby má za sebou dlouhou řadu filmů nebo televizních inscenací. Nedávno oslavil rovnou 80. Herec Ivan Vyskočil je naším hostem. Ještě jednou vítej a snad nevadí, když ještě já ti popřeju hlavně pevné zdraví a optimismus a neútuchající zájem o ženy, Ivane.
1: Naopak, tebe mě to velice těší.
0: Ty jsi narozen 21. května.
1: Ano.
0: Jsi ještě jsi už blíženec?
1: Já jsem přesně na rozhraní, kdy se bík mění na blížence. Takže já říkám, někdy jsem bík, no a někdy spíš blíženec.
0: Ale jak to, nebo co to znamená v praxi?
1: Nebyly zatím na tohle žádné reklamace.
0: No dobře, si skoupí na slovo trochu. K tvým kulatinám, které si nedávno oslavil, jak si je vlastně slavil a co ti udělalo radost?
1: Tak já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a my jsme měli jako i krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? A já jsem říkal, já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic? Já vlastně nic nepotřebuju. A já byl takový krásný. A říkám, no a to auto je krásný, ale je to drahý a to. Já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju. Čili radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři. Dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se ze mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl, ale teďko, kdybych najednou něco udělal, tak bych si připadal trapně, jako že to chci ještě jednou všechno, tak myslím, že jsem to tak skromně a strašně příjemně prožil.
0: Tak to je asi hlavní, že pro tebe to bylo příjemné. Oni ty hromadné oslavy kolikrát bývají takové, že si je ten oslavenec příliš neužije.
1: No, faktem je, že se mi tam telefon netrhnul a pak už jsem si říkal, že už mi to proboha pokoj, už já to už nebudu pořád brát. A tak konečně, Alex, co je na té 80 tak úžasného? Jako to možná Květulka Fialová stále říkala, jak to stáří je nádherný. Není. Jako zaplať pán Bůh, všechno mě slouží jako v pořádku, ale musím říct, že když mi něco upadne, tak se proto nevohýbám. Počkám, až upadne něco druhého, abych to vzala jednou a nedělal zbytečný pohyby.
0: Aby to stálo za to. Dobře, a vzpomeneš si ještě třeba na oslavy svých narozenin během studií na DAMU? Byly bujaré? Rád si slavil?
1: Já jsem nikdy moc neslavil, já si vzpomínám jenom na oslavy, jako když jsem měl narozeniny jako dítě, tak jsem se na to hrozně těšil a vždycky přišel kamarád mojí maminky a přines mi konvalinky. A já si na tu vůni si pamatuju a já jsem od té doby už nikdy konvalinky jako neviděl prodávat. A ta vůně mě fascinovala vždycky.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naším hostem je herec a dabér Ivan Vyskočil. Ještě možná zůstaňme u tvého dětství, protože ty jsi se sám do něho vrátil. Vyrůstal jsi na Žižkově se svojí sestrou. Je tam něco, ty už teďka žiješ někde za Prahou, ale když občas na Žižkov zavítáš, něco, co ti vyloženě připomíná to dětství, že ukážeš prstem a řekneš, tak tady jsme to a to.
1: Tak samozřejmě poznám ten barák, kde jsem bydlel. Byl jsem tam s bráchou a sestrou.
0: A pamětní desku na něm nemáš?
1: Ne, nedali tam zatím. Je to zvláštní teda, jako. No to bude až po mý smrti a to už si to neužiju. Možná teda. Ale je to, ten Žižkov je jiný. Bože, to je to tak jiný. Když já si na to vzpomenu, v podstatě, ať si říká, kdo chce, co chce, ale my jsme měli šťastný dětství. Jenom tím, když si vzpomenu, jak ráno se ze všech těch baráků v té ulici se vyhrnuli děti a šli jsme opravdu jak průvod s těma taškama na zádech jsme šli, pak se jedna část oddělila do Cimburkový a druhá šla do těch kopců přes Štítnýho na Havličák, kde jsem teda chodil do školy já. A vždycky, dneska, když se na to vzpomenu, oni nejsou děti. Děti nejsou. Děti je málo. Nás bylo opravdu jako smetí, to byla smečka, co jsme tam šli. Dneska možná, když jsou nějaký děti, tak je ty rodiče vozej, že?
0: Tak jsou v autech, jo. Ano.
1: A to se divím, protože v té Řehořové ulici tam stálo jedno auto. Dneska se tam nedá zaparkovat, no. Takže to je všechno jiný, to je všechno jinak. Jenom jak jsme chodili na Žižkovský vrch špinavý, tam si hrát fotbal, prostě to, já na Žižka Perk, že jsme chodili to.
0: Takže když dnes přijedeš a zavítáš, projíždíš Žižkovem, tak co cítíš? Cítíš třeba i smutek, jako že je to pryč, že je to celé jiné, nebo?
1: Já necítím smutek, ale cítím určitou sounáležitost. Jakože prostě já se furt cítím teda jako Žižkovák a s lidma ze Žižkova si většinou rozumím.
0: To je nějaká speciální sorta?
1: Řekl bych, že ano. Řekl bych, že jo. Třeba fascinuje mě, na Žižkovské radnici je úžasný obraz Bitva na Vítkově. Přes celou stěnu obrovský obraz. Tak tuhle jsem požádal jednu svoji kamarádku, aby mě tam vzala, abych se na to mohl zase podívat. A ona je taky ze Žižkova a tak jako opravdu s tím Žižkovem si rozumíme.
0: Ale nyní, jak už jsem říkala, bydlíš za Prahou.
1: Ano.
0: V přírodě, v klidu, v zelení. Co tě k tomu vedlo?
1: No jednak mě k tomu vedlo, že prostě ta Praha už je hektická. Strašně hektická. A potom mě k tomu vedlo to, že já vím, že mluvím proti svým kolegům, jo. Vždycky se pamatuju, jak Jiří Kodec říkal, dneska je to hrozné, nemám ani na kavárnu. No a já jsem po té kavárně ani hospodě nikdy příliš netoužil. Mě fascinuje, že otevřu dveře, já jsem na louce, jo, a nemusím běhat po schodech, že mám psa a že prostě pes se mnou tam chodí, že jo, a ty sousedi jsou příjemný, i když jako dopoledne tam jdu, tak jsem tam sám, plně jako. Ale vyhovuje mi to, já jsem v podstatě asi venkovský člověk, no.
0: Ivan Vyskočil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Ivan Vyskočil. Ty jsi v 16 letech ustál před kamerou, což tedy bylo dříve, než si nastoupil na Damu, ale když jsi se před kameru postavil poprvé, už tehdy si cítil, toto je ono, tím se chci živit jednou.
1: Já bych to řekl takhle, moje maminka vždycky říkala, protože jsem dělal, parodoval jsem své pány učitele a ona řekla, maminka, ty jednou skončíš u komedianta. No a maminka má vždycky pravdu, že jo? Takže jsem u nich skončil, ale nebyl to úplně jako můj sen dětský, že jo? Dětský sny jsou jiný, jsem chtěl být popelář a strojvůdce a potápěč hlavně, ale to se mě povedlo. A jako já z toho mám takový, víš, já z toho mám takový pocit ještě, samozřejmě, že jsem tam byl a ty režiséři se mě díky, to bylo to moje štěstí, že si mě tak jako předávali, ale já bych řekl, že jsem asi nehrál. Já jsem se tam jen tak fotografoval před tou kamerou a neměl jsem ten pocit, teprve když to vlastně pro mě začalo být jakoby závažný, že to teda pro mě bylo herectví, tak to bylo o něco později, to bylo až když jsem dělal ty filmy s Hinkem Bočanem a s panem Rážou a to prostě teprve jako pro mě najednou jako začalo být, že teda tam o něco jde a že tam musím něco předvést. A tuhle jsem se díval na četnický humoresky Tondu Moskalika, já jsem měl hrozně rád a on vždycky mě tedy nějakou roli dal a dával mě roli dobrý a tam mi dal roli dvojčat a já jsem hrál sám se sebou a sledoval jsem to a bylo to velice zajímavý.
0: Jak se to dělá, jak se to hraje, když jsou dvojčata, když, jak říkáš, hraj sám se sebou?
1: No, to by ses musela zeptat kameramana, protože ten obraz se půlí, jo? A jednou hraješ na

0: to dvojče, takže pozor, trošku se, a ty si to musíš pamatovat, který je který.
1: Ano, ano, a ten jeden byl takový jaksi razantnější a ten druhý byl takový podajný. Jo, taky je tam, taky moje ve scénáři bylo, no když mě brácha řekne něco udělej, tak já to udělám a já se neptám proč. Jo, bylo to opravdu, to bylo hezký.
0: A pletlo se ti to i?
1: Ne, to se mě rozhodně nepletlo, ale já mám velice mladou partnerku, on je o 42 let mý, a když si Honza Čenský položil otázku, a díváte se na ty Ivanovy filmy, a ona řekla, já nemám tyhle ty historické filmy. Čímž se mě trošičku dotkla, ale tentokrát se skutečně dívala. A říkala, jak jste to dělali? A líbilo se jí to, tak to mě zvlášť potěšilo.
0: A líbil jsi si i ty v mladém provedení? Nebo říkala, tak takhle ne, to by mě nebralo.
1: Je to smutný, ale líbil. Říká, je, jak ty jsi byl hubenej a vlasatej a tak dál. No, to...
0: Měla se narodit dřív.
1: No jistě, samozřejmě, to je její vina.
0: Ano.
1: Mohla to chytnout dřív.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a s námi ve studiu je Ivan Vyskočil. Některé jeho seriálové role jsou dnes už téměř kultovní. Jirka, Sikita, Velké sedlo. Nesměj se, z pera Jaroslava Dítla, máme tu létajícího Čestmíra, učitel, soudruh učitel Janda. Těch záhada Hlahvolamu, samozřejmě Mladý muž a bílá velryba. Vyber si, který film chceš, ale vzpomeň na nějakou roli, která třeba pro tebe byla důležitá, která tě bavila, na kterou rád vzpomínáš.
1: No tak o těch dvojčatech jsem mluvil, ale já mám, a to mám opravdu rád, já mám strašně rád film Poslední propadne peklu. To dělal pan Ráža, je to historický, to je opravdu historický film, protože to je, jak si zobrazuje rok 1911 a pan Ráža byl velmi poctivý režisér a on řekl, tak tohle ne, to neodpovídá prostě tomu 17. století, to ne. A bylo to zajímavý, protože tam jsem hrál takovýho muzikanta, který chce a nechce, protože se na něj nalepí taková malá holka vlastně, kterou hrála Míša Kudláčková a on se jí chce zbavit a ona ho prostě pronásleduje, protože on údajně má nějakou zázračnou lahvičku, která přináší bohatství a tak. A bylo to velmi zajímavý a zajímavý ještě na tom bylo to, že ona si prvních týden natáčení si jí zlomili nohu. Padl na ní kaskadér a ona byla tak křehká, že jen rukou takhle, jak jako ta ruka mu jako mrtvýmu padla, tak jí zlomil nohu. No ale nemohlo se přestát, takže já jsem jí celou dobu nosil. A když jsme měli záběr v polodetailu, tak nikdo neví, že ona jakoby vedle mě šla. Ale já jsem byl ještě silnej. Ona měla vzadu takový kšandičky a za ty kšandičky jsem jí já vedle sebe nes. No. A já nevím, kolik jí mohlo tehdy být, mezi 12, 13 a možná i 14, ale ona vypadala zvlášť jako teda dítě malý. A pak jsem zjistil, že říká ve škole, víte, kdo mě nosí na záchod? Pan Vyskočil. Tak jsem řekl, tak to ne.
0: Tak to tam ne. Až ne.
1: To já bych mohl mít ještě oplejtačky nějaký.
0: No tehdy možná ještě ne, ne.
1: No já myslím, že trestný by to bylo od jak živa.
0: Tak a když porovnáš režiséry, se kterými jsi pracoval, zmínila jsi Antonína Moskalika, pana Rážu, tak s kým se ti dobře pracovalo?
1: Já musím říct, že vlastně já mám takový asi takovou tu první signální soustavu a když mě je někdo sympatický, tak to většinou je vzájemný. A když je mi někdo nesympatický, tak on si mě neobsadí. Protože já neumím moc jako
0: Se přetvařovat.
1: V tomhle to neumím, no. Ale ježiš, kolik filmů jsem udělal s Jinkem Počanem, že? S panem Rážou jsem točil několikrát. S Tondou ve všech těch povídkách, jo, jsem vždycky něco hrál.
0: A byl jsi někdy vzpůrným hercem, jako že jsi třeba chtěl něco udělat po svém, proti přání režiséra, nebo to nešlo?
1: To jsem spíš byl na divadle, občas vzpůrnej. To se mi nechtělo, ale já jsem měl taky štěstí, že se mi povedlo tady v poslední době režírovat něco, dokonce jsem si jednu hru napsal a musím říct, že mě jako herci měli rádi, protože já jsem asi, nejsem krutý režisér, já jsem byl hodný, ale je to hrozná práce. To je hrozná práce, protože člověk musí furt tam sedět a oni vždycky si udělali scénu a odběhli a já tam musel sedět a koukat a chyběla mě to povídání a no, takže
0: zkušenost z obou stran,
1: ano,
0: tak.
1: Ano, na film bych se nepustil, do filmu ne. To
0: nikdy
1: je,
0: neříkej nikdy.
1: Ne, to je profese, to se musí umět.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal Ivan Vyskočil, herec, který se ale uplatnil také co by moderátor. Ještě si vzpomeneš na 90. léta a Risk, následně Riskuj?
1: No ano, na to si samozřejmě vzpomínám. To bylo velmi dobrý, to byl velmi dobrý materiální přínos do naší rodiny.
0: Ano.
1: A ještě teda se tam člověk dozvěděl spoustu věcí, protože tam byly samozřejmě otázky takový, že je, ale pamatuju se, jak jsem jednou mluvil, tam byla taková mladá soutěžící, velmi pěkná, takže jsem tak jako s ní ještě potom chtěl pohovořit a mě udivilo, že ona neznala malíře a já jsem říkal, teď přece Wermeer van Delft, to patří k nějakému všeobecnému vzdělání a ona mě řekla, jo, a co vy víte o počítačích? Já, máte pravdu, nic. Asi každý umí něco jiného.
0: Musel jsi nějak speciálně připravovat, nebo ta soutěž motivovala tě, nebo donutila tě nějaké informace si vyhledat, vzdělávat se, otevřít encyklopedie, já nevím.
1: No tak spíš jako někdy jsem jako nějaký informace scháněl, abych, když jsem tam něco říkal, tak abych nevypadal jako úplný pitomec, ale jinak to tam bylo všechno napsané. To bylo...
0: A procházel jsi nějakým konkurzem, nebo jak jsi do té soutěže, co by moderátor
1: dostal? Tehdy to tak nějak ani nebylo, prostě mě oslovili a já jsem říkal, jo, rád to.
0: A byl jsi nepolíben, co by moderátor, nebo jsi jako, měl nějaké zkušenosti?
1: Jako televizní, no nepolíbený, panna jsem byl.
0: Byl jsi panic. No tak to, si to ujasněme.
1: To už ne.
0: Myslím televizní moderování.
1: Tak to ano.
0: Jak probíhaly přípravy tvoje, ty začátky? Přeci jenom asi si nepřišel hned na plac a nezačal si točit.
1: V podstatě jsme udělali dvě zkoušky nějaký, jako ještě než to začalo na ostro a oni řekli, že jo, no pak už jsem to dělal, no. Pak zase řekli, že ne, tak po nějakým čase dělal jsem to poměrně dlouho, pak mě zase někdo nahradil, pak chvilku to dělal taky Petr Svoboda, pak to zase dělal Rosák, že jo.
0: Pomohlo ti ta účast té soutěži nebo ten moderátorský post třeba k hereckým rolím?
1: To ne.
0: Vůbec?
1: Ne, to ne. To určitě ne. To je úplně vlastně jiná profese.
0: Hmm. A nebo ti to třeba paradoxně naopak ublížilo?
1: Ne, to taky
0: ani
1: ne.
0: Ani to nemyslíš?
1: Ne. Hmm. Jako... Takový to, že na kolegu, když udělal reklamu na ten vizír, tak na něj volali vizíre, tak to se mně nestalo, že by na mě volali Risku, ale to je úplně jiná profese, zrovna tak jako jiná profese filmový herectví a divadelní herectví, že to jsou věci rozdílné.
0: Tak a čím to, že jsi stroufnul napsat a režírovat hru? Co tě k tomu přivedlo? Bylo třeba něco, co ti chybělo na divadelních prknech, tak si řekl, tak udělám si to
1: ne,
0: sám.
1: Ne? Já jsem si udělal z toho takovou legraci, protože když jsem měl za ženu Turkyni, tak jsem, to bylo velice bouřlivý manželství, a tak jsem na to napsal takovou parafrázi, jako středověkou, jo, prostě, i když samozřejmě tam byly nové věci, oni si tam dávali inzeráty a tak, ale prostě, jako, že si rytíř přiveze tuhle houbatou ženskou a chce se jí zbavit. A do toho prostě sluha takový držkatej a napsal jsem to, samozřejmě jsem to odložil a asi po 5 letech, to už jsem byl dávno s Anife rozvedený, jsem to dal přečíst jednomu kolegovi a on povídal, to je legrace, prostě to musíš dopsat. No tak jsem to dopsal s třesoucím se hlasem, jsem to předložil svým kolegům, o kterých, protože já jsem to vždycky tak psal, že jsem jako někoho v tom viděl, jo. A oni se u toho strašně smáli a řekli, jo, jo, jo, do toho jdeme, no, tak jsme to udělali. A musím říct, že mě to hrozně těšilo, protože se tam lidi se bavili, smáli se, no a to člověka potěší, když udělá lidem radost. Já v tom nehrál.
0: A Anife?
1: Ne, to už ne.
0: Neobsadil vlastně, jsi
1: ono, no, já bych jí byl tehdy obsadil, ale my už jsme byli věkově, jsme už byli mimo, jo? Já bych teda se sám do toho nehrnul, protože já nejsem Bondarčuk, abych hrál a režíroval, to, na to já nemám. Takže já jsem to jenom viděl, dal jsem to jako režíroval, dal jsem to dohromady a tu roli, která by byla bývala pro mě, tak to hrál Ernesto Čekan, ale dělal to vynikajícně, vynikajícně. A mně se na tom taky strašně líbilo, já mám rád, že ty kluci to vzali jako do svých rukou, často improvizovali a oni to vlastně to bylo lepší, než jsem to napsal.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Naším dnešním hostem je herec Ivan Vyskočil, který pokračuje ve své herecké dráze, teď tedy muzikálem Lotrando a Zubejda, který uvádí divadlo Broadway v Praze. Ty tam hraješ sultána, režíruje Jiří Strach, který sám původně hrál v té pohádce, co by mladík. Jak se ti hraje sultán? Musel jsi třeba přibrat kvůli té roli?
1: Ne, já už jsem přibral. Já bych potřeboval spíš ubrat, ale to je takový docela roztomilý, že člověk taky přijde tak jednou za měsíc zase mezi kolegy a že teda vleze na to jeviště, ale já se ti přiznám, já už nechci hrát. Mě to, tuhle, já jsem dokud ještě žil Honza Kačer, tak my jsme se spolu stýkali, hodně jsem za ním jezdil a já říkám, Honzo, já ti musím říct takovou kacířskou myšlenku. Mně už to divadlo nebaví. A ten Honza, ta šajba českého divadla, řekl, mně už leta. A opravdu něco se zlomilo a já už jako hrát nechci, ale tohle je takový roztomilý, taková ta pohádečka. A dostanu ty turecký kalhoty prostě.
0: Ano, ano. A i ty boty? Ne.
1: Samozřejmě. No, ty s těma špičkama nahoru a tak. Takže je to takový milý, no, je to opravdu milý. Já tam nespívám, zpívají tam všichni okolo a tak jako rád to dělám.
0: Slyšíš potlesk, spokojené diváky?
1: Diváci jsou spokojení, ale pak ještě dohrávám vlastně Tři mušketýry na Broadwayi a to se hraje snad 20 let. Hmm. 20 let. A pořád jako je to vyprodaný, když se to nasadí, tak je to vyprodaný. A my tam hrajeme takový ty Shakespeare, to říkal, to byly ty hrobníci, jo? Jak najednou se to odlehčí nějakýma řečma, tak my to tak jako vedeme ty řeči tam. Faktem je, že nám hodně lidí tleskají, protože všichni, že je to vážný a zpívá se a tak. A my tam říkáme blbosti, no, tak je to vděčný. Ale jako tuhle mě volala jedna kamarádka, říkala, pojď s náma, výborný. A jsem říkal, nezlob se, Dano, už ne. Já už nechci, už ne.
0: Ty jsi zmínil jméno Jana Kačera. Byl to právě Jan Kačer, který stál, řekněme, u zrodu nebo na počátku tvé kariéry?
1: Ne.
0: Kdy jste se potkali?
1: No, my jsme se potkali v Činoherním klubu, ale vlastně já bych řekl, že u zrodu stál Pavel Landovský. Mm-hmm. Pavel Landák, s kterým jsme točili film Každý mladý muž a ten mě... To byl takový můj guru, no. Ten mě hodně zasvětil do divadelního umění a taky do... On byl hodně na ženský a velmi jsme si rozuměli.
0: Vy jste si tom rozuměli, nebo on ti třeba předal nějaké své zkušenosti, tak, nebo nebylo potřeba, nebo vzájemně?
1: Ne, bylo potřeba, já jsem byl ještě takový mladěch a on už měl všechno za sebou a všechno uměl a všechno mi vyradil a prostě, no, jako i...
0: Takže v profesním i v osobním životě jste si zkrátka sedli.
1: Ano, jsme si sedli a já musím říct, že jsem byl hrozně rád, že jednou na jednom zájezdě mě přišel pán, který tam vždycky stojí a chce podpisy a on měl takový papír od pytlík, jako od pytlík od toho a říkal, já vám mám něco předat od pana Landovského. A on mě, Pavel vždycky říkal, jak ze Švejka, Pepek Vyskoč, že jo. Vždycky Pepku. A na tom papíru bylo napsáno, Pepku, ještě mě navštiv, už zatahuju. Tak jsem za ním jel a myslím, že to byla poslední návštěva, kdy jsme se viděli. Hmm. Ale byl jsem rád, že jsem tam za ním byl. A on byl taky rád. Hmm.
0: Tak já se musím dnes, ale jenom pro dnešek, rozloučit s tebou a budu se někdy opět těšit v Alex a host. Ivan Vyskočil.
1: Já se taky s tebou loučím. Doufám, že to nebude, až přijde 90.
0: Určitě ne. Ještě tam je 85.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Stovky zaměstnanců Českého rozhlasu i České televize budou v pondělí stávkovat. Insolvenční správce žaluje bývalé představenstvo Liberty Ostrava o 19 miliard korun. A počasí v Česku zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 29 stupňů, na východě kolem 25. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou v pondělí 22. června stávkovat. Protest potrvá celý den. Do stávky se přihlásili stovky lidí v České televizi a více než 1000 lidí z Českého rozhlasu.
2: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
3: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
2: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Minister kultury Otto Klempíř za Motoristy odpoledne řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
4: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
2: Podle návrhu má ČT přijít o miliardu a rozhlas o 400 milionů ročně. Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Téměř o 19 miliard korun žaluje insolvenční správce bývalé představenstvo zkrachovalé huti Liberty Ostrava. Žaloba se týká 4 členů představenstva, včetně bývalého majitele Sanjiva Gupty. Podle mluvčího insolvenčního správce Michala Štefla jde o zásadní milník ve vymáhání odpovědnosti za úpadek firmy.
5: Právě pro tyto situace, kdy členové představenstva způsobili úpadek, slouží žaloba na doplnění pasiv. Jejím účelem je, aby členové představenstva zaplatili částku, která chybí v majetkové podstatě pro uspokojení věřitelů.
1: Pod názvem Nová huť teď firma zaměstnává zhruba 2000 lidí. Společnost vyrábí trubky, svitky, plechy a další ocelové výrobky. Materiál a jeho zpracování pro huť nakupují jiné firmy. Vedení Libereckého kraje stále nevidí důvod k odvolání ředitelky gymnázia U Balvanu v Jablonci nad Nisou Michály Mutl. Po setkání se studenty a pedagogy školy to uvedla krajská radní pro oblast školství Jitka Skalická z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Atmosféra ve škole je podle ní vyhrocená, snahou kraje je situaci sklidnit.
6: Zásadní pochybení zatím nevidíme, protože kdybychom viděli, tak bychom měli důvod odvolat tak, jak nám školský zákon umožňuje, ale paní ředitelku jsme požádali, aby nám do čtvrtka tohoto týdne poslala konkrétní opatření, které povedou ke stabilizaci té situace ve škole.
1: A návrh řešení posoudí mimořádná rada Libereckého kraje na začátku příštího týdne.
0: Počasí.
1: V noci čekáme oblačno, zpočátku ještě ujediněle s přeháňkami, postupně od západu polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně i jinde v republice oblačno, nejvyšší denní teploty mezi 26 a 31 stupni, na severovýchodě a východě kolem 24, k tomu slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně před sjezdem na Rudnou stojí osobní vozidlo, je to na 4. kilometru. A pozor také na dálnici D49 z Frištáku do Hulína u sjezdu na Halešov leží na vozovce velký předmět. Pozor na 9. kilometru, tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého. Dobrý večer a příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Tentokrát jsem naložil country dostavník výhradně písničkami opírajícími se o závěr čehokoliv a téměř celou hodinu budou za vámi tedy přijíždět texty na téma poslední. Jejich defile otevřel Rostě Fischer s posledním kovbojem Zdeňka Rytíře a hned za ním se dostane ke slovu Pavel Bobek s přáním Dej mi šanci poslední.

Michal Tučný s hostujícím Tomášem Linkou a to je ten poslední song z alba Medicine Man, které v roce 1990 definitivně uzavřelo Michalovou cestu z Tučňáky. Text Zdeňka Rytíře je přímo s kostnou adaptací originálu The Last Cowboy Song, který o 10 let dříve přivedl do hitparády jeho autor Ed Bruce.

0: Čeká nás poslední ráno. Opět v dokonalé transformaci Dylanovi Too Many Mornings z dílny Roberta Křesťana a jeho druhé trávy. Jednou z prvních countryovek, které přinesly do našeho gramofonového světa slovo poslední, byla balada Toma T. Halla The Last Public Hanging in West Virginia, které si už koncem 60. let všiml Jindra Šťáhlavský.
1: Smutný příběh chci vám říct. Je to o chlapci, který měl svůj život rád a přesto jim pohrdal. Čtyři stěny.

Megavolt smrti propadá. Až se bude slunce splánět za tu velkou holou skálu a v té starý kamenný kapli začnou zvony zvonit. Tak já vím, Johnny, že to bude naposled, co ti přijdou všichni muži a holi.

po Michalu Tučném, Zdeňku Rytířovi, Vabi Rivolovi a Pavlu Bobkovi i v roce 1995 uvedl Cadillac Pavla Brimera s Tomášem Linkou, Jindrou Malíkem a Pepou Hojtkem jako poslední soud.

Alan Mikušek se svým AM bandem a jeho poslední Mohikán. V polovině 70. let, kdy v sestavě solistů nahradil Ladislava Vodičku Karel Kohovec, s ním zpívala Naďa Urbánková Slečnu Sen. V hitparádovém originálu z roku 67 to bylo to poslední, na co myslím, The Last Thing on My Mind, a nejúspěšnější duet Portera Wagonera s Dolly Partonovou.

Bát se je to poslední, tvrdila v téhle dávno zapomenuté nahrávce z roku 91 Věra Martinová se skupinou Gram, zatímco perspektivní trio Midland z texaského Dripping Springs suverénní tvrdí, že Texas je ta poslední zastávka. Texas is the last stop.

Klasická hobousárna Poslední míle z dílny Mickeyho Rivoli. Tomu se vlastně od prvních setkání zalíbila hitparádová jednička Eddieho Arnolda Anytime z roku 1948 a o 43 let později z ní udělal poslední píseň.

Tak trochu tulácká a trochu nádražácká balada Jimmyho Rodgersa Hobo Bill's Last Ride, která se poprvé objevila na deskách v autorském podání v srpnu 1930. Dnes vám ji připomněl člen nešvilské dvorany slávy Hank Snow a uzavřel tak naše setkání s písničkami, které jejich textaři protkali slovem poslední. Doufám, že vás potěšili a příjemně provonili váš dnešní večer, v něm se ještě vypravíme s legendárními Mustangy na poslední vandr. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Senát podpořil vznik nového významného dne. Fotbalisté Portugalska na úvod mistrovství světa pouze remizovali. A počasí v České republice zítra polojasno až oblačno, bez deště, maxima kolem 29, na východě republiky kolem 25 stupňů. Zprávy s Otounem Hasilem, dobrý večer. Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by v České republice měla být od začátku příštího roku přísnější. Navrhuje to vláda. Chce například zakázat prodej kratomu online nebo pro tuto látku chce zavést spotřební daň.
3: Kratom si nejspíš zároveň budou moci lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
3: Vláda s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
5: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
3: Návrh po schválení vládou zamíří do sněmovny. Tam ho podpoří třeba i opoziční piráti. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Ředitelství silnic a dálnic hledá firmu, která postaví obchvat Bučovic. Firmy se o zakázku zhruba za 3 miliardy korun mohou hlásit do druhé poloviny srpna. Letos v létě má v trase začít archeologický průzkum. Hlavní stavbu chtějí silničáři spustit na konci roku, říká šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
6: Ten zájem těch zhotovitelů o ty stavby v Jihomoravském kraji, které soutěžíme, je enormní. Je tady obrovská, trochu si říct, skoro cenová válka. Ty nabídky, které se odevzdávají, jsou v řádech desítek procent pod předpokládanou hodnotou. Takže opět myslím si, že nás čeká velký zájem a z toho důvodu je obtížné predikovat, kdy to zadávací řízení skončí.
2: Jihočeský vodárenský svaz v loňském roce prodal více než 16 milionů krychlových metrů vody. Je to nejvíce od roku 2010. Nárůst proti loňskému roku je zhruba 2%. Loni se svazu podařilo zastavit trend postupného snižování výroby a dodávek pitné vody. Podle zástupců svazu jde ale stále o hodnoty blízké minimálním technologickým a provozním potřebám.
7: Svaz proto nadále jedná s městy a obcemi, aby kvůli bezpečnému provozu soustavy přistoupili na vyšší minimální odběry. Současně plánuje letos začít s další etapou napojení severního Písecka, konkrétně Mirovic a okolí. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Česká republika by mohla mít nový významný den orla, schválil to dnes Senát. Zavedení významného dne, který by připomínal tuto tělovýchovnou organizaci, požadovali lidovci. Den orla by měl být 28. srpna. Šlo o senátní návrh, předlohu proto teď dostane k projednání sněmovna. Sport. Fotbalisté Portugalska na úvod mistrovství světa remizovali překvapivě s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Před několika málo minutami začalo atraktivní utkání Anglie-Chorvatsko. Pak budou následovat v noci souboje Ghana-Panama a Uzbekistán-Kolumbie. Počasí. Bude se oteplovat, nejdříve ale předpověď na noc. Čekáme oblačno, zpočátku ještě doznívající ojedinělé přehánky, postupně od západu polojasno až skoro jasno. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně také jinde v České republice i oblačno. Pršet by ale nemělo. Maxima zítra mezi 26 a 31 stupni. Na severovýchodě a východě republiky kolem 24 povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové jsou hned dvě omezení. U sjezdu na Sadskou na 25. kilometru údržba uzavřela pravý pruh a také část odbočovacího. A pozor také u sjezdu z dálnice na Poděbrady ve směru z Prahy do Hradce Králové policie vyšetřuje nehodu. Nejen tam jeďte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Tak dobrý večer vám všem milovníkům trochu nebo notně zaprášených rozhlasových pásků. Divadlo pro vaše uši dnes opět počase, jak se říká, dostojí svému názvu, protože vás pozvu na rozhlasové jeviště, tak jak si ho ve svých scénářích podmanil jeden z klasiků rozhlasové hry, pan Oldřich Daněk. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidíte, až jako 40-letý si dramatik a filmový scenárista Oldřich Daněk vyzkoušel žánr rozhlasové hry, kde se stal později vítaným autorem. V roce 1966 obeslal autorskou soutěž Československého rozhlasu textem Dialog v předvečer soudu a hned za něj získal hlavní cenu. Základním stavebním kamenem je, jak už název napovídá, rozhovor a taky docela vyhrocené téma. Lékař, který je obžalován z neúmyslného zabití na jedné straně a na té druhé prokurátor. Příležitost pro dva velké herce, pánové Felix Lubre a Vladimír Šmeral, a dialog, který se točí kolem sporného případu transplantace ledviny a vlastně i kolem samotné etiky lékařského povolání.
2: Mám rozsvítit, co říkáte?
3: Jak chcete.
2: Tak já teda nerozsvítím. Černá hodinka, budeme se bát. Já se budu připravovat na zítřek.
3: Bojíte se toho zítřka? Prosím vás, řekněte mi to upřímně, pane profesore. Záleží mi na tom. Jste si vůbec vědom, jak vážné je zítřejší přelíčení?
2: Na ten paragraf je sazba od 1 do 5 let. Myslíte si, že to vůbec můžu nebrat vážně?
3: Zdálo se mi to.
2: No tak já to teda vážně beru. Na to jste se přišel zeptat?
3: Nejenom na to.
2: A cokoliv řeknu, může být použito proti mně, vidíte? Poslyšte, je to vůbec dovoleno, aby prokurátor navštívil v předvečer procesu obžalovaného?
3: Zákon nepamatoval na takové případy. To jest, pokud mě nepodezíráte, že jsem se přišel nechat ovlivnit.
2: Například podplatit.
3: Například.
2: To vás tedy opravdu nepodezírám. Žena se mě ptala po tom výslechu ve vaší kanceláři, jaký jste. Říkal se mi velký inkvizitor. Neměl jsem to říkat, poděsilo jí to. Ten titul nemáte moc rád, že?
3: Inquirere znamená vyhledávati, hledati důkazy. To slovo za to nemohlo, že bylo zneužito. Všechno na světě jde zneužít.
2: Teď myslíte na transplantaci ledviny, že? No. Vidíte, pomalučku se dostáváme k věci. Nedáte si nejdřív kafe?
3: Rád, pane profesore.
2: Ano. Čekal jste dlouho?
3: Nepříliš. Prohlížel jsem si zatím vaše obrazy.
2: Nejsou moje, patří špitálu, nebo bůh sám ví komu, snad jsou půjčené z Národní galerie. Sestří, dejte nám sem 2 kafe. Radši silnější. Děkuju. Zajímáte se o obrazy?
3: Nerozumím malířství. Všeho všudy jsem jednou vyšetřoval jakési padělky. Ale tohle jsou dobré obrazy, vidíte?
2: Ano, jsou to dobré obrazy. Tohle je Vincenc Beneš. Mám ho moc rád. No dívejte se na obraz, nedívejte se na mě. Svítí i v tom přítmí.
3: Už jsem říkal, že obrazu nerozumím. Přišel jsem se pokusit porozumět vám.
2: No to jsem rád. Už jsem se bál, že vaše teta má žlučové kamínky a vy jste se přišel ze známosti poradit, co s tetou, než mě dáte zítra zavřít.
3: Tetička je bohu díky zdravá.
2: Tak vy jste přišel porozumět svému obžalovanému. Hamlet dává, tuším, Guildensternovi píšťalu a nutí ho, aby na ně zahrál. Guildenstern na píšťalu neumí. A Hamlet mu říká, tak proč si k čertu myslíte, že hrát na mne je snazší, než hrát na píšťalu? Můžete mě rozladit, ale hrát na mě nedokážete. Konec citátu, překlad vlastní.
3: Jestli tomu citátu dobře rozumím, tak aby se radši klidil.
2: Ne, tak jsem to nemyslel. Za prvé jsme si sjednali kafe, za druhé si nemůžu dovolit vyhazovat prokurátora, který zítra povede proti mě žalobu. Ano, seďte, inkvizitore. Vlastně mě těší, že jste přišel k názoru, že... No, že případ ledviny vrchního číšníka Lisického není tak jednoduchý, jak se to jeví z vašeho obžalovacího spisu.
3: Nikdy jsem si nemyslel, že je jednoduchý.
2: Napsal jste to dost jednoduše.
3: Snažil jsem se vystihnout trestný čin. Ten není moc složitý, jenomže ten čin má taky jiné aspekty než trestní.
2: Když jsme tak seděli ve vaší kanceláři, tak jsem se začal bát, že na tohle vůbec nejste schopen přijít.
3: V mé kanceláři nevisí Vincenc Beneš a taky si nevzpomínám, že by se tam kdy citoval Hamlet.
2: Není to chyba?
3: Možná. Říkáte mi inkvizitore, dovolíte mi několik inkvizičních otázek?
2: Odpovědí bude zítra využito proti mně?
3: Vy o mě nemáte moc vysoké mínění, víte?
2: Nedělám si mínění o lidech ze dvou rozhovorů, lépe řečeno ze dvou výslechů.
3: Prosím vás, abyste tohle opravdu nepokládal za výslech. Konec konců moje otázky budou nejspíš dost divné, dokonce bych nerad, aby to byly otázky a odpovědi. Chtěl jsem si jenom pohovořit, pokládal jsem to za nutné.
2: Za nutné? Pro koho?
3: Pro sebe. A byl bych rád, kdybyste i vy pochopil.
2: Začíná to být ohromně dojemné. Žalobce a obžalovaný se v předvečer procesu mají vzájemně pochopit. Tomu říkám socialistické právo. No prosím, vaše otázky.
3: Například, proč máte rád obrazy a z Hamleta znáte dokonce citáty?
2: A proč vy se češete na pěšinku?
3: No, tak dobře, zeptám se tady jinak. Myslíte si, že lékařství má blízko k umění?
2: No, to není tak hloupá otázka, inkvizitore. Není tak hloupá, jak by se zdálo.
3: Nejsem tak hloupý, jako je můj obžalovací spis.
2: Váš obžalovací spis vůbec není hloupý, bohužel.
3: Dobře, tak tedy nejsem tak suchý, jako je moje obžaloba.
2: To je zajímavá otázka. Proč právě felčary vídáte na koncertech a v divadlech? Proč každý druhý fušuje do literatury nebo vyrábí doma nikomu nepotřebné mazanice? Nebo když už nic, tak aspoň chodí s herečkou.
3: Našel jste odpověď?
2: Nevím. Možná, že jsme příliš ve styku s životní prózou. Takový kámen v ledvinách nebo rakovina hrtanu vás brzo přiměje, abyste si v životě hledal nějaké hezčí stránky. Prostě k té próze kus poezie. A možná, že nemám pravdu. Vy jste důkaz, že nemám.
3: Proč já?
2: Taky se celý život babráte s prózou. Zločiny, vraždy, násilí. A přitom dost pochybuju, že by advokátní komora byla masově členem klubu přátel poezie. Nechci vám křivdit.
3: Ne, nekřivdíte. Ale možná, že právě proto má ta vaše teorie pravdu. My se totiž většinou podle vašeho rozdělení nezabýváme prózou. Měl byste vidět, kolika smyšlenkami se musíme prodrat u takového vykradače chat, než přijdete k té próze, k tomu zrnku pravdy. Možná, že proto, nechci svým kolegům křivdit, hledají si koníčky jinde, než v umění, spíš ve vědě, řekl bych. Má to blíž k tomu zrnku pravdy.
2: To nezní špatně. Zdá se, že se doplňujem. To je konec konců přirozené. Žalobce a obžalovaný by měly být opačné strany jedné mince.
3: To přirovnání nejspíš trochu kulhá.
2: Říkám vám, že do poezie spíš fušujem. Přišlo kafe. Dál.
4: Promiňte, prosím vás. Dala jsem do obou dvě kostky cukru, jsem na to zvyklá u pana profesora.
3: Nevadí, sladím taky tak.
4: Uvařila bych novou, bude to hned.
3: Ne, opravdu není třeba.
2: Sestří, ani nevíte, jak jste mě nadchla, že jste taky jednou udělala chybu.
4: Nezlobte se, nevím, jak se to.
2: A co bych se zlobil, říkám, že jsem nadšen. Co ten Ileus?
4: Je tam doktor Charvát.
2: Tak to je v pořádku, děkuju vám.
4: Naschledanou.
3: Máte nějaký případ?
2: Případu 40, ale žádná transplantace ledviny. Poslyšte, to mě zajímá. Sladíte opravdu dvěma kostkami, nebo jste to říkal ze slušnosti?
3: Nesladím vůbec. Piju kávu hořkou, ale to opravdu nevadí.
2: Společensky slušný prokurátor. Vy to daleko nepřivedete, inkvizitore. Dobře vám tak. Když jste tak vychovaný, pijte sladké kafe.
3: To není tak důležité. Radši mi řekněte, jak to děláte, že je celé vaše okolí do vás, jak bych to řekl, prostě celé pryč.
2: Koho myslíte tím okolí?
3: No vlastně všechny. Například tuhle sestru. Nedělává chyby, vidíte. Ale jeden před procesem do ústavu přišel prokurátor, pan profesor je v nebezpečí. Víte, že to děvče je do vás zamilované?
2: Poslyšte, my jsme se přece dohodli, že poezie je obor felčarů. Co pak, že vy se taky pouštíte do básnění? Zrnko pravdy jste přece říkal.
3: Tohle je pravda.
2: Nový nadějný směr právní vědy, prokurátor jasnovidec.
3: Mluvil jsem se sestrou Volkovou 2:30. Mluvili jsme prakticky jenom o vás.
2: Chcete tím říct, že jste si volal k výslechu i sestry?
3: Volal jsem si všechny, kdo byli u té operace.
2: Proč? Já jsem rozhodl o té operaci. Já jsem ji prováděl. Nebyla tam žádná diskuze a nemohla být. Operační sál není parlament. Nikdo ze špitálu mi v tom nemohl zabránit, i kdyby chtěl.
3: Nehledal jsem spoluviníky.
2: Tak proč je do toho vůbec táháte?
3: Pane profesore, budete zítra obžalován z úmyslně způsobené těžké újmy na zdraví, jež měla za následek smrt. Zákon to charakterizuje jako zločin. A tím spíš, že tu jsou velice zvláštní okolnosti, měl jsem povinnost vyslechnout všechny, vůbec všechny, o nich jsem si myslel, že by k tomu mohli něco říct. Sestra Volková vám neřekla, že byla u mě?
2: Ne.
3: Promiňte mi, pozvedli jsme trochu hlasy, to jsem nechtěl. Vlastně jsem se původně ptal, jak to děláte, že lidé kolem vás jsou do vás zamilováni.
2: Nesmysl.
3: Mohu to dokázat.
2: Sestry jsou často trochu zamilované do doktorů. Pokud jim nepadají z rukou tampony, ničemu to neškodí. Nemám s ní poměr, jestli jste si přišel vyšetřit tohle.
3: Nejsem fízl, pane doktore.
2: Doufám.
3: Měl jste dobrou náladu, je mi líto, jestli jsem se vás nějak dotkl.
2: Zatahujete do toho příliš mnoho lidí, příliš mnoho na můj vkus.
3: Nikoho jsem do toho nezatáhl. Budete zítra sedět na lavici obžalovaných, jak se říká v soudničkách, docela sám.
2: Tak je to taky v pořádku.
3: Ano, jistě. Ale přece víte sám dobře, že soud nad člověkem vašeho jména a vašeho postavení nemůže proběhnout jen tak, tichonce a bez povšimnutí. Vyčítáte mi, že do toho zatahují mnoho lidí, ale lidé se do toho zatahují sami.
2: Například?
3: Například vaši asistenti přišli dřív, než jsem je předvolal. Nebo vaše žena.
2: Chcete tím říct?
3: Vaše paní byla dnes u mne.
2: Vy jste ji předvolal?
3: Ne, přišla sama.
2: Nechápu. Nic mi neřekla.
3: Spíš jste vy neřekl nic jí. Dovedu si to dobře představit. Trochu jste ten soud zlehčoval. Nechtěl jste o něm mluvit. Nechtěl jste ji prostě do toho zatahovat.
2: No dobře. Mohla se přece nejdřív zeptat.
3: Promiňte, pane profesore, ale s vámi je asi dost těžké mluvit o něčem, o čem nechcete mluvit.
2: No to je asi pravda. Jenomže jsem si nemyslel, že je to těžší než jít k vám.
3: Vaše paní nešla ke mně. Zašla na normální advokátní poradnu. Padla tam, musím asi říci, bohužel, na kolegu, kterého zaujala právní stránka případu. Zdá se, že se cítil spíš v roli prokurátora, než v roli obhájce. Vyprávěl jí s kondolenční tváří, že by tu prokurátor mohl uplatnit dokonce obvinění z vraždy.
2: Talent! Jako kdybych já neměl nic lepšího na práci, než vykládat příbuzným všechny možné a nemožné komplikace, které můžou pacienta potkat.
3: Vaše paní chtěla znát všechny možnosti.
2: A právní věda je bohatě poskytla. Všichni chtějí znát všechny možnosti, pane prokurátore. To je vlastně jedno. Zkrátka polekala se a přiběhla za vámi.
3: Ano.
2: Co jste jí řekl?
3: Co jsem jí mohla říct? Že obvinění z vraždy nepadá v úvahu. Že i já, zlý prokurátor, plně chápu vaše čestné pohnutky činu.
2: Zdá se, že vám musím poděkovat. Jenom pořád nechápu, že se nezeptala...
3: Myslí si o vás, že ten proces podceňujete? Má vás za, no, za nemoc praktického člověka?
2: Ano, myslí si už 35 let, že jsem cvok. Dovolíte, já ji zavolám.
3: Ovšem, samozřejmě.
2: Cvok je samozřejmě spíš ona, nebo aspoň o nic menší než já. Ahoj, to jsem já. Tak slyším, že si dnes pucovala kliky po soudech. No, sedí tady proti mě velký inkvizitor a pije sladké kafe, které nemůže ani vystát. Přišel jednoduše na kus řeči, tak jsme mu tady osladili život. Ne, nic se neděje. Sedíme tu pod mě a děláme si takovou malou zkoušku na zítřek. Já ti to všechno potom povím. Jestli ten Ileus bude v pořádku, tak vyjedu za půl hodiny. Co? No tak si vezmu něco z ledničky, to je fuk. Ahoj, Ančí. Moc jste ji neuklidnil, se mi zdá.
3: Měl jste při tom telefonu... Hezky jste se usmíval. Zamilovaně, pane profesore.
2: Poslyšte, vy jste úplný erotoman. Co sem pořád taháte nějaké city, to si nechte, až budete vyšetřovat vraždu ze žárlivosti. Já jsem tomu vrchnímu číšníkovi nebral tu ledvinu z lásky.
3: Potřeboval jste ji pro doktora Hávu a doktor Háva byl váš dobrý přítel.
2: Aha, přihořívá. Tomu se říká vypálit bez přípravy.
3: Poslyšte, to opravdu není výslech.
2: Ano, Mirka Hávu jsem měl rád. A jestli mě něco na celé té historii mrzí, tak je to... No, že Mirek už prostě není. Ale že to byl můj přítel, to jsem vám řekl už při výslechu u vás. Řekl jsem taky, že bych to udělal pro každého jiného pacienta. Vy ovšem máte právo tomu nevěřit.
3: Myslíte si, pane profesore, kdyby se ta operace povedla?
2: To neříkáte přesně, operace se povedla.
3: No dobře, nechtěl jsem se dotknout vaší profesionální cti.
2: Nejde o čest, jde o to pojmenovat věci pravými jmény. Máte příležitost uplatnit klasický vtip. Operace se povedla, pacient zemřel.
3: Kdyby tedy nezačala působit imunologická bariéra, říkám to dobře.
2: Skoro vidím, že jste se vzdělával.
3: Mám na zítřek připraveny dva odborné posudky. Kdyby se tady transplantace ledviny povedla bez zbytku a kdyby doktor Háva žil a kdyby z Lisického žila ještě aspoň jeho ledvina, myslíte si, že by nedošlo k procesu?
2: Nevím. Při nejmenším by tu byl živý důkaz, že to všecko mělo smysl.
3: A vítězové nebývají souzení, že?
2: Nemám to heslo rád.
3: Proč?
2: Co vy všechno nechcete vědět?
3: Nemusíte přece odpovídat. Ale o případu už vím skoro všechno. Přišel jsem poznat trochu víc vás.
2: Pokouším se poznat svou ženu už 35 let. Vždycky, když už si myslím, že ji znám, udělá něco takového, jako že běží k prokurátorovi.
3: Proč nemáte rád heslo vítězové nebývají souzení?
2: Protože jsem byl na operačním stole příliš často poražen. A někdy to bývaly zrovna moje nejlepší výkony.

0: postavách generálova pobočníka Josefa Vinkláře, Flemingem byl tehdy Jiří Adamíra a generálem Zdeněk Štěpánek.
1: Pane generále, slíbil jste mi,
2: že... Já vím. Slíbil jsem vám, že budu spát. I své nebožce jsem kdysi sliboval, že ji budu milovat až do smrti. A taky jsem to tenkrát myslel vážně, ale ta na mě nešla s laskavcem. Když to vás, Clifforde, podezírám, že v té brindě, co jste mi poslal k posteli, byly nějaké práčky.
1: Já jsem myslel, že vám spánek prospěje.
2: No já si to taky myslím. Vidíte, jsme jedna duše. To mě moc netěší, protože vy ani nevíte, kolik stehů má tenhle gobelen. Poslyšte vy, co to jste? Kapitán, víte?
3: Kapitán Royal Army Medical Corps, Alexander Fleming z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta v Boulogne-sur-Mer.
2: Tak tedy, kapitán z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta z Boulogne-sur-Mer. Kolik stehů musela udělat vyšívačka na tomhle goblénu?
3: Nevím, pane.
2: No, taky nevím. No tak aspoň řekněte libovolné číslo. No zkuste to odhadnout.
3: Pro mne nepředstavitelně mnoho.
2: Dobrá odpověď. Slyšíte, Clifforde? Na to jste se nezmohl. Pro mne nepředstavitelně mnoho.
1: Pane generále.
2: Pane generále, měl byste zkusit usnout. To nic jiného neumíte. Děláte ze sebe anglickou vychovatelku a nejste vychovatelka. A moje aspoň uměla zpívat. Umíte vy zpívat, Clifforde? Třeba tohle.
1: Ne, neumím zpívat, pane.
2: No tak vidíte, jak chcete dělat vychovatelku. Strajte se někam. Tady kapitán jistě hledá nějaký vlak něčeho a nebo si jde stěžovat, že ho nadřízený je blbec nebo podobnou důležitou věc nevhodnou pro uši nižších důstojníků. Mám pravdu, kapitáne?
3: Je to opravdu důležitá věc, pane.
2: Slyšíte, Clifforde? Nezdá se vám zvláštní, že za námi nikdy nikdo nepřijde s hloupostí? Vždycky jenom s veledůležitou věcí. To je zajímavý úkaz.
3: Jde o životy britských vojáků, pane.
2: Ovšem, o jiného by šlo. Je válka. A my jsme ARAMC. Vždycky jde o životy. Vy jste ještě tady, Clifforde?
1: Počkám vedle, pane.
2: Buďte tak laskav. A učte se zpívat. Zní to líp, než měli byste usnout, pane generále.
1: Ano, pane.
2: Spůrná povaha. Nebude se učit zpívat, uvidíte.
3: Pane generále, plukovník Wright podal před 4 týdny šéfu zdravotní služby v Londýně návrh na zásadní změnu v léčení hlubokých poranění.
2: Nemohl byste aspoň chvíli mluvit o něčem jiném, než o hlubokých poraněních?
3: Promiňte, pane, nechci zneužívat vašeho času. Plukovník Wright a my všichni z výzkumného střediska pokládáme tento návrh za neobyčejný...
2: Neobyčejně závažný, pupek světa, střed všeho míra. Umím si to představit, já znám plukovníka Wrighta. Pokládá občas za pupek světa sám sebe. A tím spíš své návrhy šéfu zdravotní služby.
3: Promiňte, pane.
2: Neprominu. Znal jste krásnou odpověď na stej v goblénu. To vám musím přiznat. A teď přijdete s neobyčejně důležitým návrhem plukovníka Wrighta, který před 10 lety pokládal za neobyčejně důležité, že ženy jsou méně cenná stvoření a nepatří do medicíny.
3: Plukovník Wright je možná podivín, ale určitě je skvělý vědec, pane.
2: To nevíte, kapitáne, že generálům se nemá odporovat? Neodporovat generálům, to je první příkaz téhle války. Daleko vyšší příkaz, než neodporovat plukovníkům.
3: Já si velmi vážím plukovníka Wrighta, pane.
2: Vy nejste voják z povolání, víte, kapitáne?
3: Ne.
2: Jinak by vás prostý pohled na výložky přesvědčil, koho si má.

0: Budete vážit víc.
1: Jsem bakteriolog, pane.
0: Chápu. Jste omluven. Plukovník Wright je pro lovce bakterií generál polní maršál. To je všeobecně známo. A víte, že jí odbyl kdysi voják z povolání? Bohužel.
1: To jsem nevěděl, pane.
0: Ano. Vedl vojenskou kliniku. Když si při přehlídce vyblékl z řady vojáků svého laboranta a hnal ho s křikem k pořádné práci. Prý se mu nebude ulejvat na přehlídkách. No. Uznáte, že mu tu kliniku museli vzít. Lovec bakterií možná, ale jako vojáku úplně bez talentu. Podseděvat přehlídky.
1: Plukovník si vás velmi váží. A doufal, že mu pomůžete, pane generále. Prý jste mu pomohl už jednou, když v burské válce prosazoval očkování proti neštovicím.
0: Burské válce. Víte vy, kapitáne, co to byla burská válka?
1: Ne, pane. Přihlásil jsem se jako dobrovolník, ale na bojiště jsem nebyl poslán.
0: Kolik vám bylo?
1: 20 let.
0: Burská válka. A tenhle goblén, kapitáne, je ze 17. století.
1: Smím pokračovat, pane?
0: Pastýřská idylka ze 17. století. To vás ovšem nezajímá, no tak pokračujte. Co navrhuje vrchní zabíječ bakterií?
1: Mám to tady, v tomto fascikluje vše.
0: Je to jasné. Šéf zdravotní služby ten Wrightův návrh odmítl, že?
1: Ano, pane.
0: Ovšem, nic nenávidí tolik jako tlusté fascikly.
1: Návrh plukovníka Wrighta vypadá podivně. Bylo třeba jej doložit řadou důkazů.
0: Tak jste to přijeli doložit mě?
1: Ano, pane.
0: A Clifford vám neřekl, že jsem se zbláznil? No řekněte, řekl nebo neřekl?
1: Poručík měl o vás obavy, pane generále.
0: Krásně řečeno. Jste zdvořilý důstojník a nemusíte se mě bát. Já jsem zase zdvořilý blázen. Slyšíte?
1: Co, pane?
0: Už jste tomu taky přivykl? No, Boulogne-sur-Mer to nejspíš nedoléhá. Vidíte? Ještě neslyšíte?
1: Řekli mi, že je to Verden, pane.
0: Ano, Verden. My dva jsme týlové krysy, vidíte? Hodně hluboko v týlu. Hodně veliké krysy. Tlusté fascikly. Goblény na zdech. Co říkáte, kapitáne?
1: Jsem bakteriolog, pane. Hodně jsme pracovali, myslíme, že máme výsledky. Necítím se týlovou krysou, pane.
0: Já ano. Jsem starý. Nejsem bakteriolog. A nemám rád příliš mnoho práce. Anglie je lepší země pro týlové krysy. Líp tam dolehají okna. V Anglii by stačilo zavřít okno. Myslíte, že by Verden pronikl i poctivým anglickým oknem?
1: Myslím, že ano. Tohle dunění.
0: Já jsem tam byl, kapitáne. Byl jsem na návštěvě u Francouzů, chtěl jsem vidět bitvu o Verdun. A viděl jsem ji. Aspoň to, co z ní bylo možné vidět. A vy ke mně přijdete s fasciklem.
1: Pane generále, naše laboratoř je v kasínu proměněném v nemocnici. Vidíme denně výsledky těch bitev, i když ne zrovna bitvy o Verdun. Ale vojákům je jedno, v jak veliké bitvě to chytili. Právě proto vznikl ten fascikl. Smím vám aspoň stručně vysvětlit, co...
0: Víte, Scott, máte skotské jméno.
1: Ano, jsem Scott.
0: Skotové bývají tvrdošíjní. Mám v Anglii skotského teriéra. To je velice tvrdošíjné zvíře, kapitáne.
1: Promiňte mi, ale v britských dějinách se jistě najde dost lepších příkladů skotské houževnatosti, nežli váš teriér, pane.
0: Vy to daleko nedotáhnete, kapitáne. Alespoň na vojně ne. Nechcete se napít na smíření Skotska s Anglií?
1: Je to rozkaz, pane generále?
0: Ne, není to rozkaz. Ale z blázny se má jednat mírně. Z blázny a z generály. Dobrá, nepíte. Vaše škoda. Clifford má pravdu. Asi jsem se zbláznil. Nechápu, proč vás nedám zavřít.
1: Mohu pokračovat, pane?
0: Není to zbytečné?
1: Smím pokračovat? Vždycky jsme se učili, a taky se to tak ve všech nemocnicích dělá, že ránu je nutno nejdříve dezinfikovat. Zjistili jsme v naší laboratoři, že u hlubokých, válečných ran a průstřelů antiseptikum nejen nepomáhá, ale přímo škodí. V tomto fascikulu jsou desítky důkazů. Na některých z nich jsem pracoval já sám.
0: 17. století. Řekl byste to, kapitáne? 250 a možná 300 let tu visí ten goblen.
1: Většina válečných ran jsou hluboká poranění s nerovnými okraji, prostě roztrhaná tkáň. Například udělal jsem si model takové rány. Zatavil jsem skleněnou trubici s mnoha nerovnostmi povrchu a naplnil kulturou bakterií. Několik dní po sobě jsem tu trubici proplachoval antiseptickým roztokem. Roztok se vždycky znovu zakalil. V nerovnostech vždycky zbyly nějaké virulentní kultury, chci říci velmi dravé bakterie.
0: Neříkejte klidně virulentní. Jsem přece jenom od zdravotní služby a všechno z lékařství jsem ještě nezapomněl.
1: Jsem rád, že mě posloucháte, pane.
0: Já vás poslouchám.
1: Antiseptikum nestačí v takové hluboké ráně zničit bakterie, ale ničí buňky tkáně, rozumíte? Zdravé buňky, které by měly na místo poranění přivést bílé krvinky. Antiseptikum brání přirozeným obranným vlastnostem organismu, aby mohl zasáhnout. Říkám to samozřejmě strašně zjednodušeně.
0: Aby to bylo pochopitelné i generálům. Takže rozumím-li dobře, plukovník Wright navrhuje zakázat desinfekci.
1: V podstatě ano. Antiseptikum má smysl jedině u povrchových oděrků a ještě musí být použito bezprostředně, jenomže někdy trvá hodiny a dokonce dny, nežli se voják s průstřelem dostane na ošetřovnu. Tady v tom fascikulu jsou desítky průkazných...
0: Nemávejte zas těmi papíry. A na to na všechno jste přišli v šermírně kasína? Pokud se pamatuju, dali jsme vás nejdřív kam si do sklepa, já jsem vám musel pomáhat na světlo. Přidělili vám šermírnu, pamatuju se dobře?
1: Ano, pane.
0: A je z ní dobrá laboratoř?
1: Ano, pane, ve válečných podmínkách opravdu dobrá.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pro poslední dnešní rozhovor na ploše rozhlasové hry si Oldřich Daněk vybral spor nebo svár trojice antických bohů, ke kterému dochází těsně po pádu slavné Tróje. Trojici bohů, kteří se potkají v Delfách, tvoří Apollon, Dionýzos a bohyně sváru Eris. A pro Oldřicha Daňka, byť dnes opět jenom v krátké ukázce, velká příležitost mluvit o politice, o válce i nečekaných paradoxech v lidském životě. Tak tedy všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Zpravodajství Kréta se vám dnes naposled hlásí z přímého přenosu dobytí města Tróje. To, co slyšíte, jakkoliv to zajisté zní hrůzně, to všecko už je jenom dozvuk té veliké chvíle, toho oslnivého okamžiku, kdy nedlouho před svítáním z úkrytu v dřevěném koni vyskákalo 30 danajských hrdinů, kdy se plachtový řeckých lodí z nenadání objevilo znovu pod trojskými hradbami a kdy započal poslední rozhodující útok. 10 let obléhání je u konce. Tak zní ten hlavní a vůdčí výkřik při posledním západu slunce nad pyšnou Trójou. Zpravodajství Kréta se vám samozřejmě ozve znovu, ale možná už nikoli z trojských hradeb.
3: Ten boheň zaber, to je dobrý zvuk.

0: Aniž Divínek, nechápu, Apolone, proč ji vlastně nechceš přijmout. Je to krásná ženská.
1: Je to bojně sváru. Netoužím tady po sváru.
0: Krásná ženská, ať už je bohyně čehokoliv, nikdy ještě večírku neublížila.
1: Tady se Dionýze nekoná žádný večírek.
0: Ale no tak, Apolone, nebuď podrážděný.
2: Radši mi řekni, jak to ty bestie děláš, že máš vždycky nejlepší víno.
1: Dobrá réva, dobrá půda, dobří vinaři.
0: Mám bezpočet naprosto nedostižné révy, celé končiny skvělé půdy a moře vinařů, co o sobě tvrdí nejenom, že na dně není, ale že se nikdy žádný lepší ani nenarodil a takové červené nesvedou. A to jsem krom jiného taky bohem vinné révy, tak mi to vysvětli.
1: Třeba připočti prostředí.
0: Proč by zrovna věštírna v Delfách měla být zvláštní prostředí pro pití vína? Tady se má dobře věštit a ne dělat víno.
1: Je tu zvláštní prostředí pro všecko, nedotýkej se, Delf. Čas tu nezačíná a nekončí.
0: Blbost, to je jenom taková tvoje reklamní průpovídka.
1: Delfské kněžky bys těmi slovy možná i urazil.
0: To si vytahuj na obyčejné smrtelníky, co si sem chodí koupit věštbu. Tichá hudba. Čas nekončí, zahlédnete budoucnost. Všecko se v dobré obrátí a velkého jmění nabudete. Takové triky, Apolone, nevytahuj na mě. S vínem nemají nic společného.
1: Tady prostě v klidu, tichu a míru piješ víno.
0: Piju víno skoro pořád.
1: Většinou obklopen hordou pochybných ženštin, ještě pochybnější mladíci vykřikují a žije Dionýzos, pištci pískají.
0: Když se zrovna nemlátí píštelami po hlavách.
1: Když to tady jenom piješ víno.
0: A dívám se na Apolóna, boha krásy.
1: Možná i to se dá započíst.
0: Ty jsi ale ješitný.
1: Chceš se hádat. Zdá se, že bohyně sváru působí i na dálku, jenom se objeví u delfské brány. Už se hádá i Dionýzos.
0: Jsem hádavý stařík, zvlášť když někde mají lepší víno, než umí moji vinaři. Tak proč ji vlastně nechceš přijmout?
1: Eridu.
0: Eridu. Dobře, chápu, není to žádné potěšení přijímat bohyni sváru, ale když už vážila tu cestu, třeba měla proč.
1: Tady jsou Delfy, Dionýze. Moje Delfy. Tady bývám, když chci být sám. Poslední dobou je to čím dál tím častěji. Taky ty se sem jenom vnutil. No dobrá, bývá s tebou veselo. I když asi dnes není zrovna ten den, ale s Eridou nebývá veselo nikdy.
0: Měl bys to vědět. Leco se o vás jednu dobu povídalo.
1: Jsi drbná, Dionýze.
0: Vlídná, chápající, soucitná, drbná, to je jeden z mých půvabů. Vždycky jsem podporoval mezi bohy a bohyněmi vztahy toho nejbližšího druhu. Říkal jsem si, jenom houšť. Třeba i na mě něco zbude.
1: Máš v sobě dost vtipu, abys upoutal každou ženu.
0: Nechtěl bys to říct těm ženám?
1: Jenže jak se blíží večer, jsi už většinou tak pod obraz, že s tebou nic nesvede ani ta, co si na tebe umanula.
0: Teď si prokázal, že jsi věštec. Teď si vážně pojmenoval ten můj rozhodující ústřední problém. A nejvíc z toho těží ti otrapové pištci. Já prosím v ženě rozpoutám touhu, zanítím plamen a hřejí se potom u něj tupí, střízliví muzikanti. To odhaduješ přesně.
1: K tomu není potřeby být věštec.
0: Co tím chceš říct?
1: Nic. Napij se.
0: I to je myšlenka hodná věštce. Myšlenka krásná. Oblá a hebká, vláčně tekutá a jiskřivě pronikavá.
1: Nežvání.
0: Myšlenka hodná toho jména, což zdaleka nelze říci o většině myšlenek. Co se děje?
3: Je vám tu dobře?
0: A
2: Eris, vypadáš pomuchlaně. Právě jsem tu přesvědčoval Apolona, že by tě měl přijmout, jestli je poctivec. A proč by nebyl, nic ho to nestojí, musí to potvrdit. Navrhoval jsem, aby tě přijal už proto, aby se pochlubil svým vínem.
3: Je vám dobře při tom popíjení?
4: Jak ses sem dostala?
3: Těžce, ale jak vidíš, dostala.
4: Nařídil jsem všem strážným a kněžkám.
3: Jsem sice bohyně, i když jaksi druhého řádu. A oni jenom stráže a kněžky.
4: Nestrpím, aby tu neplatili moje příkazy a nechápu, jak si to dokázala.
3: Některé jsem obloudila, jiné obelhala, někteří mě litovali, některé jsem zabila.
4: To říkáš vážně?
3: Ne, mám zabíjení pokrk, ale jsem zoufalá, Apolone, a zoufalci zmohou skoro všecko.
4: Nechci s tebou mluvit, a když, tak ne v Delfách.
3: Je mi jedno, kde, přenes nás kam chceš.
2: Kam byste chodili, tady je útulno. Posaď se, Erido, opravdu nevypadáš dvakrát dobře. Potřebuješ doušek, jasně se potřebuješ napít. Apolona si nevšíme, je na svoje Delfy zbytečně pyšný. Jak mísíš?
3: 3:2. A napít opravdu potřebuju.
4: Dionýzos nemísí vůbec.
3: Ví se to o něm.
4: Neřekl jsem ti, aby jsi sedl.
3: No a já si sedla, když už jsem se dostala až sem, tak mě nevyhodíš.
2: Jenom seď, to se ví, že tě nevyhodí, on je lepší, nežli se občas tváří. A ty, Apolone, si zářivý bůh krásy a žádný hromovládný, abys tady metal blesky. Eris je na tom mizerně a kdo už si má pomáhat, když ne bohové mezi sebou. Tedy ale vážně, Eris, aspoň řízu si mohla vzít čistou. Tahle vypadá dokonce ohořele, takhle schátralá, žádný zvláštní dojem neuděláš.
4: Co může přivést k zoufalství bojní sváru? Je málo svárů? Já myslel, že těch je vždycky dost.
2: No vidíš, už se smířil, že tu sedíš a piješ jeho víno. Říkám ti, je to dobrý hocha. Pokud potřebuješ nějaký svár, opatřím, hračka.
4: Drž už hubu, Dionýze.
2: Od této chvíle hrob není mlčenlivější. Hledím si vína, snad vůbec ani neposlouchám. No tak to ne, nesmím to zase tolik přehánět, poslouchám. Ale hrob.
3: Nad ránem padla Troja.
4: Tak už padla. Nádherné město, Troja. To je špatná zpráva. Máš nějakou dobrou?
3: Myslela jsem, že už to víš. Tady prý víte všecko.
4: Vědělo se to předem. A že už se to stalo, nepokládali zřejmě mé kněžky za tak důležité, aby mě tím rušili. Taky věděli, že nebudu jásat. Nosit špatné zprávy se nikomu nechce. Tobě ano. Ze zlomyslnosti?
3: Byla jsem u toho.
2: To by vysvětlovalo, abych tak řekl, ohořelost tvého roucha, ale nijak to nevysvětlilo.
3: Slíbil jsi mlčet, Dionýze. Nemáš tušení, co je to pád města.
2: Já jsem náhodou byl nejméně u 1000 oslav pádů velice různých měst.
4: Opravdu bys měl mlčet. Poražení neoslavují, víš?
2: No, co by taky oslavovali, většinou už jsou na cestě do otroctví. A to jenom, jestli měli štěstí pro vás kolem krku, jaká pak oslava. Poražení.

0: Ty jsi sem, Eris, nepřišla kvůli Kassandře.
1: Ne? A proč tedy?
0: Přišla si v efektně ohořelém kostýmku zjistit, jestli tvoje modré oči s příslušným náklonem hlavy ještě u Apollona něco zmohou.
2: Že by měl pravdu?
1: Je to pravda jenom z menší poloviny.
2: A která je ta větší?
1: Chtěla jsem se přesvědčit, jestli bych ještě někam házela jablka jenom pro pochybnou naději, že se mi možná vrátí láska.
2: A výsledek? Co mlčíš? Už nikdy nikam nehodíš jablko sváru?
1: Už nikdy kvůli tobě.
2: Škoda.
1: Taky si myslím. Kam si to odplynulo? Možná s trojskou krví.
0: A to je teprve to skutečné neštěstí. Ne, že Kassandra skončí, jak skončí. Do nenávratna se ztratí, co jsme cítili. To je teprve katastrofa. Mně můžete věřit.
1: Starej se o svoje lásky, ne o cizí.
0: To máte, jako když dopijete soudek. Ještě pořád je to soudek, ale poklep dutý, vnitřní obsah zanedbatelný. Dopito jest. A myslete si, co chcete, život má mít konec. Život, ten ano, možná i města, ale lásky.
1: Když loď není zakotvena ani na jediné kotvě, vznáší se volně na vlnách.
0: Ale je to trapná svoboda, je to sud bez vína.
2: A rozlobí-li se Posejdon, loď utone.
1: Ani přístavy nebývají bezpečné. Ostatně unést svůj osud, to svedou dokonce i lidé, říkal jsi.
2: Někteří, Eris. Jenom někteří.
0: Ti, co se nám chtějí podobat, já se jim teda divím, já se občas nechci podobat ani sám sobě, ale zase podobat se Apollonovi, to bych bral.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, středa 17. června 2026. Velmi teplý večer máme. Z horké noční Prahy vás z historické karlínské budovy Českého rozhlasu zdraví, vítá, příjemný poslech přeje všech regionálních stanic Českého rozhlasu a taky stanice Český rozhlas Pohoda Honza Macou. Mé srdce pláče, jsem tady sám, pač nikdo z techniků mých oblíbených mě paně Máju buď dovolená nebo odpočívají, co si to dovolují. Mimochodem a dneska takové zásadní téma. Čeho máme v životě moc?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Čeho máme v životě moc a možná až příliš. Já vím, je to docela dost široké téma. Na druhou stranu zkuste zapátrat, třeba vás něco napadne, aspoň to bude bezstřejší. Telefon do studia za chvíli připomenu, veškeré další kontakty také, tak jen houšť, těším se.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Z Prahy a docela hlučné a vyhřáté Prahy ještě jednou zdravý a příjemný večer. Při poslechu Českého rozhlasu a pořadu Noční linka přeje Honza Macoun. Čeho máme v životě moc? Možná až příliš. Tak zkusíme to tak jako všeobecně, co mě napadá. Čeho už máte plné zuby? Máte moc věcí, moc povinností, moc lidí kolem sebe? Nebo naopak moc samoty? Máte doma krámy, které nikdy nepoužijete? Chodí vám moc zpráv, je kolem vás moc reklam, moc práce? Máte pocit, že dnes musí být všechno víc než dřív? Přeháníte to s nakupováním, s jídlem, s informacemi, s hlukem, s očekáváním? A co byste ze svého života nejraději vyškrtli úplně? Čeho máme v životě moc? A přitom je to tak snadné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Psát můžete také na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak se na vás moc těším. No otevíráme, nebojte se, v žádném případě i vy, milí pasivní posluchači, kteří třeba léta posloucháte a nevoláte, protože prostě nevoláte, posluchač má poslouchat, nemá nikam volat. Na druhou stranu, tady jsme v jedné velké rodině, několika desítek tisíc nočníčků. No, je to tak. Noční linka právě začíná, je z Prahy s Honzou a taky s vámi, tak budu moc rád, když se toho chopíte. Haló, Český rozhlas, tady je Honza.
3: Ano, dobrý den, Richard.
1: Richarde, zdravím vás, pojďme si jenom udělat pořádek. Odkud voláte?
3: Já volám z Ostrova nad Ohří, u Karlových Varů.
1: A povězte, čeho máte v životě moc, nebo čeho máme v životě moc, a možná až příliš?
3: Jako víte co, já mám pořád pocit, jako že mám jakoby něčeho málo. Jako teď jsem nastoupil do práce, takže z toho jsem rád. Jo, pracuji ve zdravotnictví.
1: Tam máte ale hodně práce, tak to já myslím, že tam málo práce mít nebudete, předpokládám.
3: To určitě ne. Jako já jsem tam teda první týden a mám z toho obrovskou radost. Ale čeho mám v životě moc?
1: Moc přátel, moc málo peněz, moc nevím.
3: No, spíš jako s tím penězi to bylo na štíru vždycky.
1: Ano.
3: Jo, teďka už je to snad lepší. No, ale přátelé, no...
1: No, kolik jich máte schválně, přátel?
3: Jako takových těch opravdových přátel mám třeba...
1: Takových přátel, kterým byste daroval ledvinu třeba.
3: René Slováčková určitě, Daberka Herečka, s tou se znám prostě už od jejich nějakých 25 let.
1: Takže jsme na jednotkách, ale v tom případě je to tak.
3: Ještě jednou.
1: Jsme na jednotkách, přátelé, ruku v ruce, krev na krev. To jich je jako šafránu většinou.
3: No, to bych řekl, že je tady, ne? Že byla její maminka, která bohužel odešla.
1: Ano.
3: Jinak...
1: Moc jich nemáte.
3: Já nemůžu říct, jsme na jednotkách, ano.
1: Děkuju vám za otevření dnešní noční linky, zdravím do Ostrova a zase příště naslyšenou.
3: Tak děkuju moc.
1: I já děkuju, ať se daří, naschledanou, čeho máme v životě moc, možná až příliš. A já to řeknu rovnou, já si myslím, že my v životě obecně máme v současné době, nebo s rozvojem technologií a internetu a vůbec, já si myslím, že máme moc informací, se kterými neumí naše hlava pracovat. Moc informací, je jich tolik, že ta hlava to kolikrát ani nepobere. To dřív, televizní noviny večer, dobře, o jakých kvalitách, to není tak podstatné, ale To byly jedny zprávy, potom možná noviny, ale dneska, když to člověk přežene a s proměnutím čučí neustále na televizní bednu a třeba zpravodajství, a ono to tam jde stále a stále, nedej bože ještě nějaký ten internet, máme moc informací a neumíme s nimi pracovat.

0: máme, anebo máte vy konkrétně v životě, čeho máte moc? Možná příliš, to už dodávám navíc. Ono se určitě něco najde, něco, co vás nervuje, něco, co vás dokáže vykolejit. Třeba Jaroslava, která píše z Hradce Králové, čím jsem starší, tím víc mám pocit, že život je jeden velký formulář. Dopisy od pojišťoven, bank, úřadů, reklamní letáky ve schránce, e-maily, SMSky. Když něco konkrétně vyřídím, objeví se další papír a někdy si říkám, že polovinu důchodu strávím čtením věcí, které jsem ani nechtěla dostat. Nejvíc mi chybí obyčejný klid, kdy člověk nemusel pořád něco potvrzovat, přihlašovat, kontaktovat anebo vkládat. A máte pravdu, je to moc nějak. Mně se moc líbí ten systém v jedné z pobaltských zemí, Litva, Lotyšsko, Estonsko, jedna z těch zemí má uzákoněno, nejenom, že se snaží být moderní, takže všechno digitalizují. U nás, když se řekne digitalizovat, tak to znamená, že se digitalizuje jenom něco a od někdy, ale rozhodně ne od tenkrát. Pak rozhodně se to nebude dát propojit s jinými databázemi digitálními. A pak se přijde na to, že vlastně nemají ani vlastně svolení licenci, takže si ji musí neustále pronajímat. A v té pobaltské zemi to mají udělané tak, že když už státu poskytnete nějakou informaci jednou, kterou od vás chtěl, tak už se vás na podruhé ptát nesmí. No, mám takový pocit, že to by byl snad úplně lážo plážo klid, protože jenom informaci o tom, jestli jsem se narodil v Praze 2, anebo pozor, v Praze 2, anebo jestli mám auto červené barvy, myslím, že jsem to vyplňoval, říkal, anebo i ta váha, chápete to? Tu váhu taky jsem říkal v poslední době několikrát. A nikdo nevěří, že to je 130.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Čeho máte v životě moc? 731 800 900 zavolejte, máte tu možnost. Dneska jsem tady na to sám, takže mačkám všechno, co vidím. A mám tady 6 okének, to jenom pro vysvětlení, takže nikoho moc dvakrát nemůžu ani upřednostnit, jak si to někteří z vás třeba myslí, ale někomu došel hlas, má chrapot nebo má nějakou alergii, angínu, tak klidně napište, čeho máte v životě moc, nebo my obecně v republice, ve světě, a budu moc rád, když to odešlete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Další volající. Muž, žena, pěkný večer.
2: Dobrý večer, tady je Eva ze Sokolovska.
0: Ano, zdravím vás, Evo, moc vám vazbí rádio, tak zkuste ho stlumit, vypnout, bylo by to úplně nejlepší.
2: Ano, už ho vypínám.
0: Ale pak hned zase zapnout, jo, až se rozloučíme.
2: Ano.
0: Povězte, čeho máte na Sokolovsku moc?
2: Na Sokolovsku? Já myslela, čeho mám já moc.
0: No to můžete klidně i vy, to je váš prostor, pětiminutový nebo plus minus.
2: Ano, já jsem si, nejdříve jsem si myslela, že je to téma, o které nemohu odpovědět, ale teď jsem přišla na to, čeho mám moc. Mám moc práce. Měla jsem moc práce za mladá, a mám moc práce teď. A to je hrozně důležité.
0: Počkejte. Mohu-li se zeptat, jste v tom věku vyzrálém až seniorském?
2: Ano, už mi bude letos 80.
0: Tak to mi vysvětlete, jak je možné, že důchodci nemají věčně čas.
2: No, protože jsou už nemocní, pomalí.
0: Pomalí. Jo. No. Jo. Ty věci takže taky nemám, se neustále také objevují někde jinde, než jste si je dala, že? Ale to není jenom doména seniorského věku, to zažívám i já. Jak to, že nemáte čas? Proč si ho lépe nezorganizujete?
2: Nemohu, protože poslouchám linku noční a ta je do jedné hodiny a než se dostanu do postele, jsou dvě a potřebuji aspoň 8 hodin spánku. No a pak mám co dělat.
0: 8 hodin spánku, prosím vás.
2: No, určitě.
0: Já vím, mělo by se dodržovat 8, 8, 8.
2: 8 hodin spánku potřebuji.
0: Jo, tak to asi, myslím, u mě neklapne, obzvlášť ne dneska, takže budu se inspirovat u vás. Samozřejmě, mimochodem před spánkem počítáte moc oveček?
2: Ne, ne, když chodím spát pravidelně v ty 2 hodiny, tak je to perfektní. Ale včera jsem šla spát o 1.5 hodiny dříve, tak jsem 2 hodiny v té posteli nemohla usnout.
0: Vy jste se převalovala ze špičku na špiček a bylo vám fajn? Stalo se něco?
2: No, stalo, protože jsem byla z toho neusnutí hrozně unavená.
0: Já vám něco řeknu, já když lehnu do postele a nemůžu usnout, a je jedno z jakéhokoliv důvodu, úplněk, nejčastěji úplněk, nebo když se něco čeká důležitého, já se vám v té posteli dokážu tak strašně vytočit, že nemůžu usnout, že pak se vytočím natolik, že se zvednu a jdu mejt okna třeba, nebo uklízet, nebo zase něco, protože vím, že už neusnu.
2: No jo, ale když mejt okna ve 3 hodiny ráno.
0: No a? No
2: já jsem včera šla jíst.
0: No jo, no to si mám tak. Lepší mít okna, neuvidím ty fleky, ty šmouhy, to za A. A za B to nebudí, neruší nikoho z baráku, to určitě ne. A jak se říká, člověk není líný se v noci nažrat. Tak já myslím, že tohle to je dietnější.
2: No, takže to je hrozně, hrozně důležitá věc, která mě celý život provází. Když jsem byla mladá, tak jsem nic nestíhala, no a teď je to ještě horší.
0: Ať máte čas, já vám to přeju z celého svého stučnělého srdce. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuji, zdravím vás všechny.

0: Žádné zastavení se nestůj a pojď ve vysílání Českého rozhlasu. Posloucháte Roční linku z Prahy dnes na téma, čeho máte v životě moc. Moc práce, paní posluchačka, jako poslední měla moc práce. I v tom vyzrálejším věku, tady se to potvrzuje ještě z textové podoby, od Karla. A přesně z druhé strany republiky, z Ostravy. Těšil jsem se do důchodu, že budu mít konečně čas, jenže od té doby pomáhám dětem, hlídám vnoučata, starám se o zahradu, vozím tchyni k lékaři a pořád... Tchyni? To jo, kolik jí je? No, to je vedlejší, nepodstatné, to se jen člověk zarazí, když si uvědomí, jaká je vlastně průměrná taková ta typická duše noční linky. Kolik je jí let a vůbec. Zkrátka, vozí tchýni k lékaři, pořád něco řeší, někdy si říkám, že jsem měl mít víc volna, když jsem chodil do práce. Nestěžuji si, rodinu mám rád, ale občas bych chtěl týden, kdy po mně nebude nikdo nic chtít. A teď si představte, že to takhle Karle jednou nastane a vám bude něco chybět. Vy z toho budete nesvůj, budete špatně spát, taky převalovat se ze strany na stranu. Vy si tu práci nějakou určitě najdete, protože jinak byste se zbláznil. Pojďme ještě dál. Pardubice, píší Pardubice a Alena, čeho mám opravdu plné zuby? Lidí, kteří mají názor na všechno. Otevřu internet a každý ví, jak vychovávat děti a jak léčit nemoci, koho volit, jak správně žít. Člověk se pomalu bojí říct vlastní názor, přitom většina z nás by si vystačila s obyčejnou lidskou slušností a trochou pokory. No. No tak na ty internety nalezte, já jiné řešení tady nevidím. Čeho máte v životě moc? Ptám se hned dalšího z vás, anebo další. Halo, halo, kdo to je?
1: Dobrý večer, Honzičku, já vás zdravím z Olomouce, tady Eliška z Olomouce.
0: Ano, zdravím do Olomouce, zrovna jsem v neděli jel přes vás, teda kolem vás. Tak jsem mávnul, tak aspoň tak pomyslně. No
1: škoda, že jsem to nevěděl, abych vám přišla odmávat.
0: Tak. Je, tak bychom si mávali, všichni lidi by si mysleli, že jsme blázni, ale oni se milují, oni se mají rádi. Povězte, v Olomouci, Eliško, čeho máte v životě moc a nevíte, co s tím?
1: Já vám to řeknu, v první řadě mám moc roku.
0: Ano.
1: Mám před příliš. A v druhé řadě mám strašně moc volna, moc pohody, protože jsem to dřív neměla tam rada. Takže dneska se na to dívám tak, že mám hodně volna, nevím kolikrát to s tím, chodím po turistických cestách, když mám takový ten můj vozík.
0: Ano.
1: No, ale dělám kilometry.
0: Počkej,
1: někdy
0: fakt.
1: Teda hodně. A takže... To jako dělám v tom, že mám teda hodně moc volna. Mm-hmm. A nikdy nevím ani co s tím.
0: A jako nechce se vám plánovat, nejde vám to z té hlavy, nebo zkrátka to tak jako je a snažíte se přizpůsobit, protože já bych se asi zbláznil, ještě že můžete chodit. Já při představě, že bych byl třeba upoutaný na lůžko, no tak to vůbec.
1: Já mám 93 roku a teda jako chodím a dělám i kilometry, ale když se mě to zdá málo. Takže ten volný čas, nikdy nevím, co s tím.
0: 93 let, ještě mi řekněte, že jezdíte na běžky a že jezdíte dvakrát do roka na dovolenou do Chorvatska letecky.
1: Ne,
0: to jste
1: ne,
0: taková čipera.
1: Ale jezdila jsem do 70 let na běžkách, jeseníkách, tak to jo. A to ještě, to už byla doba, kdy jsem měla volno, ale já jsem měla 3 děti, 2 zaměstnání pořád, a takže jsem toho měla přes příliš.
0: Ano.
1: No a dneska prakticky v Olomouci všichni se odstěhovali z Olomouce a já jsem tu zůstala sama. Takže jsem ráda, když někdo udělá volno a přijede mě navštívit. No a tak snažím se to, vždycky poslouchám noční

0: vstoupím v Nemilanech na autobus a jedu do města, třeba dneskom jsem jela na Tržnici.
1: Ano.
0: A z Tržnice jedu přes náměstí, přes celé město a pak se vrátím okruhem zpátky domů a přijdu domů, je tak kolem 11.
1: Prosím vás, doufám, že o víkendu tyhle ty bláznivé nápady z nudy nebudete mít a že zůstanete doma, protože má být až 35.
0: Nezůstanu doma, já se doma strašně nudím. I když mám na balkóně záhon, já mám zahradu
1: ale
0: na balkóně.
1: Bude horko, bude moc horko. A 93 let je moc, musíte chviličku odpočinout. To, že jste čipera, víme, ale zase máme zdraví jenom jedno.
0: No právě, ale já se toho velkého horka trošku bojím.
1: No, tak.
0: Já se toho trošku bojím, ale zase a jdu mezi lidi. Já no, potřebuji být pořád mezi lidmi. Já se v tom bytě tady nudím.
1: No, chápu, ale jakmile je velké vedro, tak mám jisté řešení. Nepůjdete spát, ale v 2:30 vyrazíte na procházku Olomoucí.
0: Se
1: vrátíte a budete doma.
0: Nebo v noci, to ne. Ale sedím třeba na balkoně, protože tam mám jahody, mám tam kedluby, mám tam květák, no všecko možný mám na zahrádce.
1: Já bych to tam měl taky, ale obávám se, že by to všechno stejně seschlo, nebo by to chytilo plíseň, pak
0: já
1: bych jednou to zapnul. No, protože na to máte čas, víte? Máte na to čas.
0: No to si hlídám a když tak, já tam mám ten deštník, tak trošku odebru ten deštník, aby to sluníčko tak nepražilo. No a tak teď mám strach a když byla třeba na nějaký kladno, tak jsem ty moje záhony zakrývala, takže já se tomu věnuju trošku, protože aby ten čas nějak...
1: Tak jsme zase u toho času. No tak zdravím vás, Eliško, do Olomouce, ať máte zase příště čas na noční linku, zavolejte, budu na vás zase myslet v neděli, až pojedu kolem, jo?
0: Určitě. Děkuji a mějte se moc a moc pěkně.
1: Vy taky. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Přišel mi e-mail z Hané. Posluchačka Zdeňka píše, budu stručná, mám na vás 3 věci. Stručné to teda v žádném případě není, ale abych se vyjádřil k vašemu e-mailu, pokud tedy Zdeňko posloucháte, děkuju v bodě číslo 1. V bod číslo 2 děkuju a bod číslo 3, já to vím,

0: S vámi Český rozhlas, Noční linka, Honza, taky téma, čeho máte v životě moc a nevíte si s tím třeba rady, pojďte se pochlubit, jsme tady jedna velká rodina Noční linky, tak jen houšť, zkuste to uchopit tak, aby se to hezky poslouchalo, protože vaše příběhy jsou nejdůležitější, bez vás by Noční linka nebyla. A one man show jsou zase jiné typy pořadů, i když se to třeba může někomu zdát, že se tady člověk producíruje. Ne, je to hlavně o vás, vždycky vám dám přednost. Ať už psaným příspěvkům, anebo těm telefonickým. Je na ně prostor samozřejmě, tak klidně volejte 731 800 900 právě teď. A já ještě, než se někdo dovolá, kouknu hned tady do našeho příspěvkovníku, jestli to smím tak říct. Co to tady máme? Ano, jej, pane, tady je příspěvků. Děkuju za ně. Jdu se v tom zorientovat, jako třeba s tím přebytkem bych si dovolil nesouhlasit. Jak jinak si vysvětlit, že ve školách se potřebným rozdávají dámské vložky nebo školní obědy dětem, z rozpočtu hradí krajské úřady. O potravinových bankách nemluvě. Nicméně toto není téma tohoto pořadu. Já jsem polovinu života strávil za socialismu, druhou polovinu v kapitalismu. A ačkoliv uznávám a respektuji drtivou porážku socialismu, kapitalismus u mě nezvítězí, protože těch negativ je o mnoho víc. Zastavím se u jedné vlastnosti kapitalismu, kterou nenávidím, a to jsou reklamy. Pravděpodobně vynález ze Spojených států amerických, protože z toho ráje za velkou louží nikdy nic dobrého pro lidstvo nevzešlo. A tak máme plné schránky reklam a letáků, obchodních řetězců, valí se na nás z billboardů, z internetu, z televize. Já naštěstí televizní přijímač nevlastním, tak jsem působení tohoto masově nejrozšířenějšího debilizačního média ušetřen. Reklamy se snažím ignorovat, bohužel mnohé z nich jsou natolik agresivní, že ignorovat nelze, a tak reaguji po svém, protože vím, že se bez reklam neobejdou firmy, zboží a služby extrémně předražené, neprofesionální, nekvalitní nebo přímo podvodného charakteru. Tudíž jim ve svém mozku promptně a neodvratně vystavují stopku, jsou pro mě důkazem neseriózního přístupu. Zakončil bych svou úvahu citátem: a pokud vás někdo musí přesvědčovat, napomínat, tlačit, lhát, lákat na pobídky a tak dále, tedy pokud je toto vše považováno za nezbytné ke změně vašeho chování nebo k získání vašeho souhlasu, můžete si být naprosto jisti, že to, co se propaguje, není v žádném případě pro vaše blaho a dobro. No já k tomu nemám co dodat. Vyčerpávající, jako vždy, Michale, děkuji moc. No a co vy? Jste připraveni přijmout do naší rodiny Noční linky někoho dalšího, kdo volá právě teď? A budu moc rád, že jste to třeba právě vy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Honza u telefonu, kdo je na druhé straně, odkud nám voláte, voláte pokolikáte, anebo poprvé?
2: Dobrý večer.
0: To nebude poprvé.
2: Děkuji za přivítání.
0: Dobrý večer.
2: Nora z Frenštátu pod Radhoštěm.
0: Zdravím pěkně. Noro, máte se fajn?
2: Jakž tak, že obstojně. Vzhledem k povětrnostním podmínkám dneska jsem čekala, že už začnou ta předvídaná horka, a můžu vám říct, že tady ve Frenštátě bylo tak trošinku příjemně tepleji, ale myslím, že byla dvakrát, bylo to dneska nebo včera dvakrát za odpoledne bouřka, už se mě to skoro plete, pršelo taky, ale na večer se zase ochladilo, takže uvidíme, jak ty horka budou.
0: No, Noro, ono to spadá i vlastně taky do toho našeho tématu. Moc horko.
2: No to je právě to. Já si vždycky říkám, kdyby bylo takových průměrných v půl roku 23, 22 a 24 stupňů, To by bylo úplné dobrodění, ale ty vedra skutečně ještě, když se byla v zaměstnání a když to už v některých předcházejících letech během prázdnin trvalo 3 týdny, jednou to bylo skoro celý srpen, 4 týdny, to už bylo příliš únavné. To je stejné, jako třeba když začala taková chřipková epidemie, třeba v listopadu, a to se zdálo, že to skončí po novém roce, a potom se to táhlo, druhá vlna takových těch dýchacích různých potíží a nachlazení, výroz až do Velikonoc. To bylo skoro až otravné, to jsem si říkala, to je tak dobře, když přijde něco jiného, když je nějaký žlučník, když je nějaké srdeční selhání, když jsou nějaké úrazy, když prostě bude něco jiného, aby to bylo zpestřené a ne takové jednotvárné. No, člověk je věčně nespokojený. Někdy má něčeho málo a z toho je toho zase hodně.
0: No to je fakt, taky na to dokáže pořádně nadávat. To jsem si taky všiml a potom, když to má, tak zase nadává přesně na to druhé. To tak bývá vlastně v životě, ne?
2: A tak já nejsem ani tak zvyklá příliš na to nadávat. To jsem zase na to tolerantní, protože to nadávání ani nic nepomůže. To spíš chce zarazit tok těch svých myšlenek nebo nepouštět si to všechno do mozku, neposlouchat z okolí, nezapínat televizi, neposlouchat rádio. Naštěstí, že nemám nic jiného. Noviny nečtu už několik desetiletí, tak to jsem toho osvobozena. Ale z chuti si čtu knížky. Ale když jsem měl předvčerem, myslím, tu noční linku ohledně zákazu mobilu ve školách, tak mě tak napadlo, no jo, teďka zase je na přetřes mobily. Přitom ve školách, když to jenom vezmu, protože člověk pořád na to vzpomíná, jak chodil taky do školy řadu let, je tolik problémů. Ale to je proto, že ten problém vždycky se vyskytne, on se nadhodí, on se rozplízne do éteru, všichni o tom vědí, všichni do toho mluví, spíš bych řekla, kecají, obkecávají to, ale ten problém se neřeší, on nezmizí a on ještě je v letu, v běhu, tak jako kdyby to člověk jel na kole nebo na běžkách a už je tady další. A ten se ještě nevyřeší a už je tu zase další. Já si vzpomínám, když bylo před volbama, už to nepočítám teďka ta vláda, jestli je rok nebo 2 roky, to je jedno, to je prašťak uhoď, ale když říkali, že bude pan ministr Plaga, tak vím, co si vzpomínám, že akorát řekl v nějaké té předvolební, že se musí udělat pořádek s inkluzí. Já si říkám, bože, že to tež někoho napadlo. Jak ta ministerně Valachová to tehdy zavedla, to je hrůza, to je zkáza pro naše školství do teďka. Hej, hele, ono se o inkluzi už zase několik měsíců nebo rok nemluví. Teďka začí s těmi zase asistenty do prvních tříd. Teď já nevím, co to teď nemají vyřešené peníze na nepedagogické pracovníky.
0: Noro, tohle to bylo včera. To bylo včera, já vám rozumím, jste toho, máte toho moc v hlavě.
2: Víte, že hodíčku, to je hodně problémů a člověk už si to nemůže ani připouštět, protože všechny, každý z nás, každý jednotlivec nemůže řešit, ale někdy mě to skutečně štve, protože když já to vezmu třeba ze svého oboru, tak mě dochází pravidelně časopis Lékařské komory a nebo sborník se Sdružení praktických lékařů. A v tom si všímám, a to je jednou měsíčně, a lituju ty své kolegy, kteří za ní pracují ve zdravotnictví, já jsem pár roku teda z toho už teď vypadla, kolik je každý měsíc nových nařízení, vyhlášek, přihlášek, poučení a tohle, a musíte dodržovat tohle, a pojišťovny zase dávají za úkol. A teď v časopise komory bylo právě o tom, jak se rozvíjí na tom našem ministerstvu zdravotnictví. Pan minister to má pod palcem, digitalizaci.
0: To je zajímavé, že jako se přece vždycky říká, že v jednoduchosti je síla, tak proč další formuláře?
2: No právě. Právě kdyby to, a šlo by to tak jednoduše, ale já si říkám, bože, to jsem ještě žila v dobrém období, že možná toho tolik nebylo. A stejně vždycky to vím, i starší kolegové říkali, ale prosím tě, z toho si nedělej těžkou hlavu, a tím odpovíš tak nebo tak, oni to stejně nečtou, takže nemusíš mít nějaké mindráky. A já jenom zpětně si říkám, bože, co za život jsem spáchala hříchu, ještě, že už je to všecko za mnou. Ale já to jako hříchy neberu, já se v duchu směju. Já jsem to dělala s chutí a s radostí, i když to nebylo třeba podle předpisů, protože jsem to dělala proto, abych pomohla svým pacientům a ne, abych poskakovala podle nějakých pánů z vrchu. A tak je to rozumnější a doufám, že si tenhle ten zdravý rozum snad ještě zachovám a že mě to nikdo nebude vyčítat, tak mě to taky ani vy nevyčítejte, já to nebudu říkat dopodrobna. Ale těch podnětů máte pravdu, je moc a nemáme si jich všech všímat.
0: Já mám rád, když si můžu někdy jako tak jako třeba rýpnout. On to nemyslím teď zrovna jako na posluchače, ale všeobecně, tak jako když si jako rýpnu a mě to tak zahřeje u srdce, tak já si teďka dovolím jedno rýpnutí, ale to už se musíme rozloučit. Bude to hned po vás, ano?
2: Ano.
0: Dobrou noc, ať se daří. A děkuju vám za zavolání, Noro.
2: Já taky. Dobrou noc.
0: Malé rýpnutí, já teda na to upozorňuji, že máte kolem sebe moc reklam, to je jedno, televizních, rozhlasových, hodně reklam. Znám vám jednu televizi, tam máte pocit, že spíš dávají jenom ty reklamy a ty filmy jsou taková okrajová věc, Bčková. Helejte se, já si myslím, že i na tom zlém se dá lehčím popíchnutím najít i přece něco milého, hezkého a známe to všichni. Nebo ne?

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, máme tu noční linku. Dnes na téma, čeho máme v životě moc. Zkuste to vzít třeba i fakt filozoficky se zájmem, třeba i možným nějakým řešením, anebo je to neřešitelné v současné době, protože rok 2026. Helejte se, jestli vy něčemu nerozumíte, protože na to vám hlava nestačí a já třeba nechápu, jak se neustále říká, jako já to vím, co to je. Vím, jak to jako vypadá, ten proces znám, ale prostě, zkrátka, pardon, jakmile mi někdo řekne něco, že se vytisklo na 3D tiskárně, no tak to bych jako nejradši praštil tou 3D tiskárnou. Co to jako je 3D tiskárna, nebo... No, já chápu, vytisknout si dům, jako, no co to je za blábol, nebo... Nebo tak kosmickou loď, já bych, to je tiskárna prostě, to je tiskárna, tam se dává papír a ne to či ono, aby to dělalo, ne. Proč proto někdo nevymyslel nějaký jiný název? No bylo by to lepší, příjemnější. Pojďme dál, pojďme dál. Mám tady třeba Milan, který píše, v prvé řadě bombardování nevyžádanými reklamami. Pavel, kdyby jsme v životě měli tolik peněz a štěstí, jako máme nemocí, pak by to byla paráda. Dobrou noc, Pavel, to bych byl teda poměrně, Pavle, hodně chudý, teda nechci se vychloubat, ale no, tak až v poslední době se to tak nějak jako rozmohlo, ale jinak zdraví jako řípa. Dokonce i soudružky vychovatelky v mateřské škole mi nedávali kamaše jenom proto, abych nastydl v zimě. Nezadařilo se, zocelili mě. Bedřich, dobrý večer. Já plné zuby mám, když nám říkali, že se musíme očkovat proti COVID-19. Já nemusím nic, taky jsem nebyl proti COVID-19. No ale tady bych se možná zastavil, nechci říkat nic na téma účinky a vůbec výzkumy, průzkumy, to není podstatné, ale... To lezlo vážně na hlavu. COVID v rámci rozhlasového televizního vysílání opravdu to lezlo na hlavu. A já už jsem, z toho jsem byl opravdu, to bylo jediné mé období snad v životě, které jsem fakt neměl rád v rámci vysílání, kdy člověk neustále říkal COVID, pandemie, COVID. Teď ještě navíc, jako někdo neuměl vyslovit, že epidemická, no to bych se zbláznil. Jaká epidemiologická, asi to epidemická, ne? Nebo epidemiologická. Nejdřív si v tom, kolegové, udělejte pořádek a pak něco říkejte. Ale je fakt, to jsme tady neměli, zasáhlo to každého z nás, ale myslím si, že toho bylo moc. A co vy, co si myslíte? Budu rád, když ještě někdo do půlnoci zavolám. Máme tady připravenou i písničku, ale nebude nutná teď, ale až za chvíli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, nebojte se, vytáhněte zaprášenou pevnou telefonní linku, zkuste vytočit nebo vyťukat číslo sem k nám, případně mobilní telefon, tam doufám, že nás máte v předvolbě číslo 1, je to vyřešené. Kdo nám volá? Halo, halo, kdo nás potěší? Tady Honza. No, úsměv slyším. Ano, ale ten úsměv jsme slyšeli 600 tisíckrát a bylo to poměrně sympatické, mimořádně.
2: 600
0: tisíckrát. Už je to dobré.
2: Iveta. Olomouc Radikov, jo.
0: Zdravím vás, zdravím.
2: A já vás taky zdravím strašně moc. A všechny lidičky, co poslouchaj, já taky jsem taková sova, co nespím, já ožívám o půlnoci. Tak, to téma teda je, co je to za téma? Ještě jednou.
0: Čeho máme v životě moc? Čeho až příliš, jako co nás může, to můžou být hmotné statky, taky nemusí.
2: Čeho máme v životě moc, tak jako něco vám povím. Spíš moje téma by bylo, čeho mám málo, jo? Já nemám ničeho moc.
0: To máte tak akorát, jo? Všechno.
2: Ale ne, já nemám ničeho moc. Ale žiju z mála. Žiju u lesa, mám pejsky tady, nemám peníze, žiju z ruky do pusy, jak se říká. nechtěla bych říkat do huby.
0: A nebo z misky do tlamy?
2: Ano. Ano. Takže já nemám ničeho moc.
0: V tom
2: případě,
0: ale
2: a jsem šťastná.
0: To stačí,
2: jako.
0: To člověku stačí, přece nemusí mít moc.
2: Ano, protože já uznávám takový to reiki, jo, takový to, ten šrimanší, jo.
0: To jako by se stalo, nebudeme říkat, ať neděláme reklamu.
2: Ano. A já se tím řídím a prostě já prostě žiju z mála.
0: Mně to stačí.
2: A jsem šťastná.
0: No to je dobře. Takže sova pálená. Mám jí tady, mimochodem na našem sídlišti.
2: Ježíš, fakt, vy to máte?
0: Ne, to je archivní sova tady z našeho počítače, ale je fakt, že jednou, já jsem si je ty
2: holky... Normálně.
0: Já si je musel natočit, řeknu vám, kvůli čemu jsem já nemohl spát jednou v noci. Vytáhl jsem nahrávací zařízení, takže jestliže se vycítíte jako ta sova, která ponocuje, tak teda jsme tam měli dvě teda obtěžovatelky, nebo dva kousky. To, když slyšíte v pravidelném intervalu, tak si říkáte, ježiš, tak už na to skočte. Děkuju, dobrou noc.
2: Na co mám skočit?
0: Ne vy, ale sovy, nebo ti, kteří nás v noci budí.
2: Jsem rozesmála několik tisíc lidí na země kouli.
0: No, tak úsměv léčí, to taky byste měla vědět.
2: Jo, já už mála prostě, já nic nemám. A já jsem šťastná.
0: No v tom případě nic nemám, nic nedám. Já taky nic moc nemám, ale dám vám písničku. Já vím. Dokonce bych vyjmenoval i jejich jména. Říkáte to pravidelně.
2: To je Fliček, Kristinka a Ori.
0: Děkuju, že drbu na čumáku. Posílám písničku a granulky na dobrou noc a vám taky úsměv a pohlazení a písničku do konce vysílacího dne, kterým je středa 17. Tak zdravím k lesu a dobrou noc.

0: Děkuji za e-maily, za dopisy, ať už ty elektronické, ty, které jste donesli na recepci Českého rozhlasu Střední Čechy, tady v Praze, v Karlíně, anebo i ty ručně psané poštou odesílané. Ano, došly. Nevím teda, jak dlouho putovali, jestli byli v depu třeba ještě několik týdnů, ale došly. Děkuju, vážím si toho. Píšete hodně témat, která byste rádi probrali v rámci nočního vysílání. Tak především děkuji taky posluchačce, o které jsem mluvil hned v úvodu hodiny. Ano. Já už si to tady otvírám. Abych to řekl zcela přesně, mnohokrát děkuji konkrétně Marii, která se poptávala po informacích o noční lince, o vysílání a jak nejlépe poslouchat vysílání rozhlasu a té své oblíbené regionální stanice, tak jsem podal informaci, že digitální rádio to jistí a je to vyřešené. Taky jsem dal nějaký tip, ostatně v humoriádě na regionálních stanicích Českého rozhlasu můžete v rámci každého tohoto týdne v tomto měsíci jedno DAP rádio vyhrát. A ještě taky mnohokrát děkuji opravdu za témata, která jste poslali a dokonce tady se posluchačka Zdenka, která mi psala, o které jsem mluvil úplně v úvodu, napsala několik možných témat a řeknu vám, že polovinu z toho, co píšete, to bude, a to už mám i dlouhodobě plánované, jako třeba moje 13. komnata nebo vychytávky v domácnosti. Eutanázii už jsme ji měli společně, ale rád ji proberu ještě jednou, protože to vás zaujalo velmi. Ale téma poezie v našem životě nechybí vám. Myslím, že to bude prázdninové terno červencové noci. Tak to vidím.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, čtvrtek 18. června 2026. Tady je Honza Macon, vysíláme z Prahy. Noční linka má ještě před sebou skoro 60 minut na téma, čeho máme v životě moc. A než se někdo dovolá, než se někdo proboxuje do vysílání, tak blahopřeji těm dnešním oslavencům. Milan, Milana. A taky v příjmenáři někoho máme, vidíte, já jsem prvně zapomněl otevřít příjmenář, už ho mám. Tedy dnes ve čtvrtek 18. dolistovávám slaví Bočkovi, takže i vás pozdravuji, štěstí, spokojenost, klid, pohodu a hodně nás, hodně Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tady mi někdo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání reagoval na mou poznámku, kdy jsem mluvil o tom, že vás v rámci nočního vysílání poslouchá několik desítek tisíc. Tak tady posluchač, to jste se mohl představit klidně, jak jde zjistit, kolik má noční linka posluchačů? Opravdu několik desítek tisíc, jak jste říkal. Já vám řeknu zcela upřímně, nepídil jsem se po datech všech regionálních stanic a součtů v poslední době určitě ne, tak bych se mohl i splést, kdybych řekl nějaký údaj, který si myslím, ale ten, který mám podložený a ona ta poslechovost stanice se zas tak razantně moc nezměnila, je z roku 2023 a snad neřeknu něco špatně, bylo to pro jednu diplomovou práci, zapotřebí zjistit takového čísla a náš dramaturg Zdeněk Novák, který vede noční linku, tak píše, kdyby náhodou poslechovost na regionech v čase vysílání 23.00 až 1.00 od pondělí do neděle je průměrně 26 tisíc posluchačů denně. Každý den noční linku ladí přibližně 25 tisíc lidí a to je dost. A propo, uvedl jsem, že to je z roku 2023. Nevadí, popojedeme dál, je tu ráno, Marcela Holanová mi teď bude pět, jaké budu mít já ráno.

0: Teda já, když mám špatné ráno, tak myslím, posluchači to nepoznají. V rámci mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy, kde vysílám od pondělí do pátku mezi 5 a 9 hodinou, takže i dneska po noční lince procházka po Karlíně, jsem tady s Bárou, takže půjdeme si za teplé noci udělat pár kroků, tak jako vy, někteří posluchači, ale v noci, ne přes den. No a pak s úsměvem do nového dne, kterým je čtvrtek 18. června. No je fakt, že kdybych uměl zpívat, tak to by byl balzám, teda řeknu vám. Já vím, že bych zpíval skvěle, ale na to nemáme teď čas, protože zase moc ho nemáme. Ale něco v životě máte, něco, o čem se dá říct, že toho máte moc. Může to být věc hmotná, ale i nehmotná, nebo můžete to vzít všeobecně, co vás na celém světě štve. Řekněme si zcela upřímně, že to, co člověka tíží, řekne-li svému kamarádovi nebo někomu, tak to je potom sdělená starost, poloviční starost. Nebo to neplatí už, nebo nevím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, telefonní číslo znáte, kdo jste náhodnými posluchači, náhodnými kolemjdoucími, jak říkám, tak neostýchejte se klidně, zvedněte telefon, máme na každé povídání přibližně 5 minut k tomu písničku a nebo také další vzkazy, které odesíláte, a to docela čperně, tak vám za to děkuji. Třeba Milan, ahoj Honze, milí posluchači a lidi, co pořád dnešní nás denně svými aktivitami vytváří tedy. Já moc mám Van Falše, nebo mě píše One Falše, tak Van Falše, u lidí, kteří se denně účastní pořadu. Osobně mám moc lidí a jejich falše. Stalo se tak i u kamarádů, že ti to mají v pohledech, na jejich charaktery nic moc. Na druhou stranu mám lidi moc rád. Teda Milane, než jsem se teda překousal tím vaším vzkazem a než jsem ho pochopil, ale ono to dává určitě to dává kompaktní pohled na věc. Ale řeknu vám, jestli jsem se něco v životě tak nějak jako nenaučil, ale k čemu jsem jako dospěl a už je to teda nějaký pátek zpátky, já vám řeknu, já jsem tak rád, když někdo o někom řekne, že je kráva nebo vůl, dobytek, no prostě něco hanlivého. Ježíš, to je tak krásné, sympatické, že to není, že nejsme stejní přece. To by bylo tak nudný, o ničem, ten život by byl takový prázdný, stejný, nic neříkající. A takhle, ta pestrost, no, panebože, to se ani nezasloužíme. A ještě když si uvědomíte, že ten člověk se tou bů nestal, ale narodil a ještě se rozmnožil, no, tak potom není vůbec co řešit. Telefon do studia 731 800 900, volejte, kouknu, jak to vypadá, jestli někdo vůbec. Ježiš, mě se to tady celé kouslo. To je z toho, že tady na mě Petr Kubala nemyslí. Já jdu restartovat telefonní aparáty a mezi tím písnička. Snad to všechno stihnu od Ranger Splavci.
1: Noční linka.

0: 14 a Český rozhlas a Macík. Dnešní doba jako by byla postavená na neustálém přebytku. Více věcí, více možností, více kontaktu, více informací, jenže člověk často zjišťuje, že právě toho víc je vlastně možná i někdy až příliš. Přeplněné byty, hlava plná upozornění z mobilu, kalendář bez volného místa a pocit, že člověk nestíhá ani odpočívat. Někdo má moc práce, jiný moc hluku, další zase moc lidí, kteří mu mluví do života a možná právě proto dnes tolik lidí sní o obyčejném klidu, tichu a chvíli bez neustálého vyrušování. Řeknu vám, měl jsem dnešním, tedy míněno středečním ranním vysílání, říká se tomu palma, tak jako hovorově, to zní vlastně sympaticky, jo, ale to znamená ticho. Já jsem ticho ve vysílání, nějak jsem si to tady blbě všechno pospojoval, ty písničky, znělky a podobně. A když máte ticho, tak samozřejmě co vteřina, to máte pocit jako 100 let. Ale když u toho nejste, u těch strojů a jdete na malou, na větší, nebo jdete na kouřovou, tak nevnímáte, že? No a ono vám to tady začne houkat najednou, což je znamení pro všechny, kteří tady jsou v celé budově, houká to, takže ta stanice má ticho. Tak se to řeší, křičí, no a já než doběhnu těch, nevím kolik, 40 kroků z místa, kde se smí, tak nějak na čerstvý vzduch, no tak to ticho tam nějaké bylo, že? Já si pamatuju úplně první ticho v životě, které jsem měl v rámci vysílání. Bylo to asi minutu a půl a nějak jsem to úplně neprožíval. A první, co mě napadlo, jsem si pustil mikrofon. Když abych to přešel, nic neříkal, já jsem řekl, ticho léčí. Řeknu vám, že šéf se teda smál poměrně dost, jo, ale stálo mě to 2000. Nevím, jestli dnešní ranní ticho bude mít nějakou ještě šéfovskou dohru, ale to nebylo schválně. A zase na druhou stranu buďme rádi za naše nedokonalosti, protože umělou inteligenci, tu si tady můžete nainstalovat, může si s vámi povídat, ale to není ono. Ta vám takové ticho neudělá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A co vaše příběhy? Konečně budu moc rád, když to budete třeba právě vy. Nevím, kdo to je. Kdo tam? Odkud?
2: Ale tady je Marie Dobříš. Vlakla Dobříš,
0: ano, zdravím vás do toho města, krásného, takového ano. Opraveného, teď jsem tam nedávno nejen projížděl, ale i zastavil se, teda vám řeknu.
2: A kde pak, co jste tam dělal? Někde jste jedl v hospodě?
0: No vůbec, šel jsem do bankomatu si vyzvednout peníze.
2: Aha, no tak já jenom bych vás chtěla pozdravit. Já a taky. Nejen vás, ale i pana Kubalu. A hlavně podrbejte Barunku za ušima.
0: No, už jí drbu, ale nemá z toho rozum úplně. Chce spát a chce jíst, ne, chce jíst. Aha, v jejich očích.
2: Tak já bych vám chtěla říct, čeho mám strašně moc.
0: Řekněte mi.
2: Já vám to řeknu, ale vy mi to budete závidět.
0: Nebudu.
2: Já mám strašně moc dobrých předsevzetí.
0: Fakt? No tak ven s nimi, pojďme, já si to budu znamenat.
2: To budu říct, já když právě takhle večer si uléhám, tak já taky usnu brzo, ale než usnu, tak si ty předsevzetí říkám. Zítra uvařím, vyžehlím, vyluxuju, umeju koupelnu. No a takovej předsevzetí mám.
0: Jo.
2: A ráno, ne že bych na to zapomněla, jo, ale ráno najednou mám strašně málo času, jako ta první paní, to říkala.
0: No jasně, a dá se to odložit. Dá se to odložit, že?
2: Ano, v důchodu se to dá odložit a proto se nic nestíhá. Já bych to tý paní řekla. Řeknete si, zítra je taky den.
0: No jistě.
2: Tak takhle, no, vidíte, tak proto mají důchodci málo času.
0: No, už jsme to taky probírali, ale prý to není jako úplně pravda. Jenom tím, jak je člověk prý starší, a ono to vlastně zaznělo i dneska v rámci vysílání, že přece jenom ty lidi jsou takový zpomalenější, tím pádem vlastně na všechno potřebují moc času. Máte s tím problém jako duševní, jako že nestíháte všechno, co byste chtěla?
2: Já ne, já určitě ne. Já si řeknu, to počká do zítřka, no, ale třeba některý lidi by s tím problém měli, ale já mám takovou nejlepší kamarádku, tak si vždycky večer řekneme, co jsme udělali, ne, nejdřív, co jsme chtěli udělat. a to jsme nestihli.
0: A pak jste si dali lahvičku vína a pak jste nestihli ani to.
2: To jsme si nedali, my si telefonujeme, ale kdyby bydlela naproti, tak aby jsme si ji dali, no.
0: A prosím vás, a to ale... je nějaká překážka dát si víno během telefonu?
2: No, já si ho můžu dát, ale ne, sníže.
0: A můžete na dálku. Máma to taky tak dělá.
2: Já to taky tak dělám. Když má někdo narozeniny, tak se tady na něj napiju. Ale ještě jsem vám chtěla říct,
0: povídejte,
2: že mám ještě hodně kolem sebe dobrých lidí.
0: Určitě.
2: Ale jsou to sousedi, ano. A vůbec takový zlatíčka jsou to.
0: No, ale víte co, ty vyzrálejší osoby staršího věku, jako už potom jako třeba mívají i špatné odhady a jak to říkal Zdeněk Izer, nějaká, můžu to říct upřímně?
2: Můžete.
0: Víte co, že se tváří jako kamarádi, slušní lidi, mému srdci blíž, a přitom je to svině převlečená za kamaráda třeba. Máte v tomhletom to jasno? Máte to opravdu ne. Cit?
2: To jsou cizí lidi hodní. Jdu do krámu, já špatně chodím a zrnu tím teda na zádech baťoch, jdu pro chleba a mám baťoch plnej a těžkej. Tak jsem potkala pána, říkám, prosím vás, mohl byste mi ten baťoch pomoct dát na záda? On samozřejmě, mladý člověk, za 40.
0: Vidíte to?
2: Ale teď to není celý a ano. Já než jsem šla těch 10 schodů z holí a ze zábradlím. Tak on ušel z krámu a říká, a můžu vás někam svíst?
0: Ježišmarja, určitě.
2: Já povídám podle toho, kam jedete. Jestli jedete do toho kopce, anebo jestli jedete do města.
0: Jo, a zrovna vám...
2: Do toho kopce.
0: Rovno no, vám říkám, že žádný peníze vám nedám. Já mám kartičku tady seniorskou. Jízdní zadarmo mám s vámi, když už pojedu.
2: No a počkejte, ale on mě opravdu teda vzal nahoru do toho kopce, ale to já jsem ho stihla vyspovídat. On dělá sanitního... jako toho bratra, ne úplně, že by měl zdrávku, ale toho pomocníka v nemocnici. A takový lidi, takže vozí třeba ty, co nemůžou chodit, takový lidi jsou tam asi hodně platní.
0: V tom případě
2: udělal dobrou věc. Protože to byl strašně empatický člověk. A na takový já mám nějaký štěstí, ale víte, co zase, já to taky řeknu, jak mi zobák narost. Líná huba, horí neštěstí.
0: Přesně tak. Já si to myslím taky.
2: Kdybych si o to napůl neřekla, tak jsem to táhla pěšky, že?
0: A já vám ještě...
2: Ale proto...
0: Ano, omlouvám se.
2: To zlatý člověk.
0: Jenom jsem chtěl říct, že já jsem se svým věkem pozdějším, nebo tím, jak jako člověk zraje, tak vám něco řeknu. Líná huba holí neštěstí, to je jedna věc, to je pravda, já jsem se to naučil. No tak se zeptej, když za to nic nedáš přece, ne? No tak řekne ne, když tak, když to nejde.
2: Ano.
0: Ale zase na druhou stranu, já... jako, já se klidně zeptám, ale já už bez té vaty. Já teď už jako jsem ve věku, kdy neříkám vatu a předem to říkám, já vynechám veškerou vatu, která by k tomu mohla být přivařena, ale řeknu to rovno, já prostě potřebuji někam odvést, nebo já prostě něco potřebuju, vysvětlovat, že mi umřelo auto, tamhle zaspal jsem něco a pámu by učit. Taky chtěl, ne, rovnou jdu na věc.
2: No vidíte, a tady u nás máme taxíky pro starý babky a pro starý dědečky za malou peněz, tak já můžu jezdit taxíkem. A je mi to jedno, jestli se to podělá nebo ne. A volá se jinej. Takže to mám další výhodu.
0: Jo, v dobří si se oplatí žít.
2: Těšte se, až budete hodně starý. Nemá to chybu.
0: Já doufám, že budu mohoucí. A to bych si přál a vám to taky přeju, aby vás nic nebo mohoucí, abych nepotřeboval pomoc od druhých,
2: no
0: abych...
2: Tak. Tak hele, tak se mějte strašně moc hezky a moc ráda vás poslouchám.
0: Já vás taky, dobro.
2: A musím se vám omluvit, že telefony jsem se nemohla zúčastnit, protože jsem ráno vstávala v 6 a to zase, abych šel spát v jednu, to nešlo, ale půlku jsem cvičela. Tak se mějte, dobrou noc a ve všem hodně štěstí.

0: Netrpezlivý. Ano, kapela Elán taky v našem vysílání. Zdravím do celé republiky, kde nás posloucháte, ať vy jste v práci, doma, na cestách, na chalupě, pod pergolou taky. Myslím, že posledně někdo říkal, už se těším, až pojedeme na chalupu nebo na chatu. Pergola. Taky zdravím mámu mojí, asi pravděpodobně poslouchá, syna neviděla už pár dnů, tak jestli se jí stýská, tak poslouchá digitální vysílání v jižních Čechách, ve Veselí nad Lužnicí, nebo kousek od Veselí nad Lužnicí. Maminko senátor nepřijede, jede na Moravu o víkendu, potřebuje tam něco rozhlasového, pracovního, k natáčení a navíc noční linka tedy tento víkend, do konce týdne určitě ne, no a dál uvidíme. Ono se to nějak vyvrbí, neboj, případně mé telefonní číslo znáš. A co vy, čeho máte v životě moc? Tam se vás, voláte, děkuju za to a koho vybrat, teď mi to tady bliká úplně všechno. Halo, halo, Český rozhlas, pěknou noc vám přeji.
1: Dobrý večer, Honzíku, zdraví vás Mirka z Brna a taky všechny milé posluchače.
0: Taky zdravím.
1: Ještě než začnu k tématu, tak bych vám chtěla říct, že poslouchám a čekám.

0: ale fakt, že kdybych vám měl říct sám jako za sebe, jak to vnímám, jakoby co do počtu volajících posluchačů, tak úplně vím, že statisticky vzato se posluchačům moc před půlnocí úplně volat nechce. Teda mám to tak jako vypozorované, takže proto těch příspěvků čtených mám víc v té první hodině než v té druhé. Ale to je tak jako obecně, samozřejmě některé téma je nosnější, některé méně, některé, které si poklepete na čelo a dáte si dobrou noc a pak se budete nervit, že nespíte. A ten čas, řeknu vám, bylo by to možná fajn pro tělo a mysl, na druhou stranu, jestli jsem zavnímal víc takových jakoby tesků, tak že spíš delší by chtěli tu linku, delší, tak nějak jsem já nabil dobu, delší ano. Ještě o hodinu, ale to už no, by někteří posluchači nepřežili třeba.
1: No, ale já bych ještě, no tak nic se neděje nakonec, že jo, ale ještě bych vám chtěla říct, to kdybyste tak přijel do Brna, když bude den otevřených dveří v rozhlase, abychom vás taky poznali.
0: Já vždycky, když jedu, já se přiznávám, já se tak snažím vyhnout Brnu, ale ne proto, že bych ho neměl rád, ale ty kolony. Já jezdím pravidelně na Moravu, na Hanou, jezdím do Holešova, teď pojedu o víkendu do Holešova, na Holešovskou regatu. A když si představím tu cestu, tak to je 20, v tom většinou strávím v koloně 20 kilometrové a umírám. Tak jsem to právě potom v neděli jednou zkusil přes Olomouc a zjistil jsem, že to je úplně na stejno časově, ale bez kolon. Tak uvidíme, no. V pátek pojedu, mávnu vám, když tak, jo?
1: Jo. No a teďka teda k tomu tématu. No, jsem už starší v důchodu a víte, když nad tím přemýšlím, tak víte, čeho já mám moc? Moc akcí. Já se prostě nezastavím, už to tady zaznělo. Ale já mám tolik kamarádů, kamarádek a nestíhám naprosto, už se nad tím sama zamýšlím, že to budu muset nějak řešit. Já vám jenom tak rychle řeknu můj týden. Tak pondělí hřbitov, to je vždycky na půl dne. V úterý s kamarádkama, s turistkama výlet do Lednice, moc doporučuju, je tam krásně. Ve středu jsem dneska zavařovala, zítra jedeme na hrad Perštejn, i když bude horko, tak jsme se rozhodli s mýma milovanýma turistama. V pátek budu uklízet a v sobotu mám moje kamarádky, každý týden se scházíme na party a na kartách a zasmějeme se a vínečko. Takže mám
0: vínečko, život
1: moc ráda, mám ráda lidi, ale prostě už si říkám, že to budu muset nějak omezit.
0: A proč?
1: To není možné.
0: A proč? Řekněte mi proč?
1: Protože jsou potom ulítaná.
0: No a kdy jindy máte ten život prožít pořádně než teď?
1: Než teď, to je pravda. To jsem si nikdy nemyslela, že já budu takhle v tom důchodu nakonec pěkně žiju. Mě to i vyhovuje, ale prostě já tam musím být. To je moje vlastnost, že já všude musím být.
0: Když vás vyhodí dveřmi, vrátíte se oknem. Vy tam prostě musíte být. Když si to naplánujete, tak to...
1: A já jim taky prý, ale chybím, oni mě to tak říkají.
0: Jo, jenom jestli náhodou teda.
1: No a turisté, že jo, to jsou tak báječní lidé, to mám štěstí opravdu, tak každý týden nebo 14 dnů prostě máme vycházky. Je to báječné, ale už z toho celá někdy taková, no...
0: No, helejte se, já vám rozumím, na druhou stranu, já tohle to říkám, když, nejsem nějaký alkoholik, ale dám si čas od času stopičku, dobře, tak někdy to taky umím přehnat, ale ne špatně, vím, kdy mám dost, ale proč to zmiňuju? Ono v tom věku, ve kterém jsem, už jako nechcete se zničit, protože když se zničíte po alkoholu, tak to už není jako, že můžete jít druhý den do práce, nebo nedej bože, rovnou do práce.
1: No jo,
0: to už je to, co s váma táhne týden.
1: Takže to je hrůza. Moravy, takže tam od Břeclavy, takže u nás bylo vždycky vína dost, taky nedělal víno, ale ne, to já nepřehám.

0: No
1: právě, že člověk ví tu míru.
0: Ne, ale když máme sraz takový, tak tomu ta sklenička patří, ne?
1: Jo, no, to já vůbec
0: tak
1: mám.
0: Tak to berem.
1: Já to beru, respektuju to.
0: Takže Honziku, dovoluju si vám takhle říkat, protože jste mě moc sympatický na dálku.
1: Jo, no, děkuji.
0: A ještě, já jsem bývala oděvářka, no a já prostě mám moc věcí a vždycky ano. Už si říkám, to není možné, nebudu nic kupovat. Mám ráda hezké věci, hezky oblečené lidi. Já už toho mám tolik, že už se nad tím taky zamýšlím, a už to budu muset taky řešit. To je moje prostě slabá stránka taková. Takže to jsou tak dvě věci prostě, ale jinak si říkám, jak jsme tady hodnotili prostě různě třeba i tu televizi, rádio, tak ono štve mě, že se hádají, dohadují se, zvolili jsme si někoho a oni se pořád dohadují. Tak to mě teda moc nebaví.
1: No a koho by to bavilo? Koho by to bavilo?
0: Že jo.
1: Já naprosto rozumím Zuzaně Bubílkové, která říká, že prostě ty debaty, které vedla, že vlastně byla tak ráda, že je mohla opustit, protože už věděla, co ten politik řekne. Věděla, že vlastně je to stejné, je to... A víte... Může mít člověk jakýkoliv škraloup, a teď nemluvím jenom o politickém dění, myslím všeobecně, můžete mít životní škraloup, který se s vámi táhne. Na druhou stranu je to váš život, vy jste si za něj zodpovědný a zase budu to brát tou lepší cestou, díky za tu pestrost, aspoň to máme zajímavé v tom životě, no, ale no, lhát se nemá.
0: Ale ano. Měli by se domluvit, aby to prostě nešlo do ETR, už nějak je to takové, zhrublo to všechno. No a pak mě ještě štve ta čeština, protože my jsme v Česku a samé cizí názvy, samé shopy a já nevím co. No, takže s tím ale nic nenaděláme. Takže to jsem se vám svěřila a posluchačům, mám ráda lidi a vždycky si ale říkám, i přes všechny trable je ten život hezký, že jo?
1: Tak, já s tím naprosto souhlasím, absolutně. A hlavně mít pochopení, cit a je pravda, jo, že...
0: A kamarády.
1: Přesně. A nestále nové kamarády. Pěstovat si ty své staré, nebo ty, co už máte léta, protože pěstování i takových vztahů je naprosto skvělá věc. Bez těch lidí
0: ano,
1: si člověk neumí představit.
0: Ano, musí se taky něco odpustit, že jo, a jede se dál.
1: Zakončíme prostě. Naše velmi... Ježiš, my povídáme dlouho. Kdyby tady byl kolega Kubala, už křičí, už nonverbálně komunikuje mi to podřezává krk. Takhle on to dělá. A já potom rychle končím. Ale chtěl jsem vám jenom říct poslední věc. To skupinku s těma holkama, se kterýma chodíte, jsou to jenom holky?
0: No.
1: Jsou to jenom holky?
0: No,
1: nebo je tam i nějaký chlap?
0: No, Honziku, je nás 5 a z toho 4 vdovy.
1: Jo, tak. No, já ale... jsem to chtěl zakončit mile, jako víte, co se říká takovej vtip, jak se sešly ty holky na to kafíčko, na to latéčko. No, tak
0: no
1: přišli, sešly se a neměli si...
0: Doma u jedné.
1: No jasně, ale takhle jeden vtip je o tom, že se takhle sešly ty kamarádky, dali si to latéčko nebo vínečko a neměli si co říct, protože přišly všechny. Rozumíte?
0: Jo, tak to nehrozí. No a potom turisti, tam jsou taky chlapi, kteří to oživí, sranda. Takže prostě mám to tak, ale mám toho moc.
1: A děkuju vám a dobrou noc.
0: Zdravím
1: do Brna.
0: Zdravím vás moc a někdy naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou, ať se daří, pěkné sny a hlavně žádné rozčilování před spánkem. Do Brna pozdravení, v pátek projedu kolem, možná...

0: není to tak dávno, studánko stříbrná, kde tě mám, ona vyschla. Ona, moje oblíbená studánka, vyschla, Bára neměla co pít, až mě to překvapilo, jaké bylo sucho, ale už snad nějaké ty zásoby vody v lesích už jsou po těch deštích, tak snad se to zase nevysuší velmi rychle. Čeho máme v životě moc, nebo tak obecně vy, na čem troskotají třeba plány u vás, protože něčeho máte moc. Povězte mi to. Do jedné hodiny ještě čas. Píše Helena tady mimochodem: Honzo, děkuju moc za rozesmání, jak jste povídal o té tiskárně, nemohla jsem se udržet smích, protože si už dlouho říkám a myslím to samé. Prosím vás, to jsme se bavili o té 3D tiskárně tady, já tomu nerozumím, proč 3D tiskárna, to je prostě, to je stroj, to je krám, který prostě umí všechno. Jak může 3D tiskárna tisknout barák? Ne, nemá proto víra, to mě tak rozčiluje a přitom já nejsem zas takové technické nemehlo, já jako vím, co to je, mě jenom rozčiluje ten název. A když si uvědomím, že vlastně jsem ve věku, když jsem nastoupil do rády před opravdu dávnými lety, v počátku 90. let, tak mohu říct, a vlastně nerad se k tomu i vracím, ale ten zvuk byl tak charakteristický. My, co pamatujeme, ještě funkční dálnopis. Z toho přicházely zpravodajské informace ze zahraničí. Pane, jo, dáme to pryč, stejně jako telegramy, o kterých jste si mimochodem taky žádali, že byste rádi slyšeli v rámci témat nočního povídání. Co píšete dál? Třeba Jenda, a tady budu s Jendou souhlasit hodně, mám dost spamu a nejen toho e-mailového. Mimochodem krásná čeština, píšete správně e-mailového, tak, jak by se mělo, protože ta pomlčka je důležitá, ta pomlčka je velmi důležitá, protože jinak bychom mohli vlastně malovat, když se to tak vezme. Jenda, mám dost spamu nejen toho e-mailového, nakupuji hodně na internetu už dlouhá léta, proto se jen těžko zbavuji nevyžádaných zpráv i nevyžádaných telefonátů. Všude chtějí zadat e-mail, taky skvělá práce, i hned vám začnou posílat nabídky, i když si ani nic neobjednáte a tu stránku bez dokončení objednávky zavřete. Takže jsem si na boj proti tomuto nešvaru vymyslel vlastní systém, do žádných internetových formulářů nezadávám e-mail, který opravdu používám, a už ani telefon, který opravdu používám. Další informace na téma nespamovat.cz. No, Jendo, když tady skončím, ten máš příspěvek trošku delší, ale když to tady zarazím, já to dělám taky. Jo, já to dělám taky. Rozhodně nepíšu svůj funkční e-mail, když je něco podmíněné právě e-mailem, a když je nutné telefonní číslo. Je mi líto, kdo má telefonní číslo 777-111-111.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: 043 zvolníme, pěkná, pěkná, pěkná, a během ní někdo z vás u telefonu. Tak snad to bude fajn, milé rozloučení a uzavření, nebo budou dva, uvidíme, uslyšíme. Hezkou noc přeji.

0: No pěkná, ale třeba nevěrná právě Jankovi, jo? Bude volat Honzovi do studia Českého rozhlasu. Studio, které je připravené přijmout další hlasy z České republiky, kdo nás posloucháte v síti regionálních stanic anebo na stanici Český rozhlas Pohoda. 731 800 900, čtvrtek 18. června. Jak trávíte noc? Máte něčeho moc? Ne noc, moc. Zavolejte, ať to můžeme taky uzavřít, to dnešní povídání, budu moc rád. Halo, halo, Český rozhlas. Kdo pak je tam? Kdo je na druhé straně?
1: Dobrý den, tady Iveta z Teplic.
0: A zdravím do Teplic.
1: Tak, já bych nejdříve chtěla pozdravit paní Noru do Frenštátu, že dlouho jsem ji neslyšela a hezky vždycky vypráví, že ji ráda poslouchám. Pak bych chtěla vzkázat paní Elišce do Olomouce. Když má tolik volného času, tak může třeba číst knihy.
0: Neorganizujte jí život, čkovat, neorganizovat život. Ona, děti, když bude nebo... chtít, tak si ten život zařídí.
1: No a teď teda k tématu, jo?
0: Ano.
1: Takže si myslím, že máme strašně moc potravin, jo, vyrobit. Víme. Když si třeba vezmete, kolik druhů salámu, sýrů, lahůdek, chlebu a pečiva, a není možné to všechno spotřebovat, že to vždycky končí potom někde prostě, že se to znehodnotí, tyto potraviny. A pak taky máme hodně toho textilu se vyrobí. Čína, že jo, ta chrlí do celého světa.
0: Jo, jo.
1: Takže taky se to neunosí a také se to potom musí znehodnocovat. Takže to jsme prostě zavalení vším. A třeba i když přijdou děti do hračkářství, tak tam mají takový množství hraček, že ani nevědějí potom, co si mají vybrat.
0: To, jo. To už nedostávají ani záchvaty toho, že nemůžou mít to, co chtějí.
1: To úplně, jo, já bych si teda taky nevybrala, jo, že když tam přijdete a teď to se obložení regálama, jo, s těma hračkama. Ale minule jsem se byla jen tak ze zvědavosti podívat. A třeba tak hezký panenky, jak jsme měli my, jako děti, že když jsme byli, tak takový dneska už nejsou.
0: Jako jaký? Já si pamatuju, že jsme měli nějakou kubánku, teda sestra měla nějakou kubánskou panenku.
1: Ne, tak já jsem měla už taky hezký, jo, že byl opravdu jako podobný, že měli hezký obličeje, jo, a teď to je takový prostě ten výraz v tom obličeji je takový nějaký, jo.
0: No, jaký? No, je tam lifting.
1: A ty plišáci taky jsou některý takový spíš. No já nevím, že by se toho mohli i bát ty děti.
0: Proto zůstávám věrný klasice, myslím si, že krteček, ten zachrání vždycky všechno.
1: Autováno, že jo, automobilu, to je prostě chrlí auta, to je hrozný, že v rodinách některých jsou třeba i tři auta a ráno, že jo, do práce, když jezdí, tak je tam jeden člověk, no, takže to jako dřív jsme byli skromnější, stačilo nám méně věcí. A dneska prostě ty kapitalisti, že ho chtějí na všem vydělávat, tak jenom chrlí, vyrábějí všechno a...
0: Iveto, ale víte, že zatím to, co všechno povídáte, se dá shrnout do jednoho slova. Blahobyt. No. Moc blahobyt.
1: No právě, ale to kazí i lidi prostě, tak to blahobyt. No.
0: Ne, prachy kazí lidi. No, prachy a majetky.
1: Tak právě má, že ty kapitalisti nahodějí takový ceny, tak to nemáme podporovat. Zakupovali drahý věci, že jo? Máme ty levnější koupit a no je to hrůza, no, co teďkom prostě v tom světě se všecko děje a
0: mám takový pocit, že to ale úplně nezměníme, ale jestli se vám ulevilo, tak je to fajn.
1: Změnili bychom to, kdyby prostě, říkám, jsme nekupovali tolik věcí, jo, když si vemte, co nabízejí třeba do kuchyně, všechny roboty, že jo, kávovary, a kdybyste to měl na všechno mít, tak byste potřeboval velkou almaru na tyhle pomůcky.
0: No. No, nemáme si kupovat zbytečné kraviny do domácnosti typu kráječ na chleba. Jo, to bylo mimochodem zvoleno jako nejzbytečnější přístroj kuchyně.
1: Myšlej, no. Na těsto, že jo, pak tady kávovary, fritézy a kde co.
0: Jo, káva. Já jsem si nedal kávu, já stále mám pocit, že mi něco chybí. Jdu si pro kávu, ale končíme. Děkuju za zavolání, Iveto, ať se vám daří. Zdravím do Teplic.
1: Taky a všem posluchačům dobrou noc. No.
0: Ano,
1: někdy.
0: Ano. A posíláme smích, tedy zatím ten imaginární. Petra Černocká o tom zaspívá. Doufám, že se jí zadaří, aby jí ten smích on vrátil.
2: Noční linka. poslední a první hodina každého.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu, je tady Noční linka, ano, s vámi Honza Macoun. Poslední minuty našeho povídání, no tak teď je to takové buď a nebo, dáme ještě posluchače, máme tady ještě příspěvky, nebo případně někoho z vás u telefonu, tak zkusíme telefon. Bude to stručné, doufám. Honza u telefonu, kdo má to štěstí a dovolal se jako poslední?
1: Staňka, já vás srdečně zdravím.
0: Trošku víc nahlas, neslyším vás.
1: Že vás srdečně zdravím.
0: Ano, děkuji,
1: zdravím,
0: děkuji.
1: Honzičku. No, tak nebudu moc rozšiřovat tady pocity, které mám, poněvadž závist dělá z lidí duševně mrzáky.
0: Ano.
1: Ale domnívám se, když mám říct, čeho máme moc, moc máme politických stran, stačila by levice, pravice a ať se mezi sebou poperou, ať tam jednou vládnou jedni po druhé druzy.
0: Já do toho musím máme vstoupit, moc politiku ne, a když, tak jenom ať se jenom dohodnou. Ať
1: více, ale stačily by ty dvě na ty šaškárny, nemusíme jich mít moc. Tak máme moc i církví, těch máme jako těch politických stran.
0: Myslíte, jako, že je hodně pánu bohu?
1: No právě, že je jenom jeden, ale těch církví tady u nás to vás zastavuje na ulici. Jednou takový, po druhé makový, no řeknu vám tolik, to je, je to legrace aspoň, jo? Ale pán bůh je jeden, jo?
0: Já mám za pána boha, teda paní bohovou, a to je moje máma.
1: Jo, tak gratuluju. To je rozumné, ale já v Boha věřím, ale ano, beru ho jako nejsilnější energii světa, který ten svět stvořil a řídí. Jo, ale není to fousatej dědeček.
0: Jak myslíte, děda Mráz?
1: Ano, taky ne. Taky ani tak děda Mráz. No jo, říkám, každý máme něco, ale opravdu je jeden Bůh, ale církvi máme hromadu.
0: Děkuju.
1: No, tak to je druhá věc a jinak si myslím, že skutečně se máme dobře a žijeme v krásné zemi.
0: Ano.
1: A važme si toho. Jo, takže chce to trošku toho selského rozumu, je těžké hospodařit v rodině, stejně tak jako ve státě, ale nadávka mám moc nesvedem. Tou skromností a šetřením možná ušetříme i energii, ušetříme vodu, víte, a važme si toho, že můžeme v takovém státě žít, který je opravdu krásný, máme krásnou přírodu. Tak jo, dobré zdravotnictví máme, ale neumíme si toho vážit.
0: Děkuju. Je to všechno, musíme končit. Ať se daří,
1: nashledanou. Děkuji.
0: Dobrou noc. To bylo milé, to bylo milé. Děkuju vám za to, že jste volali, psali. Jako děs. Pište dál, klidně klasickou poštou, Noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, nebo Český rozhlas, ono to dojde. Nebo kdo si s těma internetama nějak rozumí, tak samozřejmě nabízí se i jan.macoun@rozhlas.cz. Mimochodem jsem se zrovna přednedávnem dozvěděl, že doručovatelka Karlínského okrsku doručuje už jenom jednou týdně. Takhle, ne, že by na tom nějak dvakrát záleželo, ale ten, kdo tu bydlí, tak není to nějaké hloupé, když mám přijít nějaký dopis s pruhem třeba, že týden na poště, co? Po dvou dnech se vrací. Nic, o poště bych se taky rád někdy s vámi promluvil. Další Noční linku uslyšíte už dneska hodinu před půlnocí, čtvrtek 18. bude s vámi kdo? Tuším z Pardubic, Miroslav Hruban, pohlednice, dopisy a korespondenční lístky. Vidíte, jako bych to přivolal. No a potom dál se spolu uslyšíme, jak v pátek hodinu před půlnocí na téma o lidskosti, anebo v sobotu hodinu před půlnocí na téma půda plná příběhu. Těším se už teď, dobrou noc, pěkné sny a moc se neuvařte, neupoďte a poslouchejte svoji regionální stanici. Já se těším ráno v 5 na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: To já vás jenom zkouším, to se nelekejte, to už je jenom takový dovětek. Není tady Petr Kubala, tak Honzík to tady všechno odmačkal a koukám, že nějak mu to časově úplně do té jedné přesně na vteřinu nevyšlo. No tak víte co, dáme si ještě jednou jako výplň do času jedné hodiny, na vteřinu přesně, na chlup ptačího pera, přesně to, co nás na sídlišti může provokovat v rámci nočního času. A teď je to všechno. Pěkné sny.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak možná bych vás měl teď přivítat spíš trochu s brněnským přízvukem Karla Hügera. Kdybych to ale uměl, protože právě on, pan Karel Heger, bude dnes naším hlavním hostem v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Karel Heger a rozhlas, většina starších posluchačů okamžitě, ale okamžitě doplní Rudolf Těsnohlídek a Liška Bystrouška. Ano, je to tak. A možná právě v Lišce Bystroušce zůstal Karel Heger dodnes takovým, jak to říct, nadčasovým interpretem Těsnohlídkova textu, protože ono vám to čtení nebo vyprávění zní bez ohledu na technické podmínky záznamu velmi moderně i dnes.
2: Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou a právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesním žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal. Smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

0: Drva hladionky, bílonky a takový kruci lunti mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Vztek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hladionky, bílonky jako ženský kolena. Hřmělo v duši revírníkovi dále a všecko to zebrali, ani třísečky nenechali, ale kdybych já nekryho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včil krom slušného člověka nikého nezavřelo. Sed, sakra pes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovi hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl z to chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval. Ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil. Ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli. Rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špína chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebníčku, to tak, sed sakra pes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmlkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pišně hlásil sedmica na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. A tu vzcházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo, a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčeji nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad, vstoupil-li tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temení báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme bořku, vzdychl revírník. Posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chviličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberty. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel na trávě hebké jako aksamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrdlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vexl, o kterém jsi nevěděl. řekl si spokojeně. Jaká pak zvěř tudyma chodí? Alo, po něm. Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřimovala, ježto maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkými vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní.
1: Jeda, mane, totni se, mami, co to je?
0: Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peřiderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla.
1: Je, ten je studený,
0: vykřikla.
1: A holý jako kameň,
0: prohodila překvapeně peřiderka.
1: Oháňku zapomněl doma,
0: divil se oháněček.
1: Mami, prosím vás, a jí se to?
0: Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará Liška neodpovídala, líbovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mrází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru Lišči rodiny, potom odsunul haluzy, jež mu překáželi, a jako šelma vrhl se po nejbližší Lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška vzpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa a vítězoslavně si ji prohlížel a uščuřoval se. Tož tak, ty kujony, v čem se vymluvíme doma na tebe? Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleche nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká nedělej. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe majou dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa Lišku pod paží jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena navrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami. Bylo líto kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovou lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce bít, když se blížila k myslivně.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Taky jste si mysleli, že při čtení Lišky Bystroušky Karel Heger hodně čerpal ze svého dětství v Brně, Králově Poli? No, nejste sami. A přitom je to vlastně trochu jinak. Ostatně, jak dokazuje i starší rozhovor Antonína Přidala s Karlem Hegerem, natočený v brněnském rozhlasovém studiu.
2: Vy znáte dobře dialekt Lišky Bystroušky. Liší se hodně od toho zvláštního jazyka, kterým jste v Brně mluvíval jako kluk?
3: Liší. Počkejte, to dialekt Lišky Bystroušky. Jak to teď tady právě u vás natáčím, tak se mi zdá, že Rudolf Těsnohlídek není Moravák a tím méně Brňák.
2: Narodil se v Čelaslavě.
3: No, tak tím je to vysvětleno, protože on tam opravdu neužívá toho čistého nářeči horáckého, na které já se pamatuju ještě jako kluk, které je mou tedy rodnou řečí, ale proplítá tam do toho, nacházím tam výrazy třeba ze Slovácka, nacházím tam i takovou nepěknou řeč pražskou. Takže když tedy Rudolf Těsnohlídek dovolí, tak při tomto čtení já si to musím upravovat do té původní nářečové podoby, kterou velmi dobře znám a na kterou jsem zvyklý a která právě tím, že jsem přišel sem do Brna, se mě zase obnovila, zase mě vyprovokovala k tomu, že Liška Bystrouška mě nesmírně zachutnala.
2: Já myslím, že Rudolf Těsnohlídek by jako novinář citem pro tyto věci s malými opravami aktuální místě souhlasil. Vy jste v rozhlase, myslím, začínal pracovat stejně v brněnském studiu. Kdy to bylo poprvé?
3: Počkejte, kdy to bylo? No, to bylo tehdy, kdy jsem vlastně přišel k divadlu a to bylo v roce 1932.
2: Začínalo to rozhlasovou hrou?
3: A to vám řeknu, že nevím. To už je tak tuze dávno. Já si jenom pamatuju jenom na takové nějaké výrazné věci, které se tehdy v brněnském rozhlase dávaly. Například to bylo první dramatické zpracování Šrámkova Stříbrného větru, který udělal František Kožík, který režiroval Bestíček a kde já jsem tenkrát hrál Jana Radkina a Aničku hrála Jiřina Čermáková. Víte, ta brněnská stanice, ta byla malá a ona to byla taková rodina. Tady se všichni znali a v té době kulturní Brno opravdu vedlo, ať to bylo v muzice, anebo ať to bylo v literatuře. To se projevovalo třeba na symfonických abonentních koncertech v Zemském divadle. To se projevovalo třeba v operní dramaturgii, operní ansambl a vedení bylo tak opravdu výtečné a můžeme říct tedy hudebně pokrokové, že hudební skladatelé naši zadávali své premiéry do Brna. A teprve potom, až jak to tam dopadlo, tak pak se to hrálo v Praze. To byla činohra, to byla opereta. V operetě to byl náš známý a nestárnoucí Oldřich Nový, který dělal výtečnou operetu jako šéf i jako přední představitel operetních milovníků.
4: Ale když už jsme se přece k dnešnímu večeru sešli a už se nám pomalu stmívá, vidíte, no. A posloucháte-li mladí, kteří dnes pracujete v nádherných a komfortních studiích našeho rozhlasu, musím vám říci, že zrození brněnského rádiožurnálu v té jedné budce na Zemském domě, když se ji říkal pavilon, tak to byla budka, tedy bylo sice slavné, ale neskonale stísněné. A myslím si, že i když je tak vysoko, že by měla být povýšena na pomník, protože tam pracovali mnozí umělci, na které se časem zapomnělo, s nesmírným nadšením pro věc. A pod tímto studiem se vinula Veveří ulice, kde jsem hrál divadlo, kde jsem bydlel, kde byla herecká hospůdka u Kálů, kam jsem chodíval s herci Jaroslavem Auerswaldem, Karlem Urbánkem a dramaturgem Vilémem Skochem na Deci.

0: Všecky jež znáš a mé pravé srdce dáš.
1: Věř, že jedno je, když ta tvoje snad manekínkou či vznešenou velkou dámou je.
0: Láska se nedá splést
1: a jde za cílem svým.

0: Já vím, že máte velice málo volného času, ale když se někdy stane, že zjistíte, že máte tento volný čas, co v něm nejraději děláte?
1: No, chtěl bych spát, třeba. Když mě ten volný čas chytne na ulici, tak si skočím na nějakou výstavu. Teď jsem zrovna se koukal na Jiřího Trnky a kdyby tam nebylo tolik lidí, tak bych byl opravdu pokleknul a hluboce se mu poklonil. Ne, on tam sám přítomným nebyl, ale tomu jeho dílu, tomu, co jsem tam viděl, to byl překrásný zážitek. No a když mám víc času, tak jsem si opatřil magnetofon a tak si nahrávám. No a nahrávám si všechno možné. Nahrávám si jazz, nahrávám si klasickou hudbu, tu si nahrávám ze svých desek, ze své diskotéky. Jazzovou hudbu si chytám, tu si nahrávám přímo z éteru a pak si dělám takový, jednak svůj archiv si přetáčím, kterým si dělám už od 35. roku. To si zachycuju, teda jednak sebe, ne snad z nějaké samolibosti, ale samozřejmě z toho, abych viděl, jak to jde a kde mám všelijaké chyby, byť technické jenom. A pak si nechávám přetáčet z rozhlasu různé zajímavosti, třeba celé hry. A když si tak člověk najednou pustí třeba z roku 1942 nějaké zachycené vysílání, nějakou činohru a teď najednou je tam přerušení a ozve se Achtung, Achtung.

0: tou železnou rezervu.
1: Zatím to neví, aby se nestalo, že by měl tuto jistotu a ty pásky smazal.
0: Nebudeme to prozrazovat.
2: Tak, ale vy už to teď víte. Lecos ze zvukového archivu Karla Hegera se po letech vrátilo po jeho smrti zpátky do rozhlasu. Respektive velkou část pozůstalosti získalo i divadelní oddělení Národního muzea v Praze. A mimochodem, když tu byla řeč o chvilkách v zákulisí, to vám byl, jistě si pamatujete, oblíbený publicistický seriál. No a mezi jeho hosty nemohl svého času chybět ani Ladislav Pešek.
3: Dámy a pánové, ještě jednou a naposledy Archie Rice, Milánek paní Riceově, to jsem já. Má poklon, pane řediteli, tak dneska naposled, to se nedá nic dělat. Dámy a pánové, tak jsme vás tady dneska bavili 2,5 hodiny, chudáci, museli jste to vydržet. Já se totiž pojistil, dal jsem zavřít všechny dveře, tamhle. Co? Nic, no proto. Děkuji za ten výbuch smíchu. Karlíku, my tu máme dneska intelektuály. Naštěstí nemám brejle, abych viděl, jak trpíte. No to nic. Jistě si myslíte, že mám báječné časy tady nahoře se všemi těmi slečnami, víte? Mám. To jsou holky, co? Klasa. Ale to víte, já už tak radši sklenici piva dnes a denně. No ale co abych spustil, ne? Abych spustil. Karlíku, S! Je vám jeden domeček. V domečku stoleček, na tom stolku láhev vína, pane, to bude hlína. Muzika spustí estata, přisednou si k nám děvčata, a pak už budeš náš, s námi si zaspíváš. Kdo na světě se baví, je Archie Rice, a kdo si be nedává, je Archie Rice.
4: Je přece Archie Rice, titulní postava komedie anglického dramatika Johna Osborna, komik z prostředí kabaretních umělců, že?
3: Ano. Studovali jsme Osbornova komika s režisérem Radokem. Věděl jsem, že v Anglii má v této hře velký úspěch Laurence Olivier, pro kterého byla psána, ale netušil jsem, že se stane skoro událostí i u nás. Jistě k tomu dopomohla vynikající společná práce režiséra Radoka, výtvarníka Svobody, baletního mistra Borise Milce a hudebního skladatele Zdeňka Petra. A nejkrásnější vzpomínku mám na komika v Bratislavě, kdy jsem tuto namahavou roli hrál dvakrát po sobě jeden den a zapomněl jsem na všecku únavu dík vynikajícímu bratislavskému publiku.
4: Stejně namahavou roli je přece i Chlestakov v Revizoru.
3: Ano. Prvního mě chtěl dát šéf činohry doktor Hilar už v roce 1934. Ale zemřel dřív, než se mohl dát do Revizora. Hilar měl tuto představu Chlestakova. Prosím, pane, víte, to je takový pekařský učedník s drábkem, víte? On škrabe. No, a tak první můj Chlestakov byl u přítele Jiřího Frejky v roce 1936. Frejka mě zase postavil před fakt. Víš, to jsou jedny dveře, 10 dveří... 100 000 000 000 dveří, zkrátka je to sen. A minulého Chlestakova jsem pak dělal v roce 1948 s režisérem Honzlem a ten chtěl na scénu postavit člověka, jevištního člověka, kde hrál hlavní roli Gogolův smích. Pleskot mě dal ne konkrétního Chlestakova, nýbrž pojem chlestakovštiny. Jako je oblomovština, tak chlestakovština. Gogol sám říká, každý aspoň na okamžik, ne-li na okamžiku několik, Chlestakovem byl nebo se jim stal. A měl by si vyhledat svůj podílek z této role. S Peterburkem se to ovšem srovnat nedá. Peterburg, tam je život, opravdu v skutku. Vy si snad myslíte, že já tam jen opisuju nějaká akta? Ne. Náš přednosta úřadu je se mnou jedna ruka. Poklepá mi každou chvíli na rameno a povídá, přijď k nám dnes, kamaráde, na oběd. Přijď k nám. No já jdu. Do departmatu zaskočím každý den jen tak na pár minut, jenom abych rozdělil práci. Tohle tak a onohle zas takhle. Šup. A už písař. Taková kancelářská myš se pustí do psaní perem. Tr. Ale co stojíte, pánové? Prosím, račte se posadit. Ne, posaďte se bez ohledu na šarže. Já nemám velké ceremonie rád. Naopak, já vždycky hledím proklouznout co nejnepozorovaní. Ale to nejde, to nejde, to vůbec nejde. Víte, já jen tak vyjdu a už si lidé šeptají.

0: Tamhle jde, povídají, tamhle jde Ivan Aleksandrovič, Ivan Aleksandrovič, Ivan Aleksandrovič. A jenom mě dokonce pokládali za vrchního velitele. Vojáci se vyřítili ze strážnice k postě, zbraň trubež spustil, generál marš, to je vám úžasné, úžasné. Víte, já už jsem tak všude známý, znám také lidi od divadla. Já tu a tam i sám nějakou tu frašku, tada, tada, tada, tada, tada, tada, tada, tada. A s Puškinem si tykám, často ho vydávám a říkám mu, tak co Puškine, co milý brachu, jak pak se nám vede? No, no.
1: A to víš, říká Puškin, tak, tak, ani tak, ani onak. To je vám strašně zvláštní chlap ten Puškin.
0: A píšu taky do novin, už jsem toho napsal strašně moc. Figarova svatba, nemá sportiči, mlináře a jeho dítě. Já si ani nevzpomenu, co jsem všecko napsal. A všecko jenom tak levou rukou, já ani psát nechtěl. Ale to víte, divadelní ředitele, pořád na mě a napiš něco, kamarádičku, napiš, napiš, napiš. A tak jsem to, myslím, za jeden večer všecko napsal. Já taky pořádám domácí bály.
2: Už jste řekl, že vašeho prvního Chlestakova režíroval Jiří Frejka. S tím jste hodně pracoval?
0: S tím jsem pracoval snad nejvíc. A také je nejraději. Víte, to byla slavná éra činohry Národního divadla. Frejkova představení byla vždycky sváteční divadelní událostí. Neznám jeho prohry. V jeho režích byla velká poezie. My dva jsme se doplňovali a rozuměli jsme si dokonale. On už mě ani nerežíroval slovy. Jiří jenom třeba vyhrkl ze sebe zvuk nebo zamňoukal určitým tónem a já jsem přesně věděl, co v tom okamžiku chce.
2: Za druhé světové války režíroval Frejka také vašeho Plautova lišáka Pseudola, o kterém sám Eduard Bass napsal, že to byl váš veliký den.
0: Ano, to bylo v roce 1942. Bylo to velké představení Jiřího Frejky a Jiřího Trnky, který dělal výpravu. Pseudola se miloval. Zoufalá doba protektorátu nedovolovala svobodný projev. A tak jsme sáhli 2000 let zpátky po Plautovi, aby mluvil za nás.
2: A tak vznikl váš paťatý, spocený otrok se splihlým břichem a upracovanýma rukama, který se musí rvát o vlastní sousto přes nepřízeň doby.
3: Jisto je, že třeba užít vždycky příležitosti. Pak ti řeknou moudrý člověk. A zatím jsme hloupí všichni. A náš cíl je vždycky sázka. Toužíme a pachtíme se a nevíme vlastně po čem, ani co by nejlíp mohlo touhu naši podepřít. A tak zahazuje člověk často jisté pro nejisté. Štvem se marně, až nás doštve v jalovém tom zhonu smrt. Ale dost už průpovídek, dost už filozofie. Protože...
4: ušima se nemusí už ptát. Pustíme z klece tygra, zemání jo na štvát.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
6: Karel Heger a děti. No, to je velké téma. Karel Heger sám říkával, že možná právě ten fakt, že děti nikdy neměl, způsobil to, že o to víc a taky častěji se k mikrofonu, do rádia nebo do televize kvůli dětem a jejich rodičům tak rád vracel. Nakonec, jak si dnes jinak růmcaj se takové to růmcajsí nebo pejska a kočičku, jak si jinak představit než s těmi hegrovskými brněnskými koncovkami. Tak a na závěr dnes ještě dvě malé pohádky. U té první si pozor, všimněte, jak se Karlu Hegerovi náramně hodil hlas jeho kolegy Jaroslava Vojty. To máte ode mě ty pohádky jako pozdrav na dobrou noc. A dobré dny a brzy naslyšenou.
7: Když se zas jednou sešla kapela, aby si zahrála, řekl fagot. Dámy a pánové, mám pro vás překvapení. Přivedl jsem vám nový hudební nástroj. Bude hrát s námi. Je to veliký umělec. Tady je. Všichni hleděli zaraženě na malinkou černou krabičku.
8: To je nástroj? Divil se kontrabas. Kde má struny? Nebo klapky?
7: On jich nemá zapotřebí, řekl fagot. On hraje bez strun i bez klapek.
8: A jak se jmenuje?
7: Ptal se pozoun. tran zí stor, řekl tajemně Fagot. Divný jméno, dumal kontrabas. No tak mu řekni, ať zahraje. Fagot otočil jedním kolečkem a z krabičky se ozvalo. Ten hraje jako já, vydechla harfa. Jenže neví, jak dál. Dál to asi neumí. Začal znovu a neví, jak dál. Zůstal zase trčet. Nějak mu neslouží paměť.
9: Za okamžik uslyšíte časové znamení, bude 7 hodin.
7: Co to říká? Šeptal pozoun. Prý za okamžik něco uslyšíme. Asi nějakou skladbu. Nějakou bude 7 hodin. Bručel pozoun. A proč až za okamžik? Ten si dává na čas. A to je všechno, divil se klarinet. To je divná skladba. Pip, pip, pip. To bych uměl taky. Náhodou umí ohromné věci, bránil se Fagot. To stačí takhle, že ano, takhle zakroutit tím kolečkem. To je krása, vydechla harfa. To je jako v kostele. No, že jo. Potěšil se Fagot a zase zatočil kolečkem. Tak to přece jen bude umělec, minila kytara. No, tomu to jde, no výborně je přijat, zvolal kontrabas. A teď mu řekni, Fagote, že si smí zahrát s náma. My spustíme předehru a až řeknu teď, ať začne solo.
10: Vážení přátelé, nijak se nám to nechce líbit. Hráči jsou asi unaveni, já nevím. Hra je pomalá, úplně bez vtipu, bez vervy.
7: Co to tam křičí? Diví se kytara. Do toho, vysvětluje Fagot. Nějak se mu to nelíbí, prý hrajeme bez vervy. Oho, zatroubí pozoun. Dobrá tedy, ještě s vervou. A teď.
10: Ale, zase chyba. Tak takhle nám boží moc radosti neuděláte, to ne. Plno nepřesností, souhra žádná, ajaj.
7: Ale sofraporte, ten tomu nějak rozumí. Durdí se kontrabas. Ty s nám sem Fagote přivedl pěkného šťourala. Fagot už byl tak nešťastný a začal honem kroutit kolečkem.
11: Dobrý den, přátelé, jste jistě všichni připravení, můžeme začít. Tak a teď budeme zhluboka dýchat. Vdech, výdech, vdech, výdech, hodně...
7: Co? Vykřikl pozoun. Ten mě bude učit dýchat? Já mám plíce jako měchy.
11: A teď na špičky výpon a natáhnout krk.

0: Co? Zahučel kontrabas. Já, že mám natáhnout krk? Já ho mám dost dlouhý. Ať si natahuji svůj. Mně to není zapotřebí. O takový instrument my tu nestojíme. Fagoty, vrať ho, odkud ho vzal.
1: Ale já to myslel dobře, breptal Fagot.
0: No to my víme a nikdo se na tebe nezlobí. Jen když bude pryč ten. No, jak se jmenuje?
1: Tranzistor.
0: Jo, ten srandistor. No, tak teď si zahraješ s námi ty, Fagote. Prosím, tak, pozor, předehra.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. Věřte nebo ne, jednou se to stalo. Když zafoukal první říjnový severák, všechny malostranské děti se někam ztratili a nikdo nevěděl kam. Ani bílá kočka s červeným obojkem nevěděla, kde je hledat. Potom ji napadlo, že by mohli být v cukrárně na zmrzlině. Kočka vyšla na ulici a tu zafoukal tak chladný vítr, že se honem přikrčila do kouta průjezdu. Sotva odletěl jinam, šla dál, až přišla ke vchodu do malostranského kina. Stál tam biletář a zeptal se jí, jestli má lístek. Kočka se zarazila, protože žádný neměla, ale tu letěl kolem jeden zažloutlý list platanu, který roste nad čertovkou. Kočka po něm hned chňapla a podávala ho biletáři. Ten si lístek prohlédl, utrhl půlku a hodil ji do koše. Ach jo, povzdychl si, nastává nám smutný čas, vidíte, bude pršet a můj nos dostane takovou rýmu, že celý zčervená. Kočka pohlédla na smutný bilitářův nos a musela uznat, že až dostane rýmu a zčervená, bude na něj opravdu neradostný pohled. No, každý máme něco. Mně se zase ztratili všechny malostranské děti. Nejsou u vás v kině? A nevím, odpověděl biletář, protože mi slzí oči. A když mi slzí oči, nevidím vůbec nic, natož nějaké děti, které se vám ztratili. Bílá kočka s červeným obojkem se tedy běžela přesvědčit sama. Vyšla do kina a rozhlédla se po sále. Nespatřila však nikoho, jenom v první řadě někdo seděl a byl tak malý, že mu nad opěradlem sedadla vykukovala sotva na zezlá čupřina vlasů. Hej ty, zašeptala bílá kočka s červeným obojkem tiše a sedla si vedle čupřiny, co tu děláš? Čupřina se ohlédla a řekla, jsem tady v kině, protože se mi ztratili všichni malostranští kluci a holky. No, nejsou ani na kampě, ani neběhají po Petříně, ani nelížou zmrzlinu na malostranském náměstí. No, zkrátka zmizelí. Povzdychla si čupřina. No, však to byl Péťa Všetečka, co bydlí v Mostecké ulici a je nejvšetečnější ze všech dětí, které kdy běhali po malostranském břehu. Kdo ví, jestli je neodnesl ten sichravý podzimní vítr? Zamyslel se Všetečka. Malostranské děti se nedají nikam odnést, zavrtěla kočka hlavou. V tom bude jistě něco jiného. No ale co? No nejspíš budou zalezlé někde v koutku a budou celé smutné, že už se neprodává zmrzlina a že se ulicemi prohání klikatý severák, který pronikne do každé skuliny. A tak přijdou večer o celou slávu, vzdychl si Péťa Všetečka. Je mi ne, spráskla kočka přední tlapky. No s tím se musí něco udělat. Vždyť oni určitě zmeškají lampionový průvod. To znamená, povídá Péťa Všetečka, že to musíme napravit my dva. Musíme vyrobit ten nejkrásnější lampion na světě. Lehonký jako vánek a tak veselý, aby se musel každý, kdo ho uvidí, ať chce nebo nechce smát. Pojď, řekla kočka a seskočila se sedadla. Vyběhli z kina a běželi honem napravit to, co zavinil klikatý severák, který dnes letěl ulicí. Nakoupili špejle a papír a barevné tušky s lepidlem, stříhali, lepili a přivazovali a nakonec měli tak krásný lampion, jak ještě nikdy nikdo neviděl. Sami se divili, že se jim tak povedl. Ale bylo to tím, že v něm bylo zalepeno přání, aby se líbil všem lidem, kteří ho spatří. Kočka i Péťa Všetečka na něj byli náramně pyšní. Když se setmělo, vyšli s ním na ulici. Bylo tu mnoho lidí, vlajky vlály a hudba hrála. A jak tak jdou a jdou, vidí po jednou, že proti ním jde jiný lampion a že je stejně hezký jako ten jejich. A ten lampion nesli dva kluci, kteří chodili do školy s Péťou Šetečkou. Potom se objevili další a další lampiony a všechny byly stejně krásné a pod všemi byly malostranští klukové a holčičky. Tady jsou, volala kočka se Všetečkou dvojhlasně. Už se našli. Kdo se našel? Zeptal se jeden chlapec. No přece vy, dneska odpoledne jste se ztratili a my vás nemohli najít. Nikam jsme se neztratili, volali kluci a děvčata. Chystali jsme přece své lampiony na dnešní průvod. Chtěli jsme, aby byly co nejkrásnější a do každého jsme zalepili své přání. Zrovna jako my, řekla kočka. My jsme také zalepili do svého lampionu své přání, aby byl co nejhezčí. A jaké přání máte? Zeptal se Péťa Všetečka ostatních dětí a natáhl ruku, aby se podíval. V tu chvíli se však všechny ty nádherné lampiony zvedly jako motýly a vznesly se k promodralé zimní obloze. Letěly pěkně pohromadě vzhůru, protože v nich byla ta nejkrásnější přání, jaká jen člověk může mít. A když doletěli až tam, co jsou hvězdy, spojili se všechny lampiony a utvořili jedno veliké společné přání, plné krásy a štěstí, přání, které mají všechny děti na celém světě stejné. A malostranští kluci a děvčata se radovali, a klikatý severák přestal foukat. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Ti šeptám do tvých vlasů,